0: Poslouchali jste hořce komickou operu romantického italského skladatele Gaetana Donizettiho v tomto obsazení. Don Pasquale, letitý starý mládenec, bas Fernando Corena. Doktor Malatesta, bariton Tom Krause. Ernesto, synovec Dona Pasquala, tenor Juan Onsina. Norina, mladá vdova, soprán Graciela Schutti. Notář, bas Angelo Mercurialli. Sbor a orchestr Vídeňské státní opery řídil István Kertész.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur si dále poslechněte Pièce en concert, koncertní kus Françoise Couperina v úpravě pro violončelo a smyčcové kvarteto z cyklu Concert Royal, tedy Královské koncerty z roku 1722. Skladba má části Preludium Siciliana, francouzsky Sicilien, La Tromba, Nářek a Ďáblův popěvek. Hrají Gian Wang na violončelo a soubor Kamerata Salzburg.

francouzského barokního skladatele Françoise Couperina v úpravě pro violončelo a smyčcové kvarteto, v podání čínského čelisty Jiana Wanga a souboru Kamerata Salzburg. Dále si poslechneme třetí symfonii D-dur France Schuberta Deutschův seznam 200. Hraje Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna.

Poslouchali jste Schubertovu třetí symfonii D-dur, Deutschův seznam 200. Hrála Česká filharmonie zařízení Václava Neumanna. Dále si na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur poslechneme píseň pro soprán a klavír Lorelei Ference Lista, zkomponovanou na slavný Haydnův básnický text. Zpívá Diana Damrau, na klavír hraje Helmut Deutsch.

Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur jste poslouchali listovou píseň pro soprán a klavír Lorelei, kterou přednesly německá sopranistka Diana Damrau a klavírista Helmut Deutsch. Dále si poslechneme novoromantické dílo Hectora Berlioze. Bude to fantastická symfonie s podtitulem Epizoda ze života Umělcova v 5 částech. Skladba má věty Sny a vášně, Na plese, Scéna na venkově, Pochod na popraviště a Sen noci sabatu čarodějnic. Hraje Orchestre National de Lyon. Provedení řídí Leonard Slatkin.

Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur jste vyslechli fantastickou symfonii Hectora Berlioze. Hrál Národní orchestr Lyon, provedení řídil Leonard Slatkin. Od mikrofonu se s vámi loučí operní dramaturg Ivan Ruml.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Slovo koncert má několik významů, jeden zajímavější než druhý. Pochází z latinského concerare, bojovati. Koncert tedy může být mimo jiné i kulturně společenská událost, kde na pódiu interpreti bojují s obtížnou skladbou, zatímco v hledišti publikum bojuje se spánkem. Ale věřme tomu, že to není tak častý jev. Dále je slovo koncert označením pro druh skladby. Představujeme si ji většinou tak, že jeden solista, třeba klavírista, je doprovázen orchestrem a bojuje s ním o moc. Koncerty patří k posluchačsky nejatraktivnějším skladbám. Je velmi zajímavé sledovat, jak orchestr vede se solistou mírně napjatý hudební rozhovor, v němž padají přesvědčivé argumenty z obou stran.

Ale pozor, existují koncerty, v nichž rozdělení na solistu a orchestr není ani zdaleka tak nápadné. V některých koncertech nehraje jeden solista, nýbrž dva nebo tři. V jiných naopak postrádáme orchestr a hrají v něm třeba pouze dva klavíry, nebo dokonce jen jeden. Existují i koncerty vůbec bez solistů, pouze pro samotný orchestr. Ale jak se potom pozná, že to, co slyšíme, je skutečně koncert? Nejdůležitějším rozlišovacím znakem je použití takzvaného koncertantního principu. Jde o střídání zvukově hutných, harmonicky masivních pasáží s tišími úseky brilantními, průzračnými, virtuózními. Koncertní skladby jsou postaveny právě na kontrastu mezi těmito dvěma polohami. Ve standardních koncertech jsou samozřejmě ty zvukově a harmonicky masivní pasáže svěřeny orchestru a ty brilantní solistovi. Koncertantní princip však lze uplatnit i tak, že oba póly obstará jeden jediný nástroj. Tak je to třeba v Bachově italském koncertu pro čembalo. Po energickém kvaziorchestrálním úvodu nastupuje kontrastní, jakoby sólová drobnokresba s decentním doprovodem. Tento kontrast se několikrát opakuje. Obzvlášť zřetelné je to při interpretaci na moderní klavír.

Pro období baroka je typická jiná koncertantní forma – concerto grosso. Jde o koncerty komorní, kde je ansámbl rozdělen na skupinu solistů a skupinu doprovodnou, která nemusela být o mnoho větší než ta solistická. Asi nejznámějšími koncerty grossi jsou Bachovy braniborské koncerty, i když ani u nich není ona dělba práce tak jednoduchá. Ve čtvrtém braniborském koncertu jsou však síly rozděleny zcela zřetelně. Sólová úloha byla svěřena koalici dvou zobcových fléten a houslí, o orchestrální opozici se starají smyčce a čembalo. Názorně uplatněný koncertantní princip se ve třetí větě ještě kombinuje s formou fugy, což je jistě pozoruhodné, ale my už jsme u Bacha zvyklí na ledacos.

předchozích dvou ukázkách co do významu převažovala solistická složka. V Braniborském koncertu stojí proti malému smyčcového orchestříku tři solisté, v italském koncertu byl orchestr vytlačen zcela. Teď se podíváme na to, jak to vypadá, když scénu opanuje naopak ta doprovodná složka. Jednou z nejpovedenějších skladeb Bohuslava Martinů je koncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány. Už z názvu vyplývá, oč tady jde. Skladba je postavena na koncertantním souboji dvou smyčcových orchestrů za pouhé asistence dvou sólových sekundantů, klavíru a tympánů.

Ve dvojkoncertu Bohuslava Martinů se tedy solisté krčí v koutku, ale jsou ještě stále přítomni. Známe však i díla označená jako koncert pro orchestr a v nich byli solisté už zcela vytlačeni z pódia. Ačkoliv lze na to hledět i tak, že solisty se stali všichni členové orchestru a rovnoměrně si předávají hlavní slovo. Můžete se, vážení posluchači, sami rozhodnout, ke kterému vysvětlení se přikloníte. V následující ukázce zazní část koncertu pro orchestr polského skladatele Witolda Lutosławského.

orientuje, můžou mu uniknout důležité věci. Hudba 20. století je pro vnímatele natolik obtížná, že by skladatelé měli volit takové názvy, které posluchačům napovídají, místo aby je mátli. Pustíme si teď několik skladeb 20. století, které zachovávají tradici koncertantního principu, ale solovou úlohu svěřují netradičním nástrojům. Virtuozity lze totiž dosáhnout na kterýkoliv nástroj a kromě toho je pochopitelné, že jakmile dosáhne interpret na svůj instrument špičkové úrovně, rád by ji někde předvedl, nejlépe na speciálně zkomponovaném koncertu. A tak skladatelé čas od času dostávají trochu kuriózní objednávky. Emil František Burian napsal koncert pro tahací harmoniku, tedy správně, promiňte, pro akordeon.

Pro tyto koncerty s netradičním obsazením je typické, že ač vznikly ve 20. století, zachovávají vcelku ukázněně tradiční formy, a tedy i koncertantní princip. Nedivte se skladateli, že cítí potřebu se o něco opřít, když vstupuje na tak nejistou půdu a píše koncert třeba pro ukulele. A tak jsme dnes udělali takový velký oblouk od tradičně rozvržených koncertů přes extrémní polohy 20. století až k návratu k osvědčené formě. Jsem rád, že mohu v dnešním Dakápu uplatnit překrásný koncert pro dva klavíry a orchestr Francise Poulenca. Tento Francouz patřil do skladatelské skupiny

zvané Pařížská šestka. A jeho skladby, podobně jako díla jeho kolegů z této skupiny, patří k tomu nejpřitažlivějšímu a posluchačsky nejsrozumitelnějšímu, co ve 20. století vzniklo. Tuhle hudbu není třeba nijak vysvětlovat, je jasná na první poslech. A já se tedy mohu s klidem odmlčet a těšit se na naše příští rozhlasové setkání.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, mše H-moll, část Gloria in Excelsis Deo. Nové Bachovo Collegium Musicum řídí Peter Schreier.

Schumannovi Märchenbilder, doslova pohádkové obrázky, jsou čtyři charakteristické kusy původně napsané pro violu a klavír v roce 1851. To bylo 5 let před skladatelovou smrtí. Není to nejhranější Schumannovo dílo a je to s podivem, protože fantazijnost a barevnost těch kusů jsou pozoruhodné. Všiml si toho i současný slavný violončelista Miša Majský, který Schumannovo dílo upravil pro svůj nástroj a klavír. A také nám ho teď zahraje s doprovodem Marty Archerič u klavíru. Tady je první z Schumannových pohádkových obrázků.

Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a barhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující Moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Wolfgang Amadeus Mozart, klavírní trio C-dur a finále z něho hraje Quarneri trio.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Saverio Mercadante, duet Zaire a Nerestana z opery Zaira, zpívá Měla Kulach a Bruce Ford, Filharmonia Orchestra, řídí David Perry.

Málo kterého milovníka baroka, byť je to ctitel velkého Bacha, nepotěší i hudba jeho současníka Händla, která je všeobecně považována za jasnější a radostnější, Bachova zase za hlubší a sofistikovanější. Netřeba ale jistě srovnávat a zobecňovat, hudba sama promluví dost výstižně. Toto je část líbezné sonáty pro hoboj a basso continuo F-dur Georga Friedricha Händla, a to v nahrávce členů Akademie svatého Martina.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, coby virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: Johann Baptist Cramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Kramerovu etídu číslo 5 a mol.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Své dvě klavírní arabesky zkomponoval francouzský skladatel Claude Debussy v 80. letech 19. století, ještě jako téměř neznámý, také mu bylo kolem 27 let. Ale pozdější otec hudebního impresionismu se v nich nezapře. Ani fakt, že aspiroval na dráhu koncertního pianisty, vyžadují totiž skutečně bravurní hráče. A jeden z nich teď hraje i nám. Ilja Hurník a Debussyho arabeska číslo 1.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jan Dismas Zelenka strávil sice převážnou část svého života ve službách saského kurfiřta a polského krále v Drážďanech, ale svůj asi největší životní triumf prožil přeci jen v rodné české zemi, totiž v Praze. Když si od něj praští jezuité objednali hudbu pro velkolepé slavnosti korunovace habsburského císaře Karla VI. Českým králem na podzim roku 1723. A on napsal, nastudoval a provedl v pražském Klementínu svou mistrovskou hudbu k velké alegorické hře o životě svatého Václava Sub olea pacis et palma virtutis. A také několik orchestrálních skladeb, včetně té, která zazní v zápětí. Je to Hypokondria, uvertýra francouzského typu s pomalou procesní částí, rychlou a kontrapunktickou střední a velebnou akordickou závěrečnou tečkou. I těchto asi 8 minut dokazuje, jak originální byl Zelenka mistr v harmonii, kontrapunktu i instrumentaci. Freiburský barokní ansámbl.

Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chent.

Seznam děl velmi plodného barokního mistra Antonia Vivaldiho pořídilo vícero muzikologů. Ale dodnes se užívá katalog, který uspořádal dánský muzikolog Peter Riom. Na rozdíl od Kechlova seznamu Mozartových děl, který je uspořádán chronologicky, Riom seřadil Vivaldiho díla tematicky. U mnohých totiž datum vzniku vůbec neznáme. Čítá přes 800 položek, začíná několika desítkami sonát a pak od čísla 87 do čísla 585 jsou to koncerty. 500 koncertů pro různé nástroje a jejich kombinace, většinou s doprovodem smyčcového orchestru a bassa continua. A po kterémkoliv sáhnete, najdete líbeznou barokní hudbu. Tak například tato třetí věta z koncertu pro dvě flétny, smyčcový orchestr a basso continuo C-dur, RV, čili Riom Verzeichnis, Riomův seznam, 533. Na flétny hrají Deborah Davis a Duke Dobbing a s nimi City of London Baroque Symphonia.

Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ilja Hurník a první věta z jeho koncertu pro hoboj, klavír a smyčce v přísné sonátové formě. Na hoboj hraje Stanislav Duchoň, hraje Český komorní orchestr.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Na D-dur teď hudba blámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda di Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaët. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaët mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaëta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Friedrich Chopin, koncert pro klavír a orchestr číslo 1, e-moll, opus 11, třetí věta, hraje Claudio Arrau a Londýnský filharmonický orchestr.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Ústavní novelu podpořili poslanci. Francie zmírnila karanténu pro pasažéry z parníku Ambition, kde se rozšířila střevní chřipka. Novinář Českého rozhlasu Matěj Skalický získal cenu Novinářská křepelka. A čekejte zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách, postupně i jinde přehánky, v Krušných horách i sněžení. Teploty do 16 stupňů Celsia. Na hospodaření Českého rozhlasu a České televize by mohl dohlížet nejvyšší kontrolní úřad. Ústavní novelu podpořili poslanci a míří k závěrečnému schválení. O návrhu, který předložili senátoři, debatovali poslanci několik hodin.
4: Návrh sice podporuje i většina opozice, debata se ale často stáčela k jiné změně, kterou chce koalice v otázce Českého rozhlasu a České televize prosadit, k plánované změně financování.
5: Kdyby tady nebyla, tak myslím, že NK už máme schváleno možná mnohokrát.
4: Vysvětluje předseda mediálního výboru František Talíř z KDU-ČSL. Poslanec hnutí ANO Ondřej Babka to vidí jinak.
6: Hledáte prostě zástupné nějaké důvody a výmluvy pro to, proč opět tuto novelu ústavy neschválit.
4: Ke schválení ústavních změn je potřeba i část hlasů opozice. Ve sněmovně se jich zřejmě ve třetím čtení dostatek najde. Proti vystupují zejména starostové, kteří sice souhlasí s obsahem, ale kritizují načasování návrhu. Český rozhlas ani Česká televize se dozoru nejvyššího kontrolního úřadu nebrání. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Francouzské úřady zmírnily zákaz vycházení na palubě parníku Ambition, kde se rozšířila střevní chřipka. Loď kotví u Bordeaux. Na palubě cestuje přes 1700 lidí. Jeden člověk zemřel. Nákazu hentavirem hygienici vyloučili.
7: Francouzská televize TF1 informovala o tom, že parník Ambition byl na cestě z bretaňského města Brest. Na palubě je přes 500 členů posádky a víc než 1200 pasažérů, většinou z Velké Británie a Irska. Několik desítek lidí trpělo průjmy a zvracením. 91letý muž zemřel. Úřady proto nařídili cestujícím karanténu. Regionální zdravotnická agentura následně vyloučila nákazu hantavirem, který se rozšířil na palubě výletní lodi Hondius. Ta o víkendu zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Bezpříznakoví pasažéři teď můžou opustit parník Ambition. Dál má pokračovat do přístavu na severu Španělska a příští týden se vrátí do Velké Británie. Z Francie Martin Baluch a Český rozhlas.
3: Přes 156 tisíc uchazečů o studium na středních školách nebo víceletých gymnáziích se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Případný neúspěch může pro některé znamenat výrazný stres. Jak takovou situaci zvládnout, radí Hana Píšová z Linky bezpečí.
8: Určitě bych chtěla děti podpořit, aby třeba ten víkend po tom pátku, kdy se ten výsledek dozví, si udělali nějak co nejvíc příjemný, odpočinuli si a vlastně další třeba přemýšlení o tom, co dál odložili, až ten další týden, kdy se třeba už zveřejní i ty školy, které budou otevírat druhý kola.
3: Pod kontrolou by emoce měly mít i rodiče, aby pro děti v tomto období byly oporou. Moderátor Českého rozhlasu Matěj Skalický získal ocenění Novinářská křepelka za rok 2025. Jde o jednu z kategorií soutěže Novinářská cena, kterou od roku 2010 každoročně pořádá nadace Open Society Fund. Novinářská křepelka je určená pro novináře mladší 33 let. Skalický cenu dostal za moderování zpravodajského podcastu Vinohradská 12, který připravuje od března 2022. V Českém rozhlase pracuje od roku 2011 a působil v domácí i zahraniční redakci. 20 originálních grafických děl významného španělského umělce Pabla Picassa můžou ode dneška obdivovat zájemci v Uherském Brodě. V galerii Panský dům jsou k vidění obrazy rozdělené do dvou tematických celků – Býčí zápasy a Vojna a mír. Výstava nabízí i nečekaný bonus, jak říká ředitel tamního domu kultury Roman Foltýna.
9: Oproti původnímu předpokladu jsme obdrželi nečekaně i tři obrazy zachycující Dona Quixota, jenž patří mezi významné literární postavy španělské kultury, za co jsme velmi rádi a výrazným způsobem to také obohatí tady tuto naši výstavní kolekci.
3: Expozice je doplněná o výtvarné práce žáků Základní umělecké školy Uherský Brod, kteří vytvořili díla inspirovaná Picassem.
10: Počasí.
3: Čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení. Během dne budou přehánky přibývat, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů a na západě bude kolem 11. Na horách většinou kolem 6. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.
10: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/DOD.
11: Radioservis představuje
12: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
13: Čeká nás Arras.
12: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
13: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
12: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, tak stojíme na začátku nového dne, dne, který bude patřit příběhům, otázkám i hledání společné řeči. Češi a Poláci, sousedé, které spojuje téměř 800 kilometrů dlouhá hranice. A přesto o sobě někdy víme méně, než bychom čekali. Právě tohle téma otevírá nová inscenace činohry Národního divadla, která má večer v Praze premiéru. Evropa dnes bude rezonovat ale i mezi knihami, autory a čtenáři. Začíná totiž festival Svět knihy. Letos s hlavními tématy Evropa a historie. Do Prahy přijíždějí výrazné osobnosti světové literatury a myšlení, třeba americký historik Timothy Snyder anebo laureát Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazak Gurnah. Tak budeme rádi, když se k nám dnes ráno připojíte.
1: A co budeme hrát mezi 6. a 7. Johann Christoph Pepuš, Harry Connick Jr. nebo Josef Suk ještě před 6:30. Teď Friedrich Theodor Frélich a třetí část sonáty pro klavír opus 11. Hraje nám Alena Hennigová.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Fridrich Theodor Frélich na vlnách Vltavy v 6 hodin a 11 minut.
1: A zatímco středoškoláci jsou teď v napětí, protože čekají, jak jim dopadnou přijímací zkoušky na střední školy, gymnázia, víceletá gymnázia, tak za chvíli začnou i zápisy do základních uměleckých škol. A takové základní umělecké školy navštěvuje například v Plzeňském kraji více než 15 000 dětí.
0: Podle údajů hejtmanství je to nejvíc za posledních několik let. Na nedostatek žáků si nestěžují ani na základní umělecké škole Sokolovská v Plzni.
1: Některé zájemce tam dokonce musí odmítat. Přesto se rozhodli ještě o něco víc vylepšit nábor nových talentů.
0: Chystají pohádkovou hudební stezku, na které si děti můžou vyzkoušet ne jeden, ale hned několik hudebních nástrojů.
1: A celou reportáž najdete už teď na zpravodajském serveru i rozhlas v rubrice Kultura.

0: The Broadside Band a předehra k žebrácké opeře Johanna Kristofa Pepuše v 6 hodin a téměř 16 minut.
1: Čtyři dny plné literatury, autogramiát, obchodních jednání, ale taky debat o společnosti a politice.
0: S takovým programem se dnes na pražském výstavišti otevírá 31. ročník veletrhu Svět knihy.
1: No a jedním z nejvýznamnějších hostů bude americký historik Timothy Snyder. Hlavním tématem ročníku je Evropa a také historie.
2: Ten svět se dneska vyvíjí tak, že jsme si řekli, že hlasitě se přihlásit k evropským myšlenkám a také k tomu, že člověk by měl znát svoji historii, aby ji nemusel opakovat, vlastně už není tak banální, jak to znělo třeba před rokem dvěma.
3: Vysvětluje Radovan Auer, dlouholetý ředitel Světa knihy, proč se letos rozhodli dát veletrhu a festivalu jednotné téma – Evropa. Obvykle je totiž čestným hostem jedna země, jedna literatura, jedna kultura. Evropskými spisovateli se tak stanou i ti, kteří se tu nenarodili. Americký historik Timothy Snyder, venezuelský spisovatel Rodrigo Blanco Calderón nebo tanzansko-britský spisovatel a nobelista Abdul Razak Gurna. Snyder s Gurnajem patří k vůbec největším tahákům letošního Světa knihy. Partnerem veletrhu je zastoupení Evropské komise v České republice. Jeho ředitelka Monika Landmanová zdůrazňuje, že zatím není jen politika.
4: A literatura nám pomáhá pochopit a připomenout právě tu nesamozřejmost. Pomáhá nám v tom pochopit některé evropské příběhy, zkušenosti z nesvobody nebo i silné příběhy jednotlivců, kteří se postavili proti totalitě, postavili se proti moci.
3: Letos naposledy proběhne program veletrhu v provizorních podmínkách křižíkových pavilonů. Celkem se v pražských Holešovicích do nedělního podvečera vystřídá 800 účinkujících ve víc než 500 programů. Svá místa na jednotlivé akce si návštěvníci můžou zarezervovat online. Kateřina Svátková, Český rozhlas.

0: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
1: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
2: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
3: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
4: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
0: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
1: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Josef Suk a Sukův komorní orchestr, část serenády pro smyčcový orchestr opus 6.
1: Vítězem soutěže Pražského jara v oboru flétna se stal Francouz Mael Metzger, který si také odnesl cenu nadace Bohuslava Martinů za vůbec nejlepší provedení sonáty pro flétnu a klavír. A také na dalších příčkách skončili zástupci Francie.
0: Ve čtvrtek je potom na programu finále soutěže v oboru klavír, to je tedy dnes. Mimochodem soutěž je součástí festivalu Pražské jaro, který letos nabízí 40 koncertů.

0: Benjamin Mosey, to je francouzský jazzový pianista, klávesista, je to taky skladatel, považovaný za jednu z výrazných osobností současné evropské jazzové scény. A jeho skladba nás dovedla až k 6:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ruské drony a rakety masivně útočí na ukrajinské hlavní město Kyjev. Na Telegramu o tom informoval šéf vojenské správy hlavního města Timur Tkačenko. Údery poškodily budovy v různých částech města. Ukrajinské letectvo informuje o útocích i v dalších částech země. Ukrajina čelila masivnímu úderu i včera. Rusko na ně vyslalo nejméně 800 dronů. Zemřelo 6 lidí a další desítky jsou zraněné. V Pekingu začalo jednání čínského prezidenta Xi Jinpinga se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Mluvit budou hlavně o obchodních vztazích obou zemí. Čínský prezident na úvod jednání řekl, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a ne rivaly. Prezidenti obou velmocí budou řešit také válku v Íránu nebo prodej amerických zbraní Tajvanu. Většina lidí v Česku naráží na překážky při používání online portálů státní správy. Výzkum to ukázal pro agenturu Ipsos, také pro společnost InAdvisors, do kterého se v dubnu zapojilo přes 1000 respondentů. 72% z nich muselo v minulosti opětovně zadávat údaje, ke kterým měl stát přístup už dříve. Nedostatky připouští i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. V pražském obecním domě má dnes českou premiéru skladba Where Are You od Ondřeje Adámka. Dílo jednoho z uznávaných skladatelů současnosti zazní v podání Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, a to pod taktovkou Syra Simona Rettla. Zpívat bude mezzosopranistka Magdalena Kožená, pro kterou skladatel solo napsal. Koncert pořádá Festival Pražské jaro. A čekejte zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení. Během dne budou přehánky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů a na západě kolem 11, na horách většinou kolem 6. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Co se chystá v kultuře právě dnes ve čtvrtek 14. května? Například na zámku ve Frýdku Místku večer zahraje Vihanovo kvarteto společně s klarinetistou Igorem Františákem. Na programu je například Mozartův kvintet A-dur.
2: V Majzlově synagoze v Praze chystají hudebně poetický pořad Kantáta tanec šílených. Propojí poezii Arnošta Lustiga s hudbou Johanna Sebastiana Bacha.
1: Divadlo Božiny Němcové ve Františkových lázních láká na španělský večer s Carmen. To bude koncert plný vášnivých árií v podání mezzosopranistky Edity Adlerové a začíná v 7:30 večer.
2: A ještě tip z Městského muzea v Kralupech nad Vltavou, které se zaměří na tvorbu Evy Hellerové-Hodinkové a českou loutkářskou tradici, zapsanou na seznam UNESCO.

0: Zůstáváte s Vltavou, tohle byla hudba Georga Matiase Mona, Larpa Festante a první část symfonie pro smyčcový orchestr a basso continuo.
1: Teď budeme mluvit o divadle. Píše se rok asi 2033 a v česko-polském pohraničí se setkává skupina vyvolených z oblasti kultury a humanitních věd. Jejich úkol je prostý.
0: Přesvědčit Čechy a Poláky, aby v době krize bojovali bok po boku jako jeden národ.
1: Právě takhle začíná nová autorská inscenace Činohry Národního divadla, která vznikala ve spolupráci s polským divadlem Juliuše Slovackého v Krakově.
0: Světovou premiéru má dnes večer v pražské La Fabrice.
2: A v jiných zemích je to ještě horší. Ze všech států bývalé Evropské unie jsou Poláci a Češi nejvíc připoutaní k myšlence svobodné Evropy. Nejasné stanovisko Finů, protože ti mluví velice málo a velice těžké.
3: Já myslím, že hlavním tématem není jakoby to česko-polské přátelství, ale je to asi manipulace.
1: Říká režisér inscenace Jakub Krofta.
3: Manipulace ve veřejném prostoru, manipulace informacemi, manipulace jakoby veřejným míněním.
1: Původní hru s názvem Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce připravoval Jakub Krofta s polskou dramatičkou Marií Vojtyško.
4: Myslím, že teď je taková doba, že jsme trošku antiintelektuální a myslím, že to je špatně.
3: Myslím, že lidi trochu asi přestali věřit prostě lidem vzdělaným. Samozřejmě asi taky to je trochu vina těch lidí vzdělaných, že se moc daleko vzdálili tomu obyčejnému životu, ale dneska skutečně díky samozřejmě sociálním sítím a tak dále si vlastně na vzdělance může hrát každý.
1: Celý příběh se odehrává v přísně střeženém vládním komplexu, připomínajícím luxusní rekreační rezort.
3: Jsou samozřejmě pod stálým dozorem a je to tak trošku vlastně Big Brother.
1: Ve hře vystupuje 7 herců z českého i polského souboru. Za pražské Národní divadlo se představí třeba Marek Daniel nebo Šimon Krupa. Z krakovského divadla Juliuše Slovackého uvidí diváci například Daniela Malchara.
5: Hraju Natana, který pochází z Polska, z města Zakopané. Je to známý zpěvák a tak trochu celebrita. A jeho úkolem je vyhrát válku. Snaží se o to třeba tak, že skládá hymnu, vlastně spojí českou a polskou hymnu do jedné sjednocené.

0: Chtěl bych, aby si diváci odnesli, že jsme všichni lidé a měli bychom si být všichni rovni, protože tady nejde o hranice, nejde o jazyk, jde o lidi se stejnými hodnotami. A pokud máme a sdílíme stejné hodnoty, jsme nakonec všichni stejná země.
1: Inscenace kombinuje češtinu a polštinu. Najít mezi oběma jazyky přirozený rytmus nebylo ale podle režiséra Jakuba Crofty ze začátku jednoduché.
2: Každý mluví svým jazykem a v Čechách budou samozřejmě český titulky a v Polsku budou polský titulky.
1: Po premiérách v Česku zamíří inscenace i do Polska. V Krakově ji poprvé diváci uvidí 22. května. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Carmen McRae dospívala na Vltavě 2:45 a byla to píseň Stilvý Dream. Máme čtvrtek, je 14. května.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Přesně 1 minuta nás dělí od 6:45. Dobré ráno. A naleďte si Vltavu taky v 2:30 odpoledne. To pro vás máme povídku. Slovenský spisovatel Vladimír Mináč patřil k výrazným osobnostem poválečné literatury.
0: Ve své tvorbě se vracel k otázkám lidské společnosti, války i morálky. Můžete na Vltavě dnes poslouchat jeho povídku.
2: Nese název Kdo jde po cestě? Je v překladu Dagmar Hubené s Jaromírem Spalem a také Felixem Lebrem v hlavní rolích.
0: Tady je malá ukázka.
3: Děda se divil. Kam jdeš? Kam tak pozdě na noc? A mám se snad dívat, jak mi dítě umírá, křikl zeď? Možná, že budu mít štěstí a někdo mě sveze. Zatracený život, dodal nahlas a odplivl si. Mladá s bábou stáli před domem a lomili rukama. Lamentovali. Slyšel je, dokud nezběhl do doliny. Šlo se mu lehce. Malička nevážila skoro nic. A byl zvyklý na rychlou chůzi, každý den měřil tu cestu 2x k autobusu a od autobusu. Znal na té cestě každý výmol, každý kamínek. Šel jistě, i když se už snášela tma. Po každých 100 metrech se zastavoval, opatrně odhrnoval pokrývku a naslouchal. Ještě dýchá.
0: Povídka Kdo jde po cestě Vladimíra Mináče byla v Českém rozhlase, tehdy v Československém rozhlase natočena už v roce 1964. V režii Olgy Valentové si na Vltavě nalaďte tohle dílo v 2:30 odpoledne.
2: Úvahu pro nás Martin Bedřich, bohemista, napsal, myslím, včera nebo předevčírem a bude o aktuálnějších věcech, třeba i o ruské propagandě.

0: Kdo stojí za zvukem rozhlasových symfoniků?
1: Hudebníci, jejich nástroje a zákulisí.
0: Vždy ve čtvrtek představujeme v našem studiu ty, které obvykle slyšíte jen jako součást velkého celku.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví sté výročí i v Mozaice.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Astor Piazzolla. Na vlnách Českého rozhlasu Vltava ve čtvrtek 14. května.
1: Rusko není jenom propaganda, moc a válka. Pod povrchem existují i příběhy odporu, exilu, mlčení a také morálních dilemat. A o knize Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině bude teď mluvit literární historik a šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich.
2: Válečná realita světa, v němž žijeme, je stále zřejmější a komplexnější, což klade před všechny, kdo si to uvědomují, nové, nečekané, mnohdy překvapivé a rozhodně nejednoduché otázky, ba přímo souostroví otázek. Jakousi laboratoří toho je bezesporu Rusko, strůjce nejhoršího evropského konfliktu od konce druhé světové války, v němž kanalizuje nejen své problémy posledních 30 let, ale spíš i mnohem starší. V přívalu vojensko-politických, diplomatických a ekonomických informací, jimž se už mnohdy v pudu sebezáchovy spíše vyhýbáme, vesměs mizí kulturní rozměr této katastrofy. Hrubé zjednodušení sugeruje, že všichni odpůrci autoritářského režimu byli nuceni ze země uprchnout, včetně umělců, a Rusko je tedy nyní loajální, propagandou a strachem ovládaná země konformních přisluhovačů. Pod tímto povrchem se ale skrývá realita mnohem složitější, jejíž alespoň rámcové poznání nejenže vnese diverzifikovanější a spravedlivější pohled na současnou situaci, ale také může vést k přemýšlení o určitých obecnějších, ale i velmi osobních otázkách a principech, jež by rozhodně neměly být omezeny jen na kritický pohled na Rusko. Průvodcem v tom může být mimořádná kniha rusisty a semiotika Tomáše Glance Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Kultura a texty 2022 až 2025. V obsáhlé, informacemi, jmény, osudy a díly nabité monografii se nám z neznalosti a možná pohodlnosti sploštělý obraz Ruska nemilosrdně zvrásní a zkomplikuje. Autorův přístup, kombinující jak smysl pro jedinečný lidský rozměr tématu, tak jeho znakový, semiotický charakter v síti souvislostí, navíc dovoluje stejně nemilosrdně obrátit kritické zrcadlo vůči nám samým či jiným realitám současného světa. Není mým záměrem rozebírat zde více než 400-stránkovou knihu, zabývající se kulturními rozměry ruské války na Ukrajině, v níž autor probírá témata jako vztah války a jazyka, logiku represe, participaci a rezistenci umělců, charakter prorežimní kultury, takzvané Z-kultury, význam exilu či otázky ikonoklazmu a kolonialismu. Každá z kapitol přispívá k uvědomění, jak specifická a komplexní je současná ruská, a tedy postsovětská, a tedy postcarská a rozhodně imperiální realita, těžící v maximální míře ze své, bez hodnotícího znamenka, ohromné kultury. Před čtenářem vyvstávají desítky mikropříběhů, umělců z širokého spektra postojů k současnému konfliktu. Od klavírního virtuóza Pavla Kušnira, uvězněného za 4 kritická videa na YouTubeovém kanále, jenž měl v době zatčení celých 5 odběratelů, který zemřel ve vyšetřovací vazbě na následky protestní hladovky, nebo byl zavražděn. Přes jednu z nejvýznamnějších básnířek generace narozené kolem roku 1990, Galiny Rimby, pocházející ze sibirského Omsku, která se po začátku plošné invaze v důsledku přijetí své morální odpovědnosti přestěhovala na Ukrajinu. Až po řadu konformních až aktivistických podporovatelů režimu a jeho zločinu. Vedle příkladů tvorby a postojů konkrétních lidí ve mně stejně silně rezonují Glancovy otázky po rozměrech a podobách lhostejnosti, ignorance, vytěsňování. Snad žádný vojenský konflikt nebyl nikdy tak zneviditelňován jako právě v Rusku. Lhostejnost lidí může být zároveň aktem sebezáchovy, sebeobrany, kalkulem, oportunismem, psychickým i morálním pragmatismem, reakcí na přemíru zraňujících informací. Ve vztahu k umělecké činnosti je to pak ještě komplikovanější, kde leží hranice osobní a umělecké svobody a kde už jde o morální selhání. Jaké nároky v tomto smyslu na člověka klade přináležitost ke státu, civilizaci, kultuře, jazyku? Jaké podoby pak dostává exil, skutečný, fyzický, ale i vnitřní nebo třeba jazykový? Jak v takové situaci rozumět manipulacím, jak je reprezentuje například instrumentální zneužívání klasické ruské kultury. Nedostávají pak příklady ikonoklazmu, například strhávání Puškinových soch v Ukrajině, mnohem složitější souvislosti. Hlavně si ale po celou dobu čtení říkám, že všechny Glancem pečlivě dokumentované a analyzované příklady současné ruské kulturní reality volají po transpozici. Jak se s jazykem a jeho karikaturním vyprazdňováním vyrovnává třeba současná americká poezie? Neměli bychom otázky rezistence a participace společnosti vůči zločinnému režimu niancovaněji nahlížet třeba v současném Íránu? A jak lhostejnost a ignoranství mrzačí především nás samotné?
1: Válka se zdaleka neodehrává jenom na frontě, ale také v jazyce, v kultuře, paměti a svědomí, jak jsme slyšeli v dnešním zamyšlení Martina Bedřicha.
0: Teď už Curtis Fuller v nahrávce z roku 1960. Dobrý poslech a hezké ráno.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Digitalizace státních služeb má být podle nového harmonogramu hotová do příštího února. Slovensko dál sleduje situaci na hranicích s Ukrajinou. Kvůli bezpečnosti včera na 2 hodiny zavřelo všechny hraniční přechody. Česká kina promítají rodinný animovaný film Malá Amélie. A bude zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách, postupně i jinde přehánky, v Krušných horách i sněžení a teploty do 16 stupňů Celsia. Plně digitalizovaných je aktuálně 1500 státních služeb. Jde o 35,5% z celkového počtu a další čtvrtina by měla být hotová do příštího února. Potvrdil to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Podle něj se tak s 2letým odkladem podaří splnit povinnosti, které ukládá zákon o právu na digitální služby.
3: Všechny služby, u kterých dává ta digitalizace smysl, tak budou od toho února příštího roku k dispozici online. To znamená, že lidé budou moci vyřídit z domova.
2: Digitálně je dnes možné zažádat například o superdávku nebo se přihlásit do katastru nemovitostí. Mezi plánované priority státu patří také digitalizace zdravotnictví nebo stavebního řízení. Koaliční poslanci dnes budou na mimořádné schůzi sněmovny debatovat o blížícím se sjezdu sudeckých Němců v Brně. Jeho organizátory chtějí vyzvat, aby od akce upustili. Podle předsedkyně sněmovního klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce a otevírá rány, místo toho, aby se lidé v rozbouřené době soustředili na to, co je spojuje. Usnesení podle ní podporuje většina poslanců hnutí ANO.
4: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to až ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997.
2: Opoziční poslanci se mimořádné schůze nezúčastní. V týdnu to oznámili zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Podle opozice se koaliční politici pokouší rozdmíchávat nenávist. Slovenská policie dál monitoruje situaci na hranicích s Ukrajinou. Informovala o tom na sociálních sítích. Slovenské úřady včera asi na 2 hodiny uzavřely z bezpečnostních důvodů všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Ta ohlásila ruské vzdušné údery mimo jiné v západní části, která sousedí právě se Slovenskem. Premiér Robert Fico se k tomu zatím nevyjádřila.
5: Slovenské úřady zdůraznily, že jako první hranici uzavřela Ukrajina. Západní část země tou dobou čelila podle Kyjeva nejsilnějšímu útoku od začátku ruské invaze. Drony mířily i na město Užhorod, které leží těsně u hranic se Slovenskem. Prezident Peter Pellegrini reagoval, že jsou potřeba intenzivnější diplomatická jednání. Slovenská opozice útok odsoudila a opět kritizovala víkendové setkání premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Četla i to, že bezprostředně po útoku blízko slovenských hranic nepřišla ze strany předsedy vlády žádná reakce. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Kina uvádí v premiéře animovaný francouzský snímek Malá Amélie. Na Oscara nominovaný film vypráví o dívce, která se učí chápat svět kolem sebe a taky to, že se svět netočí jenom kolem ní.
6: Když jsou člověku 3, všechno vnímá, ale nic nechápe.
7: Barvitý kreslený francouzský film sleduje holčičku, která věří, že jí patří celý svět. Tedy až do chvíle, kdy ochutná čokoládu, promluví a zjistí, že svět dospělých má vlastní pravidla.
8: Až vyroste, tak na tebe zapomene.
7: Příběh o belgické rodině žijící v Japonsku 60. let už získal cenu diváků na největším festivalu animace ve francouzském Annecy. Malá Amélie usilovala také o Zlatý globus nebo britské ceny BAFTA. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení. Během dne budou přehánky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11 a na horách většinou kolem 6. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
0: Dobré ráno, nový den se pomalu rozebíhá, s ním i příběhy, které dokážou překračovat hranice zemí, kultur, ale i lidských zkušeností. Budeme sledovat nejenom to, co už se odehrálo, ale i to, co teprve čeká na první diváky, posluchače nebo návštěvníky. Do Uherského Brodu dnes na měsíc přicestuje světové umění. Tamní galerie Panský dům vystaví 25 děl Pabla Picassa, která se podařilo získat ze soukromé sbírky v Polsku. Setkání s jedním z nejvlivnějších umělců 20. století, tedy bude možné jenom na pár dnů. A o hranicích bude i další z našich dnešních témat, tentokrát o těch osobních a politických. Herec Josef Svajt ve svém autofikčním stand-upu Between the River and the Sea otevírá zkušenost vyrůstání v Izraeli jako součást palestinské rodiny. A právě tuhle inscenaci uvede divadelní Flora v Olomouci. Detaily přidáme za malou chvilku.
2: A hudebně otevřeme hodinu Jitkou Čechovou a Bedřichem Smetanou, tedy část z 6 charakteristických skladeb.

0: To byla Jitka Čechová, 9 minut po 7 ráno.
1: Divadelní Flóra v Olomouci startuje už zítra. Letošní ročník opět nabídne silná témata, osobní příběhy, ale i pohledy na svět, ve kterém není vždycky jednoduché najít své vlastní místo.
0: Jaké to je narodit se v Izraeli do palestinské rodiny? Znamená to žít mezi dvěma světy a často také mezi očekáváními, která si odporují.
1: Právě o tom mluví berlínský herec Josef Zweig ve svém autofikčním stand-upu s názvem Between the River and the Sea, který vznikl ve spolupráci s režisérkou Izabelou Sedlak.
0: A uvádí ho berlínské Maxim Gorky Theater. S oběma umělci natáčela redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Co pro vás osobně znamená být mezi světy? Je to spíš břemeno nebo privilegium?
3: Well, once it was a burden, trying to understand what it means.
4: Kdysi to pro mě bylo spíše břemeno. Snažil jsem se pochopit, k čemu vlastně jsem, proti čemu stojím. Ale dnes to vnímám jako privilegium. Myslím, že lidé, kteří jsou takzvaně mezi, mají šanci zažít víc světů. Když se narodíte třeba jako běloch a křesťan v Londýně, tak je poměrně jasné, odkud pocházíte a kam směřujete. Zažíváte v podstatě jednu realitu. Ale když jste narozen tak nějak mezi světy, máte možnost zažít více identit a být na více místech zároveň. Myslím, že tímto směrem svět směřuje. Vlastně už takový je. Takže když tohle máte v krvi, je to dar.
2: Kdy ve vašem životě přišlo to přijetí, tedy že jste přijal, jaký jste, odkud pocházíte a že jste mezi světy? Pomohla vám v tom i inscenace Between the River and the Sea?
3: The performance helped me a lot to understand many things that I passed in.
4: Inscenace mi hodně pomohla pochopit spoustu věcí, kterými jsem v životě prošel. Bylo to částečně jako terapie. Ale myslím, že i samotné žití toho života jako Palestinec v Izraeli je vlastně určitý režim přežití. Takový způsob, jak měnit identity, vybírat si, kterou identitu zrovna použiju, která mi pomůže nebo vytvoří zajímavou situaci. Je to i otázka volby. Je to jako být tajný agent s více pasy a podle potřeby použít vždy jiný. A to je vlastně fascinující. Můžu být vlastně vším.
2: Izabelo, jak jste z těchto podnětů jako režisérka a spolupracovnice Josefa vytvořila inscenaci?
5: Začali jsme sbírat příběhy z jeho života a hodně jsme spolu mluvili. Jak říkal Josef, někdy to bylo skoro až terapeutické. Známe se už 10 let, takže občas to nebyla práce, ale spíš rozhovor mezi přáteli. Když to bylo potřeba, odložili jsme práci a prostě jsme si povídali. Většinou jsme nahrávali a pak jsme to přepisovali. A pak přišla výzva najít strukturu, divadelní tvar. Nakonec jsem navrhla systém, který jsme s Josefem přijali. Pohybujeme se z jedné strany na druhou a zpět. Celá inscenace je tedy postavená jako ping-pong, což vlastně odpovídá jeho životnímu příběhu. Židovská školka, arabská školka, židovští i arabští přátelé. A člověk si pořád klade otázku, kam ten člověk vlastně patří, protože se to neustále přepíná. Chtěli jsme ukázat, že existuje i pozice mezi těmito dvěma extrémy, a že právě tam nakonec on i jeho rodina a děti nějakým způsobem stojí.
2: Které momenty z jeho života vás nejvíc překvapily nebo zasáhly?
5: Hodně jsme spolu mluvili před i po 7. říjnu, kdy začala mezi Izraelem a Palestinou válka. V inscenaci je i to, že některá Josefova přátelství tehdy skončila a bylo velmi těžké o tom mluvit. Přesto jsme v tom rozhovoru pokračovali a já jsem se snažila hlavně naslouchat a nesoudit, jen nechat prostor, aby mohl mluvit. Spoustu věcí jsem už znala, ale pak mě překvapily i zdánlivé maličkosti. Třeba když mi řekl, že chodil do židovské školky a já si říkala, jak je to možné? Jak se arabské dítě dostane do židovské skupiny dětí? A on na to, je to prostě školka, otevřený prostor. Nebo třeba téma armády, že Arabové se mohou přihlásit, i když to skoro nikdo nedělá. Tyhle průniky pro mě byly nové a překvapivé.
2: Zvolili jste formát stand-upu, tedy aspoň jeho určitou podobu. Proč?
4: Když jsme tu inscenaci začali tvořit, měl jsem představu něčeho, co by mohlo vypadat jako stand-up. Izabela byla zpočátku proti, ale během zkoušení se to přirozeně vyvinulo. Oba máme tendenci nepropadat příliš velké tragičnosti. Život je sám o sobě dost dramatický. A tak se tam humor objevil přirozeně. Není to stand-up v pravém slova smyslu, ale má jeho atmosféru. Mikrofon, jedna židle a já na scéně. Na začátku chceme publikum uvolnit, protože téma je velmi těžké. Cílem je odlehčit atmosféru, aby se pak lidé mohli ponořit hlouběji.
1: Inscenaci Between the River and the Sea můžete vidět už tuhle neděli v Olomouci na Mezinárodním festivalu divadelní Flóra.
0: Za okamžik se podíváme do galerie Panský dům v Uherském Brodě, kde vystavují 20 děl významného španělského umělce Pabla Picassa. Přidáme podrobnosti. Tuna.

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, Když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou Četbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, první část symfonie číslo 6 a Berlínská filharmonie.
1: Výtvarník a sochař Pablo Picasso patří k nejvýznamnějším osobnostem 20. století. Společně s Georgem Braquem je považovaný za zakladatele kubismu.
0: Vidět jeho díla na vlastní oči se opravdu nepoštěstí každý den a ode dneška. Je to možné v Uherském Brodě.
1: Tamní galerie Panský dům vystavuje 20 grafických děl tohoto slavného umělce.
2: Tento obraz se jmenuje Malé bičí zápasy.
3: Ukazuje mi jednu z litografií ředitel Domu kultury v Uherském Brodě Roman Foltín.
2: Litografie znázorňuje bičí zápasy, které jsou typické pro španělskou kulturu, kterou se Pablo Picasso zabýval. Znázorňuje jak toho samotného Toreadora, tak v podstatě i nějaké osoby pojetí Picassa.
3: Já jsem si všiml, že tady vlastně s těmi bičími zápasy, s tím tématem je ano. Víc těch litografií.
2: Ano, my jsme v podstatě výstavu rozdělili do dvou cyklů. Je to rozdělené na Los Toros, bíci, a druhý cyklus je Vojna a mír. Takže máme to rozdělené do tady těchto výtvarných sekcí.
3: Ta druhá sekce, ta je vlastně v druhém sále.
2: V druhém sále se nachází ta druhá část s názvem Vojna a mír a představuje silně angažovanou tvorbu Pabla Picassa a reaguje na události 20. století, zejména na události spojené s druhou světovou válkou a reflektuje napětí mezi destrukcí a vizí nějaké naděje lepšího života. A oproti původnímu předpokladu jsme obdrželi nečekaně i 3 obrazy zachycující Dona Quixota, jenž patří mezi významné literární postavy španělské kultury, za což jsme velmi rádi a výrazným způsobem to také obohatí tady tuto naši výstavní kolekci.
3: Jak se vám vlastně podařilo ta díla Pabla Picassa získat, odkud?
2: Tak byla to souhra náhod a všechny vystavené předměty jsou ze soukromé sbírky z galerie z Opole.
3: Jsou tady ale obrazy i dětí z Brodské Zušky.

0: Ano, výstava je doplněna také o výtvarné práce zdejších dětí z základní umělecké školy Uherský Brod. Chtěli jsme docílit toho, aby děti měly společnou výstavu zároveň s Pablem Picassem, že v podstatě je to takový začátek jejich kariéry, kdy můžou říct, měl jsem výstavu zároveň s Pablem Picassem, významným malířem 20. století. A samozřejmě výtvarné práce dětí jsou inspirovány Pablem Picassem.
1: Dodává Roman Foltín. Výstava bude k vidění až do 14. června. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.

0: Snad jsme vás s skladbou Used to be a Cha-Cha dostali do toho správného čtvrtečního tempa. Teď je 7:30, přejeme hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Čína a Spojené státy se podle prezidenta Xi Jinpinga můžou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval chybně v otázce Tajvanu. Podle čínských médií to řekl během jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Tajvan také označil za nejdůležitější téma čínsko-amerických vztahů. Mluvčí vlády v Tchaj-peji nicméně po dotazech na nynější summit v Pekingu prohlásil, že Washington opakovaně potvrdil svůj postoj v pevné podpoře Tajvanu. Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové. Bývalá politička byla skoro 10 let neprávem stíhaná kvůli nákupu armádních letounů CASA. Od státu požadovala odškodnění 8,5 milionu korun. Obvodní a městský soud její žádost zamítly. Jejich rozhodnutí ale zrušil nejvyšší soud. Maďarské ministerstvo zahraničí se dnes předvolá ruského velvyslance. Je to kvůli náletům ruských dronů na Zakarpatí, kde žije početná maďarská menšina. Rusko při včerejším útoku vyslalo na ukrajinské území přes 800 dronů. Zemřelo nejméně 6 lidí a další desítky jsou zraněné. Útoky nová maďarská vláda odsoudila. To ocenil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Česko bude na frankfurtském knižním veletrhu reprezentovat 75 autorů. Na mezinárodní akci najdou návštěvníci knihy Radky Denemarkové, Aleny Monštejnové nebo Jaroslava Rudiše. Česko bude čestným hostem německého festivalu a představí tuzemskou prózu, poezii nebo komiksy. Frankfurtský veletrh začne 7. října. A čekejte zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení. Během dne budou přehánky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11 a na horách většinou kolem 6. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Asi největší akcí, která se dnes otevře v Praze, je Festival Svět knihy. Potrvá až do 17. května, tedy do této neděle, v areálu Pražského výstaviště. Letošní program je zaměřený na témata Evropy a historie a připomene literaturu jako boj paměti proti zapomínání.
2: V Chrudimském regionálním muzeu se chystá nová podoba expozice Alfons Mucha Euforie ornamentu, věnovaná jednomu z nejvýraznějších představitelů secese.
1: A v Obecním domě v Praze vystoupí symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod vedením Sira Simona Rettla. Na programu bude Haydn, Brahms a taky česká premiéra skladby Ondřeje Adámka.

0: náš dramaturg Ken Kinsel vybral Leoše Janáčka, část z mládí svity pro dechové sexteto a Michael Thompson Wind Quintet.
1: Několikrát už to tady dnes ráno padlo, začíná v Praze festival Svět knihy. Jestli se na pražské výstaviště nedostanete pro žádnou zajímavou knížku, potom je tady každý čtvrtek, krátce po půl osmé, publicista Jan Nejedlý se svým výběrem.
2: Básník a prozaik Petr Kukal našel svou parketu, jak se zdá, v tématu krize středního věku. Deziluze z uplývajícího života i z životního stereotypu zaznívá z jeho veršů, deníků i próz. Podobné motivy akcentuje i nový povídkový soubor Divná místa. Únava životem, zevšednění vztahů, nenaplněné sny, strach ze stárnutí, svět, kterému člověk přestává rozumět. To jsou bolavá místa jeho hrdinů, kteří se ztratili sami sobě. Jak píše autor, 40 je pro muže věk zranitelnosti. Stojí na půlící čáře života a zkouší, zda by druhá půle nemohla být znovu tou první. Tato elegantní formulace otevírá dveře k často bolestným či trapným záletům a pozdním vzplanutím. V povídce o rodinném výletu do Erbenova rodiště čteme tyto řádky. Po svatbě mu ji někdo vyměnil. Někdo mu podstrčil holku, co vypadala jako Martina, ale ve skutečnosti to bylo nějaké její dvojče, jako v tom zlatém kolovratu. Z holky, co tancovala bosá na dlažbě, se proměnila v paní, která začala kupovat ortopedické vložky, aby se jim zpevňovala klenba. Z náročné návštěvnice artových výstav se stala žena, která dětem pověsila do pokojíčku obrázky krtečka. Kolem 40 na něj padla hrůza z toho, že se nechal oklamat, že jeho dornička leží někde v temném lese s useknutýma nohama bez zpevněné klenby a s vypíchanýma očima, které se dívaly na experimentální obrazy. A tak ji začal hledat. Autor se však naštěstí nespoléhá jen na pouhý realismus. Do všednodennosti nechá občas zavanout vítr fantazie a své bezútěšné pravdařství občerství nedořečeným tajemstvím. Knihu vydalo nakladatelství Jonathan Livingstone. I v další novince můžeme zaslechnout vzdálenou ozvěnu Erbenových balad, tentokrát Vodníka. Na mysli mám druhý závěrečný svazek románové ságy Blackwater, pod níž je podepsán americký prozaik Michael McDowell. Příběh začíná roku 1919 ničivou povodní, během níž se objeví záhadná kráska Elinor, která navždy změní osudy jedné rodiny i celého města, ležícího na rozhraní dvou řek uprostřed Alabamy. Vyprávění zprvu připomíná poklidně plynoucí rodinnou kroniku z amerického jihu, dokud nezaškobrtne o autorův magický realismus. Elinor totiž není bytost zcela lidské podstaty a její lehce šupinatá kůže napovídá, že voda je jejím mateřským živlem. Fantaskní motivy jsou zde ovšem umenšeny do sugestivních náznaků a ústředním tématem se stává řád rodiny a komunity, který je třeba střežit. Knihu přeložila Julie Tesla, vydalo nakladatelství Dobrovský. Nakonec jsem si nechal 12 kapitol ze židovské literatury, jak zní název publikace spisovatele a pedagoga Davida Jana Novotného. Jediná národní literatura, která je mnohojazyčná, je literatura židovská, říká autor v úvodu své komentované antologie ukázek od posvátné Tóry až po matoucí příběhy France Kafky a jeho postmoderních následovníků. Ostatně jen variací Kafkovy proměny tu najdeme hned několik. V novele Filipa Rota se hrdina nepromění v brouka, nýbrž v obří ženské ňadro. V povídce Cyrila Fleischmana se zas protagonista změní nejprve v pokojového psíka, pak v kocoura a nakonec v zrnko prachu, které vklouzne do kapesního vydání Kafkovy proměny. Knihu vydalo nakladatelství Garamond.
1: Novinky z beletrie tuzemské, americké i židovské provenience nám představil publicista Jan Nejedlý. Pro víc tipů musíte na pražské výstaviště, kde startuje Svět knihy.
0: Novinářskou křepelku dostal Matěj Skalický z Českého rozhlasu, autor podcastu Vinohradská 12. I o tom budeme za chvíli mluvit.

0: Spítala jsem se v podání Katarzie. Z roku 2013 je nahrávka, kterou jsme dohráli těsně před 7:45. Mimochodem Katarzia je už nějakou dobu taky moderátorkou našeho Sedmého nebe. Další díl chystá pozítří a zaměří se na produkci vydavatelství Slnko Records v sobotu v 19 hodina.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Novinářská křepelka, tedy cena udělovaná mladým a perspektivním žurnalistům do 33 let, zamířila už po třetí za poslední dekádu přímo sem do Českého rozhlasu. Porota letos ocenila našeho kolegu Matěje Skalického, autora úspěšného podcastu Vinohradská 12.
0: Novinářské ceny letos opět získaly příspěvky týkající se ruské agrese na Ukrajině, ale i konfliktu v Gaze či rozplétání zločinných organizací. Ocenění se odnesly například Daria Stomatová a Jan Schirger z České televize.
2: Kristýna Havranová, Adéla Jelínková a Lukáš Valášek ze Seznam zprávy.
0: A nebo Pavla Holcová a Miroslav Tot ze serveru investigace.cz.
2: Podrobnosti najdete taky na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.

0: Arcangelo Corelli, část koncerta Grossa číslo 9, Ugly Incognitis Amandine Bayer v ranní mozaice ve čtvrtek 14. května.
1: Vizitka. Hostem bude hudebník Michal Prokop. Na letošních cenách Anděl uspěl hned ve dvou kategoriích. Album Ostraka s kapelou Framus Five získalo ocenění za počin roku a sám Michal Prokop byl potom vyhlášený solovým interpretem.
0: Co pro něj ocenění znamená a jak se proměňuje jeho hudební myšlení a co ho dnes vůbec inspiruje? Michal Prokop o tom bude mluvit po 10. dopoledne.

0: Steven Heller a Jean Martin na vlnách Vltavy 9 minut před 8 ráno.
1: Rusistka a také vysokoškolská pedagožka Jana Kitzlerová se zabývá hlavně lingvistickou analýzou ruské literatury 20. století a celý tento týden pro nás vybírá své oblíbené texty.
2: Básnění. Josefa Brodského, nositele Nobelovy ceny za literaturu, není těžké obdivovat a jeho mimořádné verše není těžké milovat. K jeho poezii v českém překladu a především k jeho dvorní české překladatelce Majtě Arnautové se však váží jedna má velice osobní vzpomínka. Před mnoha lety jsem pro jedno literární periodikum recenzovala její skvělý český překlad Brodského Benátských strof, čímž jsem s Majtou Arnautovou zahájila jakýsi imaginární dialog. O několik let později jsem si dovolila Majtu, se kterou jsem se v té době stále ještě osobně neznala, oslovit s prosbou, zda by se neujala redakce prvního svazku nového překladu Majakovského poem, na něž jsme pracovali s kolegou Vojtěchem Frankem. Byla jsem odmítnuta. Majakovský není můj šálek kávy, řekla mi tehdy Majta. A my prý pracujeme snad až příliš rychle, protože ona první sbírku Brodského veršů, jeho římské elegie, překládala 15 let. Tolik času jsme při objemu Majakovského veršů neměli. Ale pak jsme se, navzdory odmítnutí, několikrát sešli. Mluvili o Majakovského jazyce, později o všem možném, u čaje, v kavárně, v pražské městské knihovně. Chodíme tam dodnes. A Majtě se nakonec líbil i náš překlad Majakovského. Ale teď už nechme plynout verše tohoto mistra slova a metafory, kterého se jeden z mých bývalých studentů dokonce chystal přeložit do angličtiny, protože prý v anglojazyčných zemích sice všichni vědí, že je Josef Brodský významný, ale řada lidí neví proč, protože si nemohou přečíst jeho verše. Takže děkujeme, Majto, že my můžeme. Prejzové pahorky v poledním úpalu léta. Oblaka podobná andělům pro svoje letící stíny. S modrou spodničkou mé dlouhonohé družky tak laškuje zlehka blažená dlažba. Já, co opivám prkotiny, pošetilosti a hraburdí, prchám před zářivou koulí, která už Cezary slepotou ranívala. A v útrubách věčného města se bázlivě choulím. Světla je tady tolik, že by ho nebylo málo na další vesmír. Žluté náměstí, polední mdloba, mrákoty. Malého skútru trýznivé startování. Chytám se rukou za srdce, když kousek opodál počítám drobné z prožitých let, co jsou ještě k mání. A jako tlustá kniha, rozvírající se na všech stránkách, šelestí vavřín o sprahlé pilíře balustrády. A Koloseum? Toť argova lebka, v jejíž očních jamkách plují oblaka jako vzpomínky na dávné stádo. Zlaté šupiny vyplouvajících na hladinu kanálu oken a za nimi věci. Roh klavíru, bronzové rámy, oleje. Tak tohle ukrývá uvnitř zastaženou ruletou okoun a tupě civící cejn. Narazit najednou u stropu na úplně vysvlečené tělo bohyně to každému hlavu zamotá. A vchody, patro od žárovky zanícené, poslušně říkají a.
1: Jana Kitzlerová nám dnes vybrala verše ruského emigranta a nobelisty Josefa Brodského.
0: Činoherní soubor Národního divadla v Praze chystá premiéru. O čem bude, tak to naznačíme ve zprávách v 8. Přejeme hezké ráno.

0: Příjemné ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Na hospodaření veřejnoprávních médií by mohl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad. Ústavní novelu podpořili poslanci. Šéf Bílého domu Donald Trump jednal s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Řešili i otázku Tajvanu. Národní divadlo uvede inscenaci o vzniku Polsko-České unie. A čekejte zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami a teploty většinou do 16 stupňů Celsia. Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Ústavní novelu poslala sněmovna po 6-hodinové debatě do závěrečného schvalování. Návrh, který předložili senátoři, má zajistit větší transparentnost a kontrolu nad veřejnoprávními médii. Předlohu podporuje i většina opozice. Vládní koalici ale dál kritizuje kvůli plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Ty s návrhem ale podle poslance Libora Vondráčka za SPD nijak nesouvisí.
3: Bez ohledu na to, kdo jak chce platit české poplatky formou poplatků ze státního rozpočtu nebo nějak jinak. Na podstatě této věci se nic nemění. My chceme tady tento dluh, který máme vůči českým občanům a koncesionářům, konečně splatit tak, aby Nejvyšší kontrolní úřad měl oporu v ústavě.
2: Česká televize ani Český rozhlas se kontrole ze strany NKÚ nebrání. Hygienici na Jižní Moravě letos evidují už 3 případy nákazy listeriózou. V celém Česku se od začátku roku nakazilo 21 lidí. Nemoc je nebezpečná hlavně pro těhotné ženy, kdy může způsobit předčasný porod, potrat nebo infekci novorozence. Člověk se může nakazit z kontaminovaných potravin a inkubační doba je 2 až 3 týdny, jak vysvětluje epidemioložka Renata Ciupek.
4: Nejvíce rizikovými typy pokrmů jsou neomytá zelenina, ovoce, lahutkové saláty, lahutkářské výrobky, zrající sýry, syrové pokrmy typu carpaccio, tatarák a v podstatě všechny ty, které neprocházejí teplnou úpravou.
2: Čína a Spojené státy by se mohly dostat do střetu kvůli Tajvanu. Čínský vůdce Xi Jinping to řekl při jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Pekingu. Čína považuje Tajvan za své území a Spojené státy ostrov vojensky podporují. Oba státníci spolu jednali taky o obchodu.
5: Donalda Trumpa na náměstí Nebeského klidu v Pekingu přivítala armádní kapela, jásající děti a Xi Jinping na červeném koberci. Pak už se státníci odebrali do velkého sálu lidu. Donald Trump před rozhovory řekl, že ho s čínským prezidentem pojí dlouholeté přátelství. Podle Xi Jinpinga je svět na rozcestí, ale obě země čeká skvělá budoucnost. Trump je v Pekingu poprvé od uvalení cel na Čínu loni po nástupu do úřadu. USA ale od té doby cla postupně snížili a s Trumpem jsou v Číně šéfové největších amerických firem. Doprovází ho i ministr zahraničí Marco Rubio, který řekl, že by Čína měla zatlačit na Irán, aby otevřel Hormuzský průliv. Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Činoherní soubor Národního divadla v Praze uvede premiéru inscenace s názvem Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce. Vznikala v koprodukci s polským divadlem Juliše Slovackého v Krakově a vypráví o skupině Čechů a Poláků, kteří mají za úkol přesvědčit oba národy, aby vytvořili jeden stát. Premiéru má dnes v pražské La Fabrice.
6: Já myslím, že hlavním tématem není jakoby to česko-polský přátelství, ale je to asi manipulace.
7: Říká režisér inscenace Jakub Krofta.
6: Manipulace ve veřejném prostoru, manipulace informacemi, manipulace jakoby veřejným míněním. Myslím, že to je jakoby hlavní asi takový téma, kam to až může zajít, kde je taková hranice.
7: Ve hře vystupuje 7 herců z českého i polského souboru. Po premiérách v Česku zamíří inscenace i do Polska. V Krakově ji poprvé diváci uvidí 22. května. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, postupně jich bude přibývat i jinde. Ojediněle se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů a na západě jenom 11, na horách většinou kolem 6. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, právě začíná další hodina našeho ranního vysílání na Vltavě. Jsme moc rádi, že ji trávíte právě s námi a také tentokrát nabídneme témata, která propojí hudbu, film, ale i současné kulturní dění obecně. Symfonický orchestr Českého rozhlasu letos slaví stovku, už má za sebou mimořádný okamžik, hned dvojí zahájení festivalu Pražské jaro Smetanovou mou vlastí. Jaké to je být přímo na pódiu u skladby, která patří k české hudební tradici? I na to nám odpoví přibližně za 3/4 hodiny hobojista Lukáš Pavlíček, který přijde za námi do studia. Ještě chvilku zůstaneme u hudby, tentokrát ovšem z pohledu vědy. Zajímá nás i to, jestli může hra na klavír změnit náš mozek, paměť anebo soustředění. A tak se na to zeptáme. A podíváme se do Cannes. Slavný filmový festival za sebou má první celý den i první velkou hvězdu. Divákům se totiž představil čerstvý držitel čestné zlaté palmy Peter Jackson. Na místě máme naši zpravodajku Janu Podskalskou, která se nám přihlásí do vysílání.
1: Zpívat bude v nahrávkách Mária Rita nebo Kiana Linnell, zahraje komorní filharmonie Pardubice, Sukův komorní orchestr nebo Teranova kolektiv. Hned 6 minut po 8 hodině.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Teranova kolektiv na vlnách Vltavy. Necelých 11 minut po 8 hodině.
1: Předevčírem v Cannes odstartoval prestižní mezinárodní filmový festival, protože máme čtvrtek, tak tedy má za sebou celý první den, tedy středu, a taky první hvězdu. Včera se divákům představil v rámci oblíbeného formátu Rendezvous čerstvý držitel čestné zlaté palmy Peter Jackson.
0: Přímo na místě je naše spolupracovnice, filmová kritička Jana Podskalská. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jen o čem si Peter Jackson s moderátorem povídal? Došlo i na populárního Pána prstenů.
2: Došlo i na Pána prstenů. Já jenom připomenu, že tenhle opus je vlastně dnes už takovým samozřejmým fenoménem a velkým diváckým hitem, ale Peter Jackson, který tady dostal jenom, připomenu, zlatou palmu za práci, vlastně nebo příspěvek k práci s novými technologiemi a za to vizionářské vypravěčství, tak tu připomněl, že vlastně tehdy před 25 lety byla ta první trilogie velmi hazardní hrou a velmi nejistou, protože samotné studio Warner Brothers mělo své pochybnosti o celém projektu a ty přeneslo i na média. A až teprve šéf New Line Cinema, který zastřešuje Warner Brothers, se rozhodl to prolomit a promítnout právě tady v Cannes první 20-minutovou ukázku z připravované trilogie a tím úplně změnil postoj k celému projektu, protože tu diváci byli velmi nadšení. Ta ukázka se promítala na Hradě nad městem a velmi to podpořil festival, takže účast Petra Jacksona tady je opravdu na místě a on také děkoval za to, že tu možnost tehdy měl. Sám řekl, že jeho jediným celoživotním úkolem je bavit lidi, že nikdy neměl žádné větší ambice, že ho ovlivnila filmová groteska a úplně na samém začátku ještě jako dítě 9leté film King Kong z 30. let, který jehož toužil sám natočit, ale první pokus proběhl v jeho 12 letech. Přidal k tomu takovou roztomlou historku, že si tehdy půjčil od rodičů kameru Super 8, vyrobil si malého King Konga z drátu, z gumy a z vystřiženého kusu maminčina kožichu a začal natáčet, ale šlo o příliš ambiciozní projekt, takže samozřejmě nedopadl dobře a nakonec se to povedlo až na potřetí, protože po druhé jeho projekt stopla studia a až v roce 2005 tady skutečně natočil King Konga tak, jak ho známe, a u kterého je zajímavé, že ho pojal ne jako vlastně monstru, jako třeba Godzilla, ale skutečně jako se snažil ho jako gorilu, jako zvíře, které má určité své instinkty a určité chování. Tím se lišil vlastně o těch ostatních adaptací. Mluvil velmi zajímavě také o umělé inteligenci, o tom, že je dobrým pomocníkem, ale že by neměla nikdy krást herecké tváře a příběhy. Je to téma vlastně i na letošním festivalu řady debat. A poslední informací zajímavou bylo, že natáčí Tintina, projekt, který kdysi rozjel vlastně se Stevenem Spielbergem, který už svůj film natočil a teď tedy po mnoha letech, kdy se Jackson věnoval pouze producentské činnosti, se vrací k režii a píše scénář k Tintinovi.
0: Na slavnostním zahájení a prvních projekcích se představil nový francouzský film Elektrický polibek. Bylo to důstojné zahájení festivalu v Cannes?
2: No, musím říct, že mám pocit, a nejsem sama, že poslední roky se tady trošku zahajovací filmy, respektive jejich tvůrci, předhání v tom, který jejich film bude nudnější. Je to taková podivná tradice, jenom připomenu, že v posledních letech mezi těmi zahajovacími filmy byl třeba jeden z nejslabších filmů Woodyho Allena, Café Society nebo unilý muzikál Annette, taková jako podivná zombie nuda Final Cut nebo dobovka Jean de Barry. Letos je to tady francouzské romantické retro Elektrický polibek, názory na něj se různí. Pro mě to byl, bohužel tím také, byl tím představitelem té nudnější podívané. Je to takovém zoufalci malíři, který hledá ztracenou inspiraci o falešné jasnovidce, která hledá pro změnu lepší výdělek a nad vším je taková ta teze, že láska zvítězí nade vším. Za mě to byl takový film na jedno nezáživné použití.
1: Tak na Elektrický polibek tady asi úplně nedáme, ale je něco, co vás, Jano, na festivalu v těch prvních hodinách zaujalo?
2: Zaujalo mě, že se evidentně letos velmi šetří. Je tady méně okázalosti, což samozřejmě neplatí o kostýmech dam na červeném koberci. Nicméně je to menší propagace festivalu, než bývala v minulých letech. Je to vidět po celém městě. Nebude letos žádná velká premiéra amerického blockbusteru, jako byl třeba Maverick, nebo v minulosti Indiana Jones, nebo Star Wars. Obecně bych řekla, že je tady méně Hollywoodu, i když to prezident festivalu Thierry Frémaux popírá. Zdá se mi, že tady podle těch sestav v různých sekcích méně velkých filmů, ale naopak více komorních, z menších a evidentně nezávislých studií. Je tu hodně asijských filmů a hodně autorských projektů, což je samozřejmě dobrá zpráva. A je vidět, že velká studia americká jsou stále opatrnější ohledně těch obrovských nákladů vlastně na reklamu a samozřejmě nechtějí podstupovat rizika v oblasti příjmu a také samozřejmě neměla ta konkurence se streamovacími platformami. Takže tady vidíme spíš menší filmy, ale jsou to rozhodně dobré příběhy a především tedy dominují silná filmařská jména. Vrací se sem Pedro Almodovar, je tady rumunský představitel nové vlny Christian Mungiu, je tu Hirokazu Koreda, je tady Zvjagincev, ruský filmař, který tady byl před lety a vyhrál za film Bez lásky a také Leviatana tu uváděl. A také sílí tedy imerzivní kino, které tu má samostatnou soutěž, takže je vidět, že ty trendy se obracejí někam trošku jinam, i když klasický film tu má pořád svoje místo.
0: Jano, už máme velmi málo času. Chystá se dnes režijní debut představit herec John Travolta. Chystáte se?
2: Zatím ne, já se na něj podívám až v pátek, ale chystám se na Fatherland od Pavla Pavlikovského, což je polský filmař, od něho jsme viděli Idu a Studenou válku a ten představí Fatherland, vztah nobelisty Tomase Manna a jeho dcery Eriky, kteří podnikají spolu takový zvláštní výlet v době vrcholící studené války německými ruinami od americké zóny až po Sověty kontrolovaný Výmar a je to takové to téma identity, rodiny a viny a myslím si, že bude na co se dívat a o čem přemýšlet.
3: Snad to bude lepší než elektrický polibek. Filmová kritika. Jana Podskalská zůstává v Cannes. Brzy se nám opět přihlásí. Jano, ať se vám tam líbí, těšíme se na další zprávy.
2: Ráda jsem vás slyšela, krásný den.

0: Edvard Elgar a Sukův komorní orchestra.
1: V posledních desetiletích přibývá odborných studií, podle kterých může mít hudba širší dopad na lidský mozek, organismus i psychiku. A s aktuálními poznatky univerzity v německém Hanoveru nás už seznámí Zita Senková, která je s námi ve studiu. Zito, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Co přesně bylo předmětem pozorování a kdo se ho účastnila?
2: Tak o tom cíli studie napovídá už její název Hudba ve stáří. Jedná se o studii Institutu hudební psychologie a hudební medicíny při Vysoké škole hudby, divadla a médií v Hanoveru a vědci chtěli zjistit působení vliv hudby na lidský mozek, duševní i motorické schopnosti lidí v tom vyšším věku. Do studie se přihlásili seniori nad 65 let a odborníci této věkové kategorie obecně, samozřejmě prospívá to každému, si myslím, doporučují takový ten takzvaný brain jogging neboli mozkový trénink v podobě, ať už luštíte křížovky, sudoku nebo modelujete železnice, vláčky a podobně. V tomto případě pochopitelně šlo o vliv hudby, ale nikoli poslechu klasické hudby, nýbrž aktivní přístup, prostě hra na hudební nástroj. Do jaké míry to stimuluje mozek, jeho funkce dělá nás šťastnými. Nebylo to jen tak, nepředstavujte

0: Zájem vůbec o tu studii byl enormní a ty výsledky jsou opravdu velmi slibné.
1: No tak já možná začnu hledat učitele hry na klavír. Co myslíte, že to dělá nás hudba chytřejšími?
0: Těžko říct, určitě podle studií, protože není to jediná studie svého druhu, tak nám rozšiřuje obzory a je prokázané neurovědci, že jsme při poslechu hudby, která nám dělá dobře, je to velmi individuální, vnímavější, vyrovnanější a tím pádem i vlastně šťastnější, no a rovná se také zdravější. Takže ta hra na klavír podle této studie z Univerzity v Hanoveru má stejný efekt na trénink mozku, jako právě takový ten klasický, ať už jsou to třeba ty křížovky, ten trénink. Tak si říkám, že třeba to bude jedno možná na recept. Mimochodem nedávno přišli vědci z finského Turku se studií, podle které poslech oblíbené hudby aktivuje v mozku stejný systém odměn jako čokoládový dort nebo pusa. Takže podle této studie může hudba zlepšit náladu a dokonce i tlumit bolest. Opět teda potrhuji, že je to určitě individuální. Jsou i studie jiného druhu, jsme obklopeni ani ne tak hudbou, byť třeba zní i v těch nákupních centrech, co se vám až v němčině je to slovíčko Ohrwurm, ten červ, který vlastně nemůžete tu melodii dostat z toho ucha, ale jsme obklopeni velkými ruchy, takže to je zase předmětem jiných studií. Možná už jen krátce, jak jsem říkala, ta motivace o tu studii byla obrovská, tak uvidíme, jestli vzroste i zájem o návštěvu hudebek.
1: Hodiny klavíru.
0: Přesně tak.
2: Uvidíme, každopádně skvělá zpráva, poslouchat Vltavu, hrát na hudební nástroj, to všechno vám může pomoct. My jsme mluvili o studii vědců z německého Hanoveru, kteří přišli na to, že tréninkem pro náš mozek může být právě hudba. Naše spolupracovnice Zita Senková s námi ve studiu. Mějte se hezky.
0: Tak krásný den, naslyšenou.

0: Josef Suk mladší, Sukův komorní orchestra, ten jste slyšeli před chvílí, teď novou symfonie, tu Amsterdam, první část symfonie D-dur Felix Mendelssohn Bartholdy. 2 minuty necelé zbývají do 8:30.
1: Knížky nemusíte zdaleka jenom číst, můžete je i poslouchat, a tak tento týden vždy kolem 8:30 soutěžíme o audioknihu Tragédie Liblice. Je to rozhlasová hra, která byla speciálně napsána pro Vltavu. Vy jste ji mohli slyšet třeba na Silvestra, pokud jste to nestihli, tak teď je příležitost si o Tragédii Liblice zahrát.
0: Vítězí první odpověď, ta správná, zaslaná na e-mail mozaika@rozhlas.cz, a soutěžní otázka je jednoduchá.
1: Jak se jmenuje literární festival, který právě dnes začíná na pražském výstavišti a potrvá až do neděle?
0: Mozaika@rozhlas.cz.

0: I tuhle píseň pro nás vybral náš dramaturg Jan Kincl. Maria Rita na vlnách Vltavy, 3 minuty po 8:30.
1: Soutěžili jsme o audioknihu Tragédie Liblice. Otázka zněla, jak se jmenuje knižní veletrh, který se ode dneška bude konat v areálu Pražského výstaviště. Pochopitelně správná odpověď je Svět knihy, takže během pár vteřin doslova přišla celá řada samozřejmě správných odpovědí, ale nejrychlejší byla...
0: Byla Eva Kremlíková. Gratulujeme a děkujeme všem, kteří se zapojili. A mimochodem na literárním festivalu Svět knihy se můžete těšit taky na program Českého rozhlasu Vltava.
1: Už zítra můžete být svědky natáčení naší vizitky, konkrétně s herečkou Danielou Kolářovou, se kterou si bude povídat moderátorka Karolína Koubová.
0: Chystáme ale taky setkání se spisovatelkou Biankou Belovou. Bude řeč o malých i velkých příbězích.
1: Ale v Mozaice teď necelých 8:55 budeme mluvit o Galerii výtvarného umění v Ostravě, která spravuje víc než 25 tisíc uměleckých děl, pravidelně je zapůjčuje na výstavy doma i v zahraničí a je vůbec největší sbírkotvornou institucí v Moravskoslezském kraji.
0: Sídlí v památkově chráněném domě umění v Ostravě, který letos slaví 100 let.
1: A do jeho výstavních sálů a také do zákulisí sbírek nás zavede teď ředitel Jiří Júza a naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.

0: Galerie výtvarného umění v Ostravě v hlavním výstavním sále umožňuje návštěvníkům a návštěvnicím zažít Metelici do očí. V tuto chvíli stojíme totiž ve výstavě, která nese tento název Metelice do očí. A vystavuje vybraná díla ze sbírek galerie do roku 1926. Ředitel galerie Jiří Júza vysvětlí proč.
1: Rok 2026 je pro nás výročním rokem a my jsme vymysleli dramaturgii opravdu celoroční, která je postavena téměř ze 100% na našich sbírkách. Protože ty sbírky jsou opravdu velmi bohaté. Máme 25 000 sbírkových předmětů, samozřejmě tak, jak je to ve všech jiných institucích. To gro je v papírových sbírkách, to znamená kresba, grafika. Ale přesto ty sbírky obsahují časové období od pozdního středověku až do současnosti. Nejsou čistě zaměřené na české a slovenské výtvarné umění, tak jak by to historie nabízela, ale obsahují i významné mezinárodní kolekce. Máme poměrně dost kvalitní část barokního umění 17. a 18. století s krásnými příklady italských mistrů, v čele s Domenikem Fetty, Francesco Cozzou. Pak máme velmi zajímavou kolekci třeba východoevropské malby, Pieret v Jižnici a podobně, ale samozřejmě i ruská emigrace, v čele s Korovinem, Maliavinem, ale samozřejmě máme zastoupeného i toho Riepina. Samozřejmě kolekci středoevropské umění, zejména německého, rakouského, kde jsou příklady jako Max Liebermann, Beckmann, v papírových sbírkách, Oskar Kokoška. Určitě velmi zajímavá kolekce je také takzvaných španělských umělců pařížské školy v čele s Oskarem Dominguezem, kteří se přichýlili v Paříži k Picassovi. Tato kolekce je opravdu velmi zásadní, jedna z předních společně s Národní galerií v Praze v České republice. Samozřejmě Emil Fila, Kubín, Kubišta, Kubínovo zátiší, Filův kuřák nebo hlava ještě ze sbírky Vincence Kramáře.
0: Jsme v hlavním výstavním sále. Jakým výstavám je tento prostor určený?
1: Hlavní prostor galerie, který je zhruba 30x9 metrů, vynikající prostor, protože má vrchní světlíkové osvětlení už z roku 1926. Pochopitelně musíme k tomu prostoru přistupovat individuálně, je to podle typu výstavy, která zrovna je realizována, podle třeba i architektonického návrhu, takže pracujeme s panelážema, anebo i naprosto čistým prostorem, zejména pro současné umění objektového ražení.
0: V tuto chvíli jsme v sále, který byl dříve přednáškovým sálem, dnes je to výstavní sál.
1: Už v roce 1936 ten první ředitel Alois Prušil v nějaké bilanční desetileté zprávě hovořil o tom, že asi by bylo potřeba uvažovat o přístavbě domu umění, protože už po 10 letech shledávají, že je dost malý. Takže z přednáškového sálu, který by plnil taky tuto multifunkční roli, tak se stal výstavní prostor, kde se ta náplň postupně plovoucím způsobem mění. Proto jsme v loňském roce udělali takový pilotní set výstav mladých umělců, většinou spojených s regionem, protože v Ostravě je Fakulta umění Ostravské univerzity, která produkuje celou řadu umělců.
0: Najednou jsme se ocitli v prostoru, který mohl dříve působit i jako prostor obytný, či jako ateliér. Kde to jsme?
1: Ano, jsou to prostory, které původně byly určeny pro umělce. Měl tu ateliér třeba Augustin Hanzel, což byl pro náš region významný autor první republiky. Pak tu v podstatě od 50. let sídlila administrativa až do roku 2008. Pak se ty tři pokoje začaly využívat pro mikrostálou expozici, kde bylo představené 0,005% děl z naší sbírky.
2: Říká Jiří Júza, Ostravský dům umění slaví rovnou 100 a my zítra navštívíme jeho knihovnu, archiv a potom taky restaurátorskou dílnu. Ale dům umění není jediný, který slaví 100.
3: Je to tak, 100 si připomíná celý tento rok taky Symfonický orchestr Českého rozhlasu a máme jedinečnou možnost přivítat každý čtvrtek po 8:30 jeho hráče. Dnes za námi dorazí hobojista Lukáš Pavlíček. Bude to za pár minut.

0: Stabat Mater Jakuba Jana Ryby na Pražském jaru.
1: Světoví solisté, Perslův sbor a helsinský barokní orchestr pod vedením Aapo Häkkinena.
0: Špičkoví interpreti staré hudby ve festivalovém debutu s objevitelským programem z českých archivů.
1: Přímý přenos z Rudolfina poslouchejte 21. května od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Leopold Koželuch, komorní filharmonie Pardubice a část symfonie D-dur v 8 hodin a 47 minut.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu letos prožívá opravdu mimořádnou sezónu, stoleté jubileum. Korunoval dvojicí zahajovacích koncertů na Pražském jaru pod vedením Petra Popelky zazněla monumentální Má vlast Bedřicha Smetany.
0: A my každý čtvrtek máme možnost představit jednoho hudebníka Sočru. Dnes vítáme hoboistu Lukáše Pavlíčka. Dobrý den.
2: Dobrý den všem. Přeji.
1: Lukáši, vy jste Mou vlast natáčeli se Sočrem taky na CD, které letos v zimě získalo prestižní francouzské ocenění. Tak jak to vypadá, takové zkoušky na takové velké dílo? Stačí jenom to nastudování jenom tak oprášit, anebo se znovu nacvičuje a musí se zkoušet pečlivě?
2: Má vlast jako patří do takového toho kmenového repertoáru, takže japonský turné postavený na Mý vlasti, evropský turné postavený většinou aspoň na Vltavě. Takže dalo by se říct, že se jakoby oprašuje kmenový repertoár, ale s Petrem to bylo trošku nové. Jsem tady vlastně v orchestru 20 let, v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu a za tu dobu jsem to hrál mockrát s různými dirigenty, takže Petr vlastně udělal takovou jako... Nové nastudování skutečně.
1: Nový pohled.
2: Udělal balanc hlasů, vysvětlil nám, co je důležitý, takže taková ta rutina vlastně najednou jako opadla, protože prostě Petr vlastně z toho vytáhl to důležitý, což samozřejmě mohli slyšet posluchači.
1: Má jasnou představu dirigent, kterou vám předestře, anebo můžete s ním diskutovat a vy si sami můžete nějak zaimprovizovat, nebo to není dovoleno?
2: Záleží, jak kvalitní je to dirigent. Diskutovat asi moc ani ne. Záleží na tom, jestli dirigent chce diskutovat nebo chce vést nějaký dialog. Ale co se týče konkrétně Petra Popelky, tak na něm je krásný, že jak je jako nádherný člověk vnitřně a vlastně jako lidsky, tak samozřejmě různá prosba nebo různá diskuze je možná. Ale je potřeba říct v případě Petra Popelky, že to jen ten dirigent, který má jasnou představu, kterou ale pozor, umí jako velmi rychle jasně vysvětlit. To znamená, je zážitek s ním vylaďovat akord. Protože dejme tomu, že je dřevěná harmonie o 6 hráčích, kteří mají sladit teda jeden konkrétní akord. Takže on řekne druhý fagot C, druhý klarinet C, jste trošku vysoko níž, první hoboj F. Takhle to poskládá a během 30 vteřin je vyladěno a je vyřešeno. To je Petr Popelka. Takže přicházíme o to nejlepší, co máme.
0: Vy už jste řekl, že jste v Sočru 20 let nastupoval, jste už jako student, zažil jste ještě éru dirigenta Vladimíra Válka, potom roky s Alexandrem Liebreichem, teď s Petrem Popelkou. Jaký bude Elias Grandi? Vy už jste s ním měl tu zkušenost z toho koncertu, který Sočer odehrál v minulém roce?
2: Přímou zkušenost jsem neměl, slyšel jsem vyprávění mnoha kolegů, takže se těším na spolupráci, protože těch koncertů v té nadcházející sezóně je samozřejmě velký počet. Těším se, uvidíme, bude to asi něco trošku jiného než Petr Popelka, ale nebráním se tomu, je to určitě jakoby dobrý krok do budoucna. Zmínil jste Vladimíra Válka, je to skutečně šéf dirigent, který mě sem přijímal do orchestru. Byl to špičkový dirigent, rád na něj vzpomínám. Byl samozřejmě jakoby pedant nebo trošku přísnější, co se týče nějakých jako detailů, ale měl prostě pořádek a měl vlastně... na té zkoušce neplýtval časem, byla to jako rychlá práce, bylo to také příjemné.
1: My si povídáme s Lukášem Pavlíčkem ze Sočru, vy jste nám přinesl svůj nástroj, tedy hoboj. To je taková subtilní věc, je těžké se oproti komorní nebo solové hře prosadit s hobojem ve velkém orchestru?
2: Prosadit se v orchestru na hoboj může být těžké, pakliže kolegové vám ten prostor nechtějí dát. Přece jenom vidíte velikost toho nástroje, vidíte ten strojek, takže v podstatě, když to řekneme technicky vzato akusticky, když mám na kus tohoto dřeva jakoby přehrát, řekněme, 35-40 smyčců, kteří mi nechtějí ustoupit, tak pak je to náročné. Naštěstí kolegové v našem orchestru jsou ty, kteří vnímají, poslouchají, takže samozřejmě pak ten hoboj jde nad těma ostatníma nástrojema a vystupuje vlastně s tím soulem.
1: Vy jste si, Lukáši, pro nás něco připravil, co to teď bude?
2: Je to tak. Začnu asi tím, co bude v listopadu na koncertě s Tomášem Netopolem, s dirigentem. Bude tam Taras Bulba, Leoš Janáček, je to vlastně ta jubilejní sezóna. Něco o tom málo řeknu. Je to vlastně velmi zajímavá skladba. To vám tady nezahraju, ale zahraju vám jiný úryvek, který je moc pěkný, protože to je ten klasický Janáček. Ale zrovna co se týče této skladby, tak tam vlastně v začátku té skladby Hoboj dostal velkou právě příležitost hrát solově, jakoby, nebo solový hlas. A tam je to právě naopak. Tam jsou jenom varhany a jenom ten Hoboj. Takže v tom Rudolfínu jste sama a ten varhaník, všichni ostatní mají nástroje dole a na vás se čeká. A máme tam takový jako nepříjemný tón, takže vlastně vždycky přemýšlíme nad tím, jestli se to ozve nebo se to neozve. Ale teď vám teda zahraju kousek melodie vlastně ze sóla z první věty. Leoš Janáček, Taras Bulba.

0: Ukázka v podání Lukáše Pavlíčka, hoboisty ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Lukáši, vy jste ale taky byl součástí nahrávání filmové hudby, je to tak?
1: Je to tak, ano.
0: A co uslyšíme v té druhé ukázce, protože to s tím souvisí?
1: V té druhé ukázce uslyšíte, nebo uslyší posluchači hudbu od Jana Kučery. Jan Kučera je dirigent, který pravidelně k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu dochází. Čeká nás několik projektů a myslím si, že takový ten top pro zase třeba mladší posluchače bude projekt Monkey Business, na který se třeba já osobně velmi těším. A Jan Kučera je velmi plodným autorem jakoby moderní hudby, klasické. A v podstatě loni jsem měl možnost s ním natočit. Můj kolega Zdeněk tady asi před 14 dněma nebo před 3 týdny hrál Nemocnici na kraji města. To je jedno velké solo pro hoboj. A Jan Kučera vlastně napsal hudbu k filmu Máma od Jiřího Stracha. Loni vlastně byla premiéra, myslím, že v srpnu. A hudbu jsme točili v červnu a on vlastně hoboji svěřil otevření toho filmu, takže úvodní titulky, a vlastně napsal mu jako velké dlouhé solo, které neustále se proplétá celým filmem, takže vám zahraju to hlavní téma z toho.

0: Lukáš Pavlíček, člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu, nám dělá milou společnost. Vy hrajete ale nejenom ve velkém orchestru, vy se věnujete i solové a komorní hře Sedláčkovo kvartetu, Pražský dechový oktet. Jak se tyhle různé hudební světy navzájem ovlivňují?
1: Navzájem se asi přímo neovlivňují. Ještě vlastně soubor, který je potřeba zmínit na půdě Českého rozhlasu, je Trio Českého rozhlasu, které se ukázalo po covidu a po všech věcech jako nejekonomičtější záležitost. Hraju tam se svými kolegy z orchestru a je to vlastně hoboj, klarinet, fagot. Takže se dá kamkoliv dojet, potřebujeme vlastně 3 nástroje, 3 pulty většinou, dokážeme i stát, nepotřebujeme ani židle. A je to vlastně úplně jiná práce než v tom orchestru. Řekl bych, že si to musíte takzvaně jakoby odehrát, protože nikdo jiný to za vás neodehraje.
2: Vltavu čekají, Lukáši, za pár minut zprávy. Ještě nám řekněte, vy si prý vlastnoručně vyrábíte i hobojové strojky. Je to pravda?
1: Tak, můžu tady ukázat, jestli posluchači koukají. Tak,
2: i na kamery, tak pokud koukají,
1: tolik strojků
0: to je celá série.
1: Dá to práci, tyto jsou před dokončením, tyto jsou hotové.
0: Tak ať vám jde práce i hudba pěkně od ruky. Lukáši, ať se vám daří. Moc si vážíme toho, že jste navštívil ranní Mozaiku na Vltavě právě krátce před 9. hodinou. Leckdy to pro muzikanty není vůbec jednoduché.
2: Mějte se hezky, děkujeme.
1: Děkuju za pozvání, hezký den.

0: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
1: Dobrý den, teď je 9 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění pro Vlastu Parkanovou, exministryni obrany. Stát ji neprávem trestně stíhal téměř 10 let. Ministerstvo spravedlnosti za to Parkanové v minulosti vyplatilo odškodnění ve výši 1 600 000 korun. Bývalá ministrně ale původně žádala 8,5 milionu. Její žádost o odškodnění obvodní i městský soud odmítli. Nejvyšší soud ale jejich rozhodnutí zrušila. Kubě zcela došla nafta a topný olej, řekl to minister pro energetiku Vicente Della Olejvi. Hlavní město Havana čelí nejhorším výpadkům elektřiny za poslední desetiletí. Mnoho čtvrtí je podle ministra bez světla až 22 hodin denně. Je to kvůli americké blokádě. Šéf Bílého domu Donald Trump v lednu pohrozil uvalením cel na jakoukoliv zemi, která Kubě dodá palivo. V dubnu na ostrov přivezl ropu velký tanker plující pod ruskou vlajkou. Na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začíná dvoutýdenní série výluk. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá do 27. května. Vlaky z Hradce Králové ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné přípoje. Americký historik Timothy Snyder a laureát Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurnah jsou nejsledovanějšími hosty 31. ročníku Mezinárodního veletrhu Svět knihy. Organizátoři letos zvolili hlavní téma akce Evropa. Více než 800 programů pro veřejnost s 500 vystupujících bude pro návštěvníky nachystáno na pražském výstavišti až do neděle. A čekejte zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, postupně jich bude přibývat i jinde. Ojediněle se objeví taky bouřky, nejvyšší teploty potom od 12 do 16 stupňů Celsia. Na západě jenom 11 a na horách 6. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, dnes tedy čtvrtek s datem 14. května. Když se řekne Michal Pavlíček, možná se vám vybaví nezaměnitelný kytarový rukopis, hudební odvaha a taky desítky projektů, které formovaly českou rockovou scénu. Michal Pavlíček teď přichází s novým studiovým albem Na obzoru. A je to deska, která je možná osobnější než všechny jeho předchozí. Je o čase, je o ztrátách, o ohlížení a třeba i o hledání nových směrů. A taky o hudbě, která se nebojí být syrová, intimní, ale zároveň i dravá. Michal Pavlíček o téhle desce mluví jako o své osobní výpovědi. A tak si přímo s Michalem Pavlíčkem budeme tady u nás ve studiu nejenom o tomto albu povídat už za pár minut. Příjemný poslech a ještě jednou příjemný den.
1: Zahrajeme si taky ukázku z nového alba Michala Pavlíčka, potom Cecil Chaminade, Wayne Shorter a další muzika. Teď Nat King Cole, George Shearing a nahrávka z 60. let. Přejeme hezké dopoledne.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Natkin Koul na vlnách Českého rozhlasu Vltava, 6 minut po 9. hodině.
1: Kytarový virtuos, skladatel a taky jedna z nejvýraznějších osobností české hudební scény Michal Pavlíček vydává nové studiové album Na obzoru. Tahle deska je prý nejenom o hudbě, ale i o čase, ztrátách a hledání nových směrů.
0: A kromě jeho charakteristické kytary na ní uslyšíte taky Davida Kolera, Moniku Načevu a celou řadu dalších muzikantů. Michal Pavlíček už je s námi ve studiu. Dobrý den, vítejte.
2: Hezký den.
1: Vy jste album Na obzoru označil za svou osobní výpověď. V čem je tedy tahle deska jiná, než byly ty předchozí?
2: No, on se vždycky jedná o osobní výpověď, jo, ale tahle je taková zvláštní, že přece jenom zachycuje určitý období, který nebyl úplně nejlehčí pro mě, a měl jsem nějaký zdravotní potíže a ještě nějaký takový jakoby osobní krize, a tak jsem vlastně v tomhle pohledu ta deska je taková jakoby pravdivá. Jo? Že i ty texty, co jsem samozřejmě po konzultaci se Sahrou, co jsem jako chtěl na té desce mít, tak nějakým způsobem zobrazují nějaký mý pocity a takže jsem to i v obsahově naladil na tu moji náladu a jsou tam pocity, které jsou, je to takový trošku potemnělejší, ale taky tam je naděje, takže...
1: Já si říkám, Michale, jestli to trošku nesouvisí i s tou 70, kterou jste letos v zimě oslavil.
2: No, tak jako ta 70 to byla veselá oslava, ale tak to víte, tak už trošku smráká, ale člověk se musí pořád dívat dopředu nějak, jo, to prostě ještě je pořád tady třeba pár pěkných let přede mnou.
1: Ale ještě je brzo na bilanci.
2: No, ale tak jako nějak už člověk jako bilancoval, když jsem měl třeba ty koncerty v O2, Univerzum k těm 70, tak to bylo vlastně taková jako ohlédnutí se za mým tvůrčím životem, ale zároveň tam byly i ty aktuální věci z nový desky.
0: Já myslím, že toho může být spousta. Vladimíru Mertovi bylo 80, Jiří Suchý po 90.
2: Jirka,
0: krásná
2: to je teda
0: práce.
2: Neuvěřitelný. To Jirka, já fakt ho úplně obdivuju a to je prostě fakt, ten má neuvěřitelnou takovou pořád sílu. A
0: skládá Michal Pavlíček s věkem hudbu trošku jinak? Nebo je to pořád stejné jako
1: začátky? Víte, třeba jestli méně technicky, víc niterně?
2: No, já si myslím, že třeba když bych to specifikoval na to hraní, jo, takže je to takový možná syrovější a tak jako vyzrálejší v něčem, jo. Co se týče skládání, tak to je ta stejno. To je za každýho počasí a v každém věku. Jo. Proto to většinou, že to skládání, jako ty písničky, to vám padá z hůry. To jsou prostě nápady a pokud ty nápady jsou, tak zaplať pánbu za to a člověk je pořád vlastně jako ponořen do té hudby a je šťastný. Že jo. Pro mě hudba je meditace, pro mě hudba je rozjímání a je to taky vlastně nějaká zvláštní euforie, která mě prostě obšťastňuje.
1: Na albu se prolínají instrumentální skladby a zároveň jsou tam písně hostů. Jak se podařilo tyhle dva světy vyvážit?
2: No já to mám na každých deskách, jo, protože ono udělat jenom instrumentální desku, to by nebyl ten můj celkový obraz. Jo. Protože já skládám normálně písničky pro kapely nebo pro interprety, tak to vždycky vyvážím a ono je to je dobře. Já si myslím, že to prostě ty místa potom jakoby nějakým způsobem to zpestřej tu desku vedle těch kytarových sol a já mám rád zpívaný věci a vždycky se mi skládal. Jo.
0: Vy jste si přizval ke spolupráci celou řadu hudebních přátel a hostů. Co každý z nich do toho alba přinesl? Ať už David Koller, Monika Načeva a další.
2: Všichni mají svůj nezaměnitelný výraz a barvu hlasu, ale hlavně jsou mi to i lidi blízcí, jo, takže no a myslím, že David to naspíval nádherně a trošku i vlastně nezvykle. Tam byla taková situace, kdy on naspíval první verzi, ta byla taková smutnější a já jsem říkal, David, ale já bych trošku potřeboval možná, kdybys to víc napálil tím tvým způsobem, ale naspívali druhou verzi a nakonec se to pomíchalo, ale zůstala z 80% smutnější. A myslím, že potom tahle písnička pěkně zafungovala dohromady a to samý Monika, že jo, tak to s Monikou, to už jsme spolu jali jen kolik, 40 nebo 30 let, nebo kolik já už teď. A vlastně vždycky jako šiju písničku na ní, jo, protože to její jakoby ten její výrazový prostředek, ale i to, co jak ona vnímá hudbu a věci, tak to jí prostě musí sednout, aby se v tom našla. A ona mi kdysi poslal asi před 7 lety nějaký texty od Jáchyma, abych je zkusil zhudebnit a tehdy k tomu nedošlo a já jsem teďka tenhle ten jeden text vyšťoural, protože si myslím, že ten obsah tak zásadně rezonuje s tou současnou situací, že prostě jsem ho tam dal a tu písničku se na kůle napsal.
1: U toho se ještě zastavím, protože před pár minutami jste zmínil Jana Saharu, Hedla, teď Jáchyma Topola, ale zmíním já ještě Phila Schoenfelda nebo Pavla Koláře. Co v jejich textech musí být, aby vás to oslovil?
2: No musím se v nich najít, jo, protože ta deska je nějaký můj obraz a člověk jako vlastně by měl podat ten obraz pravdivý anebo prostě ty věci tak jako vnímat v nějaký symbioze. Já jsem oslovil Phila, jsme se znali asi, jsme před 4 rokama si říkali, že zkusíme něco udělat, tak prostě uzrála doba, já jsem oslovil Phila, jestli by nechtěl napsat texty a potom jsem mu jako nabít tu jednu písničku, protože si myslím, že to přesně by mu mohlo sednout. Ty jeho takový zajímavý poloze, trošku dekadentní, jako syrový a zároveň prostě velmi osobitý. A jemu se líbila a napsal 2 texty a mě ty texty opravdu sedly, jako kdyby mě mluvil z duše. Takže to bylo, z toho jsem měl radost a Pavel Kolář, my jsme přátelé, že já jsem kdysi ho navštívil kvůli zádu, protože mám vleklý problémy se zádama a vůbec, a tak jsme si nějak spadli do oka, zpřáteli jsme se a Pavel mi věnoval tu jeho knížku Řeka pod hladinou a bavili jsme se o tom, že bych třeba mohl zkusit nějakou pasáž třeba zhudebnit. A tak nakonec z toho vznikla tato píseň o existenci, o samotě, o věčnosti.
0: My se teď vrátíme s posluchači k Davidu Kolerovi, protože si pustíme, a teď už je to jednou jasný, z nové desky Na obzoru. Michal Pavlíček, kytarista a skladatel, s námi zůstává ve studiu.

0: A teď už je to jednou jasný, z nové desky Na obzoru Michala Pavlíčka. Kytarista a skladatel zůstává stále s námi ve studiu Vltavy. 3:45.
1: Na desce slyšíme vaši typickou kytarovou virtuozitu, ale taky zároveň velkou citlivost a svým způsobem i klid. Je to odraz vašeho současného životního období?
2: No klidnej teda moc nejsem. To teda aspoň ten poslední půl rok, protože mně se sešly věci a to jsem teda byl takovej hodně, dá se říct, prostě úplně ve stresu, takže takový klídek nebyl. Ale teďka klid je, protože se to všechno skončilo a vlastně si užívám trošku to, že nemusím nic dělat, když se probudím. Jo?
1: A kdy vás teda zase začnou prsty svrbět?
2: No to oni mě, já si hraju jako to, ale že člověk není pod tlakem nějakých termínů nebo prostě, že musí něco rychle udělat. Jo? Ale ono to bylo hodně na podzim, protože vlastně Michal Bambrů dodělával o mě celovečerní dokumentární film, takže se hodně točilo, potom do toho byla ta deska, do toho ještě já jsem dodělával Octopus 2 pro Českou televizi a do toho ještě ty koncerty, který jsem připravoval na to O2 a ještě vedle toho jsem hrál hodně koncertů. Jo. Takže byl jsem takový hodně rozlítaný a já teda stres mám docela rád. Já to není to pro mě jako něco, jo, protože to je vlastně živná půda pro tu tvorbu, jo, že člověk se jakoby naladí, strunka je napnutá a začne prostě nějakým způsobem víc a intenzivněji pracovat, jo. Ale samozřejmě musí to být ten zdravý stres, jo, aby vás nestál život.
0: Já se dívám na vaše webové stránky, když vidím tu řadu koncertů do konce roku 2026 s různými uskupeními, Trejem, s Monikou Načevou třeba zítra v Davli, tak to je opravdu úctyhodné. Tak vy říkáte, že nemusíte nic dělat v uvozovkách, ale vlastně objedete celou republiku a ještě dál.
2: No ono to má vlastně svý kouzlo, protože cesta tam, mě vozí můj syn Honzik, takže já si užívám tu cestu a dívám se vlastně po té vlasti a člověk jede někam, kde už hrál 10krát, ale často se objeví štace, kde nikdy nebyl, takže si člověk vlastně má šanci prohlídnout celou tu naší pěknou zem. A potom přijedete na místo a zahrajete si krásný koncert, poznáte noví lidi, samozřejmě ne, každý koncert je třeba úplně povedený, ale snažím se prostě si ty koncerty užít. A ty lidi to vycejtějí, když jsem jako v nějakým, když prostě vyzařuju. Potkáte noví lidi a tohle je prostě ta pozitivní stránka naší profese. Ty vzájemný kontakty, když vy prostě hrajete pro lidi a lidi vám to vracejí.
1: A bylo to

0: Já jsem si to moc užil. Cítil jsem velkou upřímnost jak od lidí, tak i od mých kolegů, kamarádů, kteří se mnou stáli na pódiu. A měl jsem z těch koncertů velkou radost.
1: Když jste mluvil o tom, že jste vstoupil v posledních letech i do toho světa scénické a filmové tvorby, Volha Octopus, film Tancuj Matildo a další, je něco, co si Michal Pavlíček ještě nesplnil, ale vždycky to chtěl?
0: Já jako celkem v těch přáních zůstávám na zemi. V hudbě lítám teda ve vesmíru, ale v těch přáních zůstávám na zemi a myslím si, že jediný, co bychom měli asi nějak opravdu jako uzavřít, je vyslat nějaký ten single toho pražského výběru, zkusit to prostě dvouma písničkama, jestli to lidi přijmou a jestli my, nám se to bude líbit a bude to fungovat. Takže potom asi časem třeba, kdyby to všechno dopadlo dobře, by se i uvažovalo o desce. Takže to vidím takový jako jeden velký nedokončený příběh jako pražského výběru tohle udělat. To. A jinak ve svém osobním životě prostě já si užívám vnoučat a mám teďka takovou krásnou květinku Sinty, vnučku, kterou opravdu miluju, a takže to je taková ta hlavní náplň.
2: Tak ať to vydrží. Venku je deska Na obzoru a ať je na obzoru před Michalem Pavlíčkem jenom to dobré, nejenom v muzice, ale tak obecně v osobním životě. Vážíme si toho, že Michal Pavlíček byl hostem dnešní ranní Mozaiky. Mějte se moc hezky.
0: Nápodobně, mějte se fajn. Naschle.

0: Patricia Kopačinská s Českou filharmonií a Jakubem Hrůšou.
1: Houslový koncert Luboše Fischera zazní ve festivalové premiéře.
0: Přímý přenos koncertu Patricie Kopačinské z Pražského jara poslouchejte 19. května od 20 hodin.
1: Na Vltavě.

0: Chvilka s jazzem na Vltavě, Wayne Shorter u nás v ranní mozaice v 9 hodin a 30 minut ve čtvrtek 14. května.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Půl desáté a téměř jednu minutu čas pro filmové soundtracky. Úterý patřilo Mezinárodnímu dni sester a ošetřovatelek. Obětavou a občas i kontroverzní činnost zdravotních sestřiček připomíná taky řada filmů.
0: Do dnešní rubriky věnované filmové hudbě. Proto redaktor Tomáš Pilát vybral ukázky ze soundtracků právě takových snímků. Dobré dopoledne, Tome.
3: Dobré ráno, hezký den.
2: Můžeme říct, že filmy ukazují hlavně přívětivou tvář sestřiček. Je to tak?
3: Určitě je to tak, i když sem tam se objeví i nějaký ten kinematografický počin, který není ke konkrétním sestrám příliš vlídný. Příkladem budíš třeba Přelet nad kukačím hnízdem, známý film, ke kterému se dostaneme za chvilku, nebo český seriál Podezření, který popisuje případ zdravotnice obviněné z vraždění pacientů.
0: Ten začátek ale bude s vlídnou sestrskou tváří.
3: Určitě tak trošku nostalgický bude ta hudba z kultovního seriálu Mesh, což je komediální cyklus z prostředí nemocnice uprostřed korejské války, která přívětivou formou dává nahlédnout do každodenního života postav lékařů, samozřejmě sester, taky vojáků. Ta první řada seriálu měla premiéru v roce 1972 a jednou z hlavních postav tu je majorka Margaret Hallihanová, řečená Šťabajzna, což je energická zdravotní sestra v podání herečky Loretty Swit. K autorům hudby seriálu patří taky Johnny Mandel.

0: Malá nostalgická vzpomínka na doby, kdy k nám přišel seriál Meša, úplně nás ovládl, ale v nostalgickém duchu ještě zůstaneme, byť se přesuneme dolů. Domů, co zazní teď, Tomáši.
1: Přesuneme se domů, bude to nostalgické a bude to totiž úvodní hudba k filmu, který dnes patří k české klasice. V roce 1983 natočil režisér Karel Kachyňa podle knižní předlohy Adolfa Branalda film Sestřičky. Je to dílo, které má dodnes spousta diváků a musím říct, že včetně mě, v srdci. Jeho děj se odehrává v 50. letech minulého století a jeho protagonistkami jsou dvě sestřičky, mladinka, která byla za trest pracovně poslaná na venkov, a zralá, která se stane průvodkyní a společnicí té mladé, tedy Marie v podání Aleny Miholové a Babi, kterou hraje Jiřina Jirásková. O hudbu k tomu filmu se postaral Luboš Fischer.

Tak to byla hudba Luboše Fischera k filmu Sestřičky. Určitě se mnohým baví ten krásný tanec, kdy jsou Marie a babi zakryty jenom ručníky a tancují po koupeli. Dojemný závěr toho filmu. Zdravotní sestra má velmi důležitou roli i v dojemném americko-britském snímku režiséra Anthonyho Mingeli Anglický pacient z roku 1996. Tou zdravotní sestrou je Hannah, kanadská ošetřovatelka, která nemá lehký osud, a i tuhle postavu ve filmu provází Oscarová hudba Gabriela Jareda.

0: Anglický pacient. A pojďme od něj k další filmové perle, k další významné filmové sestře. Tomáši, která to bude?
1: Ano, bude to už zmíněná sestra Ratchidová z filmu Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem. Ratchidová je sestrou v psychiatrické léčebně, stělesňuje tichou, gradující totalitu, proti které jsou její pacienti bezmocní. V její roli se blízkla, jak všichni víme, jedinečná Louise Fletcher. A jedinečná je i filmová hudba Jacka Nitcheho.

0: V dnešní malé klapce hudba k filmu Přelet nad kukaččím hnízdem, za které opravdu mrazí. A poslední hudební ukázka, kterou přinesl Tomáš Pilát, bude ale veselější. Je to tak?
1: Bude veselější. Seriál BBC Zavolejte porodní sestřičky má zdravotní sestry už v názvu, takže jejich důležitost je vypíchnuta už tímhle způsobem. První řada tohoto seriálu měla premiéru v roce 2012. Jde o retro seriál, který ukazuje osudy porodních sester a asistentek na okraji Londýna a samozřejmě i jejich okolí, maminek, tatínků, doktorů a vůbec britské společnosti na přelomu 50. a 60. let minulého století. Jde o projekt, kde se opravdu ukázkově prolínají malé dějiny s těmi velkými, především ty britské. A v seriálu zní řada dobových hitů, ale původní scénickou hudbu napsal Peter Salem.

0: Tak pro tuto chvíli jsme se rozloučili se zdravotními sestrami, v tomto případě porodními. V dnešní Malé klapce zazněla hudba z filmů, ve kterých právě zdravotní sestřičky hrají důležitou roli. Tak ještě dvě tradiční otázky, Tomáši. Jaké je téma té velké půlhodinové filmové klapky, kterou vysíláme na Vltavě v neděli odpoledne, a do jakého světa nás potom zavedeš za týden?
1: V neděli od 16:30 se kolegyně Kristýna Šrámková ještě vrátí k filmům Davida Attenborougha v souvislosti s jeho stými narozeninami přírodovědce a žurnalisty a připomene hudbu k některým jeho důležitým snímkům. Bude to druhá část dvoudílné série Kristýny Šrámkové. No a za týden ve čtvrtek 21. května bude Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj. No a tak si na několika příkladech řekneme, jak rozmanitá může být filmová hudba a jak působí v dialogu s filmovými obrazy.
2: Říká a slibuje Tomáš Pilát, náš redaktor, který i pro dnešek připravil pravidelnou rubriku ranní mozaiky Malá klapka. Děkujeme, měj se hezky.
1: Rado se stalo, naslyšenou.
0: Hodiny u nás ve studiu ukazují 9.45 a tak prostor dostane dnešní úvaha. Tentokrát to bude úvaha o knize Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině a taky o tom, co může současná ruská kultura říct i o našem světě. Úvahu pro nás napsal literární historik, šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich.
3: Válečná realita světa, v němž žijeme, je stále zřejmější a komplexnější, což klade před všechny, kdo si to uvědomují, nové, nečekané, mnohdy překvapivé a rozhodně nejednoduché otázky, ba přímo souostroví otázek. Jakousi laboratoří toho je bezesporu Rusko, strůjce nejhoršího evropského konfliktu od konce druhé světové války, v němž kanalizuje nejen své problémy posledních 30 let, ale spíš i mnohem starší. V přívalu vojensko-politických, diplomatických a ekonomických informací, jimž se už mnohdy v pudu sebezáchovy spíše vyhýbáme, vesměs mizí kulturní rozměr této katastrofy. Hrubé zjednodušení sugeruje, že všichni odpůrci autoritářského režimu byli nuceni ze země uprchnout, včetně umělců, a Rusko je tedy nyní loajální, propagandou a strachem ovládaná země konformních přisluhovačů. Pod tímto povrchem se ale skrývá realita mnohem složitější. Jejíž alespoň rámcové poznání nejenže vnese diverzifikovanější a spravedlivější pohled na současnou situaci, ale také může vést k přemýšlení o určitých obecnějších, ale i velmi osobních otázkách a principech, jež by rozhodně neměly být omezeny jen na kritický pohled na Rusko. Průvodcem v tom může být mimořádná kniha Rusisty a semiotika Tomáše Glance Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Kultura a texty 2022 až 2025. V obsáhlé, informacemi, jmény, osudy a díly nabité monografii se nám z neznalosti a možná pohodlnosti sploštělý obraz Ruska nemilosrdně zvrásní a zkomplikuje. Autorův přístup, kombinující jak smysl pro jedinečný lidský rozměr tématu, tak jeho znakový, semiotický charakter v síti souvislostí, navíc dovoluje stejně nemilosrdně obrátit kritické zrcadlo vůči nám samým či jiným realitám současného světa. Není mým záměrem rozebírat zde více než 400-stránkovou knihu, zabývající se kulturními rozměry ruské války na Ukrajině, v níž autor probírá témata jako vztah války a jazyka, logiku represe, participaci a rezistenci umělců, charakter prorežimní kultury, takzvané Z-kultury, význam exilu či otázky ikonoklazmu a kolonialismu. Každá z kapitol přispívá k uvědomění, jak specifická a komplexní je současná ruská, a tedy postsovětská, a tedy postcarská a rozhodně imperiální realita, těžící v maximální míře ze své, bez hodnotícího znaménka, ohromné kultury. Před čtenářem vyvstávají desítky mikropříběhů umělců z širokého spektra postojů k současnému konfliktu. Od klavírního virtuóza Pavla Kušnira, uvězněného za 4 kritická videa na YouTubeovém kanále, jenž měl v době zatčení celých 5 odběratelů, který zemřel ve vyšetřovací vazbě na následky protestní hladovky, nebo byl zavražděn. Přes jednu z nejvýznamnějších básníře generace narozené kolem roku 1990, Galiny Rimby, pocházející ze sibirského Omsku, která se po začátku plošné invaze v důsledku přijetí své morální odpovědnosti přestěhovala na Ukrajinu. Až po řadu konformních až aktivistických podporovatelů režimu a jeho zločinu. Vedle příkladů tvorby a postojů konkrétních lidí ve mně stejně silně rezonují Glancovy otázky po rozměrech a podobách lhostejnosti, ignorance, vytěsňování. Snad žádný vojenský konflikt nebyl nikdy tak zneviditelňován jako právě v Rusku. Lhostejnost lidí může být zároveň aktem sebezáchovy, sebeobrany, kalkulem, oportunismem, psychickým i morálním pragmatismem, reakcí na přemíru zraňujících informací. Ve vztahu k umělecké činnosti je to pak ještě komplikovanější, kde leží hranice osobní a umělecké svobody a kde už jde o morální selhání. Jaké nároky v tomto smyslu na člověka klade přináležitost ke státu, civilizaci, kultuře, jazyku? Jaké podoby pak dostává exil, skutečný, fyzický, ale i vnitřní nebo třeba jazykový? Jak v takové situaci rozumět manipulacím, jak je reprezentuje například instrumentální zneužívání klasické ruské kultury? Nedostávají pak příklady ikonoklazmu, například strhávání Puškinových soch v Ukrajině, mnohem složitější souvislosti? Hlavně si ale po celou dobu čtení říkám, že všechny Glancem pečlivě dokumentované a analyzované příklady současné ruské kulturní reality volají po transpozici. Jak se s jazykem a jeho karikaturním vyprazňováním vyrovnává třeba současná americká poezie? Neměli bychom otázky rezistence a participace společnosti vůči zločinnému režimu niancovaněji nahlížet třeba v současném Iránu? A jak lhostejnost a ignoranství mrzačí především nás samotné?
0: Válka se zdaleka neodehrává jenom na frontě, ale taky v jazyce, v kultuře, paměti, svědomí. My jsme slyšeli ranní úvahu bohemisty Martina Bedřicha.
2: Teď si poslechneme Bostonský symfonický orchestr a Sergeje Prokofjeva.

0: Sergej Prokofjev a první dějství z Roma a Julie, opus 64.
1: A do studia před chviličkou vešel moderátor dnešní vizitky Ondřej Cihlář, a to, aby nás pozval k poslechu. Vítej u nás.
2: Dobré dopoledne, tak mým příchodem samozřejmě to znamená, že vaše služba už bude končit, to znamená tady vždycky výborná nálada.
1: Ale neboj, zůstáváme stále s tebou, protože na Vltavu jsme s Františkem naladěni po celý den, pochopitelně i na vizitku.
2: No to je skvělé, protože dneska přijde Michal Prokop, můj velký oblíbenec a samozřejmě hudební matador a také v poslední době také oceněný za své poslední nejnovější album Ostracha, což je skvělé, protože opravdu tento takzvaně pán v letech to natřel celé mladé generaci a my zjistíme proč.
1: Michal Prokop, tedy za okamžik hostem Ondřeje Cihláře v dnešní vizitce na Vltavě.
0: Nenechte si ujít ani akcent. Zaměří se na to, jak se v Česku ujalo imerzivní divadlo, jak tvůrci využívají netradiční místa a co je vůbec podstatou tohohle žánru. Startujeme v 16.30.
1: Za 5 minut František ještě nabídne aktuální zprávy a další informace ze světa kultury, ty aktuální, přineseme zítra ráno úderem 6. Budeme se na vás těšit. Dobrý den přejí František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Ruské noční útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev nepřežil jeden člověk. Zraněných je nejméně 29 lidí. Informuje o tom šéf tamní vojenské zprávy Timur Tkačenko. Premiérka země Julia Svědenková uvedla, že terčem byla civilní infrastruktura a obytné budovy. Údery přicházejí poté, co včera Rusko při masivním ostřelování cílilo také na Zakarpatskou oblast, která hraničí se Slovenskem a Maďarskem. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové od středeční půlnoci vyslali přes 1500 bezpilotních letounů. Stát plánuje další zpřísnění opatření na fotbalových stadionech. V reakci na výtržnosti na sobotním derby to plánuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Do budoucna by třeba mohly platit vstupenky na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by taky mohla vzniknout databáze problémových fanoušků. Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle Cermatu se letos na střední školy nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Moderátor Českého rozhlasu Matěj Skalický získal ocenění Novinářská křepelka za rok 2025. Jde o jednu z kategorií soutěže Novinářská cena, kterou od roku 2010 každoročně pořádá nadace Open Society Fund. Novinářská křepelka je určená pro novináře mladší 33 let. Skalický cenu dostal za moderování zpravodajského podcastu Vinohradská 12, který připravuje od března 2022. V Českém rozhlase pracuje od roku 2011 a působil v domácí i zahraniční redakci. Čekejte zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, postupně jich bude přibývat i jinde. Ojediněle se objeví taky bouřky a nejvyšší teploty potom 12 až 16 stupňů Celsia. Na západě jenom 11 a na horách většinou kolem 6. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Vždycky jsem chtěl dělat jen tu hudbu, kterou už jsem považoval za správnou a vším ostatním jsem ostentativně pohrdal. Už mám za sebou kus života a zdaleka nejsem tak arrogantní a nekompromisní. Pochopil jsem, že i jiná hudba než ta moje je dobrá a někdy dokonce výborná, říká rocker a bluesman Michal Prokop, který přijal pozvání do dnešní vizitky, čehož si velmi vážím. Ahoj Michale.
2: Ahoj, ahoj, tak to jsem rád, že tady provaříme, že si tykáme, protože to je taková zajímavost možná i pro posluchače. My se známe od tvých dětských let, protože jste spolužáci s mým synem, takže jsem si právě říkal, že jsme se zapomněl před začátkem zeptat, jestli se jako budeme formálně vykat nebo tykat.
1: Ne, já jsem rád, že zůstaneme u přirozenýho hovoru, jak jsme zvyklí, tak za to jsem taky moc rád. Nicméně pojďme ještě jenom zpátky takovou lehkou noticku k tobě. Od raných 60. let je Michal Prokop výraznou osobností české rockové a bluesové scény. Mezi jeho známé skladby patří samozřejmě Kolej Yesterday nebo Bitva o Karlův most, ovšem výrazně se před i po sametové revoluci angažoval v politice, v minulosti moderoval také televizní talk show České televize Krásné ztráty. No a v letošních cenách Anděl Michal Prokop získal sošku hned ve dvou kategoriích. Odborná porota ocenila jeho album Ostraka, které nahrál s kapelou Framus 5 jako počin loňského roku a nejvyšší ocenění si také připsal v kategorii solový interpret, čímž překonal dřívější ocenění ceny Anděl za, řekněme, celoživotní přínos, což je neuvěřitelné, že tyto vlastně speciální ceny přišly až potom celoživotním do archivu odsuzujícím hudebníka.
2: No je to zvláštní. Já když vyhlásili tu cenu jako solový interpret, tak jsem si říkal, že vlastně to je moc hezký, že po krásném 125. místě v Českém slavíku, který jsem v poslední anketě zaujal, by bylo vidět, že jsem na sobě zapracoval.
1: Jo.
2: A že jsem teda tady získal toho Anděla. No.
1: No nicméně, já jsem tady zmínil, že to poslední nejnovější album Ostraka, které bylo tedy odbornou porotou oceněno jako album roku, tak si nahrál s kapelou Framus 5. Jenže Framus 5 dost výrazně omládla jako kapela a dokonce jsem se dočetl, že celá řada vlastně těch impulzů k těm písním přišla právě od kapely, od těch nejmladších členů. Tak jak vlastně se cítíš tady v tomhletom omládlém tělese a je ještě správné vlastně nazývat jí Framus 5 tímhletím tradičním jménem?
2: Tak určitě jo, to já si myslím, že jo, protože zdaleka nejsem sám, kdo vlastně nese tu původní značku, protože to je úplně stejný případ, třeba je Olympic, že jo. Petr Janda je taky poslední z těch starých, který já jsem ještě, když jsem začínal na Olympic chodit jako fanoušek, tak samozřejmě všichni ti lidi už dávno buď nehrají, nebo někdy už ani nežijou. A u nás je to podobně, ale ta značka prostě furt je a byla od toho roku 67, kdy jsem vlastně začal zpívat a kdy jsme se pak zprofesionalizovali o rok později, tak vlastně byla vždycky spjatá se mnou, tak si myslím, že to je v pořádku. No a pokud je o ty mladý, no tak to je samozřejmě strašně pěkný. A já si toho moc považuji, protože v tomhle věku, kterého jsem už vlastně dožívám, to je téměř osmdesátky, je to nádherný, že ty lidi jako vlastně mají chuť se mnou dělat a že taky vzhledem k tomu, že samozřejmě jsou to muzikanti, který každý mají nějaký vlastní pohled na tu muziku a i vlastní projekty často, takže jsou ochotni se prostě jakoby, jak bych to řekl, vpasovat do toho mýho modelu a nějak to dělat jako pro mě. To mě opravdu velice těší a za to jim hrozně děkuju. Jinak, aby bylo jasno, ty Andělé, to není žádná odborná porota, to je Česká hudební akademie, to je víc než 500 lidí, kteří hlasovali a jsou to samozřejmě lidi z branže, to znamená jak muzikanti, tak publicisti, tak já nevím, producenti a manažeři a čertví, co. Jak to bývá i třeba ve filmové branži, to je podobný princip.
1: Ano, podobný princip. principu, jako je třeba u českého lva, což přesně ty zmiňuješ, na rozdíl třeba od cen české filmové kritiky, což je zase trochu jiný princip. Nicméně pojďme zpátky ještě k té kapele, tak je tady celá řada hudebníků tvé generace, která ale v posledních době vydává alba, řekněme, s mladšími kolegy, tak jak pro tebe je vlastně těžké nebo lehké kloubit právě impulzy, které přicházejí od nich, s texty, za kterými ale ty si musíš jako stát, jako člověk, který samozřejmě už má leco za sebou, aby to pak najednou nebylo, jako když Petr Kotwald zpívá Mumulent.
2: No, já nevím, jak, není to pro mě těžký, jak říkám, já právě jsem strašně rád, že oni, když vlastně začali třeba mi nabízet ty první demosnímky, které vyrobili, tak je to samozřejmě z texty, který já nějakým způsobem vybírám, dokonce ty úplně první, ten úplně první poput, ten vyšel dokonce, aniž bych vůbec věděl o tom, že oni použili jeden text Michala Bulíře, což je člověk, který vlastně je největší momentálně dodavatel textů pro to, co dělám. Takže já s tím prostě problémy nemám a překvapivě ho nemají ani oni, jo. Což je samozřejmě dobře, nebo aspoň si to myslím, doufám pevně, že ano. A to, že ten výsledek, to znamená deska Ostraka, která vznikla teda vlastně už v tomhletom obsazení, kdy teda tam Andy Čerma, který je nejmladší, je vlastně jako mladší než jste vy s naším Petrem, než moje děti a to docela vodost, tak si myslím, že to je prostě že to je strašně pěkný a že si nějak umíme navzájem asi nabídnout každej to, co, čím se jako od sebe lišíme. To je dobře. Já jsem si vždycky snažil od 80. let, pokud to jde, obklopovat lidma, který jsou lepší než já, protože to jsem se už poučil a vím, že když máš kolem sebe lidi, kteří jsou lepší, tak oni tě tahnou nahoru. Když je někdo příliš jaksi namyšlenej nebo se bojí, že by ho někdo mohl zastínit v té partě, tak je to prostě malér, protože tě takovýhle lidi tě samozřejmě zákonitě tahnou dolů.
1: No, o to já se taky snažím ve Vostopětce být obklopen lepšími, než jsem já. Myslím si, že se takhle taháme vzájemně, takže to je jako docela dobrý, protože ono taky samozřejmě každý má trošku jinou etapu, jinou éru a může to fungovat vlastně docela zajímavě v rámci celé té skupiny.
2: Ano.
1: Nicméně my jsme tady zmínili, že mezi tvoje nejznámější skladby patří právě z té dřívější éry Kolej Yesterday nebo Bitva o Karlův most. Jsou to písně, které ale nikdy nebyly takhle individuálně oceněny, jako třeba album Ostraka. Máš pocit, že je trošku možná smůla, že právě v různých rádích a tak dál se hrají do vlastně, řekněme, otřepání zrovna tyto dvě písničky a nepřicházejí tam vlastně nové z dalších alb, které ty vydáváš, například třeba z alba, které dostalo takovouhle zásadní cenu?
2: No tak
1: cenu?
2: Samozřejmě, že mě to líto, ale není to jenom můj případ, jo. Vím, že prostě vlastně ta moje generace nebo kolegové, a to nejenom ti tady u nás, ale i ve světě, prostě ty vrstevníci, že vlastně všichni si stěžují na to sami, že vlastně ty lidi často chtějí a ty dramaturgové v těch rádích prostě vysílají tyhle ty notoriety starý. Jinak musím říct, že ani Kolej Yesterday, ani Bitvu o Karlův most jsem já nenapsal, to jsou zase věci, které napsali moji kolegové, tedy myslím tu muziku. Text napsal u obou Pavel Šrut a Kolej napsal Petr Zkoumal a Bitvu o Karlův most Honza Hrubý, můj kolega z kapely. Ale musím říct, že teda Kolej Yesterday jakési ocenění dostala, dokonce už v době svého vzniku, tenkrát na festivalu Vokalíza, to byla nějak skladba jako něco a je taky v Beatové Syni Slávy, Rádia Beat, takže tam je to, tahle ta, řekněme, to je taková jako opravdu jako ikonická věc, tak ta oceněná byla, ale samozřejmě ten Anděl, to je jako taková, řekl bych, asi nejprestižnější záležitost, no tak, ale tak, hele, tak kvůli tomu to neděláme.
1: To je jasný, ale je to důležité jako si to připomenout a vlastně tyhle ty paradoxy možná trošku zmiňovat. My ovšem teď, na rozdíl od tedy těchto notoricky známých písní, si zahrajeme právě písně z toho aktuálního nejnovějšího alba, z alba Ostraka. Začneme písní A přece ráno, což se nám hodí i přesto, že už trošku začíná spíše dopoledne. Tak proč si vybral tady těchto pět, které teď teďka tady máme před sebou právě z těch, z toho většího počtu. Pojďme si říci a k písni A přece ráno, jestli je tam nějaké uvedení, které by si tahle ta píseň z tvé strany zasloužila.
2: Tuhle písničku napsal Andy Čermák, muziku na text Martina Němce, to je zajímavý. Martin Němec je vlastně lídr skupiny Precedence, člověk, který je hudebně o jednu generaci mladší než já, i když věkově to už zase tak velký rozdíl není, ale přeci jenom to jsou ty kapely, které začínaly v osmdesátkách. A on mi čas od času něco jako nabídne a tohle byl jeden text, který jsem tam docela dlouho měl a Andy se toho nějak chopil a byla to vlastně první písnička, kterou jsem od Andy Čermáka, kterýho teda, to je náš klávesista a je to skladatel, který opravdu má na rozdíl ode mě na to i jako papír, on jako vyštudoval skladbu, takže je to prostě jako fundovaný muzikant, ale v tom to samozřejmě není, jo, ten papír jako to z tebe ještě kumštíře nedělá, to asi sám taky tušíš a víš, ale vybral jsem ji možná, protože ona, ta písnička by jednak byla první a rozjela tu celou aktivitu, která vlastně vyvrcholila v tom albu. A je to zároveň otvírák té desky a přijde mi to, že to je takový docela dobrý prostě. Dobrý úvod, no.
1: Říká host dnešní vizitky Michal Prokop, kterého můžete samozřejmě také se dotazovat na cokoliv prostřednictvím našeho e-mailu vizitka@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Vizitku, tou dnešní vás provází Ondřej Cihlář a naším dnešním hostem je rocker a bluesman Michal Prokop. My jsme se bavili o nejnovějším albu Ostraka. Ostatně to je taky zajímavé, proč jste pomenovali to album tímto způsobem, protože přece jenom je to trošku takové jako, no, ostrakizace není nic, co by si člověk přál.
1: Hodně dlouho jsem jako uvažoval, jak to vlastně nazvat, myslím jako album, ale ta píseň je tak silná a ten text je úžasný, text právě napsal Michal Bulíř, na který vlastně to vzniklo, ta píseň, a muziku napsal zase Andy Čermák, ten stejný autor, který napsal i písničku, kterou jsme poslouchali doteď. A ten text je tak silný a hrozně dlouho jsme přemýšleli i jako se dohadovali s firmou, že jo, vydavatelskou, jak se to má jmenovat. A já jsem říkal, ne, prostě přišlo mi, že to Ostraka je to krátký, výstižný, takový trochu tajemný, spousta lidí netuší, o co jde. Já sám se přiznám, že jsem si pak musel to jako vygooglit, zjistit si přesně, jak to s tím je. Ono se to vlastně správně řecky řekne ostrakon, ten střep, ty hliněný nádoby, že já jsem to tam potom napsal i v takovým krátkým slívnotu na obalu té desky, že to byla vlastně... Takový prostředek jako ochrany demokracie proti tyranii tenkrát ve starých Aténách, kdy prostě lidi házeli ty střepy a tam na ně napsali jméno někoho, koho chtějí jako vypudit. Ale když jsem si pak prostě přečet ten text a fakt jsme se dohadovali, jestli to tak má být, jestli ty lidi to mu nebudou rozumět, a nakonec se ukázalo, že to bylo správně. Mm-hmm. Že to ono tam navíc ještě i svým způsobem iniciovalo formu toho obalu, kde je použit ta taková jako forma toho kvazi řeckého písma a tak. Tak prostě nebylo to jednoduché rozhodování, ale myslím, že bylo správně.
0: No, samozřejmě, že se nemůžu vyhnout otázce, jestli se nějakým zásadním způsobem proměňuje tvoje hudební myšlení, protože přece jenom celá řada vlastně hudebníků, kteří už jsou vlastně na scéně dlouho, se snaží tu a tam zachytit nějaký vlastně moderní trend a nějakým způsobem ho zapojit nebo trošku jako k sobě přizpůsobit a zapojit ho do své hudby. Tak jak vlastně tady tato honba za nějakou aktuálností pro tebe je důležitá a jak ty vlastně sleduješ to, co se teď v hudbě děje?
1: No, honba za aktuálností rozhodně není a nikdy nebyla jako mým cílem ani prostředkem. To mě prostě zase nikdy až tak nezajímalo. Je pravda, a to si nakonec zmínil v tom úvodu, že když jsem začínal, tak jsem byl samozřejmě velice striktně zaměřený na to rhythm and blues, který jsem tady jako byl takový hlavní nebo první protagonista jako naplno, že jsem to tuhle tu muziku, kterou tady jako nikdo moc neznal, jako se snažil prosadit, a že potom postupně jak člověk jako stárne a začíná poslouchat i jiné věci a jinou muziku, tak se to snaží do toho dostat, ale myslím si, že dneska, v dnešní době už je to tak, že já moc nepřemýšlím o nějakých stylových škatulkách, prostě ty písničky jsou... Samozřejmě se do nich nějak obtiskuje to, co jsem prožil, nebo s kým hraju a jaká je doba, jo, to je jasný. Já sám bohužel nepíšu ty texty, protože když bych to asi uměl, ale mě nenapadají ty příběhy, jo. Já nemám prostě tu imaginaci, prostě čili já musím jako počkat, až mi někdo něco nabídne a z toho potom teda vybírám, jo. Ale že bych to nějak příliš, jako rozhodně ne cíleně, ale samozřejmě ty zvukové možnosti, natáčecí, všechny tyhle věci a ty kluci mladí, který samozřejmě v těch technologiích jsou daleko zběhlejší než já, a tak to se tam určitě nějak obtiskuje, ale rozhodně to není nějaký cílená nějaká snaha, že bych teď jako se rozhodl, teď jako natočím třeba, já nevím, elektronickou nějakou, nebo
0: rapovou desku. To ne.
1: Já prostě stojím nohama v tom rhythm and blues prostě celý život, a i když samozřejmě ty písničky jako už rozhodně nejsou ortodoxní rhythm and blues,

0: ty prostě udělám a nějaký zaspívám, jak to cítím. No.
1: Hmm. Já jsem v tom úvodním odstavci tady použil svou citaci, kde na konci jsem si řekl, pochopil jsem, že i jiná hudba než ta moje je dobrá a někdy dokonce výborná. Tak ty jsi zmínil Ray Charlese, ale kdo ještě je pro tebe vlastně hudba, kterou jako moc rád posloucháš, je pro tebe třeba inspirativní?
0: Eric Clapton třeba, to je jako z těch mých vrstevníků, je člověk, který teda o jeden rok ještě starší než já a pořád hraje a je samozřejmě skvělej, i když jsem někde zaslech, že má nějaký podivný dneska jako životní postoj, ale to mě až tak nezajímá. Ta muzika je úžasná, ale jinak takový to, jak se říká, zmoudření ševce Fanfrnocha, jo? Takový to, že já vždycky vyprávím tu historku, jak jsem kdysi dávno vlastně se k tomu zpívání nebo k té muzice dostal jako prostě těžkej vzdor proti tomu, co nám prezentovala, když v mém mládí jako Československá televize. A to prostě takovým klasickým jako úkazem toho byla třeba duo Milan Chladil a Iveta Simonová. Jo. To bylo prostě něco tak, pro mě něco tak šíleného, jak tam stáli vždycky prostě před tou kamerou a takhle a teď zpívali prostě a já jsem říkal, no tohle než tohle, tak jsem se vlastně toto jako budu zpívat jako sám, to mě tak šíleně sere s odpuštěním, že pardon, použiju tento expresivní výraz tady v rádiu. A já jsem to jednou paní Simonový řekl, když jsme se po mnoha letech, a já jsem pak pochopil najednou, když jsem si v 60 letech prostě vzal ty texty, třeba ta slavný duet My dva a čas, který patřil k těm nenáviděným, že jsem si najednou zjistil, že ten text je nádherný. Jako jo, že jsem jenom tenkrát v tom věku nebyl schopnej tohleto jako úplně pochopit, tak to je ten vývoj, kterým člověk prostě prochází. A já jsem jí řekl, paní Simonová, jestli pak vy víte, že do jistý míry i vaší zásluhou jsem začal zpívat, protože jsem to nemohl poslouchat. A ona teda, dáma samozřejmě šaramantní, se smála. Ale tak to prostě opravdu je, jo. Čili já jsem posluchačsky vyrost na jazzu. Já jsem hodně poslouchal jazz, chodili jsme prostě do Reduty, do klubu prostě a to byla prostě, z toho jsme vycházeli kdysi ze začátku, ale samozřejmě vážná muzika, všechno to, v čem člověk vyrůstá, tak postupně člověk na to přichází, ale i v tom popíku. Samozřejmě jsou věci, které prostě stojí za to a v tom současném svém věku oceňuju už třeba jiné věci než tenkrát. No, to je, tak to prostě chodí.
1: No, ty jsi zmínil zajímavou věc a sice, že vlastně, řekněme, tato oficiální, taková ta proponovaná kultura, která, jako řekněme, nebyla v žádném konfliktu s tehdejším režimem, ba naopak vlastně sloužila, řekněme, do jisté míry vlastně takové té neškodné zábavě, tak tě vyprovokovala k tomu, že tebe a celou řadu kapel vlastně nějakým způsobem dostala na tu druhou stranu, to znamená, že jste byli, patřili jste k té neoficiální kultuře, která vlastně jako byla záchrana pro lidi, kteří právě hledali něco jinačího. Nicméně i přesto se potom postupem času začaly tyhle ty světy v tvém případě trochu proplétat a ty jsi se stal toho na určitou krátkou dobu také součástí, jako řekněme vlastně jako
0: neúspěšný adept na Zlatého Slavíka.
1: No, tohle například.
0: Máš tohle na mysli?
1: No, nejenom,
0: 70. leta.
1: Ale přesně tak, ale i třeba jako vlastně vokály různým jako velkým těmto pěvcům. A mě by zajímalo, jestli to dneska považuji ze svého pohledu vlastně jakoby za chybu, nebo za nějaký zkrátka proces, který vlastně nešlo přeskočit.
0: No, tak ona to asi chyba byla, ale na druhou stranu samozřejmě to byl proces, který nějakým způsobem mě taky obohatil. To, jako, to jsou ty krásné ztráty, jako jo, protože všechno, co člověk dělá, vždycky má nějakou, každá mince má dvě strany. Tak já jsem samozřejmě, jednak jsem pochopil, jak funguje ten show business takového toho komerčního typu. Mimochodem, ta hranice mezi tím, u nás to bylo ještě tím, oproti třeba západu, tehdejšímu to bylo, se to lišilo, že vlastně tu hranici trošku rýsoval ten režim. Ale i v Americe například, když začínal rock and roll, tak byl prostě jako nenáviděný, ale zde i zakazován. Takže on to nebylo jenom tak úplně jako otázka toho bolševického režimu. Prostě bylo to tak, že vždycky to byla nějaká revolta proti nějakému jako stávajícímu stavu, ale i establishment a tak. A Teď jsem, abych pravdu řekl, úplně zapomněl, na co jsi se ptal.
1: No, jestli jsi nepovažoval třeba za chybu, jo, takhle, jako že no, si vlastně ale, najednou tak, z téhle tý, řekněme, ano, neoficiální undergroundový vlastně části, tak jako trošku
0: já jsem underground skutečný, já jsem nikdy nebyl underground, jo. Já jsem ani neměl ty ambice, které měli teda ty kolegové některý, který opravdu jako pod tou zemí a byli jako ostře proti režimu. Já jsem jenom prostě chtěl dělat to, co se mně líbí, jo. A určitě to chyba jako byla, že jsem se třeba do té pop music nějak pokusil dostat, ale taky jsem pak zjistil, že když tomu nevěříš, tak nemůžeš uspět, jo. To prostě nejde. A já jsem samozřejmě tu muziku vlastně rád neměl, ale snažil jsem se šíleně jako a najednou mi to nešlo, jako najednou jsem měl třeba i problémy jako ve studiu s intonací a takový věci, které jsem nikdy neměl předtím. Prostě bylo to daný tím, že jsem prostě tak v hloubi duše cítil, že to jako není ono. A než jsem na tohle přišel, tak pár let uplynulo a to je samozřejmě, ale i to je nějaký poučení, že potom člověk si sakra víc váží, když se a daleko těžší je se vrátit, než začínat jako třeba vyletět, jako já jsem vyletěl někdy na tom 67. na tom festivalu, najednou jako ze mě udělali takovou hvězdu a já jsem byl do té doby amatér, ale když pak začínáš znovu, ten comeback je mnohem těžší a trvá dlouho, jo. Mm-hmm. Takže to určitě nebylo pro mě, to určitě mělo i nějakou přidanou hodnotu. No a když jsem zpíval sbory u Karla Gotta v Německu v 78., no tak to bylo pro mě velká škola, zaprvé jsem viděl, jak se to dělá tam, jak takováhle hvězda funguje v tom západním světě, že jo. Ale i já sám jsem se učil věci, které jsem prostě neznal. Zpívání ve sboru, úplně jiná práce, viděl jsem, jak pracuje profesionální kapela tohoto typu, že jo. Mm-hmm. Já hlavně, to jsem vždycky vyprávěl, já jsem poprvé v životě pochopil, jak se cítí ten muzikant vzadu. Mm-hmm. Protože já byl vždycky ten frontman vpředu, jo, jo. A ten člověk, který prostě máš na zádech ten baťoch a celý to táhneš a vlastně zodpovídáš za to celé, co se děje. A najednou, když stojíš vzadu, tak zjistíš, že prostě to je jinak. Jo. Mm-hmm. A ty lidi se cítí jinak a mají tam, že si máš pauzy a najednou přemýšlíš třeba i o jiných věcech a naučil jsem se pracovat prostě s notama pořádně, že jo, v tom sboru a tak prostě, čili byla to škola, který vůbec nelituju, i když samozřejmě dneska, když na to podívám, kdybych těch zhruba 10 let strávil jako třeba Vláďa Myšík, tak bych možná na tom byl líp, ale možná by zase ta muzika, kterou dneska dělám, nebyla taková, jaká je. To se těžko dá takhle říct.
1: Ještě mě zaujal jeden moment, který si říkala sice, že pak o to těžší byl ten comeback vlastně do toho prostředí zase zpět. Tak jaká byla vlastně reakce toho tvého nejbližšího okolí, protože víme třeba ze zkušenosti kapely Pražský výběr, že tam právě odchod Ondřeje Soukupa ke Karlu Gotovi byl velmi těžký. Samozřejmě teďka už staří chlapi zase se dali dohromady a už spolu zase mluví, ale v bezprostřední době toho odchodu to bylo asi velmi těžké.
0: No, v mém případě přece jenom to bylo trošku jako jiný, protože vlastně ta moje kapela přestala vlastně existovat. Já jsem ji nikdy formálně jako úplně neukončil nebo nerozpustil. I v těch letech, kdy teda jsem jako se snažil o ten popít, tak oni vlastně každý z nich stejně, vlastně ono to začalo tím, že oni mi začali utíkat do těch pop kapel, kde jim prostě hold nabízeli lepší podmínky, než jsem dokázal v té době já, protože ta naše muzika nebyla zrovna už žádoucí, už začínala ta normalizace a tak. Takže přesto, že jsme natočili třeba město R, který bylo úžasně ceněný a byla to vlastně první československá art rocková deska, tak vlastně ta kapela neměla, vlastně už se neuživila nic, takže já jsem vlastně jakoby tak zbyl. Já jsem vlastně zbyl takzvaně na ocet a vlastně jsem do toho šel. Ale ten návrat, jednak já jsem vlastně byl asi možná první člověk, který odmít, když jsem právě skončil to turné s Karlem Gottem, já jsem vlastně tam byl jenom 5 neděl na tom německém turné, tady doma jsem s nima nikdy nevystupoval a oni mi tenkrát nabídli, se jim to líbilo, že bych tam mohl nastabilně bejt a já jsem jim říkal ne, já nemůžu, protože já chci si, už tenkrát jsem věděl, že budu stavět Framus znovu. Mm-hmm. A oni mi říkali, no neblázně, teď podívej se, to máš jedno, tohleto turné, to je řekněme 5 neděl, pak je jedno v létě, 2 týdny po lázních, menší turné, pak jsou nějaký vánoční koncerty, nějaká ta televize, jinak máš spoustu času, dělej si, co chceš. A já jsem tenkrát říkal, no jo, ale oni by mi to ty fanoušci neodpustili. Jo. Hmm. A to už jsem právě věděl, o čem mluvím a proč tohle nemůžu udělat. Takže prostě já jsem narazil od Pavla Fosta třeba z Flamenka, který tam prostě zůstal a hrál, ale on nebyl frontman, on byl prostě ten muž vzadu právě. Takže já jsem věděl, že tohle prostě udělat nesmím. A zaplať pánbůh jsem to neudělal, ale stejně ten comeback byl složitější i v tom, že jednak uplynulo 10 let, vyměnili se lidi, vyměnili se poměry, i ta hudba se nějak vyvinula. A než jsem přišel na to, jak to má být, tak to trvalo. První album jsem natočil v 80. roce, Holubí Dante, který bylo takový, jako celý jsem ho napsal sám. A na něm jsem si ověřil, že je lepší, když právě budu dělat s dalšíma lidma a s těma lepšíma, protože samozřejmě skládám písničky, ale jsou lepší skladatelé i kolem mě, a to vlastně začalo až tou kolejí, to znamená v roce 83-84, kdy jsme začali pracovat na tom projektu, který vlastně trvá dodnes. A tenkrát jsem vlastně díky Láďovi Kantorovi, který byl prvním producentem, takovým ideovým, no vlastně ne prvním, protože vlastně už Hynek Žalčí, když jsme dělali Město R, byl takovým podobným typem, ale prostě Láďa mě dal dohromady s Leskou Malým, se Šrutem, nakonec s Honzou Hrubým, a od té doby vlastně to celý jede tou kolejí, kterou jedu, byť modifikovaně dodnes. Takže to trvalo zase nějakou dobu, než jsem se dostal do té pozice, v které jsem se cítil být, a možná se do ní dostávám ještě pořád, nevím.
1: Říká Michal Prokop a pustíme si další jeho aktuální píseň z desky Ostraka, v tomto případě půjde o píseň Bezvětří.

0: Vizitka.
1: Ano, posloucháte vizitku, souhlasím s Jankou Plotkovou, která toto ohlásila. Posloucháte vizitku, kterou vede dnes Ondřej Cihlář, a Janka Plotková většinou toto ohlašuje v půlce naší vizitky. Dnes je to trochu později, už jsme ve třetí třetině, a proto musíme se také dostat k tomu aktuálnímu, co se děje ve vašem kapelním životě. A ty jsi mi upozornil na to, že teď 12. června vydáváte nové album, tak to chci zjistit, po Ostrace máte hned už nové album?
2: Je to trošku něco jiného, protože to je živý album. Je to vlastně natočený koncert vánoční, děláme pravidelné koncerty vánoční ve Foru Karlín, a teď ten poslední vánoční koncert vlastně v prosinci 25 jsme natočili a dopadlo to dobře a vydáváme ho teda jako živou desku. Bude se to jmenovat Live 80, protože před 20 lety jsem vlastně vydal živou desku Live 60, která tenkrát předznamenala vlastně můj druhý comeback v životě. Když jsme mluvili o těch comebackích, tak to byl další, když jsem se vrátil vlastně do té branže z té politické a televizní sféry. A to tak Live 80, a ta deska vychází tedy 12. června, vyjde, a budeme ji křtít ve Všeticích na tom našem festivalu Krásný ztráty live opět, a tam teda vlastně tuhletu desku pokřtíme a moc se na to těším, protože jsou na ní, je to samozřejmě průřez, tak jak ty naše koncerty bývají průřez tou naší tvorbou, čili od těch notoriet, o kterých jsme tady mluvili z těch 80. let, až přes právě i věci z Ostraky a z těch dalších desek, které jsme mezi tím vydali, dali několik, až k těm kořenům mým, k tomu Rhythm and Blues, který tam taky prostě jedna taková dlouhá věc je. A jednoho hosta tam máme, Karola Komendu, což je slovenský kytarista a zpěvák, který jsme spolu natočili takový speciální duet, zajímavý, československý, takže na to se strašně těším. Deska hraje krásně a moje žena dokonce tvrdí, že ty věci z Ostraky živě hrajeme líp než na té studiové desce.
1: No to je skvělá pozvánka, to pro všechny, kteří Ostraku si oblíbili, tak je tady pro ně teda důležité upozornění. Ještě jste schopni to zahrát lépe a je to i nahráno.
2: Jo.
1: Takže je to tak. Je dobře. Ty jsi zmínil taky, že deska bude pokřtěna na vašem festivalu Krásný ztráty ve Všeticích, kde budeš také slavit svoji osmdesátku. Říkám to bez skrupulí, tak jak to je.
2: Je to tak, no.
1: Protože tady přede mnou sedíš jako v naprosto jako neadekvátní kondici. I když možná vlastně dnešní doba už je taková, že prostě osmdesátníci to prostě těm mladíkům prostě jsou schopni natřít. Nejenom na Andělech, ale i na festivalu ve Všeticích.
2: Je to samozřejmě možný a já jako samozřejmě nebudeme si zastírat, že prostě některé funkce toho mého organismu nebo mechanismu už holt nefungují tak, jak to bývalo za mlada, a samozřejmě i to hraní je to trošku něco jiného, než když jsem byl ten arrogantní floutek a bylo mi 21, když jsem začínal, tak samozřejmě je to trošku jiný, ale zaplať pánbůh, ťukám tady na, nevím, jestli je to dřevo, tady na stůl, zatím, pokud pánbůh dá, tak zatím to zpíváme, hrajem a lidi chodí, takže jsem docela spokojený.
1: Což můžeme považovat za takovou lehkou tedy pozvánku na festival ve Všeticích, který proběhne v srpnu.
2: 14. 15. srpna. Všetice to je taková malá obec ve středních Čechách, blízko Benešova, kde je takový jako statek, z kterého je udělaný takový zajímavý hotel, strašně krásný areál, a tam ten festival vlastně letos bude slavit už 10. výročí.
1: Nicméně ty jsi zmínil před chvilkou, že už teda nejseš tím arrogantním mladíkem, tak co tě vlastně z té arogance nějakým způsobem vyléčilo? Protože to je, řekněme si upřímně, vlastnost, která třeba nepatří mezi úplně ty nejšťastnější, když je člověk má.
2: No to ne, ale myslím, že trošku k tomu mládí to prostě patří. Že člověk někde se tomu říká, že je někdo sebevědomý, ale samozřejmě může to mít i tuhle tu formu, kterou teda jsem nazval arogancí, nebo prostě, že jsem vlastně jaksi pohrdal vším, co nebylo takový, jako to, co já vnímám. Věk a prostě životní zkušenosti člověka přivedou k tomu, že začíná být pokornější k mnoha věcem prostě, no tak to chodí.
1: Takže by se dalo říct zmoudření Michala Prokopa.
2: Tak, tak, tak. Asi tak.
1: Tak, aby se k tomuhletomu stavu teď pustíme další píseň, píseň Sejmy, právě tedy ze zmíněného alba Ostraka. Je k tomu nějaký úvod?
2: To je písnička, oni jsou tam dvě písničky, které mají velmi podobný námět. Tu první jsme slyšeli úplně na začátku A přece ráno, kterou Martin Němec, autor toho textu, v podtitulu nazval Blues o manželství, a tohle bych řekl od Michala Bulíze na podobnou notu, na podobnou notu. Já samozřejmě mám, nebo měl jsem v životě to štěstí, že žiju furt s tou jednou manželkou už vlastně 54. rok, tak, ale tenhle ten text jako je o tom taky trošku.
1: Jo, jo, tak to si to jdem pozorně poslechnout.

0: lidi musí přijít.
1: Máme tady poslední vstup s Michalem Prokopem, který už nám teď trošku prosákl tedy do vysílání. Nicméně my se dostáváme k zajímavému tématu, které ty jsi zmínil v předchozím vstupu. A sice, že z tvých comebacků vlastně do hudebního světa a hudební činnosti bylo několik. A ten druhý jsi zmínil byl ten, který byl vlastně z toho prostředí politického a televizního, kdy jsi potom byl na několik let tváří vlastně talk show Krásný ztráty. Který z těch návratů pro tebe byl těžší? Nebo možná mentálně, jak to bylo rozdílné vlastně ta prostředí, ze kterých jsi se potom vracel?
0: Každý byl trošku jiný. Ten první, ten už jsem popsal. To bylo takový jako opravdu těžký prozření toho, jako, jak to bude dlouho trvat, než se vrátím. Ten druhý to bylo trošku jinak. To bylo tak, že já jsem se vlastně vůbec vrátit nechtěl. To nebyl cílený comeback, ten prostě vznikl víceméně náhodně, protože já jsem vlastně věděl, že jsem tak dlouho mimo tu branži, že se mezi tím vyměnili poměry obchodní, politický, všechno. Já jsem prostě končil v branži za socíku a najednou prostě tady byl volný trh a všechno tohleto, co jsem vlastně pozoroval někde z kanceláře na ministerstvu nebo z poslanecký sněmovny, a to je trošku jiný svět. Takže já jsem se vlastně toho návratu bál. Já jsem samozřejmě hrál tu a tam párkrát, čtyřikrát, pětkrát do roka jako host třeba s Vláďou Mišíkem, ale nechtěl jsem se naplno vracet, protože jsem si říkal, sakra, víš, kolik ti je, prostě kdo na tebe asi čeká, čili mě to bavilo, ale jako profesně jsem to necítil. Až teprve deskou Poprvé naposledy, kterou vlastně inicioval Pavel Šrut v roce 2005 a 2006, kdy jsme ji natočili, a když najednou prostě jsem mi podařilo naplnit Lucerno, tam bylo 2800 lidí. Já jsem najednou zjistil, že jsem v tom znova, jo. A že jsem to vlastně vůbec jako nechtěl. Takže to úplně neumím srovnat prostě tu obtížnost, ale jsem asi jediný člověk tady, kterýmu se ten comeback povedl teda dvakrát, jo. To je, bylo to jiný. No, dneska jsem v tom teda, to mě opravdu nenapadlo, no. Už je to 20 let.
1: Máme tady posluchačský dotaz. Jak se vám, pane Prokope, líbí poslední nahrávky vašeho R&B dobového souputníka z olomouckých bluesmenů Jaromíra Lefflera s bluesem Vyklickým a solo? Ptá se posluchač Milan. Tak děkujeme, Milane.
0: To jsem docela rád, že tohleto, já Jardu Lefflera samozřejmě znám, pamatuju si z doby začátku, ještě než emigroval, on dlouho žil, že to Ostravák, nebo prostě tam z toho kraje, začínal s bluesmeny, ale přiznám se, že tuhletu nahrávky poslední vůbec neznám, takže docela jsem rád, že jsem takhle byl na to upozorněný, tak já si to vyhledám a pak teprve budu schopen nějak na to odpovědět.
1: No a teďka současná situace, tak jak ty ji vnímáš, tak máme tady občas názory, že ne všichni, nebo respektive, že by možná se ne umělci měli angažovat v politice. V současné době tady máme samozřejmě hudebníka, který je na tom postu nejvyšším v kultuře, ministrem kultury, tak jenom mi řekni, jak ty vlastně vnímáš jako tu mentalitu, řekněme, kumštíře, člověka, který prochází z toho prostředí, který se pak stane úředníkem, v tomto případě tím nejvyšším, a který najednou může vlastně tak jako zatočit vlastně vůbec tím prostředím, tak jako se teď děje?
0: To je strašně těžká otázka. Já jsem vždycky tvrdil, že samozřejmě, protože se často lidi ptají, jestli jako vůbec se má jako umělec vyjadřovat k politice nebo k situaci. Samozřejmě, že má, proč by neměl, stejně jako každý jiný. To je normální a právo na to má každý, a samozřejmě každý to vidí z nějakého pohledu a každý používá prostředky, který má k dispozici. Jiná věc je, jakým způsobem se prostě člověk změní, pokud do té politiky vstoupí jako aktivní činitel, což se stalo i mně. Já jsem v té politice strávil zhruba 10 let, ale přiznám se, že tehdy byla jiná doba, vstoupili jsme do toho z toho kumštu různého typu, bylo nás víc, já jsem patřil mezi těch pár, který pochopili po prvním volebním období, že to je profese a že se to člověk musí naučit, pokud v tom chce být, a já jsem tenkrát chtěl, ale ta politika byla jiná a já jsem docela rád, že v dnešní politice už aktivně nejsem, bez ohledu na to, že samozřejmě už bych na to ani neměl vzhledem k svému věku, protože já mám ty energie ještě tak akorát, abych na tom jevišti dokázal dělat to, co dělám. Ale s člověkem to samozřejmě strašně zamává, to si nedělejme iluze, zamávalo to i s takovými morálními, řekl bych, majáky nebo takovýma osobnostmi, jako byl Václav Havel, to prostě jako jinak nejde, protože ta politika, za prvé, to je disciplína, která je koncentrovaným konfliktem. Jo, to je, politika je koncentrovaný konflikt a v tom prostě každý na to není vybavený mentálně, aby tohle to vydržel. A taky, když se pohybujete v tom politickém prostředí, je to jako v akváriu a vůbec netušíte, co se děje za těma stěnama. To pochopíte teprve, když z něj vypadnete. Tam mluvím z vlastní zkušenosti. Čili, když tam člověk vleze, tak najednou, jako ne, že by měl třeba já, že bych měl nějakou moc skutečnou, to vůbec ne. Určitá míra pokory samozřejmě v člověku být musí a pokud není, tak tam nepatří vůbec do té politiky. To je jenom jako na margo toho, co se dneska teda děje. Jako jo. Ale je pravda, že člověk, když tam je, tak některé věci hold tak nevidí, jak skutečně jsou. Je to iluze a obvykle z té iluze vyjde teprve, až když dostane přes hubu.
1: Děkujeme za toto krásné uzavření. Dnešní vizitka se dostala na svou hranu. Díky moc našemu dnešnímu hostu Michalu Prokopovi, že dorazil a přeju teda hodně štěstí jednak se křtem desky a taky samozřejmě i hodně sil do dalšího hraní.
0: Děkuju moc a bylo to příjemné popovídání.
1: Rado se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.
0: Naschle.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: ve schránce najdu ostraku.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open-air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Čistý zisk skupiny ČES za první čtvrtletí tohoto roku stoupl na 14,5 miliardy korun. Vydělala tak meziročně o 13% víc. Společnosti k tomu pomohlo zrušení tzv. Windfall tax. Díky tomu už nemusí odvádět daň z neočekávaných zisků. Naopak provozní výnosy klesly o 9%, a to na 85 miliard korun. Podle mluvčího ČESu Ladislava Kříže za to může snížení velkoobchodní ceny vyrobené elektřiny. Ukrajinský protikorupční soud poslal do vazby bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obvinění z praní špinavých peněz. Soud také stanovil kauci, a to na 140 milionů hřiven, v přepočtu asi 66 milionů korun. Jermak vinu odmítá. Čína a Spojené státy se můžou kvůli Tchaj-wanu dostat do střetu, pokud by podle Číny postupoval Washington chybně. Řekl to čínský prezident Xi Jinping při jednání s Donaldem Trumpem v Pekingu. Čína považuje Tchaj-wan za svoji vzbouřeneckou provincii. USA ostrov vojensky podporují. Jednání prezidentů trvalo asi 2 hodiny. Americký prezident předtím řekl, že vztahy mezi Washingtonem a Pekingem budou lepší než kdy dřív. V pražském obecním domě má dnes českou premiéru skladba Where Are You od Ondřeje Adámka. Dílo jednoho z nejuznávanějších skladatelů současnosti zazní v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu pod taktovkou Simona Rettla. Zpívat bude mezzosopranistka Magdalena Kožená, pro kterou skladatel solo napsal. Koncert pořádá Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. A počasí bude zataženo až oblačno, přehánky zpočátku čekáme hlavně na horách, během dne postupně i jinde. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, na horách naměříme většinou kolem 6. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Před námi je další hodina vltavského vysílání a zahájíme ji přídělem jazzové hudby. Debut u doslova legendární jazzové značky Blue Note vydala před několika dny americká vokalistka s italskými předky Gabriel Cavassa. Má titul Diavola a debutem vlastně tak docela není, ale víc k tomu řekne muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád, který ukázky z alba do Polední Vltavy přinesl. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ondřej, jak to tedy je pod zpěvaččiným jménem deska debutem u Blue Note bezesporu je? Ona se ale už dříve významně podílala na jiném titulu.
2: Ano, na titulu vlastně producenta téhleté své desky u Blue Note, která se jmenuje Diavola, čili na desce saxofonisty velice slavného Joshua Redmana, které vydal před tuším 3 lety nebo možná 4 lety Where Are We, kde vlastně zpívá standardy, ale nejenom takové ty starší písničky ze 60. let, ale i třeba Streets of Philadelphia, Bruce Springsteena, nebo také jednu píseň, kterou napsal Sufjan Stevens, kterou je ovšem Joshua Redman zkombinoval se starším blues Counta Basieho a Jimmyho Rushinga, nebo také jeden song takového zvláštního autora, který se pohybuje mezi vážnou hudbou a jazzem, Gabriela Kahaneho, ale přitom se pominulo to vlastně, že Gabriela Cavassa sama také komponuje a to už se projevilo na jejím úplně debutovém albu z roku 2020, které si vydala víceméně sama v New Orleans. To produkoval Jameson Ross, výborný muzikant, bubeník skupiny Snarky Puppy. Občas tu a tam se na té desce mihnuli nějací známější hráči, ale jinak to přece jenom byla taková, řekněme, nízkonákladová produkce. Zatímco tahle ta deska u Blue Note, tak na tu sestavil Joshua Redman skutečně vrcholnou sestavu. Na bicí hraje Brian Blade, na basu Larry Grenadier, na kytaru Jeff Parker, na piano současný hráč Redmanova kvarteta Paul Carnish. Já než se dostaneme k něčemu dál, bych pořád jenom nemluvil, tak si pojďme pustit vlastně tu prvou píseň, protože album otevírá taková krátká instrumentálka, jenom kytarová Jeffa Parkera, a to je song velice známý z filmu Butch Cassidy and Sundance Kid, který napsal Burt Bacharach. Raindrops keep falling on my head, že kapky deště mi padají na hlavu.

0: Americká vokalistka s italskými předky Gabriel Cavassa ve vysílání dozněla skladba Raindrops Keep Falling on My Head z jejího alba Diavola. My si povídáme s Ondřejem Konrádem. Gabriel Cavassa byla kritiky vychvalovaná už po účinkování na zmíněném Redmanově albu Where Are We. Čím tedy recenzenty zaujala a jakým způsobem se to třeba promítlo i do aktuální desky, ze které dnes hrajeme?
1: No, já bych řekl, že to tak trošku souvisí to, čím zaujala právě i s pojetím toho Raindrops Keep Falling on My Head. Jestli si budou posluchači vzpomínat na tu scénu v filmu Butch Sundance Kid, kde se to ozve, to je taková veselá, kdy Paul Newman jako Butch Cassidy tam jezdí na tom kole a je to taková vysloveně, jak se říká, pohodová nálada, až taková prvoplánově veselá, taky je ta veselá, je pojetí té písně, kterou zpíval v originále Billy J. Thomas, a Joshua Redman ji ale výrazně zpomalil oproti tomu, řekněme, střednímu takovému veselejšímu tempu, a protože to mnohem víc napomáhá Gabriele Cavasse ukázat své přednosti, což znamená, že její zpěv je takový vlastně hodně minimalistický, řekněme takový hodně jakoby do sebe uzavřen, ale zároveň je v něm cítit velká muzikalita, smysl pro atmosféru, pro vůbec celou tu skladbu, ať už tedy kteroukoliv, kterou zpívá, známe ji od ní momentálně zhruba asi něco přes 30, protože má to solové album, tohleto a ještě potom to účinkování na té Redmanově desce, víc toho zatím o ní člověk neví, nebo respektive nemohli jsme ji vidět naživo, ale je jasné, že je ta zpěvačka s velkým takovým vnitřním darem, nepředvádí příliš ty hlasové dispozice, ale na té prvé desce tu a tam to, jak se říká, rozbalí, a podle mého vlastně na tom určitě je poměrně dobře i po té technické stránce. Ostatně celý ten způsob jejího zpěvu je hodně postavený na takové minunciozní technice. No a krom toho si samozřejmě kritika také všimla, respektive ti, kteří už ji trošku znali, že i když to na té Redmanově desce není, takže píše, a rozhodně ne špatně, tak to si můžeme hned osvědčit, nebo respektive ověřit na skladbě, která se jmenuje Bossa Nova a je tedy ve stylu brazilské bossanovy, ale je to takové malinko posunuté, čili pořád posloucháme tu desku Ďáblice Diavola.

0: Gabrielka Vasa a její píseň Bossy Nova. Ke kontraktu se společností Blue Note jistě zpěvačce pomohl velmi respektovaný a dnes na Vltavě už několikrát zmíněný Joshua Redman, ale mladé talenty podporuje také prezident značky Don Voss, sám kdysi aktivní hudebník, který ostatně hrává nebo nahrává dodnes. A album Diavola zpěvačky s Redmanem dokonce produkoval. Je to neobvyklé?
1: Není to neobvyklé, on právě nezapomíná, že byl členem nebo dokonce takovou duší i podle ostatně názvu té kapely skupiny, která se jmenovala Was Not Was, bylo, nebylo, dalo by se přeložit, což byla taková rocková kapela, nebo řekněme poproková kapela, která se hodně opírala o kořeny černého rhythm and blues a také měla ostatně afroamerické vokalisty. Čili Don Voss naopak podporuje nové talenty, hledá je, ale je pravda, že v případě Gabriele Cavasi nebyl on tím iniciátorem, protože jí úplně náhodou zpívat na svatbě v New Orleans, protože takovými kšefty, jak se říká mezi muzikanty, se Gabriela Cavasa živila ve městě, kde žije právě v New Orleans. Jí slyšel zpívat právě na svatbě manažer Joshua Redmana a zavolal svému jak by se řeklo, své ovečce tedy, protože tak to manažeři mívají vždycky několik lidí ve svém stádu, že prostě potkal zajímavou zpěvačku a Redman skutečně si ji potom poslechl a angažovali jak na desku, tak i na turné, že on je tím hlavním, ale její talent nicméně okamžitě ocenil právě i Don Voss a zatoužil spoluprodukovat tu desku, aby náhodou to album neskončilo v tak úplně jazzových vodách, ale bylo vlastně trošku akceptovatelné i pro ne úplně specializované publikum.
0: A co si ještě na závěr poslechneme?
1: Zase ještě jednu skladbu, kterou hrál Jeff Parker solo, tentokrát to bude zase Joshua Redman, který se tam objeví jako solista a je to skladba, kterou napsal slavný autor populární hudby Barry Manilow, Could it be magic, může to být kouzelné nebo tajemné.
0: Ondřej Konrád a dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Já taky děkuju.

0: Gilbert Bécaud, francouzský šanzonier, zpěvák, skladatel a také pianista. Slyšeli jsme píseň Je reviens te chercher.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Už za pár minut se opět ponoříme do četby z knihy přírodovědce Davida Attenborougha. Kniha se jmenuje Výpravy do divočiny a popisuje jeho cestu do Paraguaje z roku 1958. Devátý díl Osudů bude na programu už za okamžik.

0: Trio Jana Hamera nechybí v hudebním programu čtvrteční polední Vltavy s datem 14. května.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Osudy.
0: I dnes budeme pokračovat v četbě z knihy přírodovědce Davida Attenborougha Výpravy do divočiny. Z překladu Jitky Jeníkové pořad připravila Vladimíra Bezdíčková. Účinkuje Jan Šťastný, kterého režijně vedl Petr Mančal.

O dva dny později přiklusala do tábora Quarenta a vítala nás mohutným štěkotem a olizováním. Následoval jí důstojný a odměřený Diablo, který vedl zbytek smečky. Psi si společně lehli do stínu jednoho stromu. Za 10 minut se v zatáčce objevil Komeli, nonšalantně usazený na koni, klobouk posunutý do týla. Jakmile nás spatřil, zavrtěl smutně hlavou. Nic, sdělil nám a sesedl z koně. Ujel jsem spoustu kilometrů na východ, až na konec Monte, ale nic jsem nenašel. Výmluvně si odplivl a začal vytírat koně do sucha. Můžete hledat, řekl mi, ale když nemáte štěstí, není to dobré. Vloni, když jsem byl tady v Monte, jsem našel spoustu děr tatu karety. Neměl jsem nic lepšího na práci a tak jsem mu šel po stopě. Chtěl jsem jenom vědět, jak vypadá. Hledal jsem ho se psy noc co noc, ale nezachytili jsme ani mizerný závan. Tak jsem si řekl, do háje s tím. A pak večer, 3 dny na to, když už jsem na tu prašivou věc úplně zapomněl, mi přímo pod kopyty koně prošel jeden mladý pásovec. Přeskočil jsem a popadl ho za ocas. Nebylo to těžké, měl jsem prostě štěstí. Byl první a taky poslední, kterého jsem kdy viděl. Nebyl jsem tak hloupě optimistický, abych čekal, že se Komeli vrátí s živým a zdravým pásovcem, velkým přivázaným k sedlu. Ale v hloubi duše jsem hýčkal naději, že by mohl najít noru, stopu, exkrement, cokoliv, co by dokazovalo, že tvor obývá tuto konkrétní oblast Monte. S takovým důkazem bychom mohli zorganizovat důkladný a komplexní lov. Bez něj postrádalo naše pátrání smysl. Komeli plácl koně po zadku a poslal ho se pást. Nebuď smutný, amigo, utěšoval mě. Se starým brachem, jako je Kareta, nikdy nevíš. Klidně může dneska v noci nakráčet do tábora. Odvázal ze sedla látkový pytel. Tomáš, třeba ti tohle trochu zvedne náladu. Rozvázal jsem pytel a opatrně nakoukl dovnitř. Na dně jsem zahlédl velkou kouli nazrzlé srsti. Kouše to? Komeli se zasmál a zavrtěl hlavou. Sáhl jsem dovnitř a vytáhl nejprve jedno, pak druhé a nakonec 4 malá chlupatá mláďata se zářivýma očima, protáhlými pohyblivými čenichy a dlouhými černě pruhovanými ocásky. Byly to malí nosálové. Na okamžik mé zklamání kvůli pásovci zcela překryla radost, kterou ve mně náruč těchto rozkošných mláďat vyvolala. Měli pro strach uděláno, lezli po mně a pisklavě mručeli, kousali mě do uší a strkali mi čumáky do kapes. Byli tak živí, že jsem je neudržel dlouho a záhy popadali na zem, kde po sobě skákali, kutáleli se a snažili se chytit vlastní ocásek. Dospělý nosál je úžasné stvoření s masivními špičáky a zdánlivě nezvladatelnou touhou zahryznout se do čehokoliv, co se hýbe, ať už je to velké nebo malé. Potulují se buší v rodinných tlupách, terorizují její menší obyvatele a hodují na larvách, červech, kořincích, holátkách a hnízdech, zkrátka na čemkoliv, co je jedlé. Komeliho psi objevili samici z 10 mláďaty. Začali ji honit, ona vyběhla na strom, mláďata ji následovala a Komeli mu se v tu chvíli povedlo tahle 4 chytit. Byli ještě dostatečně malí, aby se dali ochočit a jen málo které zvíře je zábavnější než ochočený nosál. Měl jsem z nich velikou radost. Postavili jsme jim z mladých stromků svázaných liánami velký výběh a dali jim do něj větev, která sloužila jako hřiště. Ze všeho nejdřív jsme jim nabídli jediné jídlo, které jsme měli, vařené manioky. Nadšeně se na ně vrhli a hlasitě je malými čelistmi žvíkali. Brzy se nacpali tak, že už nezvládali pobíhat, jen se kolébali. Usadili se v rohu, škrábali se na vypoulených bříškách a pak jeden po druhém usnuli. Jen samotné manioky však pro ně nebyly dostatečnou potravou. Nutně potřebovali maso. A my také. Už jsme žádné neměli několik dní,
Teď jsme však museli nějaké získat, jedno jak. Než jsme se dohodli, jak přesně maso obstaráme, vyřešil se problém šťastnou náhodou sám. Do Paso Rocha se přiřítilo 20 peonů, halekali, křičeli a hnali před sebou řičícího volka. Vždy jsem se domníval, že kdybych byl někdy nucen vejít na jatka, stal bych se přes noc zatvrzelým vegetariánem. Když však volek skončil v lese jen 15 metrů od našeho tábora, měl jsem takový hlad, že jsem zcela bez výčitek sledoval, jak ho porážejí a porcují. Komeli se vrátil a nesl přes rameno polovinu volkových žeber. Za pár minut prskali a hnědli nad ohněm a jen 3/4 hodiny poté, co se peoni přihnali, jsme po mnoha dnech jedli první maso. Svírali jsme veliké obloukovité kosti v rukou a okusovali z nich měkké maso. Nechápal jsem, jak je možné, že je o tolik šťavnatější a měkčí než kožené hovězí, které nám servírovala Elsita. Existují jen 2 způsoby, jak jíst včako hovězí, prohlásil Sandy mezi sousty. Buď poté, co několik dní viselo, nebo takhle, hned poté, co zvíře porazí, dřív, než se ho zmocní posmrtná stuhlost. A z těch 2 je tenhle lepší. Musel jsem s ním souhlasit. Hovězí mi nikdy nechutnalo víc. Peoni přijeli z estancie vzdálené spoustu kilometrů a hledali včako zatoulaný dobytek ze svých stád. Vždy po několika dnech zabili k jídlu jednoho volka a my jsme měli štěstí, že se tak rozhodli učinit právě když se utábořili na noc v Paso Rocha. Z masného zlatého dolu těžili všichni, neboť ani takoví jedlíci, jako jsou honáci dobytka, nedokážou sami sníst celou krávu. Kolem prošel řezník, který si nesl nohu, patron a otvírák se podělili o bok. Komeliho psi hltali vnitřnosti a nosálové se přetahovali o kousky masa z žeber. V korunách stromů nad našimi hlavami se schromáždili kondoři havranovití a nesmírně trpělivě čekali na příležitost, až budou moct slétnout na to, co ze zvířete zbylo, a zabrat si svůj díl. Brzy prostor mezi naším táborem a patronovým domem zaplnili praskající ohýnky, kolem kterých posedávali peoni ve skupinkách po 2 nebo po 3 a celé monte naplnila výrazná vůně pečeného hovězího. Komeli mu se podařilo ukořistit nejen žebra, donesl také veliký kus podplečího. Nemohli jsme ho sníst hned, domluvili jsme se proto, že jej nakrájíme na dlouhé proužky, které necháme uschnout na slunci a připravíme z něj tak čarky. Správně připravené čarky není zrovna nejchutnější, ale vydrží velmi dlouho a zůstává jedlé. Jakmile jsme skončili s přípravami a vrátili se k ohni, slétlo se na proužky masa hejnou papoušků mniších a začalo se hlasitě cpát. Papoušci se mají pochopitelně živit ovocem a semínky, ale papoušci z Chaco, kteří obývali holou krajinu, se zjevně naučili jíst, co se právě naskytlo. Nebyli to jediní ptáci, kteří si takto upravili chutě, neboť v zápětí se k ním připojili krásní kardinálové šedí, saltatoři, velké pěnkavy s černými tvářemi a oranžovými zobáky a drozdi mrskající dlouhými ocasy nahoru a dolů, aby udrželi na provázku rovnováhu, zatímco klovali do syrového masa. Komeli měl v plánu pokračovat s pátráním po tatu Karetovi směrem na západ a já jsem si přál ho doprovázet. Všichni jsme jet nemohli. Nepřicházelo v úvahu, že bychom tu nechali voly, věci a nosály. Zároveň jsme si však s Komelim nemohli vzít 2 koně a nenechat ani jednoho Charlesovi a Sandymu. Pak jsme zjistili, že otvírák má 1 koně navíc. Prohlásil, že nám ho nechce půjčit, ale naznačil, že by se možná nechal přesvědčit, aby nám ho prodal. Dotyčný kůň, Pancho, nám byl představen, abychom si ho mohli prohlédnout. Nejsem zběhlý v posuzování koňských kvalit nebo určování jejich stáří podle zubů,
ale ani mému neskušenému oku neuniklo, že Pančo má nejlepší léta dávno za sebou. Tváře měl propadlé, hřbet prověšený do hlubokého oblouku, uši smutně splácnuté a hlavu svěšenou. Napadlo mě, že nám ho otvírák nechce půjčit, protože hrozilo, že by nebohé zvíře mohlo uhynout v důsledku nezvyklé námahy, což by mu bez pochyby hrozilo, kdyby ho někdo hnal tak divoce a zběsile, jako to dělávají peoni. Já jsem však nic podobného neměl v plánu. Chtěl jsem něco, co by se mnou na hřbetě dokázalo pozvolna kráčet vpřed a zdálo se, že to by Pančo mohl zvládnout. Za kolik? Zeptal jsem se. 500 guaraní, odpověděl otvírák rozhodně. To odpovídalo zhruba 30 šilinkům. Usoudil jsem, že dokonce i Pančo za takovou cenu stojí a koupil si ho. Další den jsme s Komelim odjeli. Sebou jsme si zbalili pytel farini. Sledovali jsme úzkou stezku pod rostem, který tu byl vyšší a zdaleka ne tak trnitý jako Monte kolem Estancia El Cita. Psi se tiše pohybovali kdesi před námi, čas od času se vrátili a zase odběhli, aby prozkoumali divočinu na opačné straně. Pozdě odpoledne najednou Komeli zastavil koně a seskočil na zem. Vedle cesty zela obří díra. Nemusel mi říkat, co to je. Poznal jsem to okamžitě, jak z jeho vítězoslavného výrazu, tak z díry samotné. Konečně jsme našli noru pásovce velkého. Otvor o 60-centimetrovém průměru byl vyhrabaný v boku velké hromady kompaktní hlíny, jež sloužila jako domov mravencům střihačům. Před dírou ležely velké hroudy, na některých byly patrné masivní rýhy, vytvořené pásovcovými mohutnými předními drápy. Lehl jsem si na břicho a nakoukl dovnitř. V ústí bzučel oblak moskytů. Nedohlédl jsem na dno a tak jsem si uřízl větev z keře a zašťoural ji dovnitř. Tunel nebyl dlouhý, neměřil víc než 1,5 metru. Nejednalo se o trvalý příbytek tatu karety, ale spíš o díru, kterou vyhrabal do boku mraveniště, aby se nažral. Komeli zatím sledoval stopy, které po sobě zvíře zanechalo, když z díry vylezlo. Vedli mezi křovím kolem mraveniště na jeho opačnou stranu, kde jsme našli stejnou díru, již si pásovec vyhrabal, aby se dostal k potravě. Její velikost a hroudy hlíny poházené kolem poskytovaly dramatické svědectví o jeho obrovském vzrůstu a síle. Vzrušeně jsme sledovali stopy a prosekávali si cestu trnitým podrostem. O 20 metrů dál jsme našli třetí díru. Po půlhodinovém hledání jsme jich napočítali 15. Psi potvrdili, že jsou všechny prázdné. Všechny měly stejný účel – hledání potravy. Posadili jsme se, abychom probrali situaci. Stopy jsou maximálně 4 dny staré, vysvětloval mi Komeli, protože v den, kdy jsme přijeli do Paso Rocha, pršelo a déšť by stopy spláchl. Nejsou ale čerstvé. Nezůstal na nich žádný pach a jsou značně rozmazané. Podle mě budou staré 4 dny. Kareta je nejspíš kilometry daleko. Přestože to znamenalo neúspěch, potěšilo mě to, protože jsem konečně viděl hmatatelný důkaz existence tvora, o kterém jsem začínal mít dojem, že je snad bájný. Pečlivě jsme prohledali okolní podrost ve snaze najít nějaké vodítko, jež by nám prozradilo, kterým směrem se pásovec velký vydal. Nenašli jsme nic a stopa byla tak stará, že na ní psi nedokázali zachytit žádný pach, který by dokázali sledovat. Mohli jsme akorát pokračovat po cestě na západ a doufat, že se nám někde podaří najít čerstvější stopu. Za soumraku jsme zastavili. Komeli rozdělal malý oheň a k večeři jsme si dali čarky. Trochu se prospíme, než vyjde měsíc, rozhodl Komeli, a pak budeme pokračovat. Rozprostřel jsem si pončo u ohně a zavřel oči. Zdálo se mi o pásovci velkém, jak přechází cestu přímo před pančovými kopyty.
Když mě Komeli vzbudil, na nebi už zářil bílý úplněk a osvětloval Monte tak jasným světlem, že by se při něm dala číst kniha. Znovu jsme osedlali koně a tiše vyjeli buší. Ozývalo se jen cinkání postroje a tu a tam zašustění, když se nám větve otřely o nohy nebo koním o boky. Ze vzdálené části Monte k nám doléhalo hluboké, melancholické houkání víra velkého a na zemi pod námi zběsile vrzali cvrčci, dokud je neumlčeli Pančovi podkovy. Přiblížila se půlnoc, když se najednou ozval Diablův vysoký ječivý štěkot. Něco objevil. Ke psovi jsem dojel současně s Komelim. Oba jsme se sedli z koní a prodrali se k místu, kde seděl. Krčil se, cenil zuby a štěkal nad zvířetem. Komeli ho odvolal. Na zemi jsem spatřil ležet pásovce. Devítipásého. Psi tu noc našli další dva takové pásovce devítipásé, ale nic víc. Ve 3 hodiny po půlnoci jsme se utábořili a spali až do rána. Pokračovali jsme v pátrání další 3 dny a 3 noci. Ve dne panovalo extrémní horko. Už dávno jsme dopili převařenou bahnitou vodu, kterou jsme si dovezli v lahvích z Paso Rocha, a neobjevili jsme žádná napajedla nebo potoky, z nichž bychom je mohli doplnit. Když začala být žízeň nesnesitelná, ukázal mi Komeli, jaký můžu i na takto suchém místě zahnat. Kolem rostla spousta nízkých pahýlovitých kaktusů a části jednoho z nich, porostlého trny, byly příjemně šťavnaté. Kaktus chutnal trochu jako okurka, moc jsem si ho však neoblíbil, neboť po sobě zanechával nepříjemnou pachuť, ze které mi trnuly zuby. Vyskytovala se tu však ještě další rostlina, z níž se dala získat čistší tekutina dokonce v ještě hojnějším množství. Kvůli malému tenkému stonku a řídkým nevýrazným lístkům se těžko hledala, ale 60 cm pod zemí se nacházel její kořen odulý jako velký tuřín. Naducaný kořen měl bílou průsvitnou dužinu a byl tak nasáklý tekutinou, že ho stačilo zmáčknout v dlani a měli jsme plné šálky. Přestože krajina působila pustě, Komeli v ní dokázal najít dostatek potravy, která doplnila fariňu a čarky. Ocekl bílé středové výhonky z nízké palmy, kterou, jak mi vysvětlil, vyhledávají především kojící indiánky, neboť je nesmírně výživná. Oříškově bílé výhonky měly příjemnou cikorku připomínající chuť. Ukázal mi, které bobule jsou jedlé a které jedovaté. Narazili jsme na spadlý strom, v němž si vybudoval hnízdo včelí roj. Komeli se ho chystal rozseknout a já jsem navrhl, že bychom měli rozdělat kouřící oheň, kterým bychom většinu včel odehnali a minimalizovali tak pravděpodobnost, že nás pobodají. Ta představa ho velmi pobavila. V Čako žili včely, které vám mohly uštědřit bolestivé žihadlo, tyhle k ním však nepatřily. A přestože nám výhružně bzučeli kolem hlav, zatímco jsme strom sekali mačetami, nepokusili se nám nijak strpčit život. Vypreparovali jsme velké plástve obtěžkané medem a celé je snědli. S voskem, pilem, larvami, zkrátka se vším. Tekutý med nám stékal po bradě.

Přestože jsme jeli celý den, neočekávali jsme, že narazíme na samotného pásovce velkého. Komery si byl totiž jistý, že ze své nory vylézá pouze v noci. Doufali jsme však, že bychom mohli objevit nějaké stopy jeho přítomnosti. Našli jsme několik dalších děr, všechny však vznikly ve stejnou dobu jako ty první a ani v jedné se nenacházelo doupě. V noci jsme se spoléhali na to, že psi zvětří každé zvíře, které vyleze ven. Odhalili pásovce štětinatého, několik pásovců třípásích a jeden večer chytili a sežrali lišku. Avšak nikdo z nás neobjevil čerstvé stopy Tatu Karety. Drželi jsme se stezky, která nás nakonec dovedla na otevřenou pláň. Komery si byl jistý, že Tatu Kareta málo kdy, pokud vůbec někdy, opouští ochranu křovin a nemělo tím pádem smysl pokračovat. Zasmušile jsme se vrátili do Paso Rocha. Charles se Sandym nás přišli přivítat. Posadili jsme se k ohni, abychom jim pověděli, co jsme dělali a viděli v Monte, když do tábora nakráčel řezník. V ruce držel velké chlupaté sový mládě s velikýma žlutýma očima, extravagantně dlouhými řasami a obrovskýma nohama. Řezník se na nás trochu rozpačitě usmál, jako kdyby se trochu styděl, že by měl mít něco společného s tak dětinskou věcí. Neměl v povaze náklonost nebo ohleduplnost k tak bezvýznamným stvořením, jako jsou ptáčata. Nedovolil si však se zvířátkem zacházet příliš hrubě, neboť zjevně doufal, že by nám ho mohl prodat. Položil sovičku na zem a přisedl si k nám. Ptáče se napřímilo, zaklapalo zobákem a tiše si pro sebe zatrilkovalo. Tvářil jsem se, že jsem si ho nevšiml. Dobrý večer, pozdravil nás řezník obřadně. Odpověděli jsme mu stejně zdvořile. Trhl hlavou k mláděti. Hodně dobré, řekl, hodně vzácné. Nevěřícně jsem se zasmál. Tohle je ňakurutu, vír velký, ti nejsou vzácní. Řezník se zatvářil uraženě. Moc vzácný pták, mnohem vzácnější než Tatu Kareta, chtěl jsem si ho nechat. Čekal, že projevím zklamání. Zadíval jsem se do ohně. Ale jestli ho chcete, nechám vám ho. A za co byste ho prodal? Přesně na ten okamžik řezník čekal. Když však nastal, zdálo se, že mu je skoro hamba vyslovit to, co jsem věděl, že má na jazyku. Dloubl klackem do ohně. Tvůj nůž, zamumlal. Brzy jsme měli Chaco na dobro opustit a já jsem si mohl v Asuncionu snadno pořídit nový. Podal jsem ho řezníkovi a vzal si sovičku, abych ji nakrmil. Ptáče bylo nakonec naším posledním přírůstkem v Paso Rocha. Druhý den ráno jsme museli odjet, protože za 5 dní pro nás na Estancia El Cita mělo přiletět letadlo, aby nás vzalo zpátky do Asuncionu. Po příjezdu na Estancia El Cita se počasí po 2 horkých, suchých týdnech opět změnilo. Z mraků, které se na nebi kupily od Charlotově rudého úsvitu, se spustil prudký déšť, který během několika hodin podmáčel přistávací dráhu u domu. Faustino se téhož večera spojil s asuncionským letištěm a letadlo, které nás mělo další den vyzvednout, zrušil. Trvalo téměř týden, než jim mohl znovu zavolat a oznámit jim, že přistávací dráha vyschla natolik, aby na ní mohlo letadlo bezpečně přistát. Jakmile stroj konečně přiletěl, opatrně jsme do něj naložili pásovce, kajmana, nosály, sovičku a všechna zbývající zvířata. Když jsme se shromáždili na přistávací dráze, abychom se rozloučili, objevil se odněkud Spika se 3 papouštími mláďaty. Ke své nezměrné spokojenosti uzavřel poslední obchod. Faustino nám předal obrovský syrový hovězí bok a požádal nás, abychom jej doručili jeho příbuzným v Asuncionu. Nešťastníci, vysvětloval, nikdy se k ním nedostane dobré čakské hovězí. El Cita, jako vždy s doutníkem v ústech, sehnala děti, aby se podívali, jak odlétáme.
Komely mi při loučení srdečně potřásl rukou. Budu dál hledat starého bracha Karetu, ujistil mě. A jestli ho najdu, než opustíte Paraguay, přijedu do Asuncionu a osobně vám ho doručím. Letadlo se zřevem probralo k životu a my jsme zabouchli dveře. O 2 hodiny později jsme bezpečně přistáli v Asuncionu.

0: Přírodovědec David Attenborough 8. května oslavil své narozeniny. Při té příležitosti v osudech čteme z jeho knihy Výpravy do divočiny a slyšeli jste 9. část. Z překladu Jitky Jeníkové pořad připravila Vladimíra Bezdíčková, účinkoval Jan Šťastný, kterého režijně vedl Petr Mančal. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Kyjev po nočním ruském útoku hlásí nejméně 3 mrtvé a desítky zraněných. Čína varuje USA kvůli Tchaj-wanu. Donald Trump a Xi Jinping jednali taky o obchodu. Na pražském výstavišti začíná 31. ročník veletrhu a festivalu Svět knihy. A bude zataženo až oblačno s přeháňkami, teploty do 16 stupňů. Rusko v noci a v brzkých ranních hodinách pokračovalo v masivním ostřelování Ukrajiny. Drony a střely zasáhly hlavní město Kyjev. Šéf tamní vojenské zprávy Timur Tkačenko hlásí 3 mrtvé a na 40 zraněných, včetně 2 dětí.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti Telegram napsal, že po útoku jsou v metropoli a blízkém okolí škody na obytných budovách, škole, veterinární klinice a další civilní infrastruktuře. Údery hlásí i jiné regiony. V Oděské oblasti byla podle tamních úřadů terčem přístavní a železniční infrastruktura. Zelenský rovněž uvedl, že Moskva za poslední 2 dny vyslala na Ukrajinu přes 1500 dronů. Už včera během dne čelil úderům bezpilotních letounů západ Ukrajiny, včetně Zakarpatské oblasti. Ta hraničí se Slovenskem nebo Maďarskem. Budapešť si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
0: Čínský prezident Xi Jinping varoval Spojené státy před střetem kvůli Tchaj-wanu. Řekl to na začátku jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Pekingu. Ten je na svojí první oficiální návštěvě Číny od znovu uvedení do úřadu loni v lednu.
3: Donald Trump a Xi Jinping se po jednání prošli kolem chrámu nebes v Pekingu a šéf Bílého domu jednání označil za skvělá. Otázky novinářů ohledně Tchaj-wanu ignoroval. Xi Jinping řekl, že chybný americký postup vůči ostrovu by mohl vyústit ve střet mezi USA a Čínou. Peking považuje Tchaj-wan za svoji vzbouřeneckou provincii. USA ho vojensky podporují. Kromě mezinárodního dění jednali vůdce taky o obchodu. Spolu s Trumpem je v Číně i početná podnikatelská delegace, včetně šéfa Apple Tima Cooka nebo automobilky Tesla Elona Muska. Čína už taky obnovila licence na dovoz amerického hovězího masa. Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Izrael možná čekají předčasné volby. Vládnoucí koalice izraelského premiéra Benjamina Netanyahua předložila návrh zákona o rozpuštění parlamentu. Předběžné hlasování Knesetu by mohlo být nejdříve v pondělí. Podle deníku Times of Israel budou poslanci hlasovat až příští středu. Pokud rozpuštění Knesetu schválí, volby musí začít do 5 měsíců. Izraelci by tak mohli volit v polovině října. Rozpuštění parlamentu si podle Times of Israel přeje i opozice. Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 600 000 korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku ale Parkanová může ještě podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Kina uvádí v premiéře animovaný snímek Malá Amélie. Na Oscara nominovaný film vypráví o dívce, která se učí chápat svět kolem sebe a že se svět netočí jenom kolem ní.
4: Když jsou člověku 3, všechno vnímá, ale nic nechápe.
5: Barvitý kreslený francouzský film sleduje holčičku, která věří, že jí patří celý svět. Tedy až do chvíle, kdy ochutná čokoládu, promluví a zjistí, že svět dospělých má vlastní pravidla.
6: Až vyroste, tak na tebe zapomene.
5: Příběh o belgické rodině žijící v Japonsku 60. let už získal cenu diváků na největším festivalu animace ve francouzském Annecy. Malá Amélie usilovala také o Zlatý globus nebo britské ceny BAFTA. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Na pražském výstavišti začíná Svět knihy. Nejsledovanějšími hosty 31. ročníku Mezinárodního veletrhu a festivalu jsou americký historik Timothy Snyder a laureát Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurna. Organizátoři letos zvolili hlavní téma akce Evropa. Více než 800 programů pro veřejnost s 500 vystupujících z Česka i zahraničí bude pro návštěvníky nachystáno na pražském výstavišti až do nedělního podvečera.
5: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno. Přehánky čekáme zpočátku hlavně na horách, během dne postupně i jinde. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť. Ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Na horách naměříme většinou kolem 6. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Jsme rádi, že čtvrtek 14. května trávíte právě v naší společnosti a další hodinu zahájíme tvorbou Antonína Dvořáka.

Ivo Kahánek nám zahrál jeden z valčíků pro klavír Antonína Dvořáka. Karel Hynie je známý především jako autor knižní předlohy seriálu Volha. V novém románu se vrací na počátek 70. let, do dob, kdy se neúspěšný student Vašek na rok stává průvodčím pražského dopravního podniku. Vtipné příhody z jeho služby poskytují čtenáři pohled na postupně normalizovanou společnost skrze nepříliš typické prostředí. Knihu s názvem Konečná na serveru iliteratura.cz hodnotí Matěj Kos. K uvěřitelnosti podle něj přispívá i barvité líčení prostředí Prahy, včetně dobových tras, zajímavostí a bufetů na obratištích, kde nejeden průvodčí trávil krátkou pauzu. Jedná se podle recenzenta o poměrně čtivou, spíše oddechovou knihu, která má spát a napojuje se na jeden ze současných literárních trendů. Zároveň zde ale chybí pečlivější redakční úprava a nějaký prvek novátorství, který byl například ve Volze v podobě neotřelého jazyka hlavní postavy i její povahy, jež naleptávala černobílé vidění normalizace. U Konečné totiž podle recenzenta hrozí, že i když bude pro čtenáře imaginární jízda tramvají příjemná, po vystoupení na její průběh docela rychle zapomene. Celou recenzi najdete na serveru iliteratura.cz.

0: Berlínská akademie staré hudby nám zahrála část symfonie Pavla Vranického. Je 12 hodin, téměř 17 minut. Dům umění České Budějovice uvádí novou výstavu s názvem Cooking Potato Stories umělkyně Anny Núñez Rodriguez. Výstava nahlíží na zdánlivě obyčejnou bramboru jako na komplexní kulturní artefakt. My si o výstavě teď budeme povídat s kurátorkou Domu umění Kristýnou Hájkovou, kterou zdravím do Českých Budějovic. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pojďme si prosím v první řadě představit autorku výstavy umělkyni Anny Núñez Rodriguez.
1: Anna je vizuální umělkyní a fotografkou, která se pohybuje mezi Španělskem a Kolumbií a její výzkumně orientovaná praxe se tak rozvíjí právě v tomto mezikontinentálním prostoru. Ve své práci se především soustředí na problematiku politik identity a zároveň řeší kolektivní paměť a mezigenerační sdílení.
0: Otázka je na snadě, jak se z obyčejné brambory může stát kulturní artefakt, co všechno o společnosti a historii dokáže vypovědět?
1: Dokáže vypovědět jednak už ta samotná cesta brambory do Evropy mnohé o našem nahlížení na její původní destinaci. Vlastně samotné brambory, když se dostaly do Evropy v rámci kolonizace, tak v tom prvním úvodním době byly nahlíženy s velkou nedůvěrou, ale následně se zjistila ta neuvěřitelná hojnost této plodiny a zachránila Evropu i před mnohými hladomory. Takže Anna sama si vlastně ve své práci hraje s tady tou myšlenkou, kdy něco, co můžeme považovat za primitivní nebo vychází pro nás jednoduššího prostředí, námi vnímaného, se může stát vlastně něčím, co může tu západní civilizaci zachránit. A velmi ráda vlastně v tomto kontextu i říká, že brambora je naprosto dokonalý migrant, protože se dokázala přizpůsobit všem prostředím, kde ji nyní máme.
0: A co tedy návštěvník konkrétně na výstavě uvidí? Jakým způsobem celý příběh této plodiny vyprávíte?
1: Ten příběh je vyprávěný hned v několika rovinách. Jednou tou rovinou je právě reflexe té koloniality vědění. Je to ta koloniální minulost brambory i vlastně zničení mnoha historických artefaktů z Jižní Ameriky. Druhá rovina se týká víc toho gastronomického vlastně pojetí bramborových různých receptů a zároveň tam je ještě rovina taková osobnější právě v rámci rodinného sdílení a mezigeneračního sdílení péče o tu plodinu i sdílení vlastně těch jednotlivých receptur.
0: A když vezmeme konkrétně jižní Čechy, jakou roli hrála brambora v jejich historii?
1: Je to vlastně podobné jako v celé Evropě. Ta plodina se tady etablovala zpočátku s velkou nedůvěrou. Anna Núñez Rodriguez zmiňovala, že i vlastně brambora nebyla uvedena jako z jednou vhodných plodin v Bibli, takže obecně i v rámci náboženství ta plodina ze začátku byla opravdu nedůvěryhodná, jelikož ta její krása se ukrývala i zároveň před našimi zraky pod zemí. A co se týká jižních Čech, tak vzhledem k tomu, že se jedná o zemědělskou oblast, následně právě v těch dobách neúrody se zde etablovala. A my vlastně i v té výstavě využíváme zdrojů z Moravského zemského muzea, z etnografického ústavu a ukazujeme tam místní fotografie.
0: Výstava ale celkově mluví o jídle jako o nástroji formování kolektivních představ. Co si pod tím můžeme představit?
1: Ta výstava se snaží vědomě nabourávat naše předsudky a zejména ty spjaté s domorodými komunitami Latinské Ameriky, které byly vlastně systematicky delegitimizovány ve prospěch evropských modelů poznání. V tomto smyslu se právě ten projekt snaží nabořit tady ten širší diskurs dekolonizace a snaží se zviditelnit nějaké alternativní způsoby myšlení a možná i nabídnout nějakou možnost pro rovnocenné setkávání.
0: Dům umění České Budějovice představuje výstavu o bramboře jako kulturním a politickém fenoménu a my jsme si o projektu povídali s kurátorkou Domu umění Kristýnou Hájkovou. Děkujeme, hezký den.
1: Děkuji, nashledanou.

kroky tlumí sníh, když blíží se vlk má noci, přítel z časů zlých, jde za mnou dlouhá léta a každým dnem je blíž, veden voláním krve, vyčenichal moji skrýž. Je pozdě myslet na útěk, už na záda mi dýchá, jeho dechu vločky tají, spolu s nimi moje pícha. Já vykoupal se v řece a připravil tělo k oběti, když zahlédl jsem jeho očích soucit.

0: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
1: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
2: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
3: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
4: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
0: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
1: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Paul Hindemith. Na Vltavě dozněla první část jeho sonáty pro klarinet a klavír. Od hudby se teď na okamžik přesuneme k literatuře. Je tady kulturní kvíz.

0: Polední Vltava.
1: A dnes se ptáme, který ruský autor napsal Bratry Karamazovy. Autorem románu Bratři Karamazovy je ruský spisovatel Fjodor Michajlovič Dostojevský. Tento sociálně filozofický román, který je považován za jeho vrcholné dílo, byl vydán v roce 1880. V pronikavých psychologických portrétech hlavních hrdinů, tedy zavražděného tyrana Fjodora Karamazova a jeho synů Dimitrie, Ivana, Aljoši a Levobučka Smerďakova, staví autor proti sobě protikladné životní síly a principy. Prostou poživačnost a zvířecí smyslnost starého Karamazova, milostnou vášeň nejstaršího syna Míti, čirý rozum prostředního Ivana, absolutní sebezničující lásku nejmladšího Aljoši a morální nízkost zapříčiněnou celoživotním ponižováním u nemanželského Smerďakova. Zlíčení případu otcovraždy a hledání pachatele zločinu se tak u Dostojevského stává sociálně filozofický román, postihující stav ruské společnosti druhé poloviny 19. století. Dostojevský se narodil v roce 1821 v Moskvě a zemřel v Petrohradě v roce 1881. Jeho romány se hemží zločinci, revolucionáři, alkoholiky a zhýralci či osobnostmi s duševními poruchami. Na jejichž dramatických příbězích a vnitřních monolozích autor obnažuje nejtemnější stránky lidské psychiky. Poslední Dostojevského román Bratři Karamazovy je častou divadelní předlohou a několikrát byl také zfilmován, mimo jiné v roce 2008 režisérem Petrem Zelenkou. Román tedy ani po více než 140 letech od svého vydání neztrácí na síle. Dnešní kulturní kvíz je u konce. Jsme rádi, že jste s námi.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Jan Křtitel Jiří Neruda. Třetí část jeho koncertu pro trubku, smyčcový orchestr a baso continuo S-dur nám zahráli norský trumpetista Ole Edvard Antonsen a anglický komorní orchestr. Jak se z inteligentního podvodníka stane chladnokrevný objednavatel vražd, který svými zločiny nakonec otřese i podsvětím Jihoafrické republiky? Investigativní novinář Jaroslav Kmenta ve své knižní trilogii Padrino Krejčíř mapuje kauzy Radovana Krejčíře a snaží se také nahlédnout do jeho povahy, vztahů a destruktivně se proměňujícího charakteru. 15-dílnou četbu na základě této trilogie připravil Marcel Peterka a vy se s ní můžete už teď setkávat ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Českého rozhlasu a pochopitelně také v aplikaci Můj rozhlas. Tady je krátká ukázka.
1: Policisté si mysleli, že Krejčíř je sjetý koksem, když ho odtáhli do provizorního domku pro bodyguardy a v zápětí jim na křesle usnul. Ale byli na omylu. Byla to opravdu jen kombinace whisky a prášků. Za chvíli jim zatřásli. Probral se a uviděl před sebou muže se sombrérem na hlavě. Byl to sen? Nedávno sice viděl v televizi nějaký western, ale že by se mu zdálo o kovbojovi nebo nějakém Mexičanovi? Bílé sombréro měl na hlavě státní zástupce Jaroslav Dolejší. Byla to od něj promyšlená taktika. Nechtěl, aby mu bylo vidět do tváře na průmyslových kamerách, kterých bylo v celé vile požehnaně. Dolejší si nejdřív myslel, že ten polonahý muž před ním je Krejčířův bodyguard, ale pak ho policisté upozornili, že je to ten hlavní podezřelý. Dolejší mu začal odříkávat naučenou formulaci z trestního řádu, jaká má práva a povinnosti. Policie České republiky má důvodné podezření a bude provedena domovní prohlídka, říkal Dolejší. Byla to neobvyklá situace. Před státním zástupcem stál Krejčíř v triku na spaní, od pasu dolů byl nahý a zíral před sebe, jako kdyby právě vylezl z drogového doupěte. Zakuklený příslušník útvaru rychlého nasazení Urna ho odvedl dovnitř vily. Krejčíř mu ukázal, kde má spodní prádlo, triko a rifle a policista mu pomohl nasoukat se do oblečení. Pak se ho policisté zeptali, zda chce být u domovní prohlídky a Krejčíř řekl ano, chci být u toho.
0: To byla krátká ukázka z četby na pokračování z knižní trilogie Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř. A já už teď ve vysílání vítám scénáristu Marcela Peterku. Dobrý den do Brna.
2: Krásný dobrý den i vám.
0: Krejčířův příběh, včetně jeho zatčení a věznění v Jihoafrické republice, je obecně známý. Co vás ale ve Kmentově zpracování Krejčířova příběhu třeba nejvíc zaujalo nebo překvapilo?
2: Asi ty Krejčířovy začátky. Bylo to ještě v době, kdy probíral ten jeho přerod z veksláka do, řekněme, opravdu tohoto inteligentního podvodníka v tehdejší době tuneláře. Byl to člověk, který ještě měl nějaké hodnoty a nějaké vlastní zásady, kterými se dokázal řídit a v uvozovkách ještě ctil pravidla polosvěta nebo mafiánské komunity, což se postupně začalo rozpadat a stala se z něj vlastně taková totálně neřízená střela.
0: A jak se vám povedlo vtělit textový materiál ze tří Kmentových knih do jedné četby na pokračování? Jak jste postupoval při přípravě scénáře?
2: Já jsem se snažil jít vlastně po linii Krejčířova osobního života, na který jsou často navázány právě ty největší kauzy a takové ty jako nejznámější. A snažil jsem se také do té první linie nebo popředí dostat také právě ten tu jeho charakterovou destrukci, vlastně, ke které docházelo v průběhu jeho života.
0: Vy jste se ale při přípravě i osobně sešel s autorem trilogie Jaroslavem Kmentou. Proč? A je to běžné se vždy takhle scházet s autorem?
2: Já jsem o tohle stál od samého začátku. Chtěl jsem, aby tam zazněl právě hlas autora pana Jaroslava Kmenty. A nakonec se nám podařilo, že vlastně v každém příběhu má nějaký, v každém dílu pořadu má nějaký úvodní medailon, který provází vlastním komentářem, ať už částečně z knihy nebo autentickým. A on tomu byl hodně otevřený, z čehož jsem měl radost a myslím si, že to celý pořad, celou radioknihu hodně obohatilo.
0: Kromě Jaroslava Kmenty, ale v rozhlasovém nastudování režiséra Lukáše Kopeckého, účinkují Pavel Hromádka a Petr Kubes. Jakým způsobem a proč vlastně se při vyprávění střídají dva herci?
2: No, ono je to tak, že ten druhý herec Petr Kubes se objeví až v závěrečné třetině celého pořadu. Je to vlastně v době, kdy Krejčíř už je v Jihoafrické republice. A tam vlastně Petr Kubes představuje postavu svědka Miloše, který byl dříve právě Krejčířovou pravou rukou v Africe, ještě předtím, než se ho Krejčíř pokusil odstranit. A celá kniha závěrečné trilogie je postavená právě na jeho klíčových výpovědích. Takže bylo to pro mě hodně důležité, aby tuhle tu část načetli vlastně dva herci a střídali se nějaké jako paralelní synchronizaci.
0: O četbě na pokračování z knižní trilogie Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř jsme mluvili s jím autorem Marcelem Peterkou. Děkujeme.
2: Děkuji vám a pěkný poslech.
0: A já ještě doplním, že 15-dílnou četbu poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Českého rozhlasu a taky v aplikaci Můj rozhlas.

O čem zpívat mám, se ve vltavském vysílání ptá česká violončelistka, zpěvačka a skladatelka Dorota Bárová. Je 12 hodin 48 minut. Vidím slova v barvách a tak jsem při přípravě na knižní pól začal postupně z knihovny vytahovat knihy, které mají oranžové obaly či hřbety. Svěřil se nám Radek Fridrich, básník a pedagog, a tak představuje knihy, které v jeho životě hrají důležitou roli.

0: Interpol.
1: První oranžový svazek zahraniční poezie, který na mě juká z mojí knihovny, je Hans Arp. Knihu Na jedné noze vydal Odeon ve čtvercové řadě v bravurních překladech velkého dělníka poezie Ludvíka Kundery. Dada ve mně kdysi rozezvučilo možnosti jiných textů, rozehrálo možnost bláznivosti a jiného přístupu k poezii, zároveň nasvítilo novou obraznost. Blízký Arpovi je další můj oblíbený básník, a sice Christian Morgenstern. Není asi třeba připomínat obrovskou překladatelskou zásluhu Josefa Hirschela a Bohumily Grégerové. Ale nevím, nakolik je obecně známo, že v roce 1951 přebásňoval Morgensterna také Egon Bondy. Oranžový svazek Bondyho překladů v úpravě Juraje Horváta vyšel v nakladatelství Labyrint v roce 2000. Respektované nakladatelství Opus Jiřího Mědílka z východních Čech vydává překladové i české tituly. V mé knihovně jsou z této edice dva oranžové svazky. Josef Hrdlička, můj generační souputník, zde vydal v roce 2014 sbírku Kočka v ohni, která sice není celé oranžová, ale má oranžový hřbet. Mám rád básně výzvy, mám rád básně skládané z imperativů, mám rád básně, které vyhrožují. Tuto báseň čti nahlas a stále rychleji, nebo se její smysl vytratí. Mezi slovy a vítr. Vítr, který pronásleduje, ti unikne. A já ti uniknu. A ty si také unikneš. V Opusu vyšel také překlad dalšího mého iniciačního básníka a tím je Paul Celan. Tato kniha Růže nikoho je, jak jinak, také oranžová. Mluvit o Celanově Fuze smrti, této obžalobě postválečného stavu v Evropě, není třeba. Vracet se k jeho poezii pro mě hraničí s posedlou nutností. Poslední oranžová kniha je z edice Opium poezie. Tuto řadu nakladatelství Dybuk doprovázejí vynikající ilustrace Kateřiny Piňosové. Ale k básním. Chilský básník Jorge Tellier a jeho sbírka Noční vlaky, přeložená roku 2024 Petrem Zavadilem. Zapískání strojvůdce je oblázek, padající do šedivé studny odpoledne. Vlak výjíždí a supí, přitom jako unavený boxer. Vlak rozděluje vesnici vedví, jako nůž krájející teplý chléb.
2: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu básník a pedagog Radek Fridrich. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Unikne zhýralý šlechtic spravedlnosti?
1: Opera oper v záznamu z Metropolitní opery v New Yorku.
0: Ryan Speedo Green jako titulní hrdina Mozartovy opery Don Giovanni.
1: V roli Leporella se představí Adam Plachetka.
0: Záznam opery Don Giovanni poslouchejte v sobotu 16. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Organizace CERMAT zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle CERMATu se letos na střední školu nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude ale i pondělí. Od úterý by se pak mělo začít oteplovat. Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignuje. Informuje o tom tamní veřejnoprávní stanice LSM s tím, že to znamená i pád vlády. Siliňová ve středu ztratila většinu v parlamentu. Levicově orientovaná strana Progresivní totiž oznámila, že už kabinet nebude podporovat. Rozhodnutí strany následovalo po víkendovém odvolání ministra obrany Andryse Sprůce kvůli řešení incidentu s ukrajinskými drony. Ty minulý týden vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z Ruska a zasáhly sklad ropy. 20 originálních grafických děl významného španělského umělce Pabla Picassa můžou ode dneška obdivovat zájemci v Uherském Brodě. V galerii Panský dům jsou k vidění obrazy rozdělené do dvou tematických celků – Býčí zápasy a Vojna a mír. K vidění je celkem 20 litografií, heliografur a světlotisků tohoto významného španělského umělce. Výstava potrvá do 14. června. A počasí bude zataženo až oblačno, přehánky čekáme zpočátku hlavně na horách, během dne postupně ale i jinde. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, na horách naměříme většinou kolem 6. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Je tady další hodina čtvrtečního vysílání a už za okamžik spolu vyrazíme do plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla. Tak zůstaňte s námi, máme aktuálně téměř 3 minuty po 13. hodině. Hezký den vám od mikrofonu přeje Dagmar Kopečková.

Ze sbírek etýd pro klavír Sergeje Rachmaninova vybíral klavírista Marek Kozák. A teď už míříme na divadelní prkna. Baletní soubor divadla J.K. Tyla v Plzni uvedl na nové scéně večer složený ze tří současných choreografií českých autorů, v rámci kterého se tančí na nahrávky hudebních velikánů. Inscenaci hodnotí na serveru opera+.cz Gabriela Špalková. Večer nese jednotný název Inside, tedy uvnitř, podle první choreografie Jiřího Pokorného na hudbu Gustava Mahlera. Následuje taneční podoba symfoniety Leoše Janáčka z tvůrčí dílny Petra Zuzky a večer završuje šest tanců Wolfganga Amadea Mozarta v choreografii světově proslulého Jiřího Kiliána. Je to vůbec poprvé, kdy je Kiliánova choreografie v Plzni nastudována, a to samo o sobě činí z nového projektu baletního souboru divadla podle recenzentky výjimečný počin. Gabriela Špalková se ve své recenzi podrobně věnuje všem částem večera. Za výjimečný a bez nadsázky vrcholný umělecký zážitek po všech stránkách pak považuje právě choreografii Jiřího Kiliána šest tanců na hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Bylo to podle ní dokonalé spojení tance s hudbou. Každý sebemenší pohyb jakoby vyjadřoval každou notu Mozartovy geniálně hravé kompozice. Více čtěte na serveru opera+.cz.

Leopold Mozart. První část jeho symfonie D-dur nám zahrál Torontský komorní orchestr. Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje více než 25 000 uměleckých děl. Pravidelně je zapůjčuje na výstavy doma i v zahraničí a je největší sbírkotvornou institucí v Moravskoslezském kraji. Sídlí v památkově chráněném domě umění v Ostravě, který letos slaví 100 let. Do jeho výstavních sálů i zákulisí sbírek nás v dalším dílu seriálu zavedou ředitel Jiří Júza a redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.

0: Galerie výtvarného umění v Ostravě v hlavním výstavním sále umožňuje návštěvníkům a návštěvnicím zažít Metelici do očí. V tuto chvíli stojíme totiž ve výstavě, která nese tento název Metelice do očí. A vystavuje vybraná díla ze sbírek galerie do roku 1926. Ředitel galerie Jiří Júza vysvětlí proč.
1: Rok 2026 je pro nás výročním rokem a my jsme vymysleli dramaturgii opravdu celoroční, která je postavena téměř ze 100% na našich sbírkách. Protože ty sbírky jsou opravdu velmi bohaté. Máme 25 000 sbírkových předmětů, samozřejmě tak, jak je to ve všech jiných institucích. To gro je v papírových sbírkách, to znamená kresba, grafika, ale přesto ty sbírky obsahují časové období od pozdního středověku až do současnosti. Nejsou čistě zaměřené na české a slovenské výtvarné umění, tak jak by to historie nabízela, ale obsahují i významné mezinárodní kolekce. Máme poměrně dost kvalitní část barokního umění 17. a 18. století s krásnými příklady italských mistrů, v čele s Domenikem Fetty, Francesco Cozzou. Pak máme velmi zajímavou kolekci třeba východoevropské malby, Pieret v Jižnici a podobně, ale samozřejmě i ruská emigrace, v čele s Korovinem, Maliavinem, ale samozřejmě máme zastoupeného i toho Riepina. Samozřejmě kolekci středoevropské umění, zejména německého, rakouského, kde jsou příklady jako Max Liebermann, Beckmann v papírových sbírkách, Oskar Kokoška. Určitě velmi zajímavá kolekce je také takzvaných španělských umělců pařížské školy v čele s Oskarem Dominguezem, kteří se přichýlili v Paříži k Picassovi. Tato kolekce je opravdu velmi zásadní, jedna z předních společně s Národní galerií v Praze v České republice. Samozřejmě Emil Fila, Kubín, Kubišta, Kubínovo zátiší, Filův kuřák nebo hlava ještě ze sbírky Vincence Kramáře.
0: Jsme v hlavním výstavním sále. Jakým výstavám je tento prostor určený?
1: Hlavní prostor galerie, který je zhruba 30x9 metrů, vynikající prostor, protože má vrchní světlíkové osvětlení už z roku 1926. Pochopitelně musíme k tomu prostoru přistupovat individuálně. Je to podle typu výstavy, která zrovna je realizována, podle třeba i architektonického návrhu, takže pracujeme s panelážema, anebo i naprosto čistým prostorem, zejména pro současné umění objektového ražení.
0: V tuto chvíli jsme v sále, který byl dříve přednáškovým sálem, dnes je to výstavní sál.
1: Už v roce 1936 ten první ředitel Alois Prušil v nějaké bilanční desetileté zprávě hovořil o tom, že asi by bylo potřeba uvažovat o přístavbě domu umění, protože už po 10 letech shledávají, že je dost malý. Takže z přednáškového sálu, který by plnil taky tuto multifunkční roli, tak se stal výstavní prostor, kde se ta náplň postupně plovoucím způsobem mění. Proto jsme v loňském roce udělali takový pilotní set výstav mladých umělců, většinou spojených s regionem, protože v Ostravě je Fakulta umění Ostravské univerzity, která produkuje celou řadu umělců.
0: Najednou jsme se ocitli v prostoru, který mohl dříve působit i jako prostor obytný, či jako ateliér. Kde to jsme?
1: Ano, jsou to prostory, které původně byly určeny pro umělce. Měl tu ateliér třeba Augustin Hanzel, což byl pro náš region významný autor první republiky. Pak tu v podstatě od 50. let sídlila administrativa až do roku 2008. Pak se ty tři pokoje začaly využívat pro mikrostálou expozici, kde bylo představené 0,005% děl z naší sbírky.
2: Ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Júza představil výstavní prostory i sbírky galerie sídlící v Ostravském domě umění. Ten letos v květnu slaví 100 let od otevření a výročí se věnuje nový seriál Veroniky Joškové-Štefanové. Ještě doplním, že v pořadu zazněla ukázka ze skladby Děvčátko z kolonie ostravského skladatele Rudolfa Kubína v podání Ostravského symfonického orchestru z roku 1960. A v příštím díle navštívíme knihovnu, archív i restaurátorskou dílnu. I don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been asking questions all over town. Where is he? Where can he be? Hoping he can be found. I'm on the loose.

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

svědky z účasti na Slovenském národním povstání. My si za okamžik poslechneme ve vysílání Vltavy jeho povídku Kdo jde po cestě. Jedná se o silně emotivní příběh otce a jeho malé nemocné dcery. Více už za pár minut.

0: Jazzové komorní trio Three Cohens vás provází čtvrteční polední Vltavou. Před námi je slíbená povídka Vladimíra Mináče Kdo jde po cestě. Pro rozhlas ji přeložila Dagmar Hubená. Účinkují Jaromír Spal a Felix Lebre v režii Olgy Valentové.
1: Povídka.
2: Malička ulehla náhle. Ráno ještě vesele broukala, kopala křivýma nožičkama. K večeru dostala teplotu, ležela, žalostně stichla a nedokázala ani hlavičku obrátit. Matka nad ní opakovala andulko, srdíčko. Ukazovala jí dřevěného pomalovaného kohoutka. Oči dítěte se na něm na chvilku zastavily, jako by chtěli ožít, ale potom je znovu zastřela lhostejnost. Bába se na maličkou dlouho dívala zkušeným odborným zrakem. Rozpálená je chuděra jako pec. Dalí obklady, ve spod vlažné, navrch studené. Ale maličké teplota neklesla. Ležela dál jako mrtvá, už ani plakat nemohla. Teploměr neměli. Přikládali jen ruku na čílko, přímo pálilo. Matka, ještě mladá, maličká byla její první dítě, si nevěděla rady. Lomila rukama a plakala. Děda, který se už na to nemohl dívat, se obrátil o radu a pomoc k sousedům. Nejbližší bydleli asi kilometr cesty. Přivedl světa znalou tetku. Tu a tam pomáhala při porodech. Ale ani ta nepomohla. Přiložila ruku k čelíčku, obrátila maličkou, poklepala na zádíčkách, jak to viděla u doktora. A pak jen vyměnila obklady. Vespod studené, navrch vlažné, to byla její metoda. Dítěti se samozřejmě neulevilo. Tak se všichni posadili a radili se. Jít s maličkou do města? Město bylo daleko, 16 kilometrů. K nejbližšímu autobusu přes 5 kilometrů. Ale byla sobota, poslední autobus odjížděl okolo 6. Zatímco se radili, jestli to ještě stihnou, propásli ho. Tak jen seděli a čekali na gazdu. Hospodář měl přijít právě od toho autobusu. Dělal ve městě na pile. Mladá žena neustále lomila rukama a plačtivě vykládala, ale zřejmě se jí ulevilo. Světa znalá sousedka jí uklidňovala, jak se už v takových případech dělá. Děti, ty se ze všeho dostanou, jen nemyslet hned na nejhorší. Podívejte se na ní, ona, světa znalá žena, má 4 děti. Jen tak, že je zamala uživila. A teď jsou zdravé jako buky. O 6:30 světa znalá sousedka odešla. Bylo třeba podojit krávu. I mladá matka, už trochu uklidněná, se musela poohlédnout po hospodářství. Před 7:00 přišel hospodář. I on přiložil dlaň k rozpálenému čílku. Rozhněval se. Proč s ní nejeli do města? Všichni najednou začali odpovídat slovy světa znalé sousedky. Copak děti? Ty se ze všeho dostanou, jen nemyslet hned na nejhorší. Hospodář zhltnul večeři a posadil se k maličké. Vyměňoval jí obklady, nic jiného nemohl dělat. A potichu pro sebe proklínal. Zatracený dům, ani ten teploměr se tu nenajde, zatracený život. Však já jim jednou ten barák podpálím. K 8:00 se maličká začala dusit. Bylo vidět, jak namáhavě dýchá. Každé vdechnutí jakoby vyžadovalo všechno úsilí malého tělíčka. Gazda se už na to trápení nemohl dívat. Oblékl se, zabalil maličkou do peřinky, peřinku do šedé pokrývky. Děda se divil. Kam jdeš? Kam tak pozdě na noc? A mám se snad dívat, jak mi dítě umírá, křikl zeď? Možná, že budu mít štěstí a někdo mě sveze. Zatracený život, dodal nahlas a odplivl si. Mladá s bábou stáli před domem a lomili rukama. Lamentovali. Slyšel je, dokud nezběhl do doliny. Šlo se mu lehce. Maličká nevážila skoro nic. A byl zvyklý na rychlou chůzi. Každý den měřil tu cestu 2x k autobusu a od autobusu. Znal na té cestě každý výmol, každý kamínek. Šel jistě, i když se už snášela tma. Po každých 100 metrech se zastavoval, opatrně odhrnoval pokrývku a naslouchal. Ještě dýchá. A aby se mu lehčeji kráčelo, celou cestu klnul. Proklínal se za hloupost, že se před 5 lety ulakomil a oženil pro majetek, kterého mu vůbec nebylo třeba. Proklínal se, že postavil na těch proklatých lazech nový dům, jak se na něm všichni nadřeli. Proklínal svou ženu, ženskou zaostalou, co nemá ani teploměr v domě, co si neumí s ničím poradit. Ale bylo to jen takové hromování na povrchu. Uvnitř narůstal strach o maličkou. Měli velmi rád. Narodila se jim po 5 letém manželství, když už příliš nedoufali. Takhle ji nesl i z porodnice. Přinutil ženu, aby rodila ve městě. Tenkrát byl i trošičku podnapilý. Vesele se mu kráčelo nahoru na lazy do nového domu. Konečně došel na okresní silnici. U budky na autobusové stanici se zastavil, porozbalil maličkou, držel jí hlavičku vzhůru, aby se jí lépe dýchalo, přiložil ucho k prsíčkám. Pískalo to v nich, jako když naříká ptáče. Kéž by se mi poštěstilo, vzdychl a pustil se rychle silnicí. Že ho hnal strach a že cesta šla z kopce, skoro utíkal. Jelo auto, jenže v protisměru. Nebylo ani pomyšlení, že by mohlo obrátit. Ale po 2 kilometrech uslyšel rachot motoru za sebou. Zastavil se na okraji silnice, aby ho viděli ve světle reflektorů. Jednou rukou přidržoval maličkou, druhou neobratně kýval. Neměl zkušenosti v zastavování aut. Tentokrát to bylo nákladní auto. Přerachotilo okolo, zůstal po něm jenom zápach spálené nafty. Chtěl zaklít, ale pak si pomyslel, třeba mě neviděli. Moje vina. Budu muset víc do prostředka.
1: Ale ano, viděli ho. I šofér Erenky, i spolujezdec. Ale jenom vyměnili pohled a okamžitě si porozuměli. Šofér ani nespomalil. On totiž kamarád spolujezdec stavěl dům a obstaral si kdesi pod rukou stavební železo a kamarád šofér mu to teď také pod rukou vezl domů. Šofér neviděl zmávajícího nic, jen ruku a sprohýbaný širák, jaký se nosí na lazech. Pravda, že patřilo by zastavit. Zastavil by, kdyby to nebylo za takových okolností. Jenže za takových okolností není radno přibírat svědky, protože čert nikdy nespí a u nich v podniku jsou teď na černé jízdy přísní jako draci. Pěkně by mu to spočítali. Však to jistě nebylo nic důležitého. Nějaký opilý strejc, zmeškal autobus, nohy se mu pletou, tak chce svést. Co by se taky vůbec mohlo stát tak zvláštního? Takže všechno bylo v pořádku. A i když zůstal maličký osten výčitky, i ten se rychle vytratil. Bylo třeba dávat pozor, vyjížděli do zatáček. Spolujezdec viděl mávajícího jasněji, byl na jeho straně. Viděl, že má něco v ruce. Zdálo se mu dokonce, že v záblesku reflektoru zahlédl tvář staženou úzkostí. Ale hned si uvědomil, jak by bylo možné v takové rychlosti a jen při náhodném dotyku reflektoru rozpoznat výraz tváře. Kromě toho nebyl by ani chtěl, aby zastavili. I kdyby ten člověk ležel křížem přes cestu. Poprvé udělal něco takového. Už hodinu od chvíle, co železo naložili, se třásl v mukách, jen co nejdřív domů, jen rychle, rychle, složit to a mít pokoj. Proto si oddechl, když se tím jediným pohledem dohovořili se šoférem. Namávajícího už nemyslel. Opravdu nemyslel. Nemusel si to ani přikazovat. Tak byl naplněn svým vlastním strachem.
2: Aničko, domlouval otec maličké. Spáso moje, děvečko moje jediná. Ani nevěděl, co říká. Zdálo se mu, že už dodýchala. Lehce jí potřásl a zaslechl jemné žalostné zapištění. Bože můj, jen rychle, rychle. Vždyť mi možná vydrží naživu i tak, i když mě nikdo nesveze. Jen rychle, rychle jít. Aha, tady už je škola. Že bych tam zaklepal, pan učitel má motorku. Ale nesvítí. Možná odešli do města. Pravda, že vždyť je sobota, každou sobotu chodí do kina. Zatracený život. Když má člověk neštěstí, tak ho má dokonale. Protože učitel by pomohl, je to slušný člověk. kolik je to od školy? Tak 8 kilometrů. Když poběžím, jsem tam za hodinu. Jen aby vydržela spása moje. Moje malička. Dal se do běhu. V uších mu hučelo, zdálo se mu, že slyší vrčení auta, ale silnice byla prázdná. Uběhl asi 2 kilometry, když se najednou ze zatáčky vyřítilo auto. Byl uprostřed cesty, instinktivně odskočil ke kraji a zvedl ruku. Slyšel, jak zaskřípaly brzdy, auto zpomalilo. Už mu zasvítla naděje. Ale pak se vůz znovu rozběhl. Bože můj, pomyslel si, popletl jsem to, nevěděli, co chci. Co už mám tedy dělat? A protože nevěděl, co by si jinak počal, dal se znovu do běhu.
1: V autě, co ho téměř srazilo, se vezl předseda zemědělského odboru z okresního města. Byl na instruktáži v podhorském družstvu, s kterým si už dlouho nevěděli rady. A popravdě řečeno, ani on si nic kloudného nevymyslel. I teď o tom přemýšlel. Byl to člověk akurátní v dobrém smyslu toho slova. Každá nedokončená věc, každá polovičatost ho trápila. Byl nazlobený sám na sebe, unavený. Celý den byl na nohou a mrzutý, protože ještě teď v noci bude muset odcestovat do krajského města na jakousi narychlo svolanou poradu. Doma bude zase křik, děti tě nevidí, jak je týden dlouhý, rostou jako stromy v lese. Najednou se mu všechno zhnusilo. Nechtělo se mu ani žít. Viděl toho divného muže uprostřed silnice. Přimhouřil dokonce oči strachem, že ho srazí. Otevřeli až potom, až když bylo všechno v pořádku. Ale něco mu nedalo pokoj. Snažil se upamatovat, co to bylo. A po několika minutách mu svitlo. Ten člověk něco držel v rukou. To něco se čemusi podobalo. Ano, už na to přišel. Podobalo se to zabalenému dítěti. Pokrývečka a peřinka, taková, v jaké prožil své první měsíce i on a jeho bratři. Zeptal se šoféra. Co to bylo? Co? Tamten? Nějaký opilec. Nevšiml jste si? Měl něco v rukou. A co by měl? Možná, že měl. Jakoby to bylo dítě, nezdálo se vám, zabalené v peřince. No a kdyby, to je jeho věc. Možná, že to dítě bylo nemocné, řekl váhavě předseda. Jeho věc, zavrčel šofér. Neměl předsedu rád, protože ho vždycky utahal. A kromě toho se na něj zvlášť zlobil dnes, protože sobota to byla pravidelná partička Mariáše a předseda ho jistě na truc zdržel Mariáše v pekle. Předseda přemítal. Určitě to bylo nemocné, děcko, řekl. A najednou se mu rozbřesklo. Udeřil se dlaní do čela. Skoro vykřikl. Vždyť ten člověk běžel. Proč by jinak ten člověk běžel? A děte, zabručel šofér. Něco se vám zdálo. Nezdálo. Ohradil se předseda. Jako bych to teď docela přesně viděl. A pak prosebně řekl. Měli bysme zastavit. Zastavit a obrátit. Ani mě ne, odpověděl šofér. Předseda chtěl naléhat, ale znal svého šoféra. Věděl, že by to bylo marné. A sám neměl času na zbyt. A možná, že se mu to opravdu zdálo. Před nimi už vyskakovala světla města. Nemohl se zdržovat, neměl čas. Byl by to luxus myslet na neznámého člověka na takové cestě. Ještě musí zaskočit na sekretariát, dohovořit se o zítřejší poradě, přichystat materiály, naskok domů, podívat se na děti, aspoň ve spánku. Marná sláva, život nedovoluje sentimentalitu, neúprostněji vylučuje. Kde pak peřinka z dětství, hlouposti. A docela možná, že se mi to všechno jen zdálo. A šofér zabručel. Nesmysly, ani mě nehne. Ale náhle si na okamžik pomyslel, možná, že jsem přece jen měl zastavit.
2: Les šuměl, měsíc občas vyhlédl z mraků. Cesta byla temná, po obou stranách stály černé stěny vysokých smrků. Mech voněl vlhkostí podzimu. To všechno bylo známé a důvěrné a pomáhalo to jít. Už se nezastavoval. Všechno teď vsadil na jedinou kartu, na svoje nohy, na svoje plíce, na silně bijící srdce. Jak přemáhal vzdálenost, zmenšoval se i strach. Možná, že přece bude mít štěstí a malička vydrží. Už nedoufal v žádnou pomoc mimo sebe sama. Ale věřil ve svou sílu. A ještě v jakousi mlhavou spravedlnost. Malička musí vydržet, když ji zachraňuje ten, kdo ji nejvíc miluje. Neslyšel jí, ale cítil, že ještě žije. A věřil, že jen co dojde do města, do nemocnice, všechno bude v pořádku. Bezmezně důvěřoval lékařům. A tam, na dětském, je známý ten, co pomáhal maličké na svět. Má takové starostlivé a dobrotivé oči. A nepřijal nic, ani láhev slivovice. Kolik to ještě tak může být? Aha, tady už je osádka. Odtud už to nebude víc než takových 5 kilometrů. Jen přidat a nelitovat nohou ani dechu. Za vesnicí ho předehnal Spartak. Zamával, ale už bez naděje, jen aby nepromeškal žádnou možnost. Šofér dokonce přibrzdil, vyklonil se z okna, ale ukázal dozadu. Auto bylo plné.
1: Za volantem seděl ředitel lesního závodu, ještě mladý inženýr. Auto bylo jeho vlastní, dost obratně vyženil. Vzadu seděli dva fešní vedoucí polesí, mezi nimi slečna z ředitelovy kanceláře. Druhá slečna, účetní z úseku těžby dřeva, seděla vpředu. Říkalo se totiž, že manželka soudruha ředitele odjela na pravidelnou návštěvu své rodiny. Rodinu měla až na druhém konci Slovenska, takže i nejkratší návštěva trvala alespoň 3 dny. Celý lesní závod se na ty 3 dny už dlouho těšil. Ředitelova manželka byla tupé a hašteřivé a žárlivé stvoření. Ředitel naopak velmi srdečný, přátelský a společenský člověk. Auto bylo plné křiku. Odpoledne si pekli pstruhy, vypili trochu vodky a trochu vína, byli veselí, jak se sluší a patří na lidi, puštěné na svobodu. Slečnu z kanceláře vzadu občas stiskli a ona vypískla. Účetní byla vážná. Byla nasmrt zamilovaná do ředitele. Nasmrt, to znamená beznadějně. A teď jakoby jí svitlo trošičku naděje. Proto ani nedýchala. Dívala se upřeně vpřed a ruce sevřené v klíně se jí potily. Když se ředitel vyklonil z okna, něco zakřičel, optal se jeden z vedoucích polesí. Kdo to byl? Nějaký strejda, odpověděl ředitel. A pak dodal, nesl dítě. Dítě, řekla slečna z kanceláře soucitně, jistě šel do nemocnice. A ředitel pokrčil rameny. No, kam ho píchnout, i tak jsme přetížení. Julce na kolena, navrhl vedoucí polesí. Štípl ji a slečna z kanceláře zapištěla. Proč mě, řekla potom, proč ne Hedě? Heda není taková, poznamenal ředitel. Heda mlčela. Ti vzadu se znovu pošťuchovali, pištěli a křičeli. A ředitel potichu dodal, ne, vy nejste taková, že Hedo? Odpověděla ještě tišeji. Vy víte, jaká jsem. Ředitel trochu ubral plyn, držel volant jen levou rukou, pravou pomalu posouval, až se dotkl Hedi na boku. Ano, řekl. Myslím, že vím.
2: Teď musel jít pomaleji. Cesta stoupala. Dýchal těžce a i v nohou pocitoval únavu. Nic naplat, nohy byly zvyklé na svých denních 10 kilometrů pohodlné chůze. Nebyl žádným maratonským běžcem. Ale to bylo dobré, že musel přemáhat únavu. Nemusel myslet na nic jiného a měl takový pocit, že čím více bude namáhat, tím jistěji přijde odměna. Ostatně byl už blízko u cíle. Jen vyjít na vršek, pak už bude vidět světla celého města. Potom už jen zběhnout asi 2 kilometry, přejít železniční trať a je u nemocnice. Jen aby ji hned přijali. Jen aby se nevyskytly nějaké těžkosti, protože když má člověk jednou neštěstí, ale na to nemyslet. Neštěstí se musí uchodit, uhonit, ujet. Stačí si pospíšit a pak klusem z vršku a utečeme neštěstí. Malička bude žít. Vyřeže jí hraček, kolik bude chtít. Ve vyřezávání je mistr. Umí hezčí hračky, než prodávají v obchodě. Naposled jí vyřezal a vymaloval kohoutka. Tak ho měla ráda, nepustila ho ani ve spánku. Jen vydrž, spáso moje. Můj život je moje všechno, ještě pár minut. Nerozbaloval ji už, nemohl se už zastavovat. Teď už šlo o každou minutu, cítil to. Právě když vyšel na kopec, dohánělo ho auto. Sotva zvedl ruku, zastavilo. Byl to taxikář. Otevřel dveře a pomohl mu dovnitř. Okamžitě všechno pochopil, zeptal se do nemocnice. Ano, prosím. Odkud? Z Mariny na Lazu. Zapískal taxikář. A to jdete pěšky? Pěšky, prosím. A to nejeli auta? Ale ano, jeli. A nikdo nezastavil. Zakroutil hlavou. To jsou dneska lidi. Taxikář byl už starý. Šedivé vlasy měl ostříhané na ježka. Díval se při rozhovoru upřeně před sebe. Zřejmě mu už dobře nesloužily oči. Pak se zeptal, co mu je. Horečku dostalo a dusí se. Taxikář přidal plyn. Světla města se rychle přibližovala. Překodrcali pod zdviženými závorami, auto se roztřáslo, jako by bylo z tisíce uvolněných kusů. Potom zahnuli doprava, jeli tichou ulicí s novými domy. Taxikář řekl, nějak ho není slyšet. Je tichá, sotva dýchá. To je děvčátko? Děvčátko, prosím, jediná. A zachvěl se mu hlas. Po celou dobu, co seděl v autě, cítil, že se děje něco neodvolatelného. Držel maličkou velmi opatrně, tak, aby nepocítila ani náraz, ale jako by současně věděl, že ta opatrnost je zbytečná. Že je už zbytečná. Že se to už stalo. Bože můj, vzdychl. Spáso moje jediná. A bál se pohlédnout na dítě. Hrozně se bál jistoty. Taxikář prudce zahnul a přibrzdil. Byli před nemocnicí. Z brány právě vyjížděla sanitka. Taxikář vjel do prostraného dvora se záhony květin. Zastavil se před ambulancí. Tu jsme, řekl. Gazda se snažil otevřít dveře, ale ruce se mu třásly. Taxikář obešel vůz a pomohl mu ven. V matném světle zahledl popelavou tvářičku maličké. Je nějak tichá, řekl spíš sám pro sebe. Co prosím? Nic, jen pojďte se mnou. Sestřička v ambulanci maličkou rozbalila. Lékař se nad ní sklonil, přiložil ucho k srdíčku. Díval se jí dlouho do očí. Gazda stál s kloboukem v předsíni. Taxikář si sedl na lavičku, sáhl si rukou na ostříhanou hlavu a s údivem zjistil, že se potí. Otec nemyslel na nic, jen cítil, jak mu slábnou nohy. Musel se opřít o dveře. Sedněte si, vyzvalo taxikář. Jistě jste unavený a bude to chvíli trvat. Gazda se pomalu spustil na lavičku. Taxikář řekl útěšně, čím delší dobu tam bude, tím líp. To znamená, že jí dají do pořádku. Ale gazda jen vrtěl hlavou. Nevěřil. Tady jsou dobří doktoři, pokračoval taxikář. Potom vyšel do předsíně lékař. Zeptal se, který jste to? Vy jste otec? Otec, prosím. Už se nedalo nic dělat, přinesl jste jí mrtvou. Gazda jen otevřel ústa. Neřekl nic. Rozumíte? Přišel jste pozdě, člověče. Lékař byl mladý a byl rozhněvaný. To jsou lidé. Přijdou až na poslední chvíli a někdy až po poslední chvíli. Stačilo o 5 minut dřív, člověče. Pospíchal jsem, řekl namáhavě gazda. Já běžel, prosím. Na toho zbytečně křičíte, pane doktore, vmísl se taxikář. Šel pěšky až z Mariny na Lazu. Sebral jsem ho až před městem a přede mnou ho minuli 4 auta a nevzali ho. Na něj zbytečně křičíte, ten za nic nemůže. Mladý lékař se zhrozil. Ale to je trestné. To je jako neúmyslné zabití. Mohu to dokázat. O 5 minut dřív to dítě by bylo žilo. Chápete to, člověče?
3: Jděte si je chytat, odpověděl taxikář. A gazda řekl, mohu si ji odnést. Co? Aha, dítě, ne, musí do márnice. Kdyby se to snad přece jen dalo zařídit, řekl gazda. Až teď si ho lékař pozorně prohlédl. Na chvíli se jejich oči setkali. Nedá se nic dělat, řekl lékař tiše. To je předpis. A vidět, vypravil ze sebe gazda těžce. Vidět bych ji mohl. Prosím, řekl lékař. Malička ležela na stole. Oči měla modré a nesmírně chladné. Gazda necítil nic, jen jakési tupé údery. To na náměstí byly věžní hodiny 11. Pohladil maličké bosou nožku a vyšel ven. Taxikář na něj čekal. Optal se taxikáře, co jsem vám dlužný. Ale nic, člověče zlatý, odpověděl taxikář. Nemůžu vám nějak pomoct? Ale když se podíval na gazdu, věděl, že mu nemůže nijak pomoct. Vyšli spolu ven. Chvilku stáli u auta. Taxikář se zeptal, kam teď půjdete. Já? Já budu čekat. Taxikář mu přátelsky položil ruku na ramena. Měl byste se jít vyspat a jestli nemáte, kde můžete u nás, bydlím sám se synem. Já počkám, prosím. Opravdu, nebudete nám překážet? Ne. Já počkám. Taxikář si povzdechl a vlezl do auta. Nastartoval. Gazda se naklonil k okénku a děkuju vám. Taxikář zařadil rychlost a pohnul se. Najednou ho zaplavila zlost. Ostrý, pronikající hněv. Čert, aby to vzal, zaklel hlasitě. Od brány se ještě ohlédl. Viděl jasně muže, stál před ambulatoriem, v ruce pořád ještě držel pomačkaný horalský klobouk.
0: Ve vysílání Vltavy dozněla povídka Vladimíra Mináče Kdo jde po cestě. Pro rozhlas ji přeložila Dagmar Hubená. Účinkovali Jaromír Spal a Felix Lebre, které režijně vedla Olga Valentová. Blíží se 14. hodina a spolu s ní i aktuální zprávy. Je čtvrtek 14. května. Jsme rádi, že den trávíte v naší společnosti.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Lidi si budou moct nakoupit 3 různé druhy dluhopisu republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 000 do 3 milionů korun. Upisovací období pro první emisi dluhopisů potrvá do 28. června. Nákup je možný i online. Opoziční poslanci se nezúčastní dnešní mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudetských Němců v Brně. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Koalice chce prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozdmíchávat nenávist. Hormuzský průliv musí podle prezidentů USA a Číny zůstat otevřený kvůli volné přepravě ropy a zemního plynu. Donald Trump a Xi Jinping se na tom shodli během dnešního jednání v Pekingu. Šéf Bílého domu později označil rozhovory za pozitivní a produktivní. Začíná rekonstrukce královského letohrádku na Pražském hradě. Potrvá 2 roky. Dělníci opraví například dřevěný strop v tanečním sále, vnitřní osvětlení, arkádový ochoz, okna, dveře a okenice. Celá rekonstrukce má podle ředitele správy Pražského hradu Pavla Vyhnánka stát 100 milionů korun. Stavba královského letohrádku začala v roce 1538. Autorem původního návrhu je italský architekt Paolo della Stella. V běžném provozu je otevřený v letní sezóně na menší komorní akce a výstavy. A počasí bude zataženo až oblačno, přehánky čekáme zpočátku hlavně na horách, během dne postupně i jinde. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, na horách naměříme většinou kolem 6. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Danielou Čermákovou.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
5: Čeká nás Arras.
4: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
5: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
4: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

Knihy nemají být nábytkem, který by zdobil dům, mají být potravou, která živí ducha, hlásal už Francesco Petrarca. Julius Zeyer přirovnával dům bez knih k tělu bez duše. A o tom, že kniha je mezi dárky tím, čím je pro nás říp mezi horami, Vltava mezi řekami a lípa mezi stromy, byl přesvědčen František Nepil. Proč začínáme několika citáty o knihách, naše odpolední vysílání, to je na Bíledni, pražské výstaviště ode dneška praská knihami ve švech. Protože tam začíná 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. A jaký program nabídne, to se dozvíme po 15. hodině, kdy nabídneme rozhovor mimo jiné s ředitelem festivalu Radovanem Auerem. Ale literární novinky přinese také tato hodina vltavského odpoledního vysílání. Za chvíli bude například řeč o povídkách Petra Kukala nebo o komentované antologii 12 kapitol z židovské literatury. Nové knihy nám představí Jan Nejedlý, tedy za chvíli úplně ne, bude to o půl třetí. A za tu chvíli zamíříme na divadelní Floru v Olomouci. V neděli bude na programu autofikční stand-up inscenace Between the River and Sea o tom, jaké je vyrůstat v Izraeli jako součást palestinské rodiny. Tak dobré kulturní odpoledne přeje Daniela Čermáková. Odpoledne plné informací, tipů a postřehů a také hudby po Markétě Foukalové. Jsou tu František Novotný a Igor Ardašev a otáčí kormidlem do klasicko-hudebních vod. Tohle je španělský tanec Miroslava Skorika.

0: Staletí společného soužití Židů, Arabů a křesťanů v Andaluzii se hluboce otisklo do španělského hudebního dědictví. Španělská hudba má tak mnoho společného s židovskou hudební tradicí, což je dáno bohatou historií vzájemného ovlivňování kultur na Pyrenejském poloostrově. A nás doznivší španělský tanec pro housle a klavír Miroslava Skorika právě takto přenesl do Izraele, jaké to je narodit se v této zemi, ale do palestinské rodiny. A zdali znamená toto žít mezi světy a často i mezi očekáváními, která si protiřečí, tak právě tuto zkušenost otevírá berlínský herec Josef Svejt. Ve svém autofikčním stand-upu Between the Rivers and the Sea, který vznikl ve spolupráci s režisérkou Izabelou Sedlak a které uvádí berlínská scéna Maxim Gorky Theater. Už tuto neděli bude představení k vidění na 29. ročníku festivalu Divadelní flora v Olomouci. S Izabelou Sedlak a Josefem Svejdem si povídala redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Co pro vás osobně znamená být mezi světy? Je to spíš břemeno nebo privilegium?
2: Kdysi to pro mě bylo spíše břemeno. Snažil jsem se pochopit, k čemu vlastně jsem, proti čemu stojím. Ale dnes to vnímám jako privilegium. Myslím, že lidé, kteří jsou takzvaně mezi, mají šanci zažít víc světů. Když se narodíte třeba jako běloch a křesťan v Londýně, tak je poměrně jasné, odkud pocházíte a kam směřujete. Zažíváte v podstatě jednu realitu. Ale když jste narozen tak nějak mezi světy, máte možnost zažít více identit a být na více místech zároveň. Myslím, že tímto směrem svět směřuje. Vlastně už takový je. Takže když tohle máte v krvi, je to dar.
1: Kdy ve vašem životě přišlo to přijetí, tedy že jste přijal, jaký jste, odkud pocházíte a že jste mezi světy? Pomohla vám v tom i inscenace Between the River and the Sea?
3: The performance helped me a lot to understand many things that I passed in.
2: Inscenace mi hodně pomohla pochopit spoustu věcí, kterými jsem v životě prošel. Bylo to částečně jako terapie. Ale myslím, že i samotné žití toho života jako Palestinec v Izraeli je vlastně určitý režim přežití. Takový způsob, jak měnit identity, vybírat si, kterou identitu zrovna použiju, která mi pomůže nebo vytvoří zajímavou situaci. Je to i otázka volby. Je to jako být tajný agent s více pasy a podle potřeby použít vždy jiný. A to je vlastně fascinující. Můžu být vlastně vším.
1: Izabelo, jak jste z těchto podnětů jako režisérka a spolupracovnice Josefa vytvořila inscenaci?
4: Začali jsme sbírat příběhy z jeho života a hodně jsme spolu mluvili. Jak říkal Josef, někdy to bylo skoro až terapeutické. Známe se už 10 let, takže občas to nebyla práce, ale spíš rozhovor mezi přáteli. Když to bylo potřeba, odložili jsme práci a prostě jsme si povídali. Většinu jsme nahrávali a pak jsme to přepisovali. A pak přišla výzva najít strukturu, divadelní tvar. Nakonec jsem navrhla systém, který jsme s Josefem přijali. Pohybujeme se z jedné strany na druhou a zpět. Celá inscenace je tedy postavená jako ping-pong, což vlastně odpovídá jeho životnímu příběhu. Židovská školka, arabská školka, židovští i arabští přátelé. A člověk si pořád klade otázku, kam ten člověk vlastně patří, protože se to neustále přepíná. Chtěli jsme ukázat, že existuje i pozice mezi těmito dvěma extrémy, a že právě tam nakonec on i jeho rodina a děti nějakým způsobem stojí.
1: Které momenty z jeho života vás nejvíc překvapily nebo zasáhly?
4: Hodně jsme spolu mluvili před i po 7. říjnu, kdy začala mezi Izraelem a Palestinou válka. V inscenaci je i to, že některá Josefova přátelství tehdy skončila a bylo velmi těžké o tom mluvit. Přesto jsme v tom rozhovoru pokračovali a já jsem se snažila hlavně naslouchat a nesoudit, jen nechat prostor, aby mohl mluvit. Spoustu věcí jsem už znala, ale pak mě překvapily i zdánlivé maličkosti. Třeba když mi řekl, že chodil do židovské školky a já si říkala, jak je to možné? Jak se arabské dítě dostane do židovské skupiny dětí? A on na to, je to prostě školka, otevřený prostor. Nebo třeba téma armády, že Arabové se mohou přihlásit, i když to skoro nikdo nedělá. Tyhle průniky pro mě byly nové a překvapivé.
1: Zvolili jste formát stand-upu, tedy aspoň jeho určitou podobu. Proč?
2: Když jsme tu inscenaci začali tvořit, měl jsem představu něčeho, co by mohlo vypadat jako stand-up. Izabela byla zpočátku proti, ale během zkoušení se to přirozeně vyvinulo. Oba máme tendenci nepropadat příliš velké tragičnosti. Život je sám o sobě dost dramatický. A tak se tam humor objevil přirozeně. Není to stand-up v pravém slova smyslu, ale má jeho atmosféru. Mikrofon, jedna židle a já na scéně. Na začátku chceme publikum uvolnit, protože téma je velmi těžké. Cílem je odlehčit atmosféru, aby se pak lidé mohli ponořit hlouběji.
0: Inscenaci Between the River and the Sea můžete vidět tuto neděli v Olomouci v rámci Mezinárodního festivalu Divadelní flora. Je 14 hodin a 20 minut, my vám přejeme dobré odpoledne.

0: pivce, který tedy podle Václava Vraného možná neuslyšíme. Václave, já se v tom ztrácím, co to znamená, tak uslyšíme nebo neuslyšíme.
1: Ono je to vlastně prosté. Ondřej Pivec obyčejně koncipuje svoje pořady podle toho, co se mu aktuálně v životě děje, na čem pracuje. A zrovna teď produkuje z Brusnové Soul and R&B album. Ono je to logické směřování jeho tvorby, on takto funguje docela už dlouho, ale vždycky fungoval taky na pomezí s ostatními žánry, ovšem tentokrát se ponoří mnohem hlouběji do toho žánru, dřevněji, do blízkosti například hudby, kterou tvoří Robert Glasper, takový průkopník této hudby, toho urban stylu, jak se mu taky říká, a zároveň naváže na zvuk a na hudbu, která se provozovala kolem roku 2010 v newyorském klubu Village Underground. Ale teďka trošku předesílám, to nechám na Ondrovi, pokud se mu podaří dokončit ten pořad.
0: Bychom byli rádi.
1: On teda navazuje na tuto svoji aktivitu v tom pátečním pořadu. Ovšem je velmi zaměstnán a my nevíme, jestli ten pořad dokončí, tak mu držme palce. A zároveň už vím, že ta závislost nebo návaznost bude na R&B velmi volná v tomto případě. A v případě následující jedné z těch kapel, která se jmenuje Domi and J.D. Beck, dokonce až futuristická, takže žádná konzervativnost v jeho pořadu nebude.
0: Takže to je ta hudba z budoucnosti.
1: To by mohla být ta hudba z budoucnosti, ano.
0: A ta tedy zazní.
1: Ta zazní v jeho pořadu.
0: V jeho pořadu. Předpokládám, že šokující nebo jakou z budoucnosti bude i hudba Dua, které si nám tedy přinesl jako ukázku.
1: Právě, já jsem si vybral Domi and J.D. Beck, která v jeho pořadu nás paradoxně zavede někam do roku 2023, kdy panovalo nadšení z filmu Barbie. Možná, že si ten film i to nadšení vzpomíná. A ve stejném roce právě Domi and J.D. Beck získali nominaci na jednu z jazzových kategorií Grammy. Oni, Domi and J.D. Beck, jsou velmi mladé virtuózní duo, které se stylizuje do pastelových plastových vizuálů. Klávesistka, virtuózní skvělá, Domi Luna jako Barbie a skvělý bubeník J.D. Beck jako nějaký LGBT Ken. Oni své koncerty koncipujou humorně, až provokativně, ale zároveň je zajímavé, že se v poslední době trošku stáhli ze scény, ze sociálních sítí, přestože měli našlápnuto a možná měli našlápnuto taky tak díky tomu, jak až naháněli strach na svých koncertech.
0: No tak nahánět strach doufám nebudou zítra. A pochopitelně tu audio, teda tu video, vizuální složku, o tu budeme ochouzeni, ale o audio ne. A jako pozvánku si poslechneme co?
1: No, my si poslechneme právě jednu skladbu z jejich jediného alba. Oni jsou hudebníci, kteří se objevili výrazně na scéně kolem roku 2023 anebo před, a podobně stejná generace muzikantů sdílela určité nadšení s kýčem anebo s různými obskurnostmi ze světa populární hudby. Dokonce kolega říkal, že hudba z desky, kterou si pustíme, je taková, že nic trapnějšího ve svém životě asi neslyšel.
0: Já se trošku děsím, co uslyšíme, ale nechám se překvapit.
1: Já k tomu dodám, že umění, pokud má za cíl být uměním a zároveň pracovat s nějakou banalitou, tak musí dát ruku posluchači nějakou pomocnou ruku, aspoň v podobě náznaku nějakého nadhledu, sofistikovanosti, anebo přítomností slavných hudebníků, kteří už osvědčili, že jsou v pořádku, že nejsou nenormální. No a to je taky případ té desky Not Tight, ze které si budeme pouštět. Skladba, která zazní, má název What's Up.

0: Stabat Mater Jakuba Jana Ryby na Pražském jaru.
1: Světoví solisté, Perslův sbor a helsinský barokní orchestr pod vedením Aapo Häkkinena.
0: Špičkoví interpreti staré hudby ve festivalovém debutu s objevitelským programem z českých archivů.
1: Přímý přenos z Rudolfina poslouchejte 21. května od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Nora Jones, doufám, že stejně jako mě i vám zpříjemnila dnešní vltavské odpoledne s datem 14. května, je 14 hodin a 35 minut. Z té narozeniny, jak dobře víte, oslavil David Attenborough minulý pátek 8. května významného britského přírodovědce, režiséra, scénáristu a dokumentaristu, také připomínáme ve vltavských osudech. Jak se natáčí a jak se fotí příroda a v přírodě, tak o to se zajímal Saša Michalidis v Akcentu a ptal se fotografa Václava Šilhy, jehož snímky uveřejnil třeba BBC, Wildlife Magazine a nebo National Geographic. A hlavního kameramana dokumentu Planeta Praha a Planeta Česko Jiřího Petra.
1: Čas je skoro rozhodující hodnotou. Já teď vzpomenu jako pěkný příběh. Jsem byl v Polsku, potřebujeme do filmu, který teď děláme, novej pro kina, potřebujeme jeřáby hnízdící, takový ten krásný veliký šedý pták, který hnízdí v rákosinách. A u nás je jich málo a nechtěli jsme úplně jako pronikat do chráněných oblastí, takže v Polsku je jich strašně moc, takže tam máme kolegu, nějakého Piotra. Piotr má pod kontrolou asi 20 hnízd jeřábů, tam je jich hodně, no, a vozí vás do toho krytu, to je ten stan, z kterého točíme, za tmy vás vyzvedává, to znamená, že se sedíte v tom stanu zkroucených 16 až 18 hodin, no a mně se konkrétně třeba skoro vůbec nic nepodařilo, protože ty jeřáby už byly vyvedeny a skovaly ty mláďata do rákosí, no, takže čas je někdy opravdu už... se to nedá skoro vydržet.
2: A předpokládám, že úplně to samé zažívá Václav. A nakolik velkou roli v tom případě hraje náhoda?
3: Obrovskou, protože ještě ke všemu v podstatě vy si můžete vymyslet fotografii, jakou chcete, že jo. A mně se víceméně nikdy nepovedlo, aby to vyšlo tak, jako v mý hlavě, jak jsem si představoval, že jo, ten čas je úplně to samý. Protože si vemte, že 3 dny čekáte u brodu v Masai Mare v Keni s tím, že přejdou pakoně, že jo. Pak se to stádo konečně objeví, pak je u řeky, čekáte, máte krásný světlo, všechno, že prostě budou přecházet, budou výborné fotky. Pak se plácne ryba ve vodě a stádo se otočí a uteče nazpátek do Tanzánie. To je jako opravdu strašný.
1: Do Tanzánie.
2: A vy nasedáte do auta a jedete do Tanzánie k dalšímu brodu.
3: Ne, já jsem nešťastný, jak šafář do Vršeka, jedu na večeři.
2: Tohle je asi ten základní moment toho, co vlastně my jako laici, jako diváci, divačky zažíváme u té televize, že máme ten pocit, že teda ano, takhle to tam chodí. Ale jak moc vlastně ta realita, kterou vy zažíváte, je podpořená tou dynamikou střihu, tím vlastně záběrováním, tím tou postprodukcí, kterou uděláte tak, aby prostě to světlo opravdu vypadalo tak, jak by mělo vypadat, aby nás to všechny dojelo.
1: No tak právě to filmování přírody je vlastně komplexní záležitost, je to týmová práce, že jo? Ten fotograf musí vlastně udělat do té jedné fotky, musí dostat úplně všecko, pokud možno, co nejvíc, nebo co nejvíc, když to my to musíme vyskládat jako příběh. Takže my děláme vlastně jednotlivé jako fotky nebo záběry, ale potřebujeme různý úhly, různé velikosti a potřebujeme vytvářet ten příběh, což je vlastně na tom to nejtěžší. A to právě pan Attenborough jako krásně umí, protože ty původní filmy, nebo takový, co se dělali přírodní filmy o chráněných oblastech, tak byly takový, tady roste to, tady roste tamto a tady žije tohle.
2: Jako staré učebnice.
1: Jako encyklopedie. A přitom ale je potřeba právě udělat příběh, vyprávět ten příběh a to je to, co ty lidi zaujme. A to vyprávění toho příběhu je strašně těžký, protože je určitá situace, která se odehrává a vy dost často tam sám na to v tom krytu nebo někde v tom natáčení. Takže ideálně, když nás třeba víc, to je právě princip těch hochů z BBC, že prostě jich je na jednom místě fakt víc a že to mají pokrytý, nad nima ještě lítá helikoptéra nebo dron, takže pak se jim ten příběh dobře skládá.
2: No ale ani jim se to teda úplně nedaří. Jsem četl nějakou historku o tom, jak se snažili natočit sněžné leopardy v Pákistánu a myslím, že tam strávili 2 zimy dohromady 18 měsíců.
1: No to je těžký opravdu.
2: Pro pár minut záběru. No. Ano.
1: Ale podařily se věci, no, což je neuvěřitelné.
2: Václave, bavíme se tady přesně o krytech, bavíme se tady o tom čase, ale co vlastně všechno vy jako fotograf, právě protože jste sám, na rozdíl od toho filmového štábu, sebou vlastně musíte nosit a rozložit?
3: No, když už jsme u toho sněžného leopardu, tak já jsem taky dostal výborný nápad, že si ho půjdu nafotit, že jo, takže bylo to úžasný, protože jsem strávil x týdnů v Himalaji, viděl jsem ho, ale byl asi centimetr veliký na té fotografii, protože byl strašně daleko. Nicméně moje štěstí bylo neskonalý, protože vidět takovýhle zvíře je prostě úžasný. Takže samozřejmě to vybavení je vždycky o vybavení technickým, to znamená těžký fotoaparáty, protože potřebujete mít dlouhý skla a tohleto. Takže to samo o sobě, když si to zkombinuje třeba tady s nadmořskou výškou, tak člověk umírá, ale je to v podstatě vždycky to nejnutnější, hlavně když pluju do Antarktidy, tak vím, že tam se zvířata nebojí, tam jsou na 2 metry, až je to protivný, jak prostě si na mě jdou podívat. Když chci něco z dálky, tak tam potřebuji toho míň. Když jdu do Afriky, beru si další objektivy a podobně, a to se samozřejmě jako pronese.
0: To byl fotograf Václav Šilha, jehož snímky uveřejnil třeba BBC Wildlife Magazine anebo National Geographic a také hlavní kameraman dokumentů Planeta Praha a Planeta Česko Jiří Pehe. Oba byli hosty Akcentu, celý záznam si můžete poslechnout na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. A festival Jižní sféra proměňuje jižní Čechy v jeviště. Jde o imerzivní divadlo, jehož podstatou je zapojit diváka. Jak se imerzivní divadlo ujalo v Česku, to už mluvíme o Akcentu dnešním, o jeho tématu. Poslouchejte dnes o 16:30.

0: Jako hudební žert zamýšlel Wolfgang Amadeus Mozart doznívší hudbu ke Chlop 522. Byla to první část Allegro. Z této skladby hrál Kellner, hrála Kellner Academy, dirigoval Michael Alexander Willens. A hudba dozněla ve 3:15 odpoledne. Dnes v Praze začíná veletrh Svět knihy, o kterém budeme hodně mluvit po 15. hodině, ale knihy budou naším tématem také teď. 40 je pro věk, pro muže věk zranitelnosti, píše autor povídkového souboru jedné ze tří knih, se kterými nás teď ve své literární rubrice seznámí publicista Jan Nejedlý.
1: Básník a prozaik Petr Kukal našel svou parketu, jak se zdá, v tématu krize středního věku. Deziluze z uplývajícího života i z životního stereotypu zaznívá z jeho veršů, deníků i próz. Podobné motivy akcentuje i nový povídkový soubor Divná místa. Únava životem, zevšednění vztahů, nenaplněné sny, strach ze stárnutí, svět, kterému člověk přestává rozumět. To jsou bolavá místa jeho hrdinů, kteří se ztratili sami sobě. Jak píše autor, 40 je pro muže věk zranitelnosti. Stojí na půlící čáře života a zkouší, zda by druhá půle nemohla být znovu tou první. Tato elegantní formulace otevírá dveře k často bolestným či trapným záletům a pozdním vzplanutím. V povídce o rodinném výletu do Erbenova rodiště čteme tyto řádky. Po svatbě mu ji někdo vyměnil. Někdo mu podstrčil holku, co vypadala jako Martina, ale ve skutečnosti to bylo nějaké její dvojče, jako v tom zlatém kolovratu. Z holky, co tancovala bosá na dlažbě, se proměnila v paní, která začala kupovat ortopedické vložky, aby se jim zpevňovala klenba. Z náročné návštěvnice artových výstav se stala žena, která dětem pověsila do pokojíčku obrázky krtečka. Kolem 40 na něj padla hrůza z toho, že se nechal oklamat, že jeho dornička leží někde v temném lese s useknutýma nohama bez zpevněné klenby a s vypíchanýma očima, které se dívaly na experimentální obrazy. A tak ji začal hledat. Autor se však naštěstí nespoléhá jen na pouhý realismus. Do všednodennosti nechá občas zavanout vítr fantazie a své bezútěšné pravdařství občerství nedořečeným tajemstvím. Knihu vydalo nakladatelství Jonathan Livingstone. I v další novince můžeme zaslechnout vzdálenou ozvěnu Erbenových balad, tentokrát Vodníka. Na mysli mám druhý závěrečný svazek románové ságy Blackwater, pod níž je podepsán americký prozaik Michael McDowell. Příběh začíná roku 1919 ničivou povodní, během níž se objeví záhadná kráska Elinor, která navždy změní osudy jedné rodiny i celého města, ležícího na rozhraní dvou řek uprostřed Alabamy. Vyprávění zprvu připomíná poklidně plynoucí rodinnou kroniku z amerického jihu, dokud nezaškobrtne o autorův magický realismus. Elinor totiž není bytost zcela lidské podstaty a její lehce šupinatá kůže napovídá, že voda je jejím mateřským živlem. Fantaskní motivy jsou zde ovšem umenšeny do sugestivních náznaků a ústředním tématem se stává řád rodiny a komunity, který je třeba střežit. Knihu přeložila Julie Tesla, vydalo nakladatelství Dobrovský. Nakonec jsem si nechal 12 kapitol ze židovské literatury, jak zní název publikace spisovatele a pedagoga Davida Jana Novotného. Jediná národní literatura, která je mnohojazyčná, je literatura židovská, říká autor v úvodu své komentované antologie ukázek od posvátné Tóry až po matoucí příběhy France Kafky a jeho postmoderních následovníků. Ostatně jen variací Kafkovy proměny tu najdeme hned několik. V novele Filipa Rota se hrdina nepromění v brouka, nýbrž v obří ženské ňadro. V povídce Cyrila Fleischmana se zas protagonista změní nejprve v pokojového psíka, pak v kocoura a nakonec v zrnko prachu, které vklouzne do kapesního vydání Kafkovy proměny. Knihu vydalo nakladatelství Garamond.
0: Z novinky z tuzemské, americké i židovské provenience pro nás dnes vybral publicista Jan Nejedlý. Knihu, tedy povídkový soubor Divná místa, básníka a prozaika Petra Kukala, románovou ságu Blackwater amerického prozaika Michaela McDowella a 12 kapitol židovské literatury spisovatele a pedagoga Davida Jana Novotného.

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, Když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: 15 hodin, dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Sněmovní mediální výbor zrušil svou výzvu ke stažení zákona o České televizi a Českém rozhlase. Odvolání prošlo hlasy koaličních poslanců. Výbor zrušil také pracovní skupinu k médiím veřejné služby. Její vznik i výzvu k stažení zákona odhlasovala před 2 týdny opozice, když měla ve výboru výjimečně většinu hlasů. Návrh ministra Otto Klempíře za motoristy mimo jiné převádí financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Podle odborů a pracovníků obou médií by schválení vedlo rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Návrh je v připomínkovém řízení, které skončí zítra. Sněmovna vyzvala organizátory sudetoněmeckého sjezdu v Brně, aby akci nepořádali. Usnesení přijala hlasy koaličních poslanců. Opozice se schůze neúčastnila. Téma sudetoněmeckého sjezdu podle ní totiž do parlamentu nepatří. Proti akci vystupovali převážně poslanci SPD. Sjezd podle nich otevírá citlivá témata nacistické okupace a narušit by mohl česko-německé vztahy. Sudetoněmecký sjezd má být od 22. do 25. května na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. Podle organizátorů akce bude nezávislé na rozhodnutí sněmovny. Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár odsoudil ruské útoky na Ukrajinu, včetně včerejšího úderu na Zakarpatskou oblast. Ta sousedí přímo se Slovenskem a žije tam početná slovenská menšina. Rusové na ně podle Kyjeva zaútočili nejsilněji od začátku invaze. Premiér Robert Fico ani další členové slovenské vlády se k událostem zatím nevyjádřili. Počasí je zataženo až oblačno, místy se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. Večer dorazí od jihu hlavně na Moravu a jihovýchod Čech déšť. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na západě Čech kolem 11. Na horách pak naměříme kolem 6 stupňů Celsia, v Beskydech pak kolem 9. A víc zpráv hledejte na webu irozhlas.cz.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Odpolední Vltava.
1: S Vltavou jste 2 minuty po 15. hodině, tedy 14. května, posloucháte naší stanici. Mimochodem 14. květen je narozeninový den Karla IV. Narodil se před 710 lety, tak si na to třeba vzpomeňte, až půjdete dnes přes jeho most. Dobré odpoledne vám přeje Daniela Čermáková.

minimálně pro ten dnešní den stojí za to žít, obzvláště milujete-li knihy. Na pražském výstavišti, jak už jsme o tom dnes mluvili, začíná 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, který potrvá do 17. května. Mezi hosty budou nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah a nebo donedávna vězněný francouzsko-alžírský spisovatel Boualem Sansal. A jaký program konkrétně nabídne festival, to nám z místa řekne naše redaktorka Šárka Jančíková. Mimo jiné bude mluvit s ředitelem festivalu Radovanem Auerem. A o literatuře to bude také po našem návratu z holešovického výstaviště románový debut nizozemské autorky Jael van der Wouden, který nedávno vyšel pod názvem Zátiší, také u nás vypráví příběh z roku 1961. Jeho témata však promlouvají i k dnešku. Recenzi oceňované prozy vám také nabídneme v odpoledním vltavském vysílání. A nejen knihou, jak známo, živ je člověk, proto nabídneme k poslechu také třeba France Schuberta, Josefa Haydna či Jeana Filipa Rameau, a tedy samozřejmě jejich díla. K poslechu vás zve Daniela Čermáková s přáním krásného dne.

0: To byla část ze smyčcového kvartetu v tónině C-dur, dílo France Schuberta, hrál nám ansámbl Quatuor Arrot. Dnes se otevřely brány 31. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Opakujeme, letos zaměřuje na dvě hlavní témata, Evropu a historii. A jak se to projeví v programu a kdo jsou hlavní festivalové hvězdy, to už nám přímo z místa dění, z pražského výstaviště poví naše literární redaktorka Šárka Jančíková. Šárko, zdravím tě.
1: Zdravím do studia ze střechy jednoho z festivalových pavilonů, kde máme celý areál jako na dlani a říkám máme, protože jsem tu spolu s ředitelem festivalu Radovanem Auerem.
2: Dobré odpoledne.
1: A když tu tedy máme takový nadhled, změnilo se něco, co se těch festivalových prostor týče?
2: My jsme vlastně letos naposledy v tom provizoriu křižíkových pavilonů a dočasných hal. Příští rok už se konečně budeme vracet zpátky do průmyslového paláce. A takže to naše stanové městečko se už moc nemá kam růst, ale přece jenom pár prostor zase přibylo. Vycházíme vstříc zvýšenému zájmu o komiks a tím, že se nám omlazuje to publikum, tak loni jsme vlastně udělali už halu Z, která byla věnována komiksu, a letos jí přibyl takový menší bratříček, ostrov komiksu a ilustrace. A tím se nám i tak jako oddělil vlastně ten, řekněme, mainstreamový komiks, manga, Marvel a další od toho, řekněme, náročnějšího. Vedle toho přibyla teda ještě jedna nakladatelská hala, protože těch vystavovatelů je pořád více. A na fontáně, vlastně uprostřed všeho dění, tak je taková, řekněme, odpočinková zóna, která je věnována té velké kampani Čti za nároďák na podporu čtení, kterou teď spustil Svaz českých knihkupců a nakladatelů.
1: Letošní 31. ročník rámuje motto Milana Kundery. Boj člověka proti moci je bojem paměti proti zapomínání. A hlavními tématy jsou historie a Evropa. Jak se tedy tyto myšlenky promítají do programu?
2: No, my jsme vlastně tato dvě témata, když jsme je volili před rokem, tak jsme trošku počítali s tím, že je v průběhu těch příprav trošku víc zafokusujeme. Nakonec se ukázalo, že vlastně ty banality typu toho, že se máme hlásit k evropským hodnotám a že bychom měli se poučit z historie, abychom neopakovali stejné chyby, už nejsou tak banální, jak se třeba zdály před nějakým časem. Takže jsme to nechali takhle široký, to téma, takže tentokrát se do těch témat vleze mnohem víc těch aktivit a pořadů, které tady na Světě knihy děláme. Samozřejmě to ovlivnilo výběr hostů, ať už jde o jednoho z našich hlavních hostů, historika Timothyho Snydera, ale ta Evropa se nám zase projevila tím, že jsme vytvořili prostor, kterému říkáme Evropské náměstí. Je to takový otevřený místo uprostřed toho mezinárodního pavilonu, kde se vlastně odehrávají diskuze, které by měly hledat odpověď na to, co je tedy ta Evropa, jak nás spojují evropské myšlenky, nebo jak nás taky rozdělují. A to samozřejmě nejen v literatuře, v kultuře, ale i ve společnosti obecně.
1: Pozvání nobelisty Abdulrazaka Gurnaha a donedávna vězněného Boualema Sansala otevírá témata kolonialismu, identity a vztahu jedince k autoritářským režimům, tak proč je třeba nechat zaznívat tyto hlasy právě dnes?
2: No, to souvisí s celospolečenskou situací. Možná si můžeme říkat, že kolonialismus se nás tak úplně netýká, ale ono právě ten vzdor vůči autoritářským režimům je dneska leitmotiv, o kterém je potřeba mluvit velmi silně. Myslím si, že ty autoritářské režimy celosvětově sílí, celosvětově ovlivňují to dění. Ta, řekněme, demokratická strana je v útlumu a proto je potřeba vlastně o těch věcech mluvit a připomínat si třeba právě ten kolonialismus, který má s tou historií, ale i s tou Evropou hodně společného.
1: My už jsme to zmínili, ale jedním z vrcholů je i účast amerického historika Timothyho Snydera. Jak složité bylo ho sem pozvat a kdy ho můžou posluchači potkat?
2: O Timothyho Snydera v podstatě usilujeme minimálně od doby, kdy já jsem na Světě knihy, to znamená od toho roku 2017. Ne, že by přijet nechtěl, ale prostě má nabitý program, takže to bylo velmi těžké ho získat a teď teda po těch letech se nám to povedlo. je to spojeno se snahou nakladatelů, s tím, že jeho blízký přítel vydává knihu, s tím, že právě jsme zvolili témata, která mu velmi konvenují, takže se podařilo ho tedy po těch letech konečně získat. On přijede v pátek večer, je tady do neděle, program má velmi nabitý, začne tedy soukromou večeří s panem prezidentem, ale potom už v sobotu je k dispozici tady návštěvníkům, kdy tady má autogramiádu, má tady program právě s Milanem Babíkem, tuším ve 4 hodiny v sále France Kafky. Předtím bude taky natáčet pro tady Český rozhlas a večer bude mít velkou debatu v Lucerně. Bohužel teda všechny ty setkání už jsou vyblokovaná, nicméně samozřejmě na autogramiádu je šance, že se třeba lidé dostanou.
1: Mezi další velká jména patří třeba oceňovaný irský prozaik Paul Murray. Jemuž česky vyšla rodinná sága Včelí bodnutí, ale letos rezonuje i silná linka sociální reportáže. Nicméně nebudou chybět ani oblíbení autoři detektivek a thrillerů. Jaký program určitě nevynecháte vy sám?
2: Já je všechny vynechám upřímně, protože mně se děje přesně to, že když si celý den plánuju, že nějaký program dám, tak přesně v ten moment, kdy si sednu do sálu, tak mi začne zvonit telefon a to se opakuje už několik let dokola, takže už to ani neskouším. Jediný, který nevynechám, je čtení z knihy Arnošta Lustiga, protože budu sám číst jednu pasáž. Arnošt byl můj kamarád v 90. letech, tak aspoň tohle si užiju.
1: Pozval nás na svět knihy jeho ředitel Radovan Auer a já už předávám slovo zpět do studia, ale za chvilku se zase ohlásím z pražského výstaviště s přílivem příběhu.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Z pražského studia ohlásíme jenom, jaká nás čeká hudební pauza a bude nám zpívat Gregory Porter.

0: I když bolí srdce, má smysl se usmívat, zpíval Gregory Porter. Jde o slavnou píseň, původně spojenou s Nat King Colem. Hudbu složil Charlie Chaplin a Gregory Porter ji nahrál na albu jako poctu Nat King Colovi. Je to deska z roku 2017. Nicméně my se teď už vracíme na svět knihy, na tento mezinárodní literární festival, literární veletrh a festival na Holešovickém výstavišti v Praze. Právě tam je naše literární redaktorka Šárka Jančíková, která nám slíbila představit příliv příběhů. Tak prosím, Šárko.
1: Dobré odpoledne. Příliv příběhů, to je takové sousloví, které by mohlo možná zaštiťovat i samotný svět knihy, ale ve skutečnosti je to série interkulturních dialogů, na nich se podílí i překladatelka a germanistka Jitka Nešporová, kterou jsem se teď přizvala k mikrofonu.
2: Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Jak tedy tahle řada vznikla a jak jste to téma dramaturgicky naplnili teď na festivalu?
2: Příliv příběhů, neboli Wellenwell, ten je vlastně série česko-německých literárních dialogů, které připravují společně Goethe Institut Česko a České literární centrum, respektive Moravská zemská knihovna pod značkou Czechia 2026. A je to vlastně doprovodný program, který jde ruku v ruce s rokem české kultury a samozřejmě bezprostředně souvisí s čestným hostováním České republiky na veletrhu ve Frankfurtu. A pokud jde o obsahovou náplň tohoto projektu právě v době konání tady Festivalu světa knihy, tak se jedná vlastně o blok tří programů, který proběhne v pátečním odpoledni a je spojený takovou tematickou linkou nebo takovým labelem zvaný Identita.
1: Tak právě ten program proběhne převážně zítra a hodinu popolední budou debatovat komiksoví tvůrci Mikael Ross a Karel Osoha. Co je spojuje?
2: Oba tyto naše hosty spojuje především to, že jsou to etablovaní komiksoví kreslíři. Jeden z Německa, druhý z Česka a při společném rozhovoru zřejmě zazní i otázka, kterou jim položí tedy moderátor diskuse, jímž bude Pavel Kořínek, bohemista a historik a teoretik komiksu, jestli existuje něco jako středoevropský komiks, protože oba jsou vlastně tvůrci částečně dokumentárního komiksu, velmi profilované osobnosti a vlastně smyslem toho dialogu bude poukázat na podmínky práce, tvorby komiksu, účasti na festivalech právě v tom středoevropském kontextu a v těch našich dvou zemích, v Česku a v Německu.
1: Dlouhodobější projekt, který je součástí toho přílevu příběhu, je i podcast Proč mě to baví? Na něm se podílíte, tak jaký specifický úhel

0: především tedy současnou do němčiny.
1: No a podcast bude mít zítra živý výstup, tak jaké dvě překladatelky na něm vystoupí a o čem se budou zítra ve 4 hodiny odpoledne bavit?
0: Na zítřejší setkání jsme pozvali Martu Eich a Martinu Lisu, což jsou vlastně překladatelky, které spojuje jeden z takový stejný biografický moment. A sice obě se narodily v Československu, ale v tuto chvíli a už vlastně delší dobu žijí v Německu. Marta Eich žije v Berlíně, zatímco Martina Lisa v Lipsku. Nicméně každá právě překládají do toho opačného směru. Marta Eich přivádí do češtiny především současnou beletrii německy psanou. Martina Lisa naopak překládá zejména poezii českých básníků a básnířek do němčiny. A vlastně při té naší zítřejší společné diskusi jednak položíme částečně ty podobné otázky, které pak zazní i v podcastu, ale pokusíme se zaměřit především na tu perspektivu nejenom osobních příběhů překladatelů a překladatelek, ale také na podmínky, které doprovázejí jejich práci v České republice a v Německu.
1: A zítra v 5 hodin spolu budou debatovat i dva spisovatele, oba narození v 80. letech v Kyjevě, odkud ale taky oba odešli s rodiči už v dětství. Tak o jaké autory se jedná a jaké příběhy budou vyprávět?
0: Ano, tato vlastně poslední pozvánka na program, zítřejší program Příliv příběhů se týká pozvání na diskusi Dmitrie Kapitelmana a Alexeje Sevruka, což jsou oba autoři, kteří zhruba v polovině 90. let jako děti odešli se svými rodiči, vlastně emigrovali z Ukrajiny. Dmitrij Kapitelman žije v Německu, zatímco Alexej Sevruk v Česku. Oba působí jako spisovatelé, ale také novináři. A opět získají příležitost v rámci toho hlavního tématu světa knihy, kterým je Evropa, pohovořit právě o těch svých životních zkušenostech a o hledání určité autorské identity právě ze zkušeností, s migrantskou zkušeností za zády.
1: Tak nás láká na zítřejší program Jitka Nešporová.
0: Děkuji a budeme se těšit na vaši návštěvu.
1: A já ještě bych vás pozvala na zítřek o 14:30 do stánku Českého rozhlasu na datové pikanterie s Michalem Kašpárkem anebo po 16:00 hodině na povídání Kláry Vičíkové se spisovatelkou Biankou Bilovou. A teď už vracím slovo zpátky do studia.
2: Šárka Jančíková nás zvala na veletrh Svět knihy, ten potrvá do neděle. Z pražského výstaviště se naše literární redaktorka opět ozve zítra po 14:00 hodině, a to s festivalovými typy na víkend. No a románový debut nizozemské autorky Jael van der Wouden bude naším tématem za pár minut. Teď je 15:30 a dobré odpoledne s vltavským vysíláním vám přeje Daniela Čermáková.

0: Světově proslulý britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista.
1: David Attenborough slaví neuvěřitelné sté narozeniny.
0: Poslechněte si premiérové čtené osudy z knihy Výpravy do divočiny.
1: Příběh samého začátku jeho kariéry.
0: Od 4. května vždy v 11.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Nestor historicky poučené interpretace staré hudby Christopher Hogwood nám z Akademie staré hudby přednesl část ze symfonie C-dur Josefa Haydna v 15 hodin a téměř 40 minut.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Českého vydání se pod názvem Zátiší dočkal oceňovaný románový debut nizozemské autorky Jael van der Wouden. Hrdinka příběhu, zasazeného do roku 1961, vede osamělou existenci ve venkovském domě. Její život však zásadním způsobem naruší bratrova nová přítelkyně, s níž je náhle nucena sdílet domácnost. Na první pohled lehce banální příběh ve skutečnosti pojednává o zásadní kapitole nizozemské historie i stále aktuálních společenských tématech. Víc v recenzi Petr Nať.
2: Nizozemské spisovatelce Jael van der Wouden, narozené v roce 1987, vynesl její anglicky psaný románový debut z roku 2024 ocenění Women's Prize for Fiction a také se dostal do uších nominací na prestižní Bookerovu cenu. Knihu s názvem The Safe Keep, odkazujícím k aktu úschovy, přeložila do češtiny Aneška Dudková, a s o něco méně přiléhavým, na druhou stranu však tolik neprozrazujícím titulem Zátiší, ji v edici Světová knihovna vydalo nakladatelství Odeon, spadající pod společnost Euromedia Group. Genezi oceňovaného díla i jeho stěžení téma pak tuzemskému čtenáři přibližuje ve svém doslovu sama překladatelka, označující román za knihu s podobným společenským dopadem, jaký u nás měla próza Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch. Jen místo odsunu sudetských Němců se dotýká obdobně bolestivého tématu nizozemské poválečné historie, a sice antisemitismu. Ten sice nesklouzával k projevům otevřeného násilí, jako byly pogromy, ale o to hlouběji a déle zůstal zakořeněn v tamní společnosti, kde nabýval podoby protižidovského smýšlení, verbálních útoků a neochoty vracet zabavený majetek či jakoliv pomáhat přeživším. A právě o tom, mimo jiné, pojednává 300-stránková próza autorky s izraelsko-nizozemskými kořeny, která se dotyčnou problematikou zabývala již o několik let dříve v eseji nazvaném Jak jsem nečetla Anne Frankovou. Příběh mladé ženy jménem Isabel, jejíž osamělá existence je neoddělitelně spjata s velkým domem, ležícím na východě země nedaleko města Zvole, ovšem stejnou měrou pojednává o lidské intimitě a nelehkém otevírání se druhému člověku, o životě s cejchem jinakosti v konzervativní společnosti a v neposlední řadě o různých podobách lásky. Isabel je postava, kterou bychom dnešním slovníkem nejspíš mohli označit za osobu trpící poruchou autistického spektra. Úzkostlivě se přidržuje zažitých návyků a rituálů, dává přednost známému prostředí svého domova, problémy dělá sociální interakce s cizími lidmi, ve stavu zvýšené nervozity se uchyluje k lehké formě sebepoškozování. Nečekaná a nevítaná spolubydlící Eva je na první pohled v mnoha směrech jejím protikladem. Nejen pro svou drobnou figuru, nedosahující zdaleka Izabeliny výšky, ale především kvůli své bezprostřední, živé a komunikativní povaze. Přesto mezi nimi vznikne zvláštní pouto, které obě do značné míry promění. Dynamika jejich vztahu plného emotivních scén a překvapivých zvratů se v kompoziční rovině zrcadlí v rozdělení prózy do trojce kapitol, zakončených vždy nějakým zlomovým okamžikem. Ještě více se však charakter příběhu i jeho protagonistky odráží v jazyce vyprávění, který vyniká snahou postihnout mnohovrstevnatost a proměnlivost lidských a obzvláště ženských emocí a citů. Je to jazyk ustavičně klopítající za myšlenkami a pocity, které má za úkol vyjádřit, plný náhlých odmlk, překlenujících to, co zůstává záměrně nevyřčeno či nedořečeno. Zdařilá je i autorčina snaha zohlednit ve vyprávění lidskou tělesnost prostřednictvím četných popisů nejrůznějších fyziologických reakcí a stavů vybraných postav, jejich dýchání, pocení, horkosti či chladu. S tím vším se musela popasovat i česká překladatelka, což se jí ve výsledku také podařilo. O románu Zátiší by se dalo říci ještě mnohé. Hrozba přílišného poodkrytí zápletky však brání důkladnější reflexi přítomných témat a motivů. Jisté ovšem je, že volbou protagonistky, námětem i jazykem zřetelně vystupuje z masy jak tuzemské, tak překladové beletrie a potvrzuje kvality signalizované kritickým ohlasem v zahraničí. Ze stejných důvodů přitom neslibuje snadno vstřebatelný čtenářský zážitek, zejména pokud jde o mužské publikum, které by mohla odradit výrazně ženská perspektiva i dikce spolu s nepříliš sympatickou a málo přístupnou hlavní hrdinkou. Společenská témata, o níž Jael van der Wouden ve své slibné prvotině píše, jsou však zcela univerzální a i když máme co dočinění s historickou prózou, bohužel stále aktuální.
0: Literární publicista Petr Nať hodnotil knihu Zátiší. Jde o románový debut nizozemské spisovatelky Jael van der Wouden. Vydal ji v překladatelství, tedy tuto knihu, v překladu Anešky Dudkové, nakladatelství Odeon.

včerejšky pominou. No ale dnes by modelky v bikinách mohly mít sraz. Někdo má raději holčičí kres.

0: Neres a Lucia vydali desku Cela v roce 2021, zpívali nám Lucia Šoralová a Zdeněk Vřešťál. A dospívali před dnešní úvahou bohemisty Martina Bedřicha, ten jí dal latinský název Inter Arma.
1: Válečná realita světa, v němž žijeme, je stále zřejmější a komplexnější, což klade před všechny, kdo si to uvědomují, nové, nečekané, mnohdy překvapivé a rozhodně nejednoduché otázky, ba přímo souostrový otázek. Jakousi laboratoří toho je bezesporu Rusko, strůjce nejhoršího evropského konfliktu od konce druhé světové války, v němž kanalizuje nejen své problémy posledních 30 let, ale spíš i mnohem starší. V přívalu vojensko-politických, diplomatických a ekonomických informací, jimž se už mnohdy v pudu sebezáchovy spíše vyhýbáme, vesměs mizí kulturní rozměr této katastrofy. Hrubé zjednodušení sugeruje, že všichni odpůrci autoritářského režimu byli nuceni ze země uprchnout, včetně umělců, a Rusko je tedy nyní loajální, propagandou a strachem ovládaná země konformních přisluhovačů. Pod tímto povrchem se ale skrývá realita mnohem složitější, jejíž alespoň rámcové poznání nejenže vnese diverzifikovanější a spravedlivější pohled na současnou situaci, ale také může vést k přemýšlení o určitých obecnějších, ale i velmi osobních otázkách a principech, jež by rozhodně neměly být omezeny jen na kritický pohled na Rusko. Průvodcem v tom může být mimořádná kniha Rusisty a semiotika Tomáše Glance Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Kultura a texty 2022 až 2025. V obsáhlé, informacemi, jmény, osudy a díly nabité monografii se nám z neznalosti a možná pohodlnosti sploštělý obraz Ruska nemilosrdně zvrásní a zkomplikuje. Autorův přístup, kombinující jak smysl pro jedinečný lidský rozměr tématu, tak jeho znakový, semiotický charakter v síti souvislostí, navíc dovoluje stejně nemilosrdně obrátit kritické zrcadlo vůči nám samým či jiným realitám současného světa. Není mým záměrem rozebírat zde více než 400-stránkovou knihu, zabývající se kulturními rozměry ruské války na Ukrajině, v níž autor probírá témata jako vztah války a jazyka, logiku represe, participaci a rezistenci umělců, charakter prorežimní kultury, takzvané Z-kultury, význam exilu či otázky ikonoklazmu a kolonialismu. Každá z kapitol přispívá k uvědomění, jak specifická a komplexní je současná ruská, a tedy postsovětská, a tedy postcarská a rozhodně imperiální realita, těžící v maximální míře ze své, bez hodnotícího znamenka, ohromné kultury. Před čtenářem vyvstávají desítky mikropříběhů, umělců z širokého spektra postojů k současnému konfliktu. Od klavírního virtuóza Pavla Kušnira, uvězněného za 4 kritická videa na YouTubeovém kanále, jenž měl v době zatčení celých 5 odběratelů, který zemřel ve vyšetřovací vazbě na následky protestní hladovky, nebo byl zavražděn. Přes jednu z nejvýznamnějších básnířek generace narozené kolem roku 1990, Galiny Rimby, pocházející ze sibirského Omsku, která se po začátku plošné invaze v důsledku přijetí své morální odpovědnosti přestěhovala na Ukrajinu. Až po řadu konformních až aktivistických podporovatelů režimu a jeho zločinu. Vedle příkladů tvorby a postojů konkrétních lidí ve mně stejně silně rezonují Glancovy otázky po rozměrech a podobách lhostejnosti, ignorance, vytěsňování. Snad žádný vojenský konflikt nebyl nikdy tak zneviditelňován jako právě v Rusku. Lhostejnost lidí může být zároveň aktem sebezáchovy, sebeobrany, kalkulem, oportunismem, psychickým i morálním pragmatismem, reakcí na přemíru zraňujících informací. Ve vztahu k umělecké činnosti je to pak ještě komplikovanější, kde leží hranice osobní a umělecké svobody a kde už jde o morální selhání. Jaké nároky v tomto smyslu na člověka klade přináležitost ke státu, civilizaci, kultuře, jazyku? Jaké podoby pak dostává exil, skutečný, fyzický, ale i vnitřní nebo třeba jazykový? Jak v takové situaci rozumět manipulacím, jak je reprezentuje například instrumentální zneužívání klasické ruské kultury. Nedostávají pak příklady ikonoklazmu, například strhávání Puškinových soch v Ukrajině, mnohem složitější souvislosti. Hlavně si ale po celou dobu čtení říkám, že všechny Glancem pečlivě dokumentované a analyzované příklady současné ruské kulturní reality volají po transpozici. Jak se s jazykem a jeho karikaturním vyprazňováním vyrovnává třeba současná americká poezie? Neměli bychom otázky rezistence a participace společnosti vůči zločinnému režimu niancovaněji nahlížet třeba v současném Íránu? A jak lhostejnost a ignoranství mrzačí především nás samotné?
0: Otazník nechává na konci své úvahy bohemista Martin Bedřich, úvahy plné myšlenek a skutečností přítomných v našich životech dnes a denně.

0: Unikne zhýralý šlechtic spravedlnosti?
1: Opera oper v záznamu z metropolitní opery v New Yorku.
0: Ryan Speedo Green jako titulní hrdina Mozartovy opery Don Giovanni.
1: V roli Leporella se představí Adam Plachetka.
0: Záznam opery Don Giovanni poslouchejte v sobotu 16. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Hormuzským průlivem v uplynulém dni proplulo na 30 lodí, jestli šlo jen o čínská plavidla, zatím není jasné. Podle iránské agentury Fars dostaly lodě potřebná povolení od Teheránu. Podle agentury Reuters úžinou po dvou měsících čekání proplul také čínský supertanker se 2 miliony barelů iránské ropy. Iránské úřady ke kroku přistoupily po žádostech čínského ministra zahraničí a velvyslance v Teheránu. V Číně v těchto dnech navíc jedná americká delegace v čele s prezidentem Donaldem Trumpem. Šéf Bílého domu a čínský prezident Xi Jinping se v Pekingu shodli mimo jiné na potřebě otevření Hormuzu. Všeobecná zdravotní pojišťovna prověřuje stovky implantací defibrilátorů ve fakultní nemocnici Olomouc. Kontrola má zjistit, jestli všichni pacienti přístroje potřebovali, informovala o tom mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Předběžné výsledky by podle ní měla mít pojišťovna k dispozici na podzim. Případ šetří i policie. Má podezření na podvod a těžké ublížení na zdraví. Zatím ale nikoho neobvinila. Kauza se týká stovek údajně nepotřebných implantací defibrilátorů pacientům se srdečními problémy. Nemocnice pochybení od začátku odmítá. Na večerním koncertu Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s šéfdirigentem Simonem Rettlem z důvodu nemoci nevystoupí původně avizovaná mezzosopranistka Magdalena Kožená. Místo skladby Where Are You zazní předehra a Isoldina Smrt z lásky z opery Tristan a Isolda Richarda Wagnera. Na programu je také symfonie Josefa Haydna a Johannesa Brahmse. Koncert v Obecním domě v Praze se koná v rámci hudebního festivalu Pražské jaro. A počasí v noci nás čeká zataženo na Moravě a ve Slezsku a pravděpodobně i na jihu a východě Čech s deštěm, na Šumavě kránu nad 1000 metry i déšť se sněhem nebo sněžení, jinde v Čechách se mohou ojediněle objevit přehánky. Na západě Čech se bude oblačnost přechodně protrhávat. Nejnižší teploty 9 až 4, na západě Čech ojediněle až 2 a stejně tak bude i na horách. Zítra ráno a dopoledne bude zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty zítra vystoupí na 11 až 15 stupňů, na horách naměříme kolem 6 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Tak počasí sice nevypadá na jedničku, ale nechť na jedničku zůstává váš den 14. květen. Od mikrofonu zdraví Daniela Čermáková.

0: 7 minut po 16. hodině nám ve vltavském vysílání odpoledním dospívala Vendula Šmoldasová. V 16 hodin a 30 minut začíná na Vltavě Akcent a už je tady s námi Saša Michalidis, který nám prozradí, co bude dnes jeho tématem. Sašo, dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Imerzivní divadlo. To je to divadlo, kterého se mnozí diváci a divačky děsí, protože to znamená, že tam budou muset se nějak účastnit toho, co se tam děje. Není to vždycky tak dramatické.
0: Vy jste zažil mimochodem?
1: Jo, to jsem zrovna byl na pomezí a musím říct, že to, jako když člověk nechce, tak opravdu může jenom tak okukovat, to trošku jako jít do galerie, ale s oživlými exponáty. A zároveň je to detektivka a zároveň je to takový boj sám se sebou, jestli jako se chci teda zapojit a něco jako nahlas říct a reagovat s tím hercem nebo herečkou. Je to zajímavý, myslím, sociologický průzkum naší společnosti. To je taky docela dobré pozorovat. Nicméně to téma je právě zajímavé už jenom kvůli tomu, že teď začal Jižní Sferas v Jižních Čechách, který skutečně zapojí imerzivní divadlo a tím pádem nejenom divadelníky, ale i publikum po celých Jižních Čechách až do podzimu. A spoustu těch představení, všechny už jsou k dispozici, myslím si, že jsou na naprosto úžasných netradičních místech. Takže my se budeme bavit nejenom o Jižním Sferazu, ale především se budeme bavit o tom principu imerzivního divadla.
0: A to s kým?
1: Právě, že s námi bude umělecký šéf Malého divadla při Jihočeském divadle David Košťák, který je také v dramaturgické radě festivalu Jižní Sferas a společně s ním bude člen uměleckého vedení a kmenový režisér divadla Pomezí Lukáš Brichta.
0: Tak se, milí posluchači, zapojte ušima dnes od 16. hodiny a 30. minuty, což je vysílací čas Akcentu. Sašo, díky.
1: Díky.

0: na slavnou hudební komedii O sluhovi s ostrovtipem jako břitva na lazebníka sevijského Joaquina Rossiniho si můžete zajít do Národního divadla, kde je aktuálně na repertoáru. A také vás teď zveme na novou inscenaci Činohry Národního divadla. Píše se rok 2033 a v česko-polském pohraničí se setkává skupina vyvolených z oblasti kultury a humanitních věd. Jejich úkol je prostý. Přesvědčit Čechy a Poláky, aby v době krize bojovali bok po boku jako jeden národ. Právě tak začíná nová autorská inscenace Činohry Národního divadla. Ta vznikala ve spolupráci s polským divadlem Juliuše Slovackého v Krakově. Světovou premiéru má dnes večer v pražské La Fabrice.
1: Ještě nedávno se zdálo, že státy neanektují Grónsko a Island a přece.
2: V jiných zemích je to ještě horší. Ze všech států bývalé Evropské unie jsou Poláci a Češi nejvíc připoutaní k myšlence svobodné Evropy. Nejasné stanovisko Finů, protože ti mluví velice málo a velice tiše.
3: Já myslím, že hlavním tématem není jakoby to česko-polský přátelství nebo ten vztah těch dvou jako národů, ale je to asi manipulace.
0: Říká režisér inscenace Jakub Krofta.
3: Manipulace ve veřejném prostoru, manipulace informacemi, manipulace jakoby veřejným míněním. Myslím, že to je jakoby hlavní asi takový téma, kam to až může zajít, kde je taková hranice, například umělce, kam až může zajít, když se řídí takovým tím heslem, že účel světí prostředky.
0: Původní hru s názvem Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce připravoval Jakub Krofta s polskou dramatičkou Marií Vojtyško. Ta v textu pracuje hlavně se strachem, který je podle ní pro dnešní Polsko velmi aktuální.
4: Myslím, že teď je taková doba, že jsme trošku antiintelektuální. A myslím, že to je špatně.
3: Myslím, že lidi trochu asi přestali věřit prostě lidem vzdělaným. Samozřejmě asi taky to je trochu vina těch lidí vzdělaných, že se moc daleko vzdálili tomu obyčejnému životu, ale dneska skutečně díky samozřejmě sociálním sítím a tak dále si vlastně na vzdělance může hrát každý.
0: Celý příběh se odehrává v přísně střeženém vládním komplexu, připomínajícím luxusní rekreační rezort. Jediný kontakt s okolním světem pro vyvolené zajišťuje humanoidní robot.
3: Je tam jakoby taková společenská místnost, která je laděna do takých teplých tónů, velikánská taková kruhová pohovka, sauna, květiny. No prostě chtěli, aby se tam ty významné osobnosti, které jakoby vymýšlejí ten způsob, jak skutečně ten plán té unie vlastně cítili jako dobře. No zároveň jsou samozřejmě pod stálým dozorem a je to tak trošku vlastně Big Brother, jsou neustále vlastně sledovaní a odposlouchávání, takže je to takový trošku jako taky luxusní vězení.
0: Ve hře vystupuje 7 herců z českého i polského souboru. Za pražské Národní divadlo se představí třeba Marek Daniel nebo Šimon Krupa. Z krakovského divadla Juliuše Slovackého uvidí diváci například Daniela Malchara.
5: My role is...
6: Hraju Natana, který pochází z Polska, z města Zakopané. Je to známý zpěvák a tak trochu celebrita. A jeho úkolem je vyhrát válku. Snaží se o to třeba tak, že skládá hymnu. Vlastně spojí českou a polskou hymnu do jedné sjednocené. Doufám, že si lidé po představení řeknou něco jako páni, to je skvělý nápad, pojďme do toho, proč bychom se měli rozdělovat na jednotlivé země.

0: Chtěl bych, aby si diváci odnesli, že jsme všichni lidé a měli bychom si být všichni rovni, protože tady nejde o hranice, nejde o jazyk, jde o lidi se stejnými hodnotami. A pokud máme a sdílíme stejné hodnoty, jsme nakonec všichni stejná země.
1: Inscenace kombinuje češtinu a polštinu. Najít mezi oběma jazyky přirozený rytmus nebylo ale podle režiséra Jakuba Crofty ze začátku jednoduché.
2: My se natolik jako vlastně excitovali touto myšlenkou, že propojíme teda ty český a polský herce, a potom na první zkoušce hned se ukázalo, že to nebude úplně jednoduchý. Když se ukázalo, že vlastně skoro všechno musím jako nejdřív říkat polsky a potom i jako česky, že jo, nebo naopak. Takže každý mluví svým jazykem a v Čechách budou samozřejmě český titulky a v Polsku budou polský titulky.
1: Po premiérách v Česku zamíří inscenace i do Polska. V Krakově ji poprvé diváci uvidí 22. května. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Tohle byla ještě v odpoledním vysílání Vltavy kapela The RH Factor. A co vysíláme večer? Dnes na Vltavě radiodokument, pochopitelně jako každý čtvrtek. V této řadě vám nabídneme artistní dokumentární kompozici Bronislavy Janečkové s názvem 100 hlasů rozhlasu. Autorka mapuje v radiodokumentu vývoj rozhlasové reportáže a osudy nejvýznamnějších reportérů. Hlasy rozhlasových reportérů jsou mostem do času dramatických, úsměvných a vzrušených událostí. Došlo k něm mezi lety 1923 až 2023. A dokument logicky vznikl před 3 lety ke 100. výročí Českého rozhlasu.
1: Slovo rozhlas v roce 1923 ještě čeština nezná, ale do éteru už pronikají první hlasy.
2: Halo, halo, zde vysílací stanice radiožurnálu Backbench u Prahy.
1: Nový vynález, rádio. Už se šíří v Americe, v Evropě je československé rádio mezi prvními.
3: S nápadem přichází pár nadšenců z ministerstva pošt a telegrafů. Vzniká vysílací společnost Radiožurnál s kapitálem 500 000 korun.
4: Halo, halo, zde radiostanice OKS Vegbeli.
1: 18. květen 1923. První hlasy v éteru, hlasatelka Míla Kočová a Adolf Dobrovolný. Tak nějak to znělo z improvizovaného studia ve stanu. Ale k tomu, aby byly uchovány první skutečné záznamy vysílání, musí uplynout ještě dalších 10 let.
5: Halo? Praha, Brno, Bratislava, Košice, Moravská, Ostrava, Praha, Strašnice.
0: Mozaikou hlasů, zvuků a hudby je dokument 100 hlasů rozhlasu. Vypoví mnohé o nás Češích, o vývoji rozhlasu a možná také vyvolá otázku, je tohle vůbec možné? Historii rozhlasové reportáže budeme na Vltavě mapovat dnes po 20. hodině. A zítra ráno v Mozaice budeme mapovat osudy bratrů Mašínů, tedy ty jsou dostatečně známé, ale Moravské divadlo Olomouc se rozhodlo zpracovat příběh o silných a odvážných ženách z odbojářské rodiny Mašínů. Právě zítra má na komorní scéně 7. premiéru inscenace Jejich sestra a my se do Olomouce vypravíme zítra ráno v Mozaice. 16 hodin a 23 minut odpolední vltavské vysílání končí, před námi Akcent a v 17 hodin pak poslouchejte Art Café. U mikrofonu byla Daniela Čermáková. Stále hezký den.

Česká filharmonie představuje svou 131. sezonu. S šéfdirigentem Semjonem Byčkovem ji zahájí rezidenční umělkyně houslistka Janine Jansen. Taktovky se ujmou Jakub Hruša, Simon Rettl, Vasilij Petrenko, Daniel Harding či rezidenční skladatel Tomas Adés. Chybět nebudou solisté jako Juča Wang, Radek Baborák či Jan Fischer. Česká filharmonie CZ. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.

0: Akcent.
1: Festival Jižní sféra proměňuje jižní Čechy v jeviště i hlediště zároveň. Jde o přehlídku site-specific, ale i imerzivního divadla, jehož podstatou je zapojit diváka. Ten pak nesedí v bezpečné tmě sálu, ale stává se součástí dění. Volně se pohybuje ve vymezeném prostoru, sleduje jednotlivé inscenované situace a když chce, tak do nich i vstupuje. Jak se imerzivní divadlo ujalo v trochu stydlivém Česku? Jak tvůrci využívají netradiční místa a co se vlastně stane, když mezi hercem a divákem zmizí hranice? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. V Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu by s námi měl být umělecký šéf malého divadla při Jihočeském divadle David Košťák, který je také kmerovým dramaturgem Pražského nezávislého divadla Letí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A v našem studiu pak sedí člen uměleckého vedení a kmenový režisér divadla Pomezí, Lukáš Brichta. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: My si musíme trošku to slovo imerzivní, které někdo zkracuje na imerzní divadlo, vysvětlit. V angličtině immersive je něco jako pohlcující, vtahující, obklopující. Nedá se to takhle říct, Lukáši, česky?
3: Možná dá, ale jako vlastně vtahující asi jakýkoliv dobrý divadlo, takže...
1: Takže tím si chcete odlišit.
3: No, myslím, že tam je spíš důraz i na tu prostorovou jako ponořenost, protože to tu immerse je i ponořit, takže to, že se divák nejenom psychicky, ale vlastně i fyzicky dostává do nějakého jiného prostoru.
1: Davide, jak by se dalo zjednodušeně tedy vysvětlit někomu imerzivní divadlo?
2: No, imerzivní divadlo je divadlo, které vás vtáhne nejenom tedy tím zážitkem, ale jak říkal Lukáš, už fyzicky. Člověk se ocitne doslova v jiném fikčním světě, ve kterém se může svobodně pohybovat a mizí tam hranice vlastně mezi tím režisérem a divákem v tom smyslu, že ten divák si určuje ten zážitek sám. Ono je to takový postrach, tohle divadlo pro všechny lidi, kteří neradě o něco přicházejí, protože v ten pocit, že o něco přichází, to je v imerzivním divadle dost intenzivní, protože se dost často děje něco na několika místech ve stejný čas a je na divákovi, aby si sám vytvořil vlastně takový střih tím zážitkem a seskládal si ho sám o sobě. Je to taková pátrací divácká činnost v tom, aby si ten příběh odhalil a našel k tomu veškeré indicie tak, aby si ten zážitek sestavil a užil si ho sám po svém.
1: No, máte naprosto pravdu, já trpím FOMO nemocí a musím říct, že teda teď naposledy, když jsem byl na divadle Pomezí, tak jsem byl velmi neurotický z toho, že nestíhám všechny ty jednotlivé prostory. Ale ještě se vrátíme úplně spíš k tomu začátku. Dobře vím, jak velká skupina diváků a nejenom diváků na divadle, ale vlastně kdekoliv i ve školních lavicích si nechce sednout do první řady. Tak našlo imerzivní divadlo publikum u nás tady v Česku nebo si ho postupně, Lukáši, vychovalo?
3: No, já si myslím, že jako asi u každé věci postupně vychovalo, že prostě mám pocit, že u těch našich prvních inscenací hodně fungovalo to, že si o tom diváci říkali, pak tam šli další, ještě on ten formát umožňuje tam mít několikrát, protože po každý můžete vidět vlastně trošku něco jiného, jinak se to seskládat, víc třeba proniknout do nějakých příběhů nebo i pozadí těch inscenací a takhle mám pocit, že se tak nabalovalo jak sněhová koule. A v tuto chvíli mám vlastně velkou radost, že myslím, že máme vlastně docela velkou diváckou základnu lidí, kteří to baví, které to baví a kteří na ty inscenace chodí.
1: Davide, ale bude to fungovat i po druhé, tedy v rámci jižních Čech, protože přece jenom vy po tom nultém ročníku, který byl před 2 lety, tak teď tedy vstupujete ve velkém do celého prostoru jižních Čech, ale máte pocit, že diváctvo je na to připravené?
2: Já myslím, že je, protože my se snažíme i v naší dramaturgické radě jim poskytovat takové zážitky, které jsou dostatečně kvalitní na to, aby je adekvátně vtáhli. Ono jde o to, že například tady inscenace kolegy Lukáše z Pomezí, tak pracují s tím divákem trpělivě i na začátku. Ono pracují s tím momentem, že se ten divák musí sám osmělit a myslím si, že jsou to i docela příjemné zážitky i pro introvertního diváka, protože takovým základním předpokladem toho té imerze je i to, že se divák do té interakce nenutí a že vlastně herci trošku zrcadlí to, nakolik ten divák sám chce do té věci vstoupit. Takže to rozhodně není o tom, že by člověk nemohl být takzvaně v té druhé řadě. Jenom musí být připraven na to, že když si někam sedne a bude spoléhat na to, že se mu ten zážitek zprostředkuje, tak mu toho dost uteče.
1: No, Lukáši, jaká je ta zkušenost, kterou máte za 12 let fungování Pomezí? Je to tak zhruba?
3: Vlastně asi už je ono.
1: No, 12 let, tak je ta zkušenost taková, že vás dokáže někdy překvapit, jakým způsobem publikum zareaguje?
3: To asi pořád. Taky záleží na tom, jak je ta která inscenace postavená. Někde vlastně ty diváky víc vedeme, nenecháváme jim tolik prostor pro nějakou vlastní iniciativu. Naopak máme některé představení, které tomu dávají jako velký prostor a tam myslím, že nás překvapují pořád a hodně.
1: No a i nepříjemně. Já teda musím říct, že naposledy, když jsem byl právě na tom představení Karavana, tak tam byla taková skupina divaček a diváků, kteří, myslím, že trošku posilnění alkoholem, začali vstupovat vlastně jako do té herecké akce tak, že už jsem cítil i u hereček a herců, že se snaží vytvářet určité hranice.
3: A to si myslím, že k tomu asi patří, protože ve většině případů si myslím, že nikdo z těch diváků to nechce nějak rozbít nebo narušovat, ale že možná hledá...
1: Jsou až moc zvědaví.
3: Hledá přesně nějakou míru toho, jak se může zapojit a různí lidi můžou mít různou citlivost pro to, co se jak kdy hodí. Ale co si myslím, že vlastně každý, kdo s tím pak má větší zkušenost herecky, tak získá jistou schopnost vlastně to dokázat za běhu jako moderovat ty vstupy divácky a nějak se jako usměrnit tam, kde je potřebuje mít.
1: No, Davide, já nevím, jestli i v rámci jižního svérázu jste před těmi dvěmi lety viděli, že bylo také zahraniční publikum. Jestli třeba reagovalo jinak než to české?
2: No určitě už kvůli tomu, že tam je nějaká jazyková bariéra, takže tam je většinou trošku větší ostych, protože nikdo dopředu neví, nakolik jsou herci připraveni zdolávat tuto bariéru, takže to jsou více takoví voajeristi, ale jinak musím říct, že obecně pro tenhle ten typ divadla, kromě toho, že je čím dál častější, tak i vzbuzuje mnohem větší zvědavost u diváků, že to sledujeme teďka, sledovali jsme na zahájení festivalu Jižní svéráz, že skutečně ten zájem divácký o to je a je pro mě zajímavé, jak jsem viděl ten nástup toho divadla v Praze, že vlastně zažívám teďka dost podobné zážitky toho, že přicházejí přesně ty diváci, kteří testují ty hranice, o čem jste teďka mluvili a ona ta zkušenost prostě je potřeba nějakým způsobem získat, aby člověk i věděl, co se od něj v takovém typu divadla očekává.
0: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
1: Bavíme se v Akcentu o imerzivním divadle v Česku společně s uměleckým šéfem Malého divadla při Jihočeském divadle Davidem Košťákem a s členem uměleckého vedení a kmenovým režisérem divadla Pomezí Lukášem Brichtou. Lukáši, jak se vůbec vytváří podobná inscenace imerzivního divadla ve chvíli, kdy, pojďme si to říct, tak jak to ve skutečnosti je, vy skutečně vůbec nikdy nevíte, kam to dospěje, kdy to dospěje, jak to dospěje?
3: No, složitě. Vyžaduje to asi maličko víc času, než možná běžnější inscenace, kde se třeba dá opřít o nějaký dramatický text. A aspoň v našem případě my to vytváříme úplně jako od nuly, to znamená, vymýšlíme nějaké pozadí příběhové, ten příběh jako takový. Velký důraz dáváme na to, aby co nejvíc postav, vlastně všechny, byly hlavní, aby se ty různé příběhové linie protínaly a tak dále. Takže já radši říkám, že to chce vždycky rok. Samozřejmě v ideální světě by to klidně dva roky taky sneslo, celá ta příprava.
1: Davide, když jsem viděl v dokumentu Tatínek, myslím, že Zdeněk Svěrák tam ukazoval na tabuli, jak vlastně má všechny ty postavy a jak je má propojené nějakýma nitkama. Předpokládám, že to je vlastně docela složitý puzzle u imerzivního divadla, to vymyslet tak, aby všechny postavy, jak říkal Lukáš, byly hlavní.
2: Je to tak a ono ty scénáře vlastně u tohohle typu divadla nejsou důležité tolik jako dokument, který je jedna velká excelová tabulka, ve které jsou časové sloty, v prostorech, kde se co odehrává, a vlastně je ta snaha poskytnout tomu divákovi zážitek v každém tom časovém okénku, ale v každém tom prostoru, že když se někde nachomítne, tak by měl dostat nějakou indici o tom příběhu. Takže tam je spíš tahle ta logistika věc, která se hodně zkouší, a toho od času to chce rozhodně víc i kvůli tomu, že ono se vlastně od jisté chvíle už nedá zkoušet bez diváka. Takže je třeba testovat právě to, jak ty diváci reagují a hlavně i kolik času ta interakce s nimi zabere. Dost často se stane, že člověk má připravenou dvouhodinovou inscenaci a přijde najednou 50 diváků a ta inscenace má 3 hodiny jenom kvůli tomu, že člověk nepočítal, že přesuny těch diváků a interakce s nimi vlastně ten čas nějakým způsobem dost natáhnou.
4: Když, Lukáši, si to vezmeme, zaujala mě ta excelová tabulka, vy jste tady tak jako kýval. Když se vezmeme třeba nějaké představení, které máte, nebo inscenaci, kterou máte na Florenci, v tom domě, kde máte třeba celé patro určené pro karavenu, kde se z toho stane taková bažina, tak a je tam spoustu místností, tak vy skutečně máte dáno, kolik času, kdo má strávit na kterém místě a kdy se potom má začít přesouvat. Já jsem si teda nevšiml, že by se někdo díval na hodinky z herců nebo hereček.
3: Ne, většinou se to navazují ty scény na sebe, ale v případě karavany, tak to je inscenace specifická v tom, že tam vlastně není určeno, jak má probíhat. Takže tam opravdu se herci opírají o znalosti těch postav, vzájemných vztahů, nějakou minulost a tak dále. Ale ten průběh, protože má být hodně otevřený diváckým impulzům, tak není daný. Takže tam to neplatí. Ale teďka chystáme novou inscenaci, která bude mít za chvilku premiéru, a napočítali jsme, že ve scénáři máme 74 scén. Právě proto, aby běží tam třeba 4-5 paralelně za ráz. Takže pak, když to napočítáte, což je jako vlastně obrovský objem na to, to nějak naskoušet, protože tohle inscenace, která pracuje s nějakým dílčím textem, tak tam je hodně práce. No.
4: Davide, narážíte pak třeba i v divadle Letí, které se teda nevěnuje jako pomezí výhradně imerzivnímu divadlu, tak ale narážíte na to, že jsou prostě herečky a herci, kteří podobný způsob práce a interakce s publikem nedávají?
2: Ano. Narážíme, pro někoho je to vlastně zajímavá výzva, která mu umožní si otestovat zase trošku jiné ty herecké schopnosti, ale někteří diváci, ta herci, ale i vlastně inscenátoři nezvládnou právě ten moment toho, že některé momenty nemůžou ovlivnit, a taky je pro ně těžké se soustředit na věci kolem, protože my se tady bavíme o tom, že se něco odehrává v nějakém čase. A ono to dost často pak funguje tak, že ty časové sloty jsou takové nenápadné signály pro ty herce, třeba zvukové nebo situační, a ten herec se musí přizpůsobit natolik, že třeba teďka ví, že za 3 minuty musí sdělit všechno to, co by měl předtím, než začne jiná akce, a takováhle schopnost reagovat na všechno, co se kolem člověka děje, to chce už poměrně velkou zkušenost a dává smysl, že třeba v pomezí se dost často ti herci opakují a jde vidět, že skutečně i s tou zkušeností dost rostou a díky tomu se teda i výrazně i herecky posouvají z mého hlediska.
4: Lukáš, máte problém najít ensemble, který by s vámi hrál? A nebo naopak, jak se word of mouth šeptanda šíří mezi diváctvem, tak se šíří i mezi hereckými kolegy?
3: No, my máme výhodu i nevýhodu toho, že jsme jakoby nezávislý soubor, to znamená, nemáme herce v angažmá. Ale opakují se nám, a je to hodně z těchto těch důvodů, že pro některé herce to vlastně není vůbec atraktivní, tato forma, mají prostě radši nějaké větší jistoty.
4: Pevné mantinely.
3: Ano. A v nich naopak jako dělají výborné výkony. A tohleto, tenhle způsob herectví vyžaduje jako přesně extrémní soustředěnost, dokázat to dramaturgicky i režijně vlastně neustále upravovat, reagovat na diváky, na kolegy, pracovat s tím, že vám nepřišel třeba kolega na scénu nebo přijde o minutu později, a co najednou tu minutu dělat, aby jako ten tah té postavy nějak nespadl a tak dále. Promítá se to i do zkoušení, kdy musí být hodně samostatní. A tohle taky vyhovuje jenom některým, ale těm, kterým to vyhovuje, tak naopak z toho mají jako velkou radost. A myslím, že je to pak vidět i v tom představení.
4: Davide, jak důležitý je prostor pro imerzivní divadlo, protože ten může do určité míry být i hybatelem celého toho děje.
2: Tak prostor je tam zcela zásadní, protože vytváří ten fikční svět a ono ve chvíli, kdy člověk přichází do prostoru, ve kterém má pocit, že se v něm odhrává příběh, který do něj nepatří, tak se mu nepodaří divákovi se do toho prostředí zcela ponořit. A ono je to strašně zajímavé třeba sledovat v kontextu teďka těch věcí, které přenášíme do jižních Čech, například inscenace Pomezi Climax, která má vlastně na Pomezi na Florenci vybudovanou scénu, tak když se přenesla do jižních Čech do prostoru Žižkárny, tak tam zjistili tvůrci, snad se nepletu, že vlastně tolik té scénografie nepotřebují, protože ten autentický prostor vlastně baru a toho hudebního klubu už vytvořil to prostředí samo o sobě a nebylo třeba už ten fikční svět vytvářet tolik. Ale jak říkám, ona to je možná ta hlavní postava imerzivního divadla, je vlastně ten prostor samotný, protože je to hlavní, s čím divák vede ten dialog, v čem může objevovat ten příběh, i když zrovna nesleduje herce.
4: No, musím potvrdit, že zrovna třeba konkrétně u té Karaviny, tak tam je hodně sena. V této době alergií je to teda, to byl zážitek 2 dny, jsem to ještě Lukáši vydýchával, ale vy se dostáváte, předpokládám, s Pomezím do situace, kdy by vás někdo i chtěl, abyste zahráli mimo svoji domovskou scénu, třeba právě konkrétně na Florenci. Ale dá se vlastně dělat zájezdové imerzivní divadlo?
3: Climax, který David zmiňoval, tak je náš druhý zájezd. Jinak se s tím moc jezdit nedá. Tady je výhoda, že vlastně tam i v tom původním prostoru je celá ta scenografie prostě taneční klub, takže se to dá udělat i v jiném klubu a je to přenositelné, jak jsme teda vyzkoušeli. Ale u některých jiných věcí, tady padla Karavana, tak to je vlastně karavanové městečko někde uprostřed Bažin, tak to se moc převíst nedá, nebo nevím, jak by to vypadalo, složitě.
4: A ten prostor je pro vás vlastně důležitý ve chvíli, kdy vytváříte novou inscenaci, tak si říkáte, nejdříve si vlastně představíme, jak to bude vypadat a potom na základě toho si budeme dávat právě do té excelové tabulky ty jednotlivé časové dotace pro herce, anebo si opravdu nejdříve vytvoříte ten scénář a pak teprve si k tomu vymýšlíte prostor.
3: Je to projekt od projektu. Například máme některé inscenace jako v historických vlastně vilách, se dá si dá říct, Vinternicova, Volmanova, teďka Leichtrův dům a tam hodně vycházíme z toho prostoru, jak je. Protože proč ho předělávat, když už má nějaký svůj výraz nebo ho nějak třeba drobně doplňujeme, nějak tomu přizpůsobujeme, pak třeba i ten příběh, který vymýšlíme. Ale pokud máme k dispozici nějaký, řeknu, neutrální prostor, do kterého něco budeme stavět, nějakou komplexnější scénografii, tak tam si už můžeme víc vymýšlet.
4: Akcent. V Akcentu se dnes věnujeme imerzivnímu divadlu u nás a našimi hosty jsou umělecký šéf Malého divadla při Jihočeském divadle David Košťák a také kmenový ředitel divadla Pomezí Lukáš Brichta. Davide, zmiňuje se v případě imerzivního divadla také etická stránka věci. Nakolik vlastně je možné imerzivním divadlem manipulovat diváka? Je to téma pro divadelníky?
2: Je to téma a nedílnou součástí těchto inscenací je takzvaný takový divácký manuál. To, a třeba divadlo Pomezí pro nás i pro ty věci, které dělám. Já je v tomhletom velice inspirativní, protože na začátku vždycky dává praktické informace divákům. Dopředu je upozorní na to, co je čeká, jak můžou případně vystoupit z té hry, protože já si dokážu představit, že tím, že se jedná o skutečné ponoření do fikčního světa v případě Climaxu, tak jsou tam nelehká témata drogové závislosti a vlastně násilí, tak je vlastně důležité i být připraven na ty chvíle, kdy může mít divák třeba panickou ataku a dát divákům dopředu nějaký návod k tomu, co udělat pro to, když už nechce být součástí té hry. A v tomhle tom jsou na Pomezí velice příkladní a pro nás, když děláme v jižních Čechách divadlo, tak je to pro nás úplně stejně důležité i posílat ty informace dopředu divákům, protože přeci jenom, když přijde někdo nepřipraven, tak to pro něj může být i trošku nepříjemný zážitek a taky tam pro mě platí důležité pravidlo v těch věcech, které děláme tady, že opravdu nesnažit se násilím toho diváka nějakým způsobem zapojit, že skutečně můžeme jenom jít vstříc němu natolik, nakolik on jde k nám.
4: Lukáši, zažil jste někdy, ať už u nás nebo v zahraničí, nějaký extrémní příklad imerzivního divadla, které se snažilo díky třeba velmi důležitému nebo náročnému tématu vtáhnout toho diváka, ale opravdu na dřeň?
3: Já si myslím, že tímhle je docela proslavená taková dánsko-rakouská skupina Síňa, která tematicky se věnuje hodně jako mocenským pozicím, zneužívání moci, sexuálnímu zneužívání a tak dále. Různé inscenace to mají různě. A co jsem zažil několikrát, tak byly záměrně, si myslím, vytvořené situace, které vlastně toho diváka stavěly hodně před nějakou etickou volbu, zastat se, nezastat se, vstoupit do té scény a tak dále. A dokonce jsem tam zažil i několikrát, že byly dané nějaké jako safe mechanismy divákům, typicky nějaký pager, který můžete zmáčknout, tím přivoláte fiktivní zase hereckou nějakou obsluhu, třeba to zařízení, když to byla nějaká jako nemocnice. A ta nefungovala v ten moment. Mm-hmm. Takže jako tam podle mě záměrně nechali ty diváky přímo v té situaci, aby si s tím nějak poradili, zjistili, že se nemůžou odvolávat na nějakou vnější autoritu, nebo to je moje interpretace toho. A to mi přišlo poměrně na hraně toho, prostě jsem nad tím tak přemýšlel, jestli tohle já bych chtěl dělat, nebo nechtěl, spíš nechtěl, ale myslím, že ty jsou takový nejvýraznější v tomto.
4: A mimochodem, Lukáši, když člověk slyší reakce na inscenace z pomezí, tak všichni o tom mluví vlastně s úsměvem, s takovým vlastně pocitem, že, a také se to stává, že chodí vlastně opakovaně, ale neměli jste někdy chuť udělat něco, kde by to vlastně tím publikem vyloženě otřáslo?
3: No já moc děkuju Davidovi, jak vlastně mluvil o těch našich inscenacích, protože to mě těší. Já si myslím, že vlastně není cílem znejišťovat diváka jako člověka, ale až jako v té fikci ho znejišťovat. To znamená, že si myslím, že je důležité, aby on se cítil nějak přesně informovaně, bezpečně, ale myslím si, že skoro všechny naše inscenace jsou jako o poměrně nepěkných, vážných věcech a tak dále, ale pokud vy jako divák se cítíte bezpečně a zároveň se tam musíte v tom pohybovat, jste blízko u těch postav a tak dále, tak si podle mě víc dovolíte se do toho jako ponořit a opravdu se vcítit do něčeho, nějak si to představit, nějak se třeba do toho i zapojit, ale necítíte se ohrožený na nějaké té jako bazální úrovni, která by pak vedla třeba k tomu, že by to mohlo narušovat i to představení jako takové. Takže pořád jako mít to povědomí toho sem na divadle, na něčem umělém, ale zároveň si dovolit to připustit, co kdyby to bylo nějak skutečné.
4: Davide, když se vrátíme úplně k jižnímu sférázu a pomineme tu site specific část divadla, ale opravdu se soustředíme na to imerzivní divadlo, tak vedle toho, co jste zmínil v případě Climaxu, divadla Pomezí v kasárnách Žižkárna, tak jaké ještě další projekty se představí právě z projekty imerzivního divadla?
2: V nejbližší době nás tady čeká návštěva právě divadla Letí, jehož jsem součástí. Bude to inscenace Poslední zhasne, kterou připravili čerství absolventi vysokých škol, kteří chtěli zprostředkovat takovou poslední hodinu v životě lidstva. Jsou to vize jednotlivých autorů na tom, jaké mechanismy člověk může zvolit, když ví, že končí svět. A byl to jejich takový pokus o tom vytvářet takovouhle vizi nějak povzbudivě, tak aby člověk spíš v sobě hledal nějaké svoje pozitivní stránky, než chaos, který s tím bývá spojený. Ale součástí tohoto festivalu je taky premiéra jeho českého divadla, inscenace Senoříši krásy Jakuba Čermáka. A čeká nás také například inscenace, která je koprodukce Rano Operan, Vostopětky a Olomouckého divadla, a to sice Zabíjačka, to je operní imerze.
4: Lukáši, co je vaše vysněná imerzivní inscenace? Něco, co si říkáte, to by bylo skvělé, ať už z hlediska prostoru anebo tématu, bez ohledu na to, kolik by to stálo?
3: No, to je složitá otázka, protože já se vlastně tohleto tolik nedovoluju. Co mě by se líbilo, kdyby někdo přišel a řekl, máte dostatek finančních prostředků a nějaký jako velký rozlehlý prostor členitý, tak do toho by už člověk si něco vymyslel, což byla kdysi dávno naše inscenace Pomezí, vlastně stejnojmená. tak ten větší rozlehlý prostor, to by mě nějak hodně lákalo zase někdy si takhle vyzkoušet. Ale většinou spíš vycházíme z toho, co je prostě aktuálně k dispozici. Třeba na příští rok, doufám, že to vyjde, plánujeme spíš komornější inscenaci na hřbitově.
4: Dobře.
3: Ale jako o vzpomínání, vyrovnávání se smrtí třeba někoho blízkého takhle, takže jako spíš vážně, ale zase je to nějaký jiný typ prostoru, venkovní, má to nějaká specifika, snad nás pustí i někam dovnitř, si myslím. Tak uvidíme, co to bude, no. Zase je trošku jiný typ.
4: No snad vás pustí i ven, to už máte domluvené, ten konkrétní hřbitov. No tak to gratuluju. Davide, když vy se podíváte na to, co Jižní sféra letos připravil až do podzimu, tak máte pocit, že bude co nabídnout i, řekněme, za další dva roky?
2: Já myslím, že určitě ono je to tak, že i tento vznik festivalu vlastně i motivuje další třeba instituce k tomu se zaměřit na tenhle typ divadla, protože potom vědí, že je, kromě toho, že to můžou hrát ve svých regionech, tak existuje i festival, který to rád přivítá. A ono tyhle ty věci jsou strašně důležité, protože motivují další tvůrce. Já vím o tom, že někteří právě třeba herci z jiných divadel na navštívili zahájení našeho festivalu a už začínají mluvit o tom, že by chtěli něco takového podniknout ve svých městech a nabídnout tento nevšední zážitek svým divákům. Takže já myslím, že to je spíš takový momentálně inkubátor toho, aby vznikalo takových projektů víc.
4: My se na ně budeme těšit. V dnešním Akcentu jsme se bavili o pozici imerzivního divadla. U nás v Českobudějovickém studiu byl umělecký šéf Malého divadla při Jihočeském divadle David Košťák. Davide, moc děkujeme a držíme palce Jižnímu sférázu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
4: A v našem studiu tady v Praze člen uměleckého vedení a kmenový režisér divadla Pomezí Lukáš Brichta. Díky moc.
3: Díky moc, mějte se hezky.
4: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
0: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci se postavili proti plánovanému sjezdu sudetských Němců v Brně. Návrh ve sněmovně prosadilo vládní hnutí SPD spolu s koalicí ANO a motoristů. Poslanci organizátory vyzvali, aby od konání akce ustoupili. V usnesení sněmovna odmítla možné zpochybňování poválečného uspořádání nebo relativizaci nacistických zločinů. Opoziční poslanci se jednání na protest nezúčastnili. Na místech lidovců nechali transparent s nápisem Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte. Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting rezignoval na svou funkci. V otevřeném dopise premiéru Keiru Starmerovi podle stanice Sky News naznačil, že se chce ucházet o křeslo šéfa vládnoucí labouristické strany. Streeting to oznámil několik dní po britských komunálních volbách. V nich labouristická strana ztratila přes polovinu mandátů. Lídr strany Starmer ohlásil, že kvůli výsledku nehodlá rezignovat. Rekordní zisky ve volbách naopak zaznamenalo uskupení Reform UK, někdejšího propagandu Brexitu a Nigela Farage. Libeňský most v Praze se bourat nebude. Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zakázal jeho demolici. Informovala o tom mluvčí soudu Tereza Janešíková. Technická správa komunikací původně plánovala most nahradit novou stavbou a v roce 2022 už vybrala stavební firmu. Později ale projekt zásadně upravila. Podle antimonopolního úřadu tím změnila původní návrh natolik, že měla vypsat nové výběrové řízení. A jaké nás čeká počasí? Zítra ráno a dopoledne bude zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, výjimečně také bouřky. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty zítra vystoupají na 11 až 15 stupňů, na horách pak naměříme kolem 6 stupňů Celsia. A více zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz. A zprávy na Vltavě dočetla 2 minuty po 17. hodině. Daniela Čermáková, mějte se pěkně.

0: Art Café.
1: Máme po 17. hodině, vy posloucháte stanici Vltava a je tu pravidelné Art Café. Dnes také s Josefem Sedloněm a novými hudebními deskami ze zahraniční alternativní hudby. No a nebudeme otálet, začneme hned touhletou výbornou berlínskou, teďka už k pěticí, která se dokonce představila teďka z kraje května také naživo po druhé v Praze. Přivezla tentokrát své právě nové album s názvem Wedding, které myslím, že udělalo opět krok dopředu oproti debutovému albu, které si vydali už pod názvem Hellertag před 3 lety. Každopádně tato formace z Berlína velmi originálně fúzuje třeba art rock, elektroniku, jazz, postrokový vlivy. Každopádně teď už ukázka Walking Memories z novinky Wedding a tohle jsou Connie Crowe s dnešním hudebním Art Café.

Tak to byly už Conic Rose z Německa, konkrétně z Berlína pětice. Ta krásná trubka je od Konstantina Debena, jinak tím kapelníkem Bernard Burkert, ten už také známý jazzový kytarista. Každopádně ukázka také z jejich novinky Wedding, která vyšla teďka na sklonku minulého měsíce. No a pokud jste nestihli ten květnový koncert v Paláci Akropolis, který měli s Lambert, tak vězte, že si můžete poslechnout třeba jejich loňskou živou desku Live from Canteen Berghain. Každopádně my už teď zase míříme za další novinkou, která vyšla na konci také dubna, a to tentokrát leté francouzsko-britské hudebnici, zpěvačce, producence Hannah Featherstone, která velmi také osobitě mísí prvky jazzu, elektroniky a jemného popu. Tohle je už z desky Space Between, ukázka The Line a hudebnice Hannah Featherstone, která pobývá ve Štrasburku ve Francii.

Tolik ta francouzsko-britská hudebnice Hannah Featherstone, aspoň podle jména Britka, ale žije, jak jsem řekl, ve Štrasburku. A její už čtvrté album solové The Space in Between, tentokrát poprvé také na francouzské značce Mostlis, která se věnuje více i propojení s jazzovou hudbou. Každopádně velmi elegantní skladby s jejím výrazným vokálem, s takovou opravdu jemnou kontemplativní elektronikou. Rozhodně doporučuju. No ale teď už se vydám na sever, do Finska za hudebníkem, multiinstrumentalistou Juha Mäki Patola, který se už objevil vlastně původně v nějaké folkové kapele finské High Low and Between už v minulé dekádě, ale od počátku tohodle vlastně třetího desetiletí se věnuje víceméně propojení ambientu a elektroniky, klavírní hudby, postmoderní i klasické vážné hudby. Vlastně dokázal to už na značkách jako Hush Records, Hush, tak ve Spojených států či také z Kanady Moderna. No a teď se objevil také na prestižní britské značce 1371 s jeho zcela novou deskou Momentary Movements of Landscapes. Tohle už je hudebník právě z Helsinek Juha Mäki Patola a jeho ukázka s názvem Movementu z jeho novinky teďka čtvrtého alba Momentary Movements of Landscapes.

po roce od loňské jeho třetí desky Soul Rights pro vážný hudební label Moderna se tenhle ten finský hudebník Juha Maki Patola, který hraje původně na kytaru, ale i na klávesi, varhany a vytváří tuhle tu zajímavou ambientně jemnou elektroniku, se navrátil teďka tohletou deskou Momentary Movements of Landscape, a to už na prestižní britské značce 1371 sublabelu Fat Cat, kde začínal třeba i Johan Johansson nebo také známý Max Richter. No ale my se už přesuneme zase za další deskou a trošku, abyste neuspali, tak je vás trošku probudím touhletou energickou muzikou od kanadského dua Engine Depotrin. Tohleto duo vlastně vzniklo už na konci té minulé dekády, kdy vlastně se dali dohromady duo původně kamarádů, který fungovali spolu už 13 let. Jejich hudba, jak ji sami nazývají, je mikrotonální, psychedelické, groove, rockové duo vlastně, a tohleto vlastně kanadské duo se navrátilo teďka právě po 3 letech svou druhou deskou, příznačně nazvanou Volume 2. Tohle už ukázka z této desky, skladba s názvem Sarnies, Engine Depotrin, neboli Angina Pectoris.

Tolik kanadské duo Angine de Poitrine a jejich deska Volume 2, která vyšla po dvou letech, asi té jejich jedničky Volume 1. A možná některý z vás mohl připomenout tenhle ten sound, pražský výběr. Proč ne? Tohle byla ukázka s názvem Cernise od tohletoho velmi v současnosti opěvovaného dua z Quebecu. Teď už ale pojďme za americkou hudebnicí Gia Margaret, která také po tříleté odmlce vydala konečně své i zpívané celé album. Ona debutovala už v roce 2018 deskou There Always Glimmer, která rok později vyšla i z bonusy, která se proslavila takovou kombinací jemných propracovaných folktronických a mítních věcí. No a vlastně poté ztratila hlas na svých dvou deskách Mia Gargaret a Romantic Piano v podstatě nespívá, pouze možná v jedné z kabinety vokál na té desce Romantic Piano, ale teď konečně se navrátila čtvrtou deskou, po druhé také na prestižní indie značce Jack Jaguar deskou s názvem Singing. No a je to krásné album, které podle mě nejlepší v jejich diskografii. Čekněte ho, má název Zpívání a tohle je ukázka Moon Not Mine, Gia Margaret.

0: keep clearing my throat.
1: Tato chicagská hudebnice, zpěvačka Gia Margaret je zpět právě s nádherným albem Singing, její čtvrtou deskou, která vyšla teďka také před pár týdny na značce Jack Jaguar. Vy posloucháte Stanici Vltava, příjemný poslech vám přeje ze Sedloň při pravidelném hudebním Art Café. No a my už se teďka vydáme za tímhletím londýnským producentem, původem ale severojirský, hudebník z Belfastu, producent na poli elektroniky a také vystudovaný biolog Max Cooper, který se teď po necelým roce, no vlastně roce a kousek tak, navrátil deskou devátým albem Feeling is Structure, který předcházel i výborný single App and Flow. Každopádně opět avantgardní

Tak to byl Max Cooper a jeho album Feeling is Structure, které vydal teďka v květnu a myslím, že na podzim ho opět uvidíme zde v Praze, co mám informace, ale každopádně teď už se zase vydáme za více akustičtější a jazzově možná solově laděnou deskou dvojce Kyoto, kterou tvoří právě známá zpěvačka Lou Rhodes společně také s hudebníkem klavíristou Rohan Heath. Jejich už druhé album po té debutové desce As Dust We Rise, kterou vydali před 2 lety, se navracejí teďka touhletou novinkou Black Salt, která se opět navrací takovým akustičtější možná podobě kapely Lamp, odkud můžete znát právě vokál skvělý Lou Rhodes. Black Salt deska, doufám, že přijede třeba příští rok naživo opět do Prahy, byste viděli loni s tou jejich prvotinou zde v Cargo Galerii. Teď už Kyoto, což je Lou Rhodes a Rohan Heath na skladbě, nebo ve skladbě White Noise a jejich nové album Black Salt.

Kyoto, tenhle ten zcela, ne zcela, nový projekt, který vznikl v téhle dekádě bývalé zpěvačky kapely Lamp, Lou Rhodes, společně s jejím novým partnerem Ronan Keithem, tak, a tohle byla ukázka z jejich novinky druhé desky Black Salt, která, jak jsem řekl, je to taková akustičtější, možná jazzovější poloha kapely Lamp. Tak, ale teď už zase se vydáme za tímhletím hodně zajímavým společným projektem legendární takové elektroindustriální kapely Nine Inch Nails společně s německou sídleným projektem Boys Noise, což je producent vlastně původem iránského původu, tak Alexander Rihy, který slaví úspěch a viděl jsi to třeba na Klasov Ostrava, mám pocit, hrál. Jejich album, které vzniklo spojením právě takového společného snažení staré věci, Nine Inch Nails dostane nový kabátek od právě producenta Boys Noise, a to jak na živé polohy se objevují skladby zde, tak i ze studia remixy, tak tohle už je ukázka z téhle společné desky Nine Inch Noise, skladba s názvem Wessel a Nine Inch Nails a Boys Noise.

Tak to byly Nine Inch Nails a Boys Noize, jejich společný album s názvem Nine Inch Noize, které právě vzniklo díky velmi úspěšnému loňskému turné, který měli vlastně společně, protože Boys Noize už vystupoval s těma naživo a vznikla z tohohle ta zajímavá taková remixová živá deska, která vyšla na značce The Null Corporation, právě ten trest Nora teďka. Před námi je zajímavé amsterdamské duo z Holandska Norah Jane a Morlow, který upsala teďka také už docela prestižní také brightonská značka nadstylová True Thoughts. Teď jim tam vyšlo právě minulý měsíc jejich debutové album Godspeed, po té, co vydali svůj debut před 2 lety EP A Minute, které ostatně se téměř celé objevilo na tomhletom jejich prvním albu, které obsahuje celkově 16 skladeb a je propojením takového velmi pozitivního, krásného vokálu Norah Jane s prvky právě trip-hopu, jazzové fúze, jungle breaku i možná solových vlivů. Tohle už je ukázka právě od Norah Jane a Morlow z jejich debutu Godspeed, skladba s názvem Hiding.

Tolik tohleto duo na poli tripop, jazzu a R&B, možná místama solových vlivů, které si říká právě Norah Jane and Marlowe. Duo, které debutovalo na značce True Soul s tohletou výbornou deskou Godspeed, a to byla ukázka Hiding. Teď už se podíváme do Spojených států za texaskou zpěvačkou a producentkou, která si říká Quiet Light, tiché světlo. Také po své debutové desce Blue Angel Sparkling Silver nabízí své druhé album s příznačným názvem Blue Angel Sparkling Silver 2, které vyšlo teďka také na konci dubna minulá měsíce na americké značce True Panther, a jedná se o vysoce úžasně napsané nezávislé album komunicí takový dream popový vlivy, ambientní elektroniky i takové lo-fi, možná R&B, opět pěkná fúze této hudebnice vlastním jménem Ria Mahesh alias Quiet Light, a to je ukázka s názvem New Girls.

Doznívá nám americká hudebnice, mladičký talent Quiet Light Project, což je hudebnice právě Ria Mahesh, zatím stále ještě studentka medicíny, která vytvořila opravdu velmi intimní, pěknou koláž lo-fi popu a elektronických experimentů. To byla ukázka právě z desky nové Blue Angel Sparkling Silver 2 z kapely New Girls. No a nám už se rozeznívá teďka tenhle ten německý producent Mike Knaut, který se vám tady dovezl už v minulé dekádě. Od té doby vydal několik alb. Tohleto poslední Kompas, se musím říct, moc opět povedlo. Je velmi činný, protože vydává i spoustu zajímavých dalších EP. A tohle je jeho, myslím, že žena nebo ségra, nevím, Saskia Štrek, právě Štefana Štreka, nějaký rodinný příslušník, který také naspíval tuhletu věc. Traffic Lights, The Micronaut.

Tolik The Micronaut, ale ten německý hudebník z východního, původně Německa, na své novince desce s názvem Kompas, to byla skladba Traffic Lights, ale my ještě stihneme v dnešním hudebním Art Café také tuhletu spolupráci člena The Chemical Brothers Toma Rowlanda se zpěvačkou z Norska Aurora, jinak vlastně jménem Aurora Agnes. Jejich společný projekt dostal název, příznačný název Tomora, s skloubením právě jejich začátku a konce obou hudebníků, a debutové album nabízí právě vlivy jak vlastně jakých breaků, elektrobreaků, Chemical Brothers, tak ale i různé cinematické downtempo plochy, poklidnější názvy, poklidnější skladby. To už ukázka My Baby, Tomora a novinka album Come Closer.

Tak, doznívá nám ukázka z debutu společného projektu Tomorrowland Rowlandse s Chemical Brothers a také Aurory zpěvačky z Norska. Jejich projekt Tomora v ukázce My Baby a rozhodně zábavný album Come Closer na poli takového indie popu a elektroniky. Tak, náš čas se tady naplnil, je tady už poslední věc ode mě a překvapivě deska od projektu, který se téměř 20 let neozval novou album. V podstatě jeden z prvních vůbec elektronických projektů, který se objevil naživo i zde v Čechách už v první polovice 90. let, konkrétně v roce 94 společně s kapelou Fluke a možná někteří už vědí, že se jedná o dvojici Spooky. Duncan Forbes a Charlie May jsou zpět na svém novém albu Lucent, které rozhodně nemá ambice nějaký být klubové, ale spíše poslechovější elektronické album, které nabízí takové rozsáhlé jak beatové downtempo i ambientní kompozice elektronické. Tohle už je ukázka aspoň části skladby Temple a ode mě to vše, to byly hudební Art Café s novými deskami. Příjemný poslech vám se stanicí Vltava přeje Josef Sedloň a naslyšenou opět za měsíc.

0: Doznívá poslední skladba dnešního Art Café, jak jsme slyšeli. Josef Sedloň s dalším svým hudebním výběrem se do vysílání Vltavy přihlásí zase za měsíc. Ovšem Art Café vysíláme každodenně od pondělí do pátku. S tím zítřejším se vydáme do zahrad Pražského hradu a podnikneme jakousi sondu do minulosti i budoucnosti. Přírodovědci totiž zmapovali život v zahradách Pražského hradu a co díky tomu víme o místních ekosystémech a jednotlivých druzích. Tak to se dozvíme mimo jiné v zítřejším Art Café, do kterého přijde ředitelka odboru parků a zahrad Helena Pánková, biolog Jiří Sádlo a přírodovědec Ladislav Miko. Své hosty si do zítřejšího Art Café pozvala Tereza Lišková. Poslouchejte krátce po 17.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás teď bezmála 2 minuty po 18. zdraví Martina Kolajová. Přeji vám krásný čtvrteční podvečer a vítejte u dalšího rozhlasového zastavení, ve kterém se na chvíli, pokud možno vzdálíme spěchu všedního dne a necháme čas plynout pomaleji. Nejprve v rytmu jazzu a s půlhodinkou, kterou připravil Václav Vraný. První skladbu, kterou vybral, uslyšíme už za malou chvíli. A o 6:30 se vydáme na cestu, otevřeme totiž knihu Krištof Kolumbus od německého spisovatele Jakoba Wassermana. Je to román o muži, který se odvážil plout za hranice známého světa, možná ještě dál, než kam sahala tehdejší lidská představivost. Nečekejte ale školní životopis slavného mořeplavce. Wassermanův Kolumbus je člověk pochybností, víry, odhodlání i osamění a muž posedlý snem, který ostatním připadal bláznivý. Četba na pokračování z knihy Krištof Kolumbus Don Kichot oceánu po druhé dnes v 18:30. Ať se vám Vltava hezky poslouchá.
1: Jazzový podvečer.
2: Goran Kajfeš je uznávaný švédský trumpetista, který v prvním desetiletí 21. století uskutečnil vstup na scénu coby průkopník new jazzu, přičemž v roce 2019 zahájil nové období stylových posunů. Tady je jeho posun z roku 2024 v podobě desky Tell Us. Od mikrofonu vás zdraví Václav Vraný.

Posloucháme hudbu z alba Tell Us, kterou v roce 2024 vydal stockholmský trumpetista Goran Kajfeš se svojí kapelou Tropics. Konkrétně nám dohrála skladba Tell Us Diversity. Jak už bylo zmíněno, Goran Kajfeš vstoupil ve známost v prvním desetiletí jako představitel hudební electric jazzové vlny. Říkalo se jí taky New Jazz. Později založil dva projekty, Goran Kajfeš Subtropic Orchestra a Goran Kajfeš Tropics. Se Subtropic Orchestra pokračoval zavedeným směrem a mezi léty 2013 až 2017 vydal se Subtropic trilogii The Reason Why. Někteří členové tohoto většího ansámblu pak účinkovali v menším projektu Tropics. Tyto dva projekty fungovaly paralelně, ovšem debutové album Tropics vyšlo až v roce 2019. Bylo méně elektronické, akustičtější, živelné a na hranici jazzové volné improvizace. Po pěti letech v roce 2024 tady ovšem máme další posun, beroucí si zpět osvědčené electric jazzové postupy, dále minimalismus a navíc nově koketování s klasickou hudbou. Prosmyčcová aranžmá na albu, které si právě dnes pouštíme, poprosil o spolupráci hostující muzikanty, houslistku Josefin Runsten a čelistu Leo Svensson Sandra. Přičemž pro úplnost základní sestava kapely účinkující na albu Telas zní Goran Kajfeš, trubka, syntezátory, Alexander Zetson, piano, klávesové nástroje, Johan Bertling, kontrabas a Johan Holmgard, bicí nástroje. Skladby na desce Telas jsou opravdu dlouhé. A do dnešního pořadu se vejdou pouhé dvě. Tím pádem jako druhou a poslední si teď poslechneme skladbu odhalující chorvatské kořeny Gorana Kajfeše. Má název Prije i posle, což znamená před a po. Hezký poslech.

0: pro jazzovou trumpetu a hráče jménem Goran Kajfeš rezervoval Václav Vraný čtvrteční vydání vltavského jazzového podvečera. A ano, protože je čtvrtek, tak jazzu bude patřit i devátá večerní a dnešní koncert jazz bude rovněž patřit trubce a my budeme poslouchat dva koncerty inovátorského a předčasně zesnulého amerického trumpetisty Roye Hargrovea. Koncert jazz na Vltavě dnes večer v 21.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Četba na pokračování.
0: A my se teď, milí posluchači, už po druhé na vltavských vlnách setkáváme nad stránkami románu německého spisovatele, ze kterého čtou Otakar Brousek a Hana Kofránková.

0: Motto. Podle skutku třeba soudit člověka. Člověk předčí člověka jen tím, když vykoná víc než ten druhý. Cervantes, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
1: Někteří Kolumbovi obdivovatelé tvrdí, že studoval na Padovské univerzitě. A s velikou pílí zjistil jména profesorů, jejichž přednášky prý navštěvoval. Důkaz proto není žádný. Pravděpodobně se mu dostalo jen nejzákladnějšího vzdělání. A třeba, že se často ústně i písemně dovolává klasických autorů, lze předpokládat, že je nečetl v originále, že je možná nečetl vůbec, nýbrž, že o nich jenom slyšel a zapamatoval si z nich to, co se mu zdálo nějak důležité. Jeho duch byl hned od počátku nasměrován k jedinému cíli a s blouznivou dychtivostí vstřebával vše, co mu mohlo posloužit. Rok jeho narození je nejistý. On sám ho neuvádí a údaje jiných lidí kolísají mezi rokem 1436 až 1446. Již ve věku 14 let prý se plavil po moři, ale zážitky jeho mládí jsou zahaleny temnotami, které se nepodařilo rozptýlit. On sám o nich mlčí tak houževnatě, až člověka nezbytně napadá myšlenka, že má nějaký pádný důvod pro to, aby mlčel. Musel se hodně potloukat světem, jistě zažil mnohá neštěstí a trpce si dobýval živobytí, neboť máme zprávy, že už v letech poměrně mladých měl šedivé vlasy. Kdykoliv řekne něco o své minulosti, vždy to dělá s úmyslem vytvářet hrdinské mýty. Nikdy nevěděl, kdo je, věděl jen, kým by být chtěl. Proto také nemá určitý plán. Zatím jen o co si usiluje a je schopen opatřovat si vědecký materiál. Ze svědectví jeho současníků vyplývá, že je v plaveckém umění diletant a jeho zeměpisné nevědomosti budí posměch odborníků. Bylo by nemálo zajímavé pátrat, kdy a při jaké příležitosti se v něm poprvé zrodila myšlenka doplout k východnímu asijskému pobřeží přímou cestou na západ, ale o tom není ani jediný náznak a při jeho mystických sklonech mu jistě nesmírně záleželo na tom, aby všechny takové stopy byly zahlazeny. Krátce před smrtí psal španělským grandům: k vykonání mé cesty do Indie mi nepomohl ani rozum, ani matematika, ani mapy. Splnilo se prostě to, co předpověděl prorok Izajáš. Před koncem světa se nezbytně vyplní všechna proroctví. Evangelium bude hlásáno po celé zemi a svaté město musí být znovu vráceno církvi Kristově. Bůh chtěl mým objevem učinit velký zázrak. Neznáme tyto tóny? Nezní to podobně, jako když Don Quixote mluví o svém určení stát se vzorem rytířstva a spasitelem lidstva? Je jistá velkolepost v tom, jak Kolumbus vypočítává přípravy, které třebaže vyvolený byl nucen udělat a jaké obtíže byl přitom nucen překonávat. Od nejútlejšího mládí jsem byl mořeplavcem a do dneška jsem v tom pokračoval. Mořeplavec chce propátrat tajemství světa. Viděl jsem a opravdu také studoval všechny knihy, popisy světa, historie, kroniky a filozofie. Pak ještě jiná umění, pro něž mi pán viditelnou rukou smysly otevřel, na moře mě poslal a dal mi oheň, nezbytný k činu. Ti, kteří o mém úmyslu slyšeli, nazývali jej nesmyslným a spílali mi a smáli se. Kdo však by chtěl pochybovat, že to nebylo osvícení Duchem svatým. Míní tím, když se mu to nakonec podařilo, není už možné pochybovat o tom. Předtím ho lidé pokládali za blázna. V mystické knize, kterou napsal na konci svého života, slavnostně cituje ze Senekovy Médeji místo, jehož smysl je takový. V daleké budoucnosti přijde čas, kdy Oceánus roztrhá pouta věcí, svět se rozevře a bohyně moří odhalí nové světy. To pro něho znamená něco více než básnickou vizi. Je to prorocký hlas, který z jeho dohadu dělá jistotu. Ale on nerozvažuje o žádném hlase, nezkoumá žádné svědectví, zda je věrohodné. Vše, co může podpořit jeho touhu, přijímá bez výběru a rozhlašuje to dále, jako by to on sám byl vypátral a řekl. V jeho očích mají všichni stejné právo na to, aby jim bylo slepě věřeno. Snílek, opojený svými přeludy, stejně jako podvodník, spoléhající na lehkověrnost nevědomých posluchačů. Kdyby v takové hlavě nebyl chaos, onen chmurně planoucí zmatek, který brání jakémukoliv třídění myšlenek a hodnot, pak by hrůza z činu byla tak veliká, že čin by nemohl být vykonán. Poznání činí člověka bázlivým. Pouze v určitém pološeru ho může vůle hnát vpřed.

Národy, které měly loďstvo, zajímaly se kolem polovice 15. století jenom o to, jak by bylo možné obeplout Afriku. Tato pevnina byla hrází, která stála v cestě jejich objevitelským touhám. Daleko na širý oceán se neodvažovala žádná loď. Stále ještě platilo slovo Ptolemájovo. Podle jeho názoru se africká pevnina rozkládala až k jižnímu pólu a nikde nebylo možno proplout. Přesto se dochovaly zprávy, že Eudoxos z Kyziku už v dávných dobách připlul z Rudého moře do Gibraltaru a Kartaginian Hanno s loďstvem o 60 korábech naopak z Gibraltaru do Gvinejského zálivu. Don Enrique se rozhodl s touto nejistotou skoncovat. Zřídil v Sagresu školu námořnictví a hvězdářskou observatoř, dal zrevidovat všechny mapy a zavedl na všech lodích zlepšený kompas, takže lodníci se mohli orientovat i v nejtemnější bouřlivé noci ve vichřici a v mlze. Teď se tedy kapitáni odvažovali i do toho horkého pásma, které bylo do těch dob pokládáno za nepřístupné a v němž moře, podle všeobecného přesvědčení, vřelo v kypivých vlnách. A hle, vrátili se z rovníkových oblastí zdrávy a nespálení. Zprávy o jejich plavbách se rozšířily po všech zemích Středomoří. Lidstvo, plné předtuch, zvědavě naslouchalo a čekalo. Pověsti byly horlivě rozšiřovány, staré báje se mísily s novými a onen Krištof Kolumbus, jenž s pocitem poslání v hrudi a zžírán ctižádostí, žil bez povšimnutí v nějakém přístavním městě jako kreslič map nebo na nějaké galéře jako kormidelník, dychtivě všechno vnímal. Tu vypravuje jeden lodník, že na širém moři vylovil z vody kus dřeva, zdobeného vyřezáváním tak uměleckým, že nic takového ještě nikdo nikdy neviděl. Jiný našel v moři kusy bambusu, jejíž dutina od jednoho kolínka k druhému pojme 8 lahví vína. Azorští obyvatelé říkají, že bouře na ostrově Fajalu vyvrhla na břeh mohutné smrkové kmeny neznámého druhu. A jednou byly u ostrova Graciosa vyplaveny dvě mužské mrtvoly, jejíž tváře a těla se nijak nepodobaly křesťanům, to jest Evropanům. Který si lodník z Madeiry spatřil na širém moři daleko na západ nějakou hornatou pevninu a lidé z ostrova Gomera, kteří to také viděli, potvrzují svá pozorování přísahou. Kolumbus znal jako kartograf jména všech vybájených ostrovů, které v jeho době, třeba že jejich existence nebyla vědecky potvrzena, byly zakresleny do všech map. Ostrov Blažených, ostrov svatého Brandana, ostrov Antilii, ostrov Brazil, ostrov Satanovy ruky, ostrov sedmi měst. Na tyto ostrovy nikdo nikdy nevkročil. Jejich existence vyplývá jen z legend a z lodnických bájí. Irský opat Brandan vyplouvá se svým žákem jménem Sankt Malo na moře, chtějí hledat rajské ostrovy, aby tamnější pohany obrátil na víru Kristovu. Po dlouhé bludné plavbě přistává u osamělého ostrova Imi, jehož obyvatelé uctívají tajemný hrob jakéhosi obra. Sankt Malo probouzí obra ze staletého spánku smrti a ten obludný netvor svolí, aby ho svatý muž vyučil v křesťanské věrouce. Je pokřtěn a je mu dáno jméno Mildum. Vypravuje o jiném ostrově, jehož břehy jsou obehnány vysokými hradbami z ryzího zlata. Aby tam ty zbožné muže dovedl, vrhne se do moře a vleče loď na laně rozbouřenými vodami. Ostrov před nimi vystupuje z hlubiny
Ale sotva, že se misionáři u břehu pomodlí, ostrov se otřásá v základech, jsou nuceni prchat a z širého moře ještě vidí, jak se ostrov potápí, jako by byl strhován do hlubin nějakou ohromnou rybou. Obr je po návratu na svůj rodný ostrov všemi těmi posty a modlitbami vysílen tak, že misionáře snažně prosí, aby mu dovolili ulehnout zase do hrobu. Jsou to jakési vzpomínky na prasvět a na pradávné netvory, které zde straší v úzkostné obrazotvornosti středověkého člověka, jenž v myšlence samoty nenachází povznesení, nýbrž jen děs a hrůzu, kterou dovede zmírnit jenom kouzelná proměna skutečnosti ve velkolepost nebo v komickou nesmyslnost. Mnohdy jsou spřádána zřejmá vlákna mezi historickými událostmi a sny o zaoceánských světech, jako například v legendě o ostrově sedmi měst. Když Mauři dobili Španělska, sedm biskupů s četnými členy svých náboženských obcí chtělo uniknout saracenským mečům a vyplulo na sedmi korábech přes oceán k západu. Po nebezpečných bouřích připluli k jednomu ostrovu, kde spálili koráby, aby donutili své spolucestující tam zůstat. A tam, uprostřed pustiny Světového moře, založili sedm nádherných měst, jež ovšem oko žádného smrtelníka ze starého světa jakživ nespatřilo. Přesto však o jejich existenci nikdo nepochyboval, neboť stejně, jako by se žádný učenec o něch dob nebyl odvážil popírat skutečnost těch výplodů obraznosti, bývali také předmětem tužeb a smělých plánů všech mořských nomádů a dobyvatelů.

Teprve po příchodu do Portugalska vstupuje Kolumbův život z oblasti domněnek a hrdinských bájí pozvolna do oblasti přibližné historické jistoty. Kde byl a co dělával dříve, to už nelze zjistit. Nadšení oslavovatelé tohoto pozoruhodného muže se stejně jako jeho nepřátelé postarali o to, aby všechny stopy zanikly. A on sám se od určitého okamžiku rozhodl, že žádný předchozí život mít nebude. Stejně jako neměl žádnou minulost Don Quixote. Způsob, jakým se podle dochovaných zpráv dostal do Portugalska, je ještě zcela románový. Námořní bitka s piráty, požár na napadené plechetnici, zkáza lodi a plavání k blízkému pobřeží, kde se ho ujímají janovští krajané, to vše je pouhá pohádka, která byla vymyšlena pro potřeby hrdinské svatozáře a která ani v jediné podrobnosti neobstála před vědeckým bádáním. Lze si domyslit, že se to stalo mnohem přirozeněji, mnohem ubožeji. Ten muž se jistě ocitl v hlubokém zmatku. Myslím si, že žil v pekle. Jemu už přes 40 let. A čeho dosáhl? Už desítky let je naplněn touhou vyniknout, opustit spodinu společnosti, k níž ho poutá zlomyslný osud, jít za vnitřním hlasem, jehož přehlížení od okolního světa se mu během let stává nesnesitelnou trýzní. Slyší o úspěších mořeplavců mnohem mladších. Koráby se vracejí domů se vzrušujícími zprávami, každým měsícem se víc a víc zjasňuje temný obzor nad Atlantikem. A on, odsouzen k nečinnosti, stojí ve stínu, bezmocný a chudý. Vidím ho, jak v noci leží v přístavu a planoucíma očima pozoruje stožáry a hvězdy. Vím, že se nepokojně potuloval městy, že potají vyzvídal v námořnických krčmách na lidech, kteří se vrátili z plavby, a těm, kteří měli odjet na moře, předával jakési příkazy. Bezvýchodnost jeho situace ho musela zahnat až na pokraj zločinu. V pozdějších letech projevoval vroucí, skoro bigotní zbožnost. Mnozí míní, že ji předstíral. Nemyslím, že to byla jenom maska nebo prosté přizpůsobení španělskému způsobu života. Jsem přesvědčen, že to byla zákonitá reakce na předchozí opačný stav, kdy Boha nenáviděl a popíral. Myslím, že jeho žena, Dona Felipa, byla chudá šlechtická dívka podporovaná příbuznými. Co si s ní mají počít? Jsou rádi, když se nad ní smiluje aspoň trochu vážený muž, třeba že není ze šlechtického rodu a třeba že je to jen přivandrovalý cizinec. Seženou mu kupce na jeho mapy, urovnají mu cestu k úspěchu a budou ho doporučovat vlivným lidem. Tak se mu otvírá světlá skulina v žaláři bezejmenosti a nečinnosti. Dona Felipa mu dá syna Diega. Srovnáme-li podle úhrnů životních zkušeností životy různých lidí, zjistíme, že vývoj pozvolný, plíživý, postupný je mnohem častější než vývoj náhlý, neočekávaný, dramatický. Většina dějinných dramat vypadá lapidárně jenom z dálky. Zblízka jsou to titěrné a těžko rozluštitelné runové znaky.

V nejtísnivější chvíli, těsně nad propastí, zasáhl osud poprvé příznivě tím, že Kolumbovi umožňuje styk se slavným tehdy 80letým Florenťanem Toscanellim. Patrně nějaké vnitřní nutkání ho ponoukalo, aby ve všech pozdějších dopisech a zápisech zamlčoval jméno tohoto muže. Protože se cítil nástrojem v rukou nejvyššího, nesmělo vzniknout podezření, že užil nějaké pozemské pomoci. To by bylo mystickým přesvědčením o jeho poslání otřáslo především v něm samém. Při záludném založení jeho povahy je třeba domnívat se, že se houževnatě snažil potlačit jakoukoliv vzpomínku na přispění někoho, kdo převyšoval jeho ducha, nebo snad na podnět, který od něho vzešel. Nestaral se, co si o tom řekne svět. Vděčnost je otázka morálky velmi osobní. Neuznávat, že jsme někomu povinni vděčností, neznamená vždy, že nemáme dost šlechetnosti nebo sebeúcty. Působí tu podobný zákon, jako když náměsíčník zapomíná na cestu, po které šel, i na místo, z něhož vyšel. Toscanelli, vynikající astronom a zeměpisec, dospěl k přesvědčení, že délka Evropy a Asie zahrnuje v sobě asi 2/3 obvodu zeměkoule, to jest 230 šířkových stupňů. Že tedy západní cesta přes oceán do Indie musí měřit jen 130 stupňů. Veliký omyl. Jehož důsledky byly vážné, neboť měl vliv na celý Kolumbův život a na celou jeho myšlenkovou soustavu. Bez tohoto omylu by se nikdy nebyl odvážil svého skutku. A to, co četl, ho jistě zasáhlo jako blesk. Sotva lze pochybovat o tom, že tato hodina zrodila jeho osud. Napsal Toscanelli mu. Toscanelli s velikou ochotou odpověděl, poslal novou mapu, přiložil podrobnou zprávu a skončil slovy: buďte jist, že najdete mocná království a že vladaři, kteří tam panují, budou mít radost, když jim otevřete cestu, po níž vejdou ve styk s křesťanstvem a v našem náboženství a ve všech našich vědách vzdělání budou. Kolumbus, velmi vnímavý ke každé věštbě, uzavřel tuto předpověď hluboko do svého srdce a učinil si z ní jakýsi osobní článek víry. Povzbuzením takového muže se cítil jakoby pasován na rytíře. Víme však, že se úzkostlivě vyhýbal zmínit se o Toscanellim. Toscanelli ho ve své zprávě předložené portugalskému králi Janovi nejmenoval, ačkoliv to byla právě vhodná příležitost projevit tomuto slavnému muži úctu a dodat tím sobě samému hodnověrnosti. Zvláštní. A přitom je prokázáno, že za první své plavby o 10 let později měl na palubě Toscanelliho mapu a podle ní určoval směr plavby. Když to nebylo špatné svědomí, co ho pak přimělo k této proradnosti? Snad to byl strach ze současníků, který na počátku oprávněných nadějí plnil jeho zachmuřenou, démonicky stísněnou duši? Neboť stejně jako Toscanelli podnítil k činu Kolumba, mohlo se to stát i u někoho jiného, kdo by ho pak předešel. A nebude-li on sám prvním, bude ztracen a zavržen. Ale nejde nám ani o záchranu cti, ani o zkrášlování a zastírání pravdy. Nemá mu být postaven pomník, nýbrž ukázán člověk, jehož zvláštní povaha se zasmušilostí smíšaná velikost se projeví teprve za tradiční historií.
Tím dnem, kdy mu portugalský král Jan poskytl audienci, Kolumbus vstupuje do jasného světla dějin. Slibuje opravdu zlaté hory doly, slibuje ráj a také nejenom obrazně, neboť právě ráj chce jet hledat. Projevuje se jako muž úžasně výmluvný a třeba, že je to nadání vrozené, přece si dovedeme domyslit, v jakou horečnost, jaké strhující prudkosti se stupňuje, když teď má poprvé příležitost mluvit na místě tak vysokém o svém poslání a když vše závisí na vladařově ano nebo ne. Král je nerozhodný. Dává ten návrh prozkoumat svým rádcům. Královská rada prohlásí Kolumba za slabomyslného žvanila, který nezasluhuje, aby se jeho fantaziím o ostrově Sipangu věřilo. A kdyby snad vladař přesto měl ještě chuť vyjednávat o té věci, nezbytně by ho od toho odstrašili přímo nesmyslné požadavky toho člověka. Na týž požadavcích trval s železnou neústupností i později před španělskými panovníky. Nechápaje, že je tím v očích každého rozumně a rozvážně myslícího člověka pasován na potřeštěnce. Podle pochybných zpráv z té doby vystrojil prý král Jan potají loď, opatřil ji Janovanovými plány a mapami a poslal prý ji pod záminkou, že veze zásoby na Kapverdské ostrovy na výzkumnou cestu. Lodivod prý se vrátil s nepořízenou a tvrdil, že orkány a rozbouřené moře postavili plavbě v cestu nepřekonatelné překážky. Toto věrolomné počínání prý Kolumba přimělo, aby odešel od portugalského dvora a utekl do Španělska. Tak prosté to nebylo. Útěk těžce zklamaného muže je jistý. Jeho příčiny jsou však zastřeny temnotami. Jádrem jeho bytosti je ustavičný neklid. Nemožnost setrvat na místě. Je stále na útěku až do smrti. Ustavičně putuje zeměmi, plaví se po mořích. Jedna z nejnepokojnějších postav, jež historie zná.

Na život rozporuplné legendární osobnosti legendárního mořeplavce Krištofa Kolumba se ve svém románu v roce 1929 zaměřil německý spisovatel Jakob Wasemann. A my se na Vltavě v těchto dnech vracíme k četbě na pokračování z jeho románu Krištof Kolumbus Don Quixote oceánu, kterou v roce 2007 natočil režisér Petr Adler. Ten také četbu z překladu Jaroslava Zaorálka připravil. Učinkovali Otakar Brousek a Hana Kofránková. K románu Jakoba Wassermanna se na Vltavě spolu s námi můžete vrátit zase zítra v 18.30.

0: Sedmé nebe.
1: Co si myslíme o téhle době? Jaký z ní máme pocit? Odpověď může být někdy překvapivá. Newyorská skupina The Klezmatics pro židovskou hudbu tradiční i futuristickou nazvala Zbrusu nové album Byli jsme stvořeni pro tyto časy. We were made for these times. Renomovaný americký autor experimentální hudby Drew Daniel zasedal svému letošnímu albu titul Budeme si smět užívat tyto báječné časy už na pořád? Takže leitmotiv pro dnešní sedmé nebe, u kterého vás vítá Pavel Klusák, určili sami umělci. Budeme si pouštět hudbu těch, kteří reagují na dnešní časy na různých místech světa, různou emocí, velmi různými hudebními styly, ale společně přesvědčením, že se nedá mlčet. Mlčení by si někdo mohl vykládat jako souhlas. Možná při té hudbě zjistíme, že s určitými pocity nejsme sami, že nárůst autokracie a úbytek svobody se snaží zvrátit lidé na mnoha místech světa. Tady je asi nejslavnější moderní inuitská hudebnice a popularizátorka tradiční kultury kanadské Arktidy, zpěvačka Tania Tagak. Její letošní album Sapu Gigi sumarizuje kauzy útlaku a odpírání práv v historii i současnosti. Líčí se tu celé příběhy, ale taky promlouvá čistě zvuk.

To je Tania Tagak, rozohněná kanadská inuitka. We Were Made for These Times, to je LPčko a message skupiny The Klezmatics, jediné klezmer kapely oceněné Grammy u příležitosti 40. výročí jejího vzniku vznikla tahle nová deska. Praha zažila koncertní akci v březnu. Na rozdělený svět reagují zpěvák Lorin Sklamberg, trumpetista Frank London a další hudbou plnou protestu, víry, radosti a solidarity, radikální solidarity. To album je zakořeněné ve zkušenosti přistěhovalců a kolektivní paměti. Oslovuje evidentně napříč kulturami a generacemi. Je tu zřejmý důraz na důstojnost, vzájemné propojení a odolnost ve společenství. Samozřejmě v době, kdy otázky imigrace, práce a sounáležitosti zase dominují veřejnému životu, se historická role klezmeru jako hudby marginalizovaných, hudby menšin a těch jakoby na okraji nejeví jako archivní. Klezmer se najednou jeví jako naléhavý. We were made for these times. Tahle deska nepovažuje tradici za pouhé uchovávání, ale za akci. Hudbu, která si pamatuje, odkud pochází a zároveň přímo promlouvá k přítomnosti.

Téměř 4 desetiletí The Klezmatics předefinovávají klezmer a hudbu v jidiš jako živou radikální sílu. Spojují hlubokou tradici s punkovou energií, jazzovou improvizací, gospelovým zápalem a globálními rytmy. Vznikly v 80. letech v newyorské čtvrti East Village a zůstávají opravdu do značné míry jedineční. Jsou to inovátoři, kteří důsledně využívají hudbu jako prostředek sociální spravedlnosti, kulturní paměti a kurážné spolupráce. To jsou jejich důvody. V jádru album We Were Made for These Times potvrzuje to, čemu The Klezmatics věří už 40 let, že radost, odpor a komunita jsou neoddělitelné a že hudba zůstává opravdu mocným nástrojem, který máme k přežití, k představování si a utváření budoucnosti. Titulní skladbu napsala paní Angela Gabriel z iniciativy Poor People's Campaign. Je inspirovaná textem Dopis mladému aktivistovi v neklidných časech od doktorky Clarissy Estes a už tady v tom textu jako předloze zní to nadčasové poselství Neztrácejte odvahu, byli jsme stvořeni právě pro tyto časy. Na celé desce čerpají The Klezmatics z dlouhé tradice odporu a svědomí a představují písně protestních písničkářů Woodyho Guthrieho, Holinier, Davida Edelstata, Chaima Žitlovského a dalších, jejichž hlasy i dnes rezonují v momentech společenského a morálního účtování. Zároveň určitou spojující roli tady má síla hudby, která je u The Klezmatics stupňovaná občas až k extatickému vytržení.

The Kledzmatics. Kdybyste si na webu našli obaly jejich nové desky, zjistíte, že vizuálně album rozšiřuje svoje poselství prostřednictvím estetiky protestních plakátů, tedy tradice linoritu a ruce, symbolika gest rukou, zdvižené ruce, vstažené, vzdorující, žehnající, pracující ruce. Každé gesto funguje jako vizuální metafora práce, péče, víry a kolektivní akce, čímž projekt zasazuje do tradic aktivistického umění i aktivistické hudby. Tohle album sdružuje mimořádný okruh hostů a spolupracovníků. Argentinskou zpěvačku Sophie Rey, Janice Siegel z legendárních The Manhattan Transfer, kolumbijské ženské bubenické kvarteto, gospelovou hvězdu Joshua Nelsona, krymsko-tatarského kytarového virtuóza Envera Ismailova a ikony experimentálního jazzu Williama Parkera a Jamesa Brandona Lewise. Skladba, nazvaná Elegie za nevinné, má na novém albu speciální místo. Beze slov a bez komentáře se tenhle žalospěv vztahuje ke všem obětem dnešních konfliktů a od kapely, jako jsou The Kledzmatics, signalizuje soucítění se všemi oběťmi izraelsko-palestinského konfliktu.

a taky zvukově nejbohatší, píše přesvědčeně Chris Watson. Jeho album Planet Ocean je oslavou zvuků, rytmů a textur světových oceánů, shromážděním hlasů přílivu a odlivu, poháněných gravitačními silami nad i pod hladinou. Chris Watson píše, vlny uvolňují do vzduchu záporné jonty a spolu s doprovodným zvukem navozují pocit pohody a klidu tváří v tvář této úžasné síle. 57 let po roce 1969 si musíme připomenout prastarý vztah, který máme k planetě oceán. Místu, kde jsme se jako druh vyvinuli, ano, to platí opravdu pro každého z nás, a které i nadále podporuje veškerý život na souši i ve vodách kolem nás.

Chris Watson má mezi autory terénních nahrávek výjimečné postavení. Začínal v elektronické kapele Cabaret Voltaire, kde především pouštěl přednatočené pásky. Koncem 90. let, kdy už profesionálně nahrával divokou přírodu, vydal dvě alba ptáků, hrochů, zeber a kojotů na londýnském labelu Touch. Jinými slovy pro lidi, kteří sledovali nezávislou muziku. To byl novátorský a důležitý krok. Zblížilo se dokumentování a hudební kreativita. Tuhle hudbu začali víc vnímat posluchači ambientu, elektroniky, Briana Ina nebo Laurie Anderson. Watson se zároveň stal dvorním zvukařem, lovcem zvuků pro legendárního a velmi aktivního biologa, popularizátora a filmaře Sira Davida Attenborougha. Zvukově zkoumal neslyšené a křehké jevy, třeba život včelstva v detailním zvuku, ale taky projevy života, které ze země mizí. Od ohrožených druhů po horskou železnici v Mexiku. Tady je další sekvence z globální koláže Planet Ocean.

Chris Watson za nás procestovává světové oceány. Tak a teď další album, které má v titulu výraz Dnešní časy. The Soft Pink Truth je umělecké jméno Drewa Daniela, který působí také ve skupině Matmos společně se svým manželem MC Schmidtem. Daniel žije v Baltimoru, kde vyučuje na katedře angličtiny na Johns Hopkins University a má pověst hudebníka, autora, který umí propojit jasně konceptuální obsah s hudbou plnou emocí. Alba The Soft Pink Truth mají stylisticky málo společného, to je důležité říct. On záměrně putuje od houseu přes metal, bůhví kam dál, ovšem je tu záliba v dokonalých aranžmá a bohatých kompozicích. Drew klade hluboké otázky, ovšem v hudbě, která zapojuje celé tělo. Na albu Can Such Delightful Times Go On Forever spojuje komorní a elektronickou hudbu do nového hybridu a zve ke spolupráci mezinárodní tým výborně, někdy až vtipně vybraných hostů z Turecka, Švédska, Itálie, Španělska a Spojených států. Na albu Daniel radikálně přehodnocuje svůj přístup k tvorbě hudby a výsledek evokuje filmové soundtracky z poloviny 20. století, rozmanité tradice minimalismu a formální jazyk popu. V odpovědi na tu ústřední otázku, tedy jestli tyto báječné časy potrvají věčně, Daniel zkoumá možnost potěšení uprostřed naší dystopické současné reality. Řečeno méně kunsthistorickým jazykem, on vidí všechny ty estetiky, které na trumpismu z války a planetární klima reagují hudbou drsnou, skeptickou, disharmonickou, horor, který odpovídá na horor, a ptá se, no a co hezká hudba, harmoničnost, krása, jsou ještě vůbec k použití? A je to opravdu otázka, jakou útěchu může hudba nabídnout tváří v tvář stoupající vlně fašismu, autoritářství, krutosti, genocid. On říká, OK, žádná hudba ať nestojí izolovaně od spravedlnosti, dnes kultura těžko může být ospravedlnitelná bez přímé antifašistické akce, to je jeho výrok, ale to je ten názorový pól. Ve znamení odporu vůči stále brutálnějšímu světu albová svita přijímá hodnoty intimity, komunity a jasné krásy jako idealizované protiklady postavené vůči poškozené, nehezké přítomnosti. Drew Daniel čerpá z poezie, mýtů, skladatelských tradic a zároveň prozkoumává spojnice mezi elektronikou na tanečním parketu a klasickými skladatelskými katedrami, jako by chtěl zkomponovat provizorní queer útočiště tváří v tvář okolnímu kolapsu. Hudební rebel, říká Drew Daniel, je někdy zahnaný okolnostmi tak daleko, že musí sáhnout po prostředcích krásy.

The Soft Pink Truth, čili Drew Daniel. Tato hudba se nebojí emocionality, ovšem spojuje ji s chytrými odkazy na dědictví nahrávek, nabízí osobní vzpomínky na kolektivně sdílenou popkulturní minulost. Útržky stylů jakoby říkali, tohle odněkud znáš, tohle něco dělá s tvojí pamětí. Danielův nevlastní otec provozoval artové kino The Vogue v Louisville v Kentucky a Daniel tu viděl mnoho klasických filmů. Zvonkohry, varhany a pizzicato smyčců ve skladbě Phrygian Ganymede připomínají hudbu Bernarda Hermana ke klasickým snímkům Alfreda Hitchcocka, zatímco marimby, téměř cválající, dodávají následující skladbě nádech bláznivé komedie. Za chvíli uslyšíme. Celkově se skladby točí kolem ústředního tématu času, jako hrozby i jako zdroje. Autor Drew Daniel vysvětluje. Na povrchu naší vlastní vědomé zkušenosti žijeme rušný život, který se každou chvíli mění, ale vespod se odehrává delší, pomalejší proces. Buňka vedle buňky, struktura vedle struktury. Narození, růst, život, stárnutí, smrt. Chtěl jsem stvořit hudbu pro tuto hlubší vrstvu.

Dnes si pouštíme hudbu, která reaguje na dnešní časy a jejich krize. A víte co? Pojďme projednou neignorovat velké hvězdy. Takže s následující písní přichází otázka, která se nedá obejít. Koho dnes zajímají YouTube? To není despekt, to je snaha uvědomit si čas a místo, realitu. Bývali největší rockovou kapelou, proto vydávají silné slovo k dnešnímu zabíjení na čtyřech místech světa. Jejich velké období progresivních světových hvězd trvalo od roku 1984, alespoň já to počítám od LPčka Unforgettable Fire, do roku 1998, tedy turné Pop Mart po albu Pop. Tam tehdy figuroval i ten Strahov 1997. U2 měli to štěstí, že kulminovali v okamžiku konce studené války. Achtung Baby bylo soundtrackem euforie z úlevy i hledání co dál. Doprovodili rok do éry elektronické hudby. Tehdy jejich symbioza s Brianem Inem vedla k podařeným trackům i zajímavým failům. Bono se vrhl do dialogů se světovými státníky a to, co píseň neumí změnit, zkoušel ovlivnit jinak. Nemohl se zavděčit všem, z části získal pověst toho, kdo ospravedlňuje americkou zahraniční politiku. Přesto mnoho dokázal. EPčko nazvané Days of Ash, které U2 bez předchozího varování vydali na popeleční středu, vyvolalo vlnu ohlasů nadšených i kritických. Díky syrovému zvuku a tak otevřené politické angažovanosti, jako by chtěli U2 potvrdit svou pozici věčných rekordmenů. Kladné ohlasy čtu napůl jako upřímnou radost, že se novinka dá pochválit, napůl jako alibi médií, která nechtějí působit moc skepticky vůči kapele, která může přinést tak obrovskou sledovanost, i když dnes už vlastně jen od generačně staršího publika. The Edge, tedy kytarista kapely, říká: chci zas slyšet zvuk naší kapely v jedné místnosti, cítit, jak se nám vystoupení vymyká z rukou. Tohle leckteré ohlasy cítí a hezky o tom píší. U2 se zase nebojí dělat chyby, sound je překotnější a drsnější, jakoby naštvanost z Donalda Trumpa rozlítila i efekty a tembry. Motiv nemlčet prostupuje celým EPčkem. Jako úplně první slova Bono křikne: máte právo zachovat mlčení, anebo ne. Song of the Future pro zavražděnou 16-letou Sarinu z Iránu má až nepřípadně dobrou energii. Člověk si ale snad smí zatancovat na žánr zabili tě, ale změna se nedá zastavit. Tahle píseň patří k trojici songů, které se mi tu zamlouvají, proto jsem Song of the Future vybral. Hudebně U2 nic nového nedeklarují, ale taky nedegenerují. Upřímně po letech mám chuť poslechnout si něco z jejich tracků opakovaně. Všichni jsme si teď přečetli, že koncem roku bude nové album, karnevalové, prý velmi jiné. U2 mají po dlouhé autorské pauze pořád možnost najít místo v dnešním světě, jak v hudbě, tak v jejich kontextech. Bonovi je přece jen teprve 65.

U2 z letošního EPčka Days of Ash. A ještě se jako v další přílivové vlně vracíme k mořským snímkům Chrise Watsona. Dokud to dávalo smysl, vydával u dvorního labelu Touch Alba. Letošní titul Planet Ocean už vychází jenom digitálně přes Bandcamp. Producent Mike Harding mi píše, Chris chce, aby se to poslouchalo na cestách, jako by člověk byl na výletě, takže odmítl fyzické nosiče. Každopádně je to úchvatná a důležitá deska, navíc doprovázená koncepčním cyklem fotografií. Rozmanitost těch vln, písčin, ledovců, osobních zákoutí a naopak pohledů k nedohlednému obzoru, pobřeží posetého světly velkoměsta a pobřeží posetého ptactvem, tahle rozmanitost na fotkách odráží rozmanitosti ve zvuku, kde opravdu jasně slyšíme různé zvukové krajiny. Rytmy, struktury, praskot kér, dramatičnost bouře. Watson během kompozice obcestuje celou zeměkouli. Začíná v Anglii a na Islandu, ze severu Evropy pokračuje na korálové útesy v Jihočínském moři, dál do zátoky na Galapágách, mine Tobago, Miss Evans na Antarktidě, průběžně se vrací do rodné Anglie, slyšíme formování ledu pod hladinou v Arktickém oceánu, želví pláž na ostrově u Bornea, podmořský les u Orkneyských ostrovů ve Skotsku, kubánské Varadero a na konci je Kalifornie. Tady je dalších pár zvukových záběrů z modré planety a tím se naplňuje čas dnešního sedmého nebe. Čtvrteční vydání, která připravuju já i pořady mých kolegů, najdete online na webu a v aplikaci rozhlasu. Díky, že posloucháte se mnou, loučí se Pavel Klusák.

0: Zajímavou, pestrou, v mnohem překvapující hudební kolekci přineslo opět čtvrteční Sedmé nebe Pavla Klusáka. A teď s poslední, dalo by se říci, skladbou, kterou jsme poslouchali s posledními tóny, míří pořad Pavla Klusáka na náš web, a protože už je odvysílán, stává se také rozhlasovou historií. A právě té se budeme věnovat už za malou chvíli v dnešním vydání Vltavského radiodokumentu. Hlasy rozhlasových reportérů, tak ty jsou mostem do časů dramatických, úsměvných i vzrušených událostí. A jsou to události, kterým se budeme věnovat, události, které se děly mezi roky 1923 až 2023. 100 let české historie, stejně tak dlouho trvá rozhlasové vysílání na našem území. Čeká nás za chvíli dokument Bronislavy Janečkové, který bude mozaikou hlasů, zvuků a hudby a vypoví mnohé a o nás Češích a o vývoji tohoto média a možná i vyvolá otázku, je tohle vůbec možné?
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Minulá 8. hodina, čtvrtek 14. května, u mikrofonu Vltavy Martina Kolajová, na našem technickém pracovišti Jan Mikušek a za všechny, kteří pro vás připravili následující vltavský večerní program, vás srdečně zveme k rozhlasovému večeru věnovanému stoleté tradici rozhlasového vysílání, médiu, které už celé jedno století propojuje hlasy, příběhy, hudbu i lidské osudy napříč časem a prostorem. Už za chvíli nás čeká radiodokument mapující proměny rozhlasu od jeho prvních okamžiků až po současnost. Čeká nás řada archivních nahrávek, vzpomínek i jedinečných momentů, které utvářely historii vysílání. Na dokument pak v 21 hodin naváže koncertní blok věnovaný mimořádnému americkému trumpetistovi Roy Hargroveovi. To je jedna z nejvýraznějších osobností moderního jazzu, respektive byla, protože tento inovátorský americký trumpetista předčasně zemřel. Stalo se tak v roce 2018. Roy Hargrove na světových pódiích, to je podtitul dnešního koncertu jazzu, koncertu jazz, kterému jsme vyhradili dnes večer 120 minut mezi 9. a 11. hodinou večerní. 23. hodina bude časem pro vltavskou četbu s Hvězdičkou a my se už podruhé zaposloucháme do četby na pokračování z knihy, kterou napsala Beatrice Landovská a je to součást její trilogie. Kniha se jmenuje Když máma spala, v premiéře uvádíme jako 15-dílnou četbu na pokračování v podání Anity Krauzové. To byla tedy hodina před půlnocí a poslední půlhodinka před půlnocí, tedy od 23. hodiny a 30. minuty nás čekají osudy. A už po 9. nás čeká další četba na pokračování, tentokrát z knižního zpracování cesty britského přírodovědce Davida Attenborougha do Paraguaye v roce 1958. Jan Šťastný čte z knihy Výpravy do divočiny. 9. část dnes 23 hodin a 30 minut. Poslouchejte, vzpomínejte a už za malou chvíli se nechte unést zvukem jednoho století. Tady je Vltava.

0: Radiodokument.
1: A jak už bylo řečeno, hlasy rozhlasových reportérů jsou mostem do času dramatických, vzrušených i úsměvných událostí mezi roky 1923 až 2023. Je to 100 let české historie a stejně tak dlouho trvá rozhlasové vysílání na našem území. Lidé před mikrofonem byli u toho a ve zvukových záběrech se zrcadlí atmosféra doby. Čeká nás unikátní let časem mozaika hlasů, zvuků a hudby, která vypovídá o mnohé a také mnohé o nás Češích a také o vývoji tohoto média. Artistní dokumentární kompozici ke 100. výročí rozhlasu v roce 2023 z pozoruhodných archivních materiálů vytvořila dlouholetá rozhlasová spolupracovnice Bronislava Janečková. Radiodokument 100 hlasů rozhlasu si můžete poslechnout právě teď.

0: Halo?
1: Halo, halo.
2: Posloucháte radiodokument Bronislavy Janečkové 100 hlasů rozhlasu.
3: A prezident republiky pozdravil shromážděné vojenské štvary.
4: První tři pozemšťané letí k měsíci.
5: Proudu řeky, ve kterou se proměnila Karlovy.
6: Vrazná československé reprezentace.
7: Kolo dějin točí se dál.
8: Hlasy rozhlasových reportérů jsou mostem do času dramatických, usměvných i vzrušených událostí. Odehrály se mezi roky 1923 až 2023. Reportérů bylo mnoho, ale jen přibližně stovka z nich zanechala stopy v archivu Českého rozhlasu a v povědomí posluchačů. Slovo rozhlas v roce 1923 ještě čeština nezná, ale do éteru už pronikají první hlasy.
9: Halo, halo, zde vysílací stanice radiožurnálu Backbench u Prahy.
8: Nový vynález, rádio. Už se šíří v Americe, v Evropě je československé rádio mezi prvními.
2: S nápadem přichází pár nadšenců z ministerstva pošt a telegrafů. Vzniká vysílací společnost Radiožurnál s kapitálem 500 000 korun.
1: Halo, halo, zde radiostanice OKS Vekby.
8: 18. květen 1923. První hlasy v éteru, hlasatelka Míla Kočová a Adolf Dobrovolný. Tak nějak to znělo z improvizovaného studia ve stanu. Ale k tomu, aby byly uchovány první skutečné záznamy vysílání, musí uplynout ještě dalších 10 let.
0: Halo? Praha, Brno, Bratislava, Košice, Moravská, Ostrava, Praha, Strašnice.
8: Už koncem 20. let je československý radiožurnál vnímán jako autorita. Stává se součástí společenského života.
2: Ze zvukové hračky, která měla v prvním roce jen 47 oficiálních koncesionářů, se stává kulturní, společenské a informační médium.
10: Velké zemětřesení v Persii. Bylo zničeno přes 30 obcí a zahynulo přes 3000 lidí. Německo. Zmatek v Německu stále roste. Marka zaznamenala další...
8: Okouzlení zvukem. Rozhlas se začíná vysílat a zaznamenávat svědectví událostí. Dává posluchačům šanci být prostřednictvím rozhlasových vln v centru dění.
2: Reportáž z křižovatky na Můstku rok 1935. Reportér František Alexandr Elster.
11: Už je tu červená. Čekáme nyní a z příkopů zatím jedou vozy napříč k ulici 28. října. Zahýbají malými i velkými oblouky, tam mají teď zelenou. U přechodu pro pěší jsou pomocné stráže. Zadržují chodce, hlásí jim volný směr, rovnají vozy. A už je tu žlutá, pozor, změna směru, dokončují se pohyby, chodci se připravují, řidiči zasunují první rychlost, špičku nohy mají na plynu, pozor, pozor, zelená.
8: Zvuk jako most do času a děje událostí. Reportáž bude brzy žánrem, v němž se zrcadlí dějiny. Zatím jsou ti, kteří stojí u mikrofonu a v centru dění, nazýváni hlasatelé. Ještě nevědí, že jsou rozhlasovými reportéry. První rozhlasáci byli tak trochu hračičkové. Možná znáte film podle knihy anglického autora Herberta George Wellse Válka světů.
2: Knihou se nechali v roce 1938 inspirovat rozhlasoví tvůrci v Americe a vytvořili mystifikační reportáž o napadení země mimozemšťany. Rozhlasová adaptace vyvolala v Americe paniku, protože posluchači nabyli dojmu, že jde o skutečný přenos z přistání mimozemšťanů na Zemi.
8: Ale už o 8 let dříve, v roce 1930, odvysílal podobnou mystifikaci rozhlas v Československu. Nešlo o mimozemšťany, ale o požár. Požár v opeře. 12-minutová hříčka, smyšlený příběh. A tento unikátní snímek se dokonce dochoval.
12: Nakonec programu zařazujeme ještě přenos lyrické opery, kde právě se koná představení Verdiho opery Rigoletto. Pozor, zapojujeme lyrickou operu.

0: plamený. Plamený švejdiní svět.
1: Rychle šerev na oponu, pustne šerev na oponu.
2: Ať pustí měli dešť.
1: Proboha, oheň.
0: Požár!
3: Boží, oheň!
2: Vidíte, jak se to bolou?
4: Posluchači našeho radiožurnálu byli včera šokováni, když v průběhu přímého přenosu došlo k požáru opery.
2: Světla zhasínají, vrchněte, spaste, kdo může!
3: Tušila jsem, že se mě stane neštěstí!
2: Ženy umírají!
3: Pojďte mě!
5: Pomalu vycházet!
2: Dosím se!
3: Umírá! Umírá!
2: Ohnivá háďata plamenů! Ti lidé šíří! Jak slastné je šílenství, jež nezná bolesti! Smrt číhá pod kupolí divadla! Slyšíte?
6: Halo, halo! Přerušujeme vysílání, neboť v lyrické opeře, jak jste právě slyšeli, vypukl požár. Divadelní budova je v plameni. Policie s námahou usiluje o udržení pořádku a zabránění panice. Hasiči se sjeli z celého města a obětavě podnikají záchranné práce. Bylo povoláno na místo požáru i vojsko. Vyslali jsme co nejrychleji na náměstí před lyrickou operu reportéra s mikrofonem, abychom vás mohli informovat o průběhu požáru. Halo, pozor, pozor, zapojujeme mikrofon před divadlem.
7: Vojsko přichází, zákopníci!
0: Vojsko už je tady!
2: Zastaví! Zas! Oši, pozor, vezměte si na stanu střední flanku! Připravte si sekery! Čistí čekají na vaše dílo! Pozor!
4: Mnozí z posluchačů, jak jsme byli informováni, vybíhali v Praze na vyvýšená místa, aby mohli sledovat, kde hoří divadelní budova.
8: Psali noviny.
0: Pozor! První lidé sklouzají do plachet.
7: Vidíš, tam je zraněných a popálených. Na druhé straně odvážejí raněné.
2: No a co prej tam pošlapali ženské?
8: Zážitek z poslechu byl tak silný, že mnozí přeslechli odhlášení hlasatele, že jde o rozhlasovou hru.
6: Halo, halo. To byla zvuková hra Požár opery, kterou napsal Jan Grmela a sehrál herecký soubor radiožurnálu pod vedením doktora Miloše Kareše a profesora Jaroslava Hurta.
8: Ale zpět ke skutečné reportáži, která zachycuje reálné události. Brzy se ukáže jedinečnost tohoto žánru, zejména při sportu. Radiožurnál měl štěstí, protože zcela náhodou objevil přirozený talent.
4: Josef Laufer, první profesionální rozhlasový reportér.
8: Hlas, který přivedl k radiopřijímačům miliony posluchačů.
9: Pozor, jdeme kupředu, na hranici trestného území hrubý faul na puče, puč ale, soudce ale nic, zatím puč je na zemi.
8: Sportovní přenosy jsou ve 30. letech naprostá senzace. Je to nevídané. Lidé jsou doma a současně slyší to, co se děje stovky kilometrů daleko.
4: Placených rozhlasových koncesí je ve 30. letech už přes 700 tisíc. Do společnosti Radiožurnál vstupuje stát. Koncesionářský poplatek je 100 korun měsíčně, přibližně stejně, kolik stojí jeden pár bot. V říjnu rok 1934, mistrovství světa ve fotbale, finále Československo-Itálie.
9: Jak se bojujeme více než na štítě setcí.
4: Triumfovala italská brutalita.
8: Píší evropské noviny.
4: To, co se dělo na trávníku, nemá nic společného s fotbalem. Čechoslováci díky nespravedlivým zásahům sudí podlehli Italům. Vyhrajte nebo zemřete, vzkázal výhružně do šatny domácím hráčům Mussolini.
8: Tragédie bojů v Evropě, už mimo stadiony, brzy nabude strašlivých rozměrů. Hitler je říšským kancléřem a sfanatizované pochody jeho příznivců křižují německá města. Rozhlas už má vliv na společenské dění a současně světové události ovlivňují rozhlas.
4: Legendární sportovní reportér Josef Laufer musí koncem 30. let z rozhlasu odejít. Má totiž židovský původ. Před koncentračním táborem ho zachrání jen fakt, že má nežidovskou manželku. Strahovský stadion, květen 1936. Vojenská přehlídka na počest narozenin prezidenta Edvarda Beneše. Reportér Emil Vrba.
10: Pražská posádko, na start!
11: A prezident republiky pozdravil shromážděné vojenské útvary. Slyšeli jste ten mohutný pozdrav, který nás naplnil hrdostí a pocitem klidu, pocitem bezpečnosti, že můžeme v klidu pracovat, poněvadž tady před námi stojí pevná záštita účelu a smyslu veškeré naší práce.
8: Nad Evropou se stahují nacistické mraky. Narozeniny prezidenta Beneše jsou příležitostí nejen k oslavě, ale také k demonstraci vojenské síly.
11: Snad již slyšíte hukot bombardovacích těžkých letadel. Najíždějí nad stadion, jsou v nepatrné výši.
8: Československo, malá země uprostřed Evropy, je připravená se bránit. Zatím stejný stadion o dva roky později.
4: Červenec 1938, desátý všesokolský slet. Reportér František Kocourek.
12: Čím hrozivější jsou příznaky nebezpečí, jež se blíží, tím zocelenější se cítí každý z nás. A cítíme se dohromady spojeni a spoutáni osudem, hnáni před stejnou jednotou odvěkou, nezapomenutelnou a neodmyslitelnou.
4: Desátá scéna všesokolského sletu, cvičení mužů, jako podobenství obrany republiky.
12: Hrozivě, příšerně se blíží ze všech stran nové válečné příšery. Jsou to jakoby obrovské tanky.
8: Tragický osud Františka Kocourka je plně spojen s rozhlasovou reportáží. Zanedlouho budou do koncentračních táborů odeslány nejen tisíce členů Sokola, ale také tento reportér.
12: A tam, nad svatbou, kde vedle kamene stojí muž a vedle muže kamen, zavzpítili se a zaleskli meče a nad hlavami množství i žen a dívek připravených boji zdvihli se hlavně ohromných děl, aby se připojili k obraně hranic a celistvo.
8: Nacisté už pozorně poslouchají a pamatují si.
4: Prosinec 1938. Pohřeb Karla Čapka na Vyšehradě. Reportér Josef Cincibus.
8: I tato reportáž se stala protestem proti fašismu.
13: Sněhové vločky utryly hroby a vtiskly se na ramena křížů a peruti andělů a doléhají chladnou, tichou tíši. Do bílé záplavy se vtiskly šlépěje. Smuteční hosté a přátelé doktora Karla Čapka, básníka.
8: Mnichovská dohoda už je podepsána.
13: Hrobů,
8: poslední týdny bez německé cenzury.
13: Zde je čerstvá rána, otevřený roh. Milosrdný sníh zavál okraje jámy a objal hnědou zemi, která zanedlouho ulehne na rakev českého spisovatele a novináře Karla Čapka. Na Vyšehradském hřbitově v aleji kamenných náhrobních desek zasvítí jméno nového příchozího.
8: Doba je to pro české posluchače tragická a temná. Každé povzbuzující slovo znamená naději a posilu. Tehdy se rodí nový typ rozhlasového projevu. Reportéři podávají suché a pro národ tragické zprávy tak, že každý posluchač na jejich řeči pozná, s jakým smutkem a odstupem informace sděluje.
14: Je to něco pro nás až neuvěřitelně a nepochopitelně strojového.
4: Jaro 1939. Vojenská přehlídka Wehrmachtu.
14: tomto okamžiku projíždějí další oddíly, a to motorizované.
4: Reportér František Kocourek zemřel v koncentračním táboře Osvětim v roce 1942.
14: Kolo dějin točí se dál. Před našima očima pochoduje armáda, v ní se upírají opravdu zraky celé Evropy a politicky interesovaného světa.
4: Podzim 1941. Příjezd zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, reportér Josef Cincibus.
15: Teď právě vchází zástupce pana říšského protektora na první hradní nádvoří, přijímá pozdravy, paže jsou vtyčených pozdravů.
4: Jaro 1942, převoz Heydrichovy rakve z nemocnice Bulovka na Pražský hrad, reportér Alfred Technik.
16: Před hlavní vchod pavilonu chirurgie předjel tažný housenkový vůz a za ním bylo dělo. Na jeho šlapitě byla umístěna raket se zesnulým. Hudební četa vzdala poslední poctu tělesné stránce zesnulého zastupujícího říšského protektora. Asi 150 mužů v ocelových přilbách rozšehlo pochodně.
8: Do rozhlasu bylo dosazeno německé vedení. Do vysílání jsou zařazovány pořady s neznámými německými reportéry.
4: Rok 1942, reportáž z dělostřelecké školy. Překlad namluvili současní reportéři Tomáš Černý a Dan Moravec.
17: Naši posluchači, kteří slyšeli o úspěších dělostřelců našeho válečného loďstva, se jistě ptají, jak je vůbec možná přesná a bezpečná střelba z děla na válečné lodi. Ve školách válečného dělostřelectva jsou střelecké trenažéry, které se pohupují přesně jako lodě a na nich se střelci učí. Přinášíme vám reportáž z jednoho takového stanoviště.
18: Nastavit sílu houpání 6. stupně. Síla houpání 6. stupně nastavena. Pal.
17: Máme tu něco jako kolotoč, který se kýve a kymácí sem a tam, a muži se k němu musí připoutat a držet se děla.
18: Ano. K tomuto trenažéru je připevněno zařízení, které nám simuluje střelbu. Namíříte na cíl a vystřelíte, přesně jako na moři.
17: Je vidět, že tu jsou samí zkušení muži. Mohl bych třeba mluvit s některým z nositelů Železného kříže? Odkud máte Železný kříž?
18: Z ponorky. Jeli jsme na Anglii a potopili několik parníků.
17: Byl jste už v akci po tom, co jste dostal toto ocenění?
18: Ano, už třikrát.
17: Třikrát, to je úžasné.
18: Ale my to děláme rádi.
17: Aha, a co?
18: Potápíme lodi Angličanů.
17: Tak to ano. A kdy zase půjdete do akce?
18: Jakmile cvičení skončí, chceme znovu vyplout.
8: I to byl rozhlas. Za poslech československého vysílání z Londýna hrozí trest smrti, ale přesto se poslouchá.
4: Jaro 1944. Reportér BBC Jiří Mucha v letadle nad francouzskou pevností Dunkirk, kterou obléhá československá obrněná brigáda.
19: Bombardovací letouny semknuté v formaci nalétají na cíl. Bombovnice otevřeny a proti obloze vidíme bomby padat. Zášlech vybuchujících pum na zemi. Za letouny se náhle objevil chumáč černých obláčků, následovaný druhým a třetím. To Němci střílejí z protiletadlových děl. Letouny odletěly nad moře. Obracejí se však a ze slunce nalétávají znovu. zášle hyděl. Jedno, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Klepu pilotovi na rameno, vidíte. Srovnáváme umístění s mapou.
8: Syn slavného malíře Alfonse Muchy, Jiří, byl důstojníkem letectva a pracoval jako válečný zpravodaj BBC.
19: Pilot je nadšen. Přes ocasní plochy letounu vidím dva oblaky prachu a dýmu. Snáší se několik set metrů nad pevností Denker. Kolik Němců zůstalo v sutinách, bohužel nevím.
20: Prosíme českou policii, voláme české vojsko, voláme všechny Čechy na pomoc do Českého rozhlasu. Přijďte co nejdříve.
21: Chtěli jsme právě klikatou silnicí z hora, od hradu, podové ruce. Máme kláro.
4: 9. květen 1945. Reportér Alfred Technik.
8: V centru Prahy je první přenosový vůz se záznamovým zařízením zvaným Blattnerfon.
21: Na velkém prostranství Klárova.
8: Zvuk se natáčí na kovový pás a tak se uchovala reportáž z centra osvobozené Prahy.
21: Slavná rudá armáda velmi rychle a velmi účinně odřídila. Na ulicích jsou stopy po boji. Ze stupčky v ulicích střelný prach. Je nepořádek, po boji. Vyhozené dláždění.
4: Srpen 1945. Přílet zatčeného Karla Hermana Franka do Prahy. Reportér Otakar Procházka.
22: Blízko letadla stojí připraveno zelené auto, kterým bude Karl Hermann Frank, ten nadutec, kterého dobře znáte, dopraven odtud z ruzínského letiště tam, kam patří, do věznice na Pankrác. Byla to jenom chvilička, kdy jsme ho mohli vidět a kdy jsme ho zahlédli, už je uvnitř vozu. Vše se tady musí dít hrozně rychle, protože lidé, kteří jsou tady, kdyby poznali, jakého hosta dnes má ruzínské letiště, jistě by se vrhli k vozu a rozsápali by ho na kousky. Pokusíme se protrat hloučkem novinářů a promluvit několik slov s panem plukovníkem doktorem Ečerem. Pane plukovníku, prosím vás, jak se choval Frank při cestě?
23: Frank při cestě se choval tak, jak při výslechu. Bylo jen vidět, že je postrašen, že ví, co na něho čeká. Choval se absolutně apaticky, oči měl vytřeštěny do prázdna a přemýšlel.

0: Už jen necelé 3 roky bude možné vysílat svobodně.
1: Léto 1945, Staroměstské náměstí. Návrat československých letců z Anglie.
0: I tady se ozve hlas někdejšího zpravodaje BBC.
2: Ve dnech, kdy svět oslavil kapitulaci Japonska, přivítala Praha československé letce, vracející se po 6 letech války do vlast.
1: Jiří Mucha bude o 6 let později zatčen a odsouzen v politickém procesu.
0: Stejné místo jen o 2,5 roku později. Slova Klementa Gottwalda startují komunistickou etapu naší historie i rozhlasové reportáže.
3: Vítej, pánové! Sbor národní bezpečnosti za žádnou cenu do vašich rukou nedáme! A nepochybujeme, že náš lid svoji pevnou vůli a sílu projeví a uplatní v případě potřeby ještě pádněji, důrazněji a rozhodněji.
0: Atmosféra reportáží se od roku 1948 mění. Už méně svědectví a reality, ale především oslava socialismu a všudy přítomný optimismus.
1: Léto 1948, 11. všesokolský sled. Reportér Josef Cincibus.
4: Vlajka Svazu sovětských socialistických republik se vyšvihla na stožár vedle státní vlajky Republiky Československé. A sovětské poselstvo započalo svůj nástup. Z brany borců se rozjíždějí motocykly, které nesou vlajky. A první z těch vlajek je vlajka Stalinova. A potom 4 vlajky.
0: Pro předního reportéra rozhlasu Josefa Cincibuse je to poslední reportáž. Přinášel posluchačům svědectví už od první republiky. Často se pohyboval na ostří nože, když vysílal pro Čechy a byl hlídán nacisty. Občas hovořil i proti vlastnímu svědomí. Patrně by byl ochoten vysílat dál i v režii komunistů a pravděpodobně by to dělal opět jako prvotřídní profesionál.
4: A přijíždějí motocyklisté. To jde tak rychle, že jsem si ani nepovšiml, až teprve, když ten první se u mě objevil před stožáry s vlajkami. Motocyklisté, kteří jedou na motocyklech a stojí, prosím. Jedou tedy bez držení. Tak přesně, tak dokonale.
1: Komunisté byli sami proti sobě. Josefa Cincibuse z rozhlasu koncem 40. let vyhodili. Strana a vláda chce naprosto oddané reportéry, kteří nemají zkušenost ze svobodné první republiky.
0: Začíná střídání hlasů. I tentokrát je to ryze mužská záležitost.
5: A triumfální cesta sovětských přátel v naší republice
6: začíná. Velké portréty Vladimíra Iljiče Lenina a Klementa Gottwalda.
7: Manifestují svou lásku k rodné komunistické straně
8: Československého svazu a jeho neotrasitelnou
9: privátu. Které povolává slávu rodné komunistické straně Československa.
7: Ať žije naše vláda, ať žije KSČ.
0: Brzy se ukáže, že nešlo jen o to umlčet některé hlasy, ale zlikvidovat rozhlasovou reportáž. Komentovaný přímý přenos je příliš velkým rizikem, protože by mohlo být řečeno něco, co se straně a vládě nehodí. Ve vysílání se objevují jen ty reportáže, které mají komunisté ve vlastní režii.
1: Jaro 1950. Proces s Miladou Horákovou a dalšími takzvanými zrádci národa. Redaktor Bohuslav Ujček.
10: Pracovali v přípravě války, organizovali špionáž prováděnou ve skupinách a dodávali zprávy do západních vyzíračských centrál, hlavně americkým prostřednictvím.
0: První polovina 50. let. Manipulace se slovy a tresty smrti. V rozhlase vzniká oddělení politického dohledu a do vysílání mohou jen texty předem zkontrolované a opatřené podpisy a razítky mocných. Zvukové snímky se přepisují do textu, aby cenzoři mohli lépe škrtat. Tak daleko jde strach o pozbytí moci.
11: Cítím se vina činy, které jsem doznala a které podle trestních dnes platných zákonů zakládají jejich skutkovou podstatu.
0: Ve slovesném programu 50. let je, co se týče reportáže, jediná výjimka. Jsou to sportovní přenosy jako zdánlivé ostrůvky normálnosti v šílené době.
1: Léto 1952, letní olympijské hry v Helsinkách. Reportér Bohuslav Ujček.
0: Ano, překvapivě tentýž Bohuslav Ujček, který jako redaktor odpovídal za přenos procesu s Miladou Horákovou.
12: Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
0: Čas je spravedlivý a tak i mocní odcházejí. Velkolepé rozloučení. Pečlivě napsaný pohřební scénář, schválený předem.
1: Březen 1953, pohřeb Klementa Gottwalda.
13: Poslední hodiny, loučení s prezidentem republiky Klementem Gottwaldem. Lafeta s rakví Klementa Gottwalda pokračuje na cestě z Letenské pláně třídou obránců míru. Nesmírné je hoře lidu, který se loučí se svým milovaným prezidentem. Žal a smutek z tak veliké ztráty se mění v odhodlání, pevnost a sílu.
1: Květen 1955, odhalení Stalinova pomníku v Praze na Letné, hovoří ministr kultury Václav Kopecký.
14: Za účasti velikých zástupů pražského lidu a za našeho radostného vzrušení nadchází okamžik slavnostního odhalení pomníku generalisima Josefa Vysrnoviče Stalina.
1: Nepříjemný fakt, že autor pomníku dva dny před odhalením spáchal sebevraždu, je zamlčen. Monstrózní dílo, kterému se lidově říká Fronta na maso, bude o 7 let později odstraněno jako projev kultu osobnosti.
0: Rozhlas 50. let je přísně sledovaným médiem jedné strany. Archív z tohoto období je chudý, ale rodí se reportáž tak typická pro toto období. Vítání delegací z přátelených zemí.
1: Červen 1956. Příjezd severokorejského vůdce Kim Ir-sena. Jméno reportéra se nedochovalo.
15: Vojáci hledí vpravo směrem k tribuně, odkud je zdraví členové vládní delegace Korejské lidově demokratické republiky. Pražané znovu volají a mávají květy na pozdrav.
0: Posluchači a mávající občané netuší, že Kim Ir-sen je masový vrah.
1: Ve 40. a 50. letech nechal popravit nebo uvěznit všechny oponenty a významné osobnosti a v zemi zavedl tvrdé represe. Jeho syn a vnuk udrželi tento režim v Severní Koreji dodnes.
15: Prožívá slavnostní chvíle. Velcí synové korejského lidu jsou mezi námi. Nuže, ať se vám u nás hodně, hodně líbí.
0: V roce 1957 je zvolen prezidentem Antonín Novotný, s jehož érou se pojí citelné politické uvolnění. Je to znát i v rozhlase, kde od začátku 60. let začíná období renesance rozhlasové publicistiky. Obnovuje se tvůrčí atmosféra, do zahraničí jsou posíláni stálí i zvláštní zpravodajové. Posluchači tak mohli na rozhlasových vlnách slyšet z Ameriky to, co bylo ještě před pár lety nemyslitelné. Cardinal Cushing, having reverenced the altar, now moves to the bier.
16: Smuteční průvod je podle hlasatele stále ještě v katedrále svatého Matěje. Slyšíte přímý přenos z amerického hlavního města Washingtonu.
1: Listopad 1963. Pohřeb Johna Fitzgeralda Kennedyho. Reportér Karel Kincl.
16: Raket s tělesnými pozůstatky zavražděného prezidenta byla vezena na otevřeném voze, taženém třemi páry koní, od washingtonského kapitolu k Bílému domu. Za rakví byl veden osedlaný jezdecký kůň bez jezdce.
0: Další legenda rozhlasu, zpravodaj a reportér Karel Kincl. Také jeho čas v rozhlase bude předčasně ukončen, ale ještě stihne posílat v té době nevídané reportáže z bojujícího Vietnamu.
1: Únor 1967.
17: Tady je provincie Hoa Binh, severní Vietnam, u mikrofonu Karel Kincl. Venku pálí únorové vietnamské slunce, z džungle se kouří. Představte si kraj plný rozervaných horských úbočí, zarostlý džunglí bambusu, palem, manioku a nevím čeho všeho ještě. A v této pustině je škola. Několik stovek metrů od sebe jsou v džungli rozestaveny bambusové přístřešky a pod nimi má každá třída učebnu.
18: A americká letadla stále krouží nad našimi hlavami při tom poplachu. A je konec poplachu. Děcka vybíhají z krytů a honem zpátky do lavic. Vyučování bude pokračovat.
17: Pojďte se přesvědčit třeba do deváté třídy.
19: Výklad geometrie ve vietnamštině.
1: Karel Kincl byl po otevřené kritice Gustáva Husáka zařazen na seznam nepřátel politického režimu a odsouzen na 20 měsíců. Po 12 letech tvrdých represí emigroval do Velké Británie.
0: Z druhé poloviny 60. let se toho v rozhlasovém archivu moc nezachovalo. Mnoho skvělých pořadů bylo totiž po roce 1968 smazáno.
20: K rozhlasu přijíždějí jednotky, které začaly pálit světelnými a ostrými náboji. Pomalu postupují po Vinohradské třídě a jsou několik desítek metrů od vchodu do rozhlasu.
21: Je pravděpodobné, že se asi odmlčíme.
1: Srpen 1968, reportáž z okupované Prahy, reportér Sláva Volný.
22: Náměstí IP Pavlova, 21. srpen, 10.35.
23: Já bych chtěl jenom říct, co tady chtěj.
24: Když tě nikdo nevolal, tak na co sem přišli? My si stačíme, ne?
22: Sokolovská třída nad námi zbyl letadla. Přátelé, vy jste požárníci.
23: Ano, ano.
22: Co si myslíte v těchto chvílích?
23: Je to svinstvo. Já bych vám chtěl ještě říct, pane Volný, já vás poznal jenom podle hlasu, ale vytrvejte. A opravdu říkejte lidem pravdu a to a máte v nás plnou důvěru a opravdu se o nás můžete opřít.
22: Přátelé, pokud ještě bude možné tu pravdu mluvit, my jsme vysílali do 8 hodin do rána, než do studia vešly sovětské okupační jednotky.
24: To je strašné.
22: Kde se vám to stalo?
24: Tam na balkoně. Koukali jsme z redakce tady z balkónu a viděli jsme, že u muzea najednou přijeli vozy naložené pěchotou, která střílela. Ale najednou vykřikli tyhle naše dvě kolegyně a obě jsou raněné do ruky, do boku a jedna ještě má ještě třetí zranění na zádech. A
1: Sláva Volný po roce 1968 emigruje a stane se redaktorem Rádia Svobodná Evropa.
0: Dříve, než stihne nová totalita proniknout do rozhlasu, ještě nějaký čas se dá svobodně vysílat.
1: Říjen 1968, olympijské hry v Mexiku, reportér Karel Malina.
2: prádla československé reprezentantky Jirky Čánslavské. Rozběh, Jirka Čánslavská naskakuje, první žert, náskok, nahoru, na horní žert, padá vzduchem, ale zachytává se. Ano, přátelé, a teď jde na horní žert, nepadá, přátelé, drží se, držne palce. Jirka, výborně, traž se, dívá se na tebe celá republika, jsou Dubček, svoboda. Jirka jde na horní žert, na dolní obrat, výborně, Jirka, přátelé, ohromný výkon. Výborně, výborně, Věrka, krásná sestava, přátelé, krásná. Myslím, že to bude další zlatá Věrky Čánslavské.
0: Zatímco se na západě našich hranic znovu pevně zavírá železná opona, svět soutěží v kosmonautice. A k nelibosti komunistů v této disciplíně vítězí Amerika. Posluchači našeho rozhlasu ještě mohli slyšet sérii reportáží z průběhu letu Apollo 11 na měsíc.
1: Červenec 1969, reportér Jan Petránek.
3: A start je zde. Apollo 8 je na cestě k měsíci.
4: Ve Spojených státech je 7 hodin 51 minut.
5: Kosmonauti se cítí výborně a mají také náladu, která odpovídá situaci, při níž všechno zatím běží, či spíše bych měl říci letí, jako na drátkách. Sen mnoha generací se naplňuje. První 3 pozemšťané letí k měsíci.
1: Také Jan Petránek musí zanedlouho z rozhlasu odejít. Komentovat úspěchy Američanů bylo nepřijatelné.
0: Z rozhlasu nuceně odchází většina redaktorů a reportérů. Budou 2 desetiletí pracovat v kotelnách, na benzínových pumpách a v dělnických povoláních. Někteří emigrují na západ. Většina jejich pořadů je v archivu nenávratně zničena ve snaze korigovat dějiny a vymazat tyto hlasy z historie rozhlasu. Do rádia přichází nová generace, většinou prověření komunisté. Reportáže z vítání spřátelených delegací dominují v rozhlase na dalších 20 let a rádio k tomu má mnoho nových hlasů.
1: Reportéři Vladimír Brunát, Josef Hora, Ilja Jenča, Lambert Ježek, Karel Kvapil, Václav Klement, Josef Merunka, Vladimír Šmihula a další.
6: Před malou chvílou pristála na pražskom letisku aj delegácia Maďarskej socialistickej robotníckej strany, ktorú vedie prvý tajomník ústredného výboru strany Jánoš Kádár.
25: Sovietského svazu Leonidem Iličem Brežnevem.
26: Tajemníkem jejího ústředního výboru soudruhem Erichem Honeckerem.
27: Soudruhem Todorem Živkovem.
28: Tajemníkem Leonidem Iličem Brežnevem.
0: Stranické a vládní panoptikum desítek spřátelených delegací bylo po dalších 20 let vítáno s veškerými poctami a pozdravy čestné stráže.

0: Vítaz, soldados.
1: Zdar soudru prvních tajemníků a přátelé revoluční vlády.
2: Z úst reportérů zaznívá stále totéž.
3: A na letištní plochu vbíhají pionýři. Předávají sovětským soudruhům kytice.
4: Kytice rudých karafiátů od našich pionýrů.
5: Stisky ruk, červené květiny od pionýrů.
6: A další pionýři s květinami, s rudými karafiáty a růžemi.
2: Rozhlas není jen reportáž. Ta mapovala vše, na co byl kladen důraz, ale bylo jasné, že takové rádio by nikdo neposlouchal. A tak rozhlas dále vzdělával a bavil v oblíbených pořadech, jako byl Meteor, Pozor zákruta, 3x60 a to stereo a dalších. Dál vysílal sportovní přenosy a zejména lidovou zábavu. Ale v reportážích 70. a 80. let si posluchači moc neužili. Důraz byl kladen na monstrózní komunistické oslavy. Tam byly vysílány celé skupiny reportérů.
7: Dobré ráno, vážení posluchači Hvězdy, v celé naší vlasti vám přejeme z Rudého náměstí v Moskvě z centra oslav 56. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.
8: Listopad 1973. Reportéři Ladislav Adamovič, Ilja Jenča, Karel Kvapil a Vladimír Nosál.
7: Strážci sovětských hranic a sovětské oblohy jsou vyzbrojeni raketami, které mohou zničit jakýkoliv cíl.
9: Každá z těchto raket může dopravit na kterýkoliv cíl na zemeguli jadrové nálože obrovské účinnosti.
10: Za nimi auta s reaktivním zariadením. Mohutná technika, kterou je vybavena tato divízia, defilujúca v těchto chvílách vo vyrovnaných prehliadkových radoch po Červenom náměstí, je kedykoliv připravená na obranu.
2: Demonstrace síly a důrazné gesto všem, kteří by chtěli porušit železnou oponu mezi Východem a Západem. Přátelství národů střední Evropy jako klec. Dnes už víme, že za půl století ruské rakety nevzlétnou jako obrané, ale jako útočné zbraně.
11: A hesla vďaka vám, sovětský hrdinovia, za náš radostný život. A dorastenky.
2: Ještě se jásá v průvodech.
11: Ako vlny na mori, ako příboj.
2: Ještě proběhnou poslední volby jedné strany.
12: Brno zdraví Prahu, to tu jásá, to tu volá, celou tu dobu.
8: Listopad 1989.
2: Tisk a televize už informují o revolučním dění, ale rozhlas ještě ne. Karel Kvapil, který se z normalizačního reportéra vypracoval na ředitele rozhlasu, zakazuje vysílat o převratných událostech. Rozhlasové reportáže z listopadu 1989 proto neexistují. Snahu techniků a redaktorů vysílat přenos ze shromáždění na Letné zmaří ředitel Kvapil tak, že nechá vysílání přerušit.
13: Nejde jen o náš národ, ale dějí se veliké věci a to, co očekáváme, bude nová, velká, svobodná.
2: Ale čas se vrátit nedá. A tak se po čtvrté v historii rozhlasu mění nejen politici a šéfové, ale i hlasy u mikrofonu.
8: Únor 1990. Prezident Václav Havel na Staroměstském náměstí. Reportérka Alexandra Merunková.
14: A v této chvíli usměvavé tváře a obrovský potlesk přítomných Pražanů vítají pana prezidenta po jeho návratu z úspěšné cesty do Spojených států amerických. Je sympatické, že jeho první cesta vede mezi občany hlavního města jeho země, aby jim, jak se říká, složil účty ze své práce.
15: Vážení přátelé,
0: rád bych vám oznámil, že jsme se právě vrátili z Ameriky. Byli jsme den v Reykjaviku, pak jsme byli 2 dny v Kanadě, pak jsme byli 3 dny ve Spojených státech. A domnívám se, že jsme toho dosáhli daleko víc, než jsme očekávali.
2: Ale umění reportáže se musí noví rozhlasáci učit. A tak se tento žánr na rozhlasové vlny vrací jen zvolna. A to vždy v čase dramatických událostí.
8: Srpen 2002, povodně. Reportéři Tomáš Černý a Světlana Lavičková.
15: Opakují varování pro občany.
16: Katastrofa, katastrofa. To vidíte, no. Tamhle lidi mají tohle, ty jsou tam úplně po tímhle, ty mají oči pro pláč. Všechno, králíky, všechno pryč.
17: Lampy veřejného osvětlení nefungují, semafory nefungují. Vstříc českobudějovické povodni. Nevím, jaký to je pocit v gumákách, Honzo, ale bosky je to pěkná ledovka. Ale že by tady nebyl proud, to tedy tady je proud. Pěkně jsi nabral, no?
18: No hele, tak já už asi půl dál taky bos, Tomáši, jako to už nemá cenu teď.
19: Tuhle je vlastně po kolena. Tahle ta voda oteče, až budou sbírat kanály.
17: V dobách, kdy tedy vám bylo nejkrušněji, byla hladina jak vysoko?
19: U vchodu takových 1,30 m.
20: Nikdy bych se nepředstavil, že tolik vody může vlastně ve městě být.
21: Otočili jsme přídí směrem k pěší zóně.
22: Dobrý.
23: Je to zdechlo, Luďo. Vít, kormiku. Zabrzdíte nás trochu, jestli můžete.
21: Z vody vykukují pouze koruny vzrostlých stromů. Míjíme naplavený odpad. V některých domech voda vyrazila okna. Jedeme stále proti proudu té kalné řeky, ve kterou se proměnila Karlínská ulice. Vjedeme na jednu z hlavních...
8: Leden 2021, pandemie covidu. Reportér Lubomír Smatana.
24: Dobrý den, tady jsou 3 boxy. Tady sestřička, sestřička v akci.
25: Pardon. Aerofixe.
26: Tam už nechoďte, jo?
25: Jo, jo.
27: Například na áru leželo v jednu chvíli 33 ventilovaných pacientů najednou, což byl 10násobek běžného provozu. Jak to bude za 2 týdny, primář odhadovat nechce.
28: Většině z nich hrozí úmrtí ve velmi krátké době, někteří se zlepšují, ale jiní naopak zhoršují, takže ten vývoj se nedá predikovat. Pardon.
2: Reportéři 21. století už mají moderní techniku. Otevřely se možnosti vysílání na dálku.
8: Březen 2021, mexicko-americká hranice. Reportér Jan Kaliba.
29: Děti si hrají a skotačí a projasňují tím atmosféru plechové haly plné lidí a stanů postavených na betonové podlaze. Je to přístřeší pro rodiny s dětmi, co se z různých důvodů snaží dostat za dvojitý plot, který je odsud na dohled. Za ním totiž začínají Spojené státy americké. Selvin Alvarado je tu s manželkou Mercy a syny Andersonem a Selvinem juniorem. Těm je 10 a 8 let a už rok nechodí do školy, protože jsou s rodiči na útěku z Hondurasu.
30: Pracoval jsem jako vedoucí jedné farmářské společnosti. Neměli jsme moc peněz, ale byli jsme šťastní a nikdy bych neodcházel jen tak.
8: Léto 2021, Afghánistán. Redaktor Zdeněk Novák.
31: Hned po ovládnutí Kábulu Talibánem vznikl ve městě chaos, hlavně na tamním mezinárodním letišti.
8: Říjen 2022, Gruzie. Reportér Patrik Salát.
32: Před budovou gruzínského parlamentu stojí několik demonstrantů s ukrajinskými a gruzínskými vlajkami. V centru Tbilisi se sešli proto, aby podpořili Ukrajinu a zároveň se vymezili vůči Rusku.
8: Podzim 2022, Ukrajina. Reportér Martin Dorazín.
33: Už se blížíme k Avdějevce, poslední bezpečnostní instrukce, pokud někdo z nás uvidí dron nebo letadlo na obloze a dnes je naprosto jasné modré nebe, musíme okamžitě zastavit auto a vyběhnout někam do příkopy nebo za nějakou pevnější překážku. Ale jak vidím, tak těch pár lidí, kteří v těch vesnicích kolem Avdijevky zbylo, tak si s tím vůbec hlavu nelámou a už si na to nebezpečí zvykli. Ale ono tady pořád je, každou vteřinu. Potom se ale ozvaly trochu silnější detonace a to už i paní Táně došel humor. No, teď se tady třesou i střely.
2: České rozhlasové reportáže se staly součástí světové výměny informací. Do vysílání je možné vstoupit odkudkoliv a tak jsme přímými svědky událostí na celé planetě. Rozhlasová reportáž se znovu stává zvukovou stopou historie dějin.
8: Září 2022, Londýn. Reportér Jaromír Marek.
0: Protože Alžběta II. Zemřela na svém skotském sídle, oficiální smuteční obřad začal v Edinburghu. Paní Janet čekala 6 hodin, než se mohla rakvi s panovnicí poklonit. Jak říká, Alžběta II. Sloužila zemi přes 70 let. Samotný pohřeb byl největším, jaký kdy Velká Británie zažila. Kromě hostů z celého světa vyprovodil panovnici na poslední...
8: Listopad 2022, Bachmut. Reportér Martin Dorazín.
33: Lidi jsou poschovávaní doma, protože je špatné počasí. Pro vodu a pro chléb si sem přišla také paní Hália nevidomá se svým manželem. Oni se nechtějí evakuovat, nevědí, kdo by se o ně kde postaral. Nejhorší podle nich není nedostatek potravin, ale chlad, zima. Mají sice doma kamna, ale nemají čím topit. Chodí po ulicích, sbírají větve a to ještě mrazy neudeřily. Z Bachmutu Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Rozhlasová reportáž je žánr velmi těsně spojený s událostmi, které tvoří historii. Za 100 let rozhlasového vysílání se politický režim změnil celkem 4x. To byl důvod, proč téměř všichni reportéři museli po o něch dějinných vlnách rozhlas předčasně opustit. Mnozí byli za svoji práci odsouzeni, pronásledováni nebo donuceni k emigraci. Věřme, že už je zbytečné klást si otázku. Stane se to znovu?

0: Poslouchali jste dokumentární příspěvek ke stoletému výročí Českého rozhlasu, který jsme si připomněli v roce 2023. Tehdy měl premiéru radiodokument nazvaný Stohlasů rozhlasu a jeho autorkou byla Bronislava Janečková. Dramaturgem Marek Možíšek, sound designérem Petr Šplíchal, na pořadu jako mistr zvuku spolupracoval také Tomáš Kselhofer. Na příští týden 21. května jsme v programové řadě Vltavského radiodokumentu pro vás připravili reprízu dokumentu V hrubej vrbce tam je dobře. Marcela Vandrová vás v něm zavede do podhůří Bílých Karpat, zapadlého kouta na moravskoslovenském pomezí. Radiodokument tedy na vltavských vlnách zase příští čtvrteční večer. Ten dnešní čtvrteční večer, 14. květnový, právě dospěl k 21. hodině. Překročili jsme 9. večerní a to je každý čtvrtek na Vltavě čas, kdy vás zveme na jazzový koncert. Ani dnešek nebude výjimkou a nás čeká dvouhodinovka, kterou připravila, také nás jim bude provázet David Brada. A my jsme zváni na dvouhodinový jazzový koncert, jehož protagonistou bude jedna z nejvýraznějších jazzových osobností, mimořádný americký trumpetista Roy Hargrove. Čeká nás tedy energie živého koncertu. Nechme se tedy unášet špičkovým mistrovstvím Roye Hargrovea. Jeho improvizace například ho proslavili po celém světě. Víc už a podrobněji, ale za okamžik David Brada.
1: Koncert jazz.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího vydání pořadu Koncert jazz na Vltavě. Dnes si společně připomeneme vynikající talent trumpetisty Roye Hargrovea. Od jehož vystoupení v Praze v dubnu roku 2012 uplynulo už 14 let. Roy Hargrove zemřel v roce 2018 ve věku pouhých 49 let, ale zanechal po sobě katalog nahrávek, které pořád zní jako živé svědectví o jednom z nejvýraznějších hlasů své generace. A co je ta lepší zpráva? Stále se objevují nové nahrávky. Jednou z nich je nově vydané album Bern, archivní nález z festivalu ve Švýcarsku z roku 2000, který vyšel před pár dny 18. dubna, u příležitosti Record Store Day, tedy dne, kdy slaví všechny kamenné prodejny hudby. Ano, i takové dnes ještě existují v době všudy přítomného streamingu. Ve druhé polovině dnešního večera si Roye Hargrovea připomeneme v nahrávce Directions in Music Live at Macy Hall z roku 2001, kde hraje po boku Herbieho Hancocka a Michaela Breckera v projektu věnovaném Miles Davisovi a Johnu Coltraneovi. Dva koncerty, dva různé kontexty, ale oba zachycují Roye Hargrovea v absolutní špičkové formě. Pojďme si je tedy postupně představit. Album Bern je záznamem koncertu ze 4. května roku 2000 z jazzového festivalu v Bernu, který zvukař nahrál přímo z pultu, takže kvalita je špičková, ale záznam dodnes nikdy nevyšel. Před pár lety ho našel producent Zef Feldman z labelu Time Traveler Recordings a ve spolupráci s dědici Roye Hargrovea nechal nahrávku zrestaurovat a nově zmástrovat. Kapela je Royův tehdejší stálý kvintet. Sherman Irby na alt saxofon, Larry Willis na piano, Gerald Cannon na kontrabas a Willie Jones III na bicí. Všichni jsou v top formě. Irby, ostřílený z kapely Wind na Marsalise, přidává gospelovou a bluesovou barvu. Willis zase přináší zkušenost veterána z kapel od Jazz Messengers až po současné moderní projekty. A Cannon s Jonesem hrají rytmiku, která koncertu dodává živý a místy až výbušný základ. Roye Hargrovovi bylo tehdy 29 let. Měl za sebou spolupráci s Jazz Messengers, vedl vlastní kvintet, byl čerstvým držitelem Grammy s kubánským projektem Crisol a stejně pravidelně odbíhal s projektem Era a Faktor k neosoulu a k hip-hopu. My ho ale uslyšíme v poloze, kterou uměl mistrně, tedy jako bebopového trumpetistu par excellence. Recenzenti chválí jak akustiku sálu, tak mastering nově vydané koncertní nahrávky, která chvílemi připomíná luxusní studiovou session. Server All About Jazz mluví o archivním nálezu, který připomíná, jak elektrizující byl Roy Hargrove naživo. Album Bern je opravdu silný zážitek. Připomíná, jak může znít akustický jazz, když ho hraje někdo, kdo žil paralelně v tak odlišných žánrech, jako jsou hip-hop a bebop. A funguje také jako vzpomínka na talent, který svět jazzu ztratil příliš brzy. Přeju vám příjemný poslech.

Takhle tedy zněl Roy Hargrove a jeho kvintet 4. května roku 2000 na Mezinárodním jazzovém festivalu v Bernu. Ve druhé polovině dnešního Koncert jazzu na Vltavě si připomeneme koncertní album Directions in Music Live at Massey Hall, které má podtitul Celebrating Miles Davis and John Coltrane. Mimochodem, 26. května si připomeneme 100 let od narození Milese Davise. V říjnu 2001 vyrazili Herbie Hancock, Michael Brecker, Roy Hargrove, John Patitucci a Brian Blade, tedy extrémně silná sestava, na zhruba 30 koncertní tour, kterou si chtěli připomenout 75. výročí narození Miles Davise a Johna Coltrane. Ne tím, že budou opakovat jejich staré aranžmá, ale tím, že se pokusí znovu připomenout hudbu obou geniálních jazzmenů a jejich věčnou chuť riskovat a hledat v jazzu stále nové cesty. Deska zachycuje koncert z 25. října 2001 v Massey Hall v Torontu, legendárním sále, kde kdysi vzniklo slavné bebopové Jazz at Massey Hall. Pětice je all-star band v tom nejlepším slova smyslu. Herbie Hancock u piana jako živá paměť Milesovi druhé kvintetové éry. Michael Brecker na tenor jako hlas 70-kového a 80-kového fusion a taky groove jazzu. No a Roy Hargrove jako představitel tehdejší mladé jazzové generace. Rytmiku pak tvoří John Patitucci na kontrabas a Brian Blade na bicí, oba s obrovským rozsahem od akustického jazzu až po tehdejší současné moderní jazzové projekty. Album vyšlo v roce 2002 u Verve, bylo nominováno na Grammy a získalo cenu za nejlepší jazzové instrumentální album a taky za nejlepší improvizované jazzové solo pro Michaela Breckera. All About Jazz ho popisuje jako nahrávku, která překonává obvyklé tribute projekty. Není to tedy žádná muzeální podsta, ale živý dialog s hudbou Milese a Traina, kde se standardy typu So What, Impressions, Naima nebo My Ship rozkládají a v nových harmoniích znovu skládají v dlouhých, často více než 10-minutových verzích. Z dnešního pohledu je Directions in Music fascinujícím setkáním tří generací. Herbie jako pamětník, Brecker jako hlas Paul Coltraneovského saxofonu a Roy Hargrove jako tehdejší budoucnost jazzu na začátku nového tisíciletí. S odstupem času je těžké vyhnout se melancholii. Michael Brecker zemřel v roce 2007, Roy Hargrove v roce 2018. Takže tohle album dnes působí jako jedinečný dokument chvíle, kdy byli všichni tři na pódiu spolu a ve vynikající formě. Pro dnešního posluchače je tahle nahrávka navíc skvělým mostem. Pokud vás baví Miles Davis a John Coltrane, tak právě tahle nahrávka vám může ukázat, jak jejich hudba byla živá o 40 let později v hlavách tehdejších pěti mistrů. Přeju vám příjemný zbytek dnešního večera.

0: David Brada připravil dnešní vydání vltavského jazzového koncertu a tentokrát připomněl mistrovství amerického trumpetisty Roye Hargrovea, a to prostřednictvím dvou koncertních záznamů ze švýcarského Bernu a kanadského Toronta.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
3: Čeká nás Arras.
2: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
3: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
2: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
0: Celkem 15krát se na Vltavě o tomto předpůlnočním čase setkáváme s premiérovou četbou na pokračování z knihy Beatrice Landovské Když máma spala. Je to druhá část autobiografické trilogie této autorky, dcery herce Pavla Landovského, a vypráví o jejím dětství a dospívání se svéráznými rodiči a neméně zajímavými souputníky z Dizentu. Právě teď vás zveme ke druhé části četby na pokračování. Účinkuje Anita Krauzová.

V létě 1976 jsem neměla strávené jedno z největších ponížení poslední doby. Jakoby nestačilo, že jsem trpěla pod neustálou palbou komentářů od maminky a jejího přítele, protože mě oba, nevím proč, činili zodpovědnou za to, že se mi všechno mění, že mi narostla prsa a hlavně je popouzelo, jak na mě reaguje svět mužů. Prý se chovám nepatřičně a vypadám vyzývavě. A začátkem tohoto léta všechno vyvrcholilo tím, že mi máma při sledování detektivky bez upozornění ušmykla moje dlouhé vlasy. Ten večer, kdy se to stalo, dávali v televizi americký film Osamělá vlčice. Byl o špionce, která skákala po střechách a přitom střílela na své pronásledovatele, i když je jasné, že jednoho z nich milovala. Říkalo se jí Osamělá vlčice. A když to pak v jednu chvíli začalo vypadat, že bude muset vlčice zastřelit i svého favorita, nechala jsem se do děje vtáhnout tak, že mi máma, která původně jen zastřihávala konečky, v nestřežené chvíli ostříhala vlasy až úplně u hlavy. Dodnes si s Andreou pamatujeme, jak sedíme vedle kuchyňského stolu a hledíme jako uhranuté na malou přenosnou televizi stojící na kuchyňské lince. Když nakonec osamělou vlčici za přispění jejího vyvoleného zastřelili, sáhla jsem si na hlavu a neměla na ní skoro nic. Dostala jsem bezmocný záchvat pláče. Jenže už bylo pozdě, byla jsem ostříhaná na ježka. Mrtvou vlčici držel její zrádný milý v náručí a plakal. Pozdě, pozdě, nechutná zrada, už se nedalo nic dělat. Ještě dnes, když si na to vzpomenu, se cítím ponížená. Je to takhle mnohem lepší, Betino, ani si neumíš představit, jak se tím prokoukla. Pochvalovala si svůj podlíčin máma. Moje vlasy, kde jsou moje vlasy? Kvílela jsem zoufale a v ruce jsem svírala chumáč z cuchaných chlupů. No, konečně jsi pěkná holka. A navíc ti to opticky prodlouží nohy, uvidíš. Já tě nenávidím, mami, štkala jsem. Uvidíš, jak se ti uleví. A u zkoušek na konzervatoř se bude hodit, že vypadáš inteligentně. Dlouhý vlasy, krátkej rozum, to ví každej. V první chvíli mi nedošlo, že takhle zhyzděná půjdu i k přijímacím zkouškám z herectví. Nenávidím tě, nenávidím! Zalikala jsem se vsteky. Měla jsem dojem, že bez vlasů nejsem vůbec nic. A to byl asi způsob, jakým mě vrátila Bohu moje maminka. Musela jsem přijmout to, že na svou sílu si musím ještě počkat.

Cestou z Krakova na sever jsme se s Andreou museli smířit s tím, že vyvolení, kteří na naší polské cestě dostávají nažrat, jsou auto a pes, nikoli my dvě, což nám maminka vysvětlila. Pes a auto prostě musí dostat najíst. Pes to nevydrží a auto by nejelo. Ale my to vydržet můžeme, protože máme rozum. Navíc máme tolik báječných zážitků, že se k tomu nemusíme ještě přežírat. Smutně jsme při jedné zastávce u lesa pozorovali Antara, jak vedle auta chtivě vyžírá konzervu s krevní tučnicí, kterou jsme pro něj vezli z Prahy. Div, že ji nesežral i s plechovým obalem. Kdo to má, holky? Kdo to zažije? Myslíte, že někdo zná osobně Andřeje Vajdu? Ptala se nás maminka, když si všimla, jak Antarovi nepokrytě závidíme. Museli jsme uznat, že toto jsou zážitky na celý život, zatímco přežírat se můžeme někdy jindy. Při průjezdu Polskem jistě sehrálo roli i to, že tam tehdy byla všeobecně větší chudoba, méně obchodů a méně jídla, což maminčin odpor k nákupům a konzumaci ještě podpořilo. V duchovně kulturním rozpoložení jsme přes nekonečnou a placatou zemi plnou malých políček a ne rozlehlých lánů, jak jsme byli zvyklé od nás, dojeli až k moři, které má v sobě pro vnitrozemce vždycky neskutečné kouzlo. Starý přístav Gdaňsk, svou atmosférou i tmavočervenými, skoro černými cihlovými domy a polozřícenými přístavními doky, jejichž střechy vyčnívaly až nad moře, dýchl na člověka poetikou, známou spíš z obrazů středověkých malířů, než naší středoevropskou realitou. Pro nás něco úplně nového. Večery jsme trávili v místním slavném divadle a dny svobodně i se psem u moře, protože v Polsku bylo tehdy celé pobřeží otevřené. Po plážích volně pobíhali nejen psi, ale jezdili tu dokonce i lidé na koních. A stan jsme si mohli postavit kdekoliv. V romanticky omšelých uličkách starého města bylo ke koupi o poznání více jídla než ve vnitrozemí. Na ulicích prodávali oplatky s marmeládou a se šlehačkou, takzvané gofry, po kterých jsme se s Andreou mohli utlouct a od rána do večera jsme je na mámě s malou úspěšností loudili. Na podlouhlém náměstí s dlažbou z velikých kamenů byl targ, neboli trh. Věc v 70. letech v naší zemi nevídaná. Znali jsme trhy jen z historických a cizokrajných filmů. Měla jsem dojem, že jsme se ocitli v úplně jiném světě. Neskonale svobodnějším a rozhodně estetičtějším, ať možná krapet hladovějším. To léto se ve slavném gdaňském divadle hrála legendární Gombrovičova Ivona, princezna Burgundánská, která by se tehdy jistě nikde jinde ve východním bloku uvést nedala. Tady ji hráli v cirkusovém stanu s takovým nasazením, že když v jednu chvíli hudba přestala hrát a krásná Albertína vystoupila z rakve, která stála na výšku uprostřed jeviště úplně nahá a zaspívala polsky nádherným sopránem něco, kde bylo možno zaslechnout nágošť, nágošť, úplně se mi zastavil dech. Ostatní herci v průsvitných kostýmech se rozmyhotali po jevišti jako motýly a v reji světel něco brebentili, až pak náhle strnuli, protože někdo vykřikl. Čas! Všichni se pak podívali na levé zápěstí, kde se za našeho mládí nosívaly hodinky a jevištěm znovu zašumělo. Čas, čas, čas. Tato scéna tance s časem na mě udělala mohutný dojem, takže si dodnes myslím, že jsem nikdy předtím ani potom podobný pocit v divadle nezažila. Z Gdaňska jsme po několika dnech zamířili podél moře do romantického lázeňského městečka Puk, kde jsem poprvé v životě spatřila dlouhé bílé molo, vedoucí hluboko do moře. Večer se na něm svítilo a v podvečer při západu slunce se tu procházeli lidé nad růžově zbarveným mořem a já si připadala jako postava v románu Thomase Manna. Z Puku jsme po pobřeží projeli až na západ Polska a tady jsme z velikého přístavu jménem Svinoústí i s autem přepluli na obří lodi zátoku a dostali se do nejbližšího východoněmeckého městečka Albeku, jež leží hned za hranicemi a které dosud vyzařovalo noblesu německých lázeňských letovisek, asi podobně jako romantický Puk. Bílé, ať už omšelé vily, slížející na moře, připomínaly šlehačkové dorty,
a dlouhé pláže byly poseté řadami béžových proutěných kukaní, které večer opuštěně zíraly na těžké nebe, visící nad olověným Baltem. Jedna z prvních oprýskaných vil, stojící hned za borovým příhraničním lesíkem těsně nad mořskou dunou, měla pod velikými secesními okny měděnou pamětní desku, kde stálo. V tomto domě v srpnu roku 1923 dopsal Thomas Mann poslední kapitolu svého vrcholného románu Kouzelný vrch. Můj oblíbený román. Tím pro mne kdysi 20. století vstoupilo do svých souřadnic. Ale jinak bylo tady v Německu všechno jinak než v Polsku. Tam už jsme za těch několik dní přivykli na určitou svobodu. Tady platila jiná pravidla. I když tu byli stejní obrovští rackové, kteří přeškrtávali svým letem mořskou oblohu. Celý den jsme museli Antara držet na vodítku a všude, kam jsme přišli, začali lidé křičet. Achtung, Achtung, der Hund! Což se stalo refrénem celého našeho krátkého pobytu v NDR. Bylo mně i Andreje divné, že Antarova rasa, která se jmenuje německý boxer, zrovna tady vzbuzuje takové pozdvižení. Do kempu s námi Antar nesměl a na divoko se v NDR nikde stanovat nedalo. Pláže byly hlídané a některé části, označené FKK, byly střežené speciálně. Člověk se tady totiž mohl, respektive musel, koupat nahý. Němci totiž byli známí tím, že už od předválečných dob dobře vědí, co je kultura těla. A ta se směla pěstovat i v NDR. Ale samozřejmě bez psa.

Porušování pravidel v Německu neexistovalo. Ale to, co jsme s Andreou objevili na okraji jedné albecké pláže, bylo něco pro nás dosud nevídaného. Stánek, kde za pouhých 10 feniků prodávali housky s kyselou rybou. V přepočtu na naši měnu za 30 haléřů. A na to jsme měli i my. Maminka nám několikrát vydala veliký hliníkový východoněmecký desetník a my jsme se pak mohli vmístit do houfu lidí obléhající plátěný stan, kde nějaký chlap neuvěřitelnou rychlostí nakrajoval kulaté žemle a pak do každé se stejným nasazením vkládal půlku kyselé ryby, kterých tam měl celý sud. Tady jsme za nepatrný obolus obdrželi nevídanou delikatesu. V Československu se za třicetník dala koupit houska jen suchá, za dvacetník lipíčka z hroznového cukru a za desetník v papírnictví průpisový lenoch. V NDR byl oproti našemu Československu, než kvůli proti sousednímu Polsku, tehdy opravdový blahobyt. Na cestu zpět jsme se pak vydali přes svobodnější, ale hladovější Polsko.

Když jsme zase projeli zpátky celou polskou zemí až na její jih, prohlásila maminka, že bychom se měli zajet podívat i do Osvětimi, protože to by měl každý člověk vidět na vlastní oči. Aby už se prý nikdy nic takového neopakovalo. Ač jsme se sestrou byli vlastně ještě děti, samozřejmě jsme obě dobře

Takže i mně s Andreou bylo jasné, proč je babička v den Heleniny svatby tak šťastná a rozkvetlá a plná naděje, že snad konečně něco bude tak, jak má. Ale abych teď Heleně nekřivdila. Jeden její milenec měl také kvality nesouměřitelné s okolním světem, ale jen v tom nejlepším slova smyslu. Když bylo teď Heleně 29 let, nějakou dobu chodila se samotným velkým Karlem Krylem, respektive malým. Byl o hlavu menší než ona. Babičce a dědečkovi Landovským se prý tento ženich moc nezamlouval, když jim Helena svůj nový objev přijela představit do Pardubic. Chodila s Karlem v roce 1969, přesně v té době, kdy se rozhodovalo vše. Tehdy se chystala jít studovat dramaturgii, což prý Karla také zajímalo, a dokonce uvažovali o tom, že se na Damu budou hlásit spolu. Ale doba byla příliš dynamická a všechno dopadlo jinak. Kde kdo dnes asi ví, že Karel Kryl byl po srpnu 1968 jedním z nejslavnějších emigrantů. Bydleli spolu s Helenou v Nerudově ulici v jakémsi Pavlačovém bytě. Chodili po malostranských hospodách a když emigrovala teta Olga, starší Helenina sestra, přesunuli se na Pankrác, do bytu po ní. Odtud pak Karel vycestoval v září 1969 do Německa a už se nevrátil. Po Karlu Krylovi zbyl u Heleny veliký obraz, který nesl název Modrá příšera. Helena mi ho nepředloženě darovala. A mne nenapadlo nic lepšího, než tuto vzácnou relikvii postoupit prvnímu, kdo o ní projevil zájem. Kolik blbů na mé hlavě za tento projev bezelstné velkorysosti přistálo, si, milý čtenář, jistě může spočítat sám. Uznávám, že to bylo neomluvitelné, ale na svou obhajobu, která asi neprojde, musím uvést, že Karel nesrovnatelně lépe psal, skládal, hrál a zpíval, než maloval. Ale to mi nikdo neuvěří. A navíc je to dnes už jedno.

Anita Krausová a v jejím podání druhá část 15-dílné četby na pokračování z knihy Beatrice Landovské Když máma spala. Četbu pro rozhlas připravila Petra Hinčíková, natočil režisér Jakub Doubrava.

0: Blue Monk je jednou z nejznámějších bluesových skladeb a jejím autorem je Thelonious Monk a my jsme si připomněli nahrávku další americké jazzové legendy, pianisty McCoy Tynera.
1: Osudy.

V sobotu oslavil v neuvěřitelné kondici sté narozeniny slavný přírodovědec David Attenborough. V roce 1958 podnikl výpravu do Paraguaye, která se stala součástí jeho slavného seriálu Výpravy do divočiny. Je to dobrodružná výprava bez moderního vybavení, která sformovala ranou kariéru Davida Attenborougha a je zachycená také v jeho autobiografických vzpomínkách. A právě z těch vybíráme jednotlivé kapitoly, které posloucháte od minulého týdne ve Vltavských osudech. Z překladu Jitky Jeníkové připravila Vladimíra Bezdíčková a my si teď v podání Jana Šťastného poslechneme devátou kapitolu.

O dva dny později přiklusala do tábora Quarenta a vítala nás mohutným štěkotem a olizováním. Následoval jí důstojný a odměřený Diablo, který vedl zbytek smečky. Psi si společně lehli do stínu jednoho stromu. Za 10 minut se v zatáčce objevil Komeli, nonšalantně usazený na koni, klobouk posunutý do týla. Jakmile nás spatřil, zavrtěl smutně hlavou. Nic, sdělil nám a sesedl z koně. Ujel jsem spoustu kilometrů na východ, až na konec Monte, ale nic jsem nenašel. Výmluvně si odplivl a začal vytírat koni do sucha. Můžete hledat, řekl mi, ale když nemáte štěstí, není to dobré. Vloni, když jsem byl tady v Monte, jsem našel spoustu děr tatu karety. Neměl jsem nic lepšího na práci a tak jsem mu šel po stopě. Chtěl jsem jenom vědět, jak vypadá. Hledal jsem ho se psy noc co noc, ale nezachytili jsme ani mizerný závan. Tak jsem si řekl, doháje s tím. A pak večer, 3 dny na to, když už jsem na tu prašivou věc úplně zapomněl, mi přímo pod kopyty koně prošel jeden mladý pásovec. Přeskočil jsem a popadl ho za ocas. Nebylo to těžké, měl jsem prostě štěstí. Byl první a taky poslední, kterého jsem kdy viděl. Nebyl jsem tak hloupě optimistický, abych čekal, že se Komeli vrátí s živým a zdravým pásovcem, velkým přivázaným k sedlu. Ale v hloubi duše jsem hýčkal naději, že by mohl najít noru, stopu, exkrement, cokoliv, co by dokazovalo, že tvor obývá tuto konkrétní oblast Monte. S takovým důkazem bychom mohli zorganizovat důkladný a komplexní lov. Bez něj postrádalo naše pátrání smysl. Komeli plácel koně po zadku a poslal ho se pást. Nebuď smutný, amigo, utěšoval mě. Se starým brachem, jako je Kareta, nikdy nevíš. Klidně může dneska v noci nakráčet do tábora. Odvázal ze sedla látkový pytel. Tomáš, třeba ti tohle trochu zvedne náladu. Rozvázal jsem pytel a opatrně nakoukl dovnitř. Na dně jsem zahlédl velkou kouli nazrzlé srsti. Kouše to? Komeli se zasmál a zavrtěl hlavou. Sáhl jsem dovnitř a vytáhl nejprve jedno, pak druhé a nakonec 4 malá chlupatá mláďata se zářivýma očima, protáhlými pohyblivými čenichy a dlouhými černě pruhovanými ocásky. Byli to malí nosálové. Na okamžik mé zklamání kvůli pásovci zcela překryla radost, kterou ve mně náruč těchto rozkošných mláďat vyvolala. Měli pro strach uděláno, lezli po mně a pisklavě mručeli, kousali mě do uší a strkali mi čumáky do kapes. Byli tak živí, že jsem je neudržel dlouho a záhy popadali na zem, kde po sobě skákali, kutáleli se a snažili se chytit vlastní ocásek. Dospělý nosál je úžasné stvoření s masivními špičáky a zdánlivě nezvladatelnou touhou zahryznout se do čehokoliv, co se hýbe, ať už je to velké nebo malé. Potulují se buší v rodinných tlupách, terorizují její menší obyvatele a hodují na larvách, červech, kořincích, holátkách a v hnízdech, zkrátka na čemkoliv, co je jedlé. Komeliho psi objevili samici z 10 mláďaty. Začali ji honit, ona vyběhla na strom, mláďata ji následovala a Komeli mu se v tu chvíli povedlo tahle 4 chytit. Byli ještě dostatečně malí, aby se dali ochočit a jen málo které zvíře je zábavnější než ochočený nosál. Měl jsem z nich velikou radost. Postavili jsme jim z mladých stromků svázaných liánami velký výběh a dali jim do něj větev, která sloužila jako hřiště. Ze všeho nejdřív jsme jim nabídli jediné jídlo, které jsme měli, vařené manioky. Nadšeně se na ně vrhli a hlasitě je malými čelistmi žvíkali. Brzy se nacpali tak, že už nezvládali pobíhat, jen se kolébali. Usadili se v rohu, škrábali se na vypoulených bříškách a pak jeden po druhém usnuli. Jen samotné manioky však pro ně nebyly dostatečnou potravou. Nutně potřebovali maso. A my také. Už jsme žádné neměli několik dní,
Teď jsme však museli nějaké získat, jedno jak. Než jsme se dohodli, jak přesně maso obstaráme, vyřešil se problém šťastnou náhodou sám. Do Paso Rocha se přiřítilo 20 peonů, halekali, křičeli a hnali před sebou řičícího volka. Vždy jsem se domníval, že kdybych byl někdy nucen vejít na jatka, stal bych se přes noc zatvrzelým vegetariánem. Když však volek skončil v lese jen 15 metrů od našeho tábora, měl jsem takový hlad, že jsem zcela bez výčitek sledoval, jak ho porážejí a porcují. Komeli se vrátil a nesl přes rameno polovinu volkových žeber. Za pár minut prskali a hnědli nad ohněm a jen 3/4 hodiny poté, co se peoni přihnali, jsme po mnoha dnech jedli první maso. Svírali jsme veliké obloukovité kosti v rukou a okusovali z nich měkké maso. Nechápal jsem, jak je možné, že je o tolik šťavnatější a měkčí než kožené hovězí, které nám servírovala Elsita. Existují jen dva způsoby, jak jíst včako hovězí, prohlásil Sandy mezi sousty. Buď poté, co několik dní viselo, nebo takhle, hned poté, co zvíře porazí, dřív, než se ho zmocní posmrtná stůlost. A z těch dvou je tenhle lepší. Musel jsem s ním souhlasit. Hovězí mi nikdy nechutnalo víc. Peoni přijeli z estancie vzdálené spoustu kilometrů a hledali včako zatoulaný dobytek ze svých stád. Vždy po několika dnech zabili k jídlu jednoho volka a my jsme měli štěstí, že se tak rozhodli učinit právě když se utábořili na noc v Paso Rocha. Z masného zlatého dolu těžili všichni. Neboť ani takoví jedlíci, jako jsou honáci dobytka, nedokážou sami sníst celou krávu. Kolem prošel řezník, který si nesl nohu, patron a otvírák se podělili o bok. Komeliho psi hltali vnitřnosti a nosálové se přetahovali o kousky masa z žeber. V korunách stromů nad našimi hlavami se schromáždili kondoři havranovití a nesmírně trpělivě čekali na příležitost, až budou moct slétnout na to, co ze zvířete zbylo, a zabrat si svůj díl. Brzy prostor mezi naším táborem a patronovým domem zaplnili praskající ohýnky, kolem kterých posedávali peoni ve skupinkách po dvou nebo po třech, a celé monte naplnila výrazná vůně pečeného hovězího. Komeli mu se podařilo ukořistit nejen žebra, donesl také veliký kus podplečího. Nemohli jsme ho sníst hned, domluvili jsme se proto, že jej nakrájíme na dlouhé proužky, které necháme uschnout na slunci, a připravíme z něj tak čarky. Správně připravené čarky není zrovna nejchutnější, ale vydrží velmi dlouho a zůstává jedlé. Jakmile jsme skončili s přípravami a vrátili se k ohni, slétlo se na proužky masa hejno papoušků mniších a začalo se hlasitě cpát. Papoušci se mají pochopitelně živit ovocem a semínky, ale papoušci z Čako, kteří obývali holou krajinu, se zjevně naučili jíst, co se právě naskytlo. Nebyli to jediní ptáci, kteří si takto upravili chutě, neboť v zápětí se k ním připojili krásní kardinálové šedí, saltatoři, velké pěnkavy s černými tvářemi a oranžovými zobáky a drozdi mrskající dlouhými ocasy nahoru a dolů, aby udrželi na provázku rovnováhu, zatímco klovali do syrového masa. Komeli měl v plánu pokračovat s pátráním po tatu Karetovi směrem na západ a já jsem si přál ho doprovázet. Všichni jsme jet nemohli. Nepřicházelo v úvahu, že bychom tu nechali voly, věci a nosály. Zároveň jsme si však s Komelim nemohli vzít oba koně a nenechat ani jednoho Charlesovi a Sandymu. Pak jsme zjistili, že otvírák má jednoho koně navíc. Prohlásil, že nám ho nechce půjčit, ale naznačil, že by se možná nechal přesvědčit, aby nám ho prodal. Dotyčný kůň, Pancho, nám byl představen, abychom si ho mohli prohlédnout. Nejsem zběhlý v posuzování koňských kvalit nebo určování jejich stáří podle zubů,
Ale ani mému neskušenému oku neuniklo, že Pančo má nejlepší léta dávno za sebou. Tváře měl propadlé, hřbet prověšený do hlubokého oblouku, uši smutně splácnuté a hlavu svěšenou. Napadlo mě, že nám ho otvírák nechce půjčit, protože hrozilo, že by nebohé zvíře mohlo uhynout v důsledku nezvyklé námahy, což by mu bez pochyby hrozilo, kdyby ho někdo hnal tak divoce a zběsile, jako to dělávají peoni. Já jsem však nic podobného neměl v plánu. Chtěl jsem něco, co by se mnou na hřbetě dokázalo pozvolna kráčet vpřed a zdálo se, že to by Pančo mohl zvládnout. Za kolik? Zeptal jsem se. 500 guaraní, odpověděl otvírák rozhodně. To odpovídalo zhruba 30 šilinkům. Usoudil jsem, že dokonce i Pančo za takovou cenu stojí a koupil si ho. Další den jsme s Komelim odjeli. Sebou jsme si zbalili pytel farinní. Sledovali jsme úzkou stezku pod rostem, který tu byl vyšší a zdaleka ne tak trnitý jako Monte kolem Estancia El Cita. Psi se tiše pohybovali kdesi před námi, čas od času se vrátili a zase odběhli, aby prozkoumali divočinu na opačné straně. Pozdě odpoledne najednou Komeli zastavil koně a seskočil na zem. Vedle cesty zela obří díra. Nemusel mi říkat, co to je. Poznal jsem to okamžitě, jak z jeho vítězoslavného výrazu, tak z díry samotné. Konečně jsme našli noru pásovce velkého. Otvor o 60-centimetrovém průměru byl vyhrabaný v boku velké hromady kompaktní hlíny, jež sloužila jako domov mravencům střihačům. Před dírou ležely velké hroudy, na některých byly patrné masivní rýhy, vytvořené pásovcovými mohutnými předními drápy. Lehl jsem si na břicho a nakoukl dovnitř. V ústí bzučel oblak moskytů. Nedohlédl jsem na dno a tak jsem si uřízl větev z keře a zašťoural ji dovnitř. Tunel nebyl dlouhý, neměřil víc než 1,5 metru. Nejednalo se o trvalý příbytek tatu karety, ale spíš o díru, kterou vyhrabal do boku mraveniště, aby se nažral. Komeli zatím sledoval stopy, které po sobě zvíře zanechalo, když z díry vylezlo. Vedli mezi křovím kolem mraveniště na jeho opačnou stranu, kde jsme našli stejnou díru, již si pásovec vyhrabal, aby se dostal k potravě. Její velikost a hroudy hlíny poházené kolem poskytovaly dramatické svědectví o jeho obrovském vzrůstu a síle. Vzrušeně jsme sledovali stopy a prosekávali si cestu trnitým podrostem. O 20 metrů dál jsme našli třetí díru. Po půlhodinovém hledání jsme jich napočítali 15. Psi potvrdili, že jsou všechny prázdné. Všechny měly stejný účel – hledání potravy. Posadili jsme se, abychom probrali situaci. Stopy jsou maximálně 4 dny staré, vysvětloval mi Komeli, protože v den, kdy jsme přijeli do Paso Rocha, pršelo a déšť by stopy spláchl. Nejsou ale čerstvé. Nezůstal na nich žádný pach a jsou značně rozmazané. Podle mě budou staré 4 dny. Kareta je nejspíš kilometry daleko. Přestože to znamenalo neúspěch, potěšilo mě to, protože jsem konečně viděl hmatatelný důkaz existence tvora, o kterém jsem začínal mít dojem, že je snad bájný. Pečlivě jsme prohledali okolní podrost ve snaze najít nějaké vodítko, jež by nám prozradilo, kterým směrem se pásovec velký vydal. Nenašli jsme nic a stopa byla tak stará, že na ní psi nedokázali zachytit žádný pach, který by dokázali sledovat. Mohli jsme akorát pokračovat po cestě na západ a doufat, že se nám někde podaří najít čerstvější stopu. Za soumraku jsme zastavili. Komeli rozdělal malý oheň a k večeři jsme si dali čarky. Trochu se prospíme, než vyjde měsíc, rozhodl Komeli, a pak budeme pokračovat. Rozprostřel jsem si pončo u ohně a zavřel oči. Zdálo se mi o pásovci velkém, jak přechází cestu přímo před Pančovými kopyty. K
Když mě Komeli vzbudil, na nebi už zářil bílý úplněk a osvětloval Monte tak jasným světlem, že by se při něm dala číst kniha. Znovu jsme osedlali koně a tiše vyjeli buší. Ozývalo se jen cinkání postroje a tu a tam zašustění, když se nám větve otřely o nohy nebo koním o boky. Ze vzdálené části Monte k nám doléhalo hluboké, melancholické houkání víra velkého a na zemi pod námi zběsile vrzali cvrčci, dokud je neumlčeli pančovi podkovy. Přiblížila se půlnoc, když se najednou ozval Diablův vysoký ječivý štěkot. Něco objevil. Ke psovi jsem dojel současně s Komelim. Oba jsme se sedli z koní a prodrali se k místu, kde seděl. Krčil se, cenil zuby a štěkal nad zvířetem. Komeli ho odvolal. Na zemi jsem spatřil ležet pásovce. Devítipásého. Psi tu noc našli další dva takové pásovce devítipásé, ale nic víc. Ve 3 hodiny po půlnoci jsme se utábořili a spali až do rána. Pokračovali jsme v pátrání další 3 dny a 3 noci. Ve dne panovalo extrémní horko. Už dávno jsme dopili převařenou bahnitou vodu, kterou jsme si dovezli v lahvích z Paso Rocha, a neobjevili jsme žádná napajedla nebo potoky, z nichž bychom je mohli doplnit. Když začala být žízeň nesnesitelná, ukázal mi Komeli, jaký můžu i na takto suchém místě zahnat. Kolem rostla spousta nízkých pahýlovitých kaktusů a části jednoho z nich, porostlého trny, byly příjemně šťavnaté. Kaktus chutnal trochu jako okurka, moc jsem si ho však neoblíbil, neboť po sobě zanechával nepříjemnou pachuť, ze které mi trnuly zuby. Vyskytovala se tu však ještě další rostlina, z níž se dala získat čistší tekutina dokonce v ještě hojnějším množství. Kvůli malému tenkému stonku a řídkým nevýrazným lístkům se těžko hledala, ale 60 cm pod zemí se nacházel její kořen odulý jako velký tuřín. Naducaný kořen měl bílou průsvitnou dužinu a byl tak nasáklý tekutinou, že ho stačilo zmáčknout v dlani a měli jsme plné šálky. Přestože krajina působila pustě, Komeli v ní dokázal najít dostatek potravy, která doplnila fariňu a čarky. Ocekl bílé středové výhonky z nízké palmy, kterou, jak mi vysvětlil, vyhledávají především kojící indiánky, neboť je nesmírně výživná. Oříškově bílé výhonky měly příjemnou cikorku připomínající chuť. Ukázal mi, které bobule jsou jedlé a které jedovaté. Narazili jsme na spadlý strom, v němž si vybudoval hnízdo včelí roj. Komeli se ho chystal rozseknout a já jsem navrhl, že bychom měli rozdělat kouřící oheň, kterým bychom většinu včel odehnali a minimalizovali tak pravděpodobnost, že nás pobodají. Ta představa ho velmi pobavila. V Čako žili včely, které vám mohly uštědřit bolestivé žihadlo, tyhle k ním však nepatřily. A přestože nám výhružně bzučeli kolem hlav, zatímco jsme strom sekali mačetami, nepokusili se nám nijak strpčit život. Vypreparovali jsme velké plástve obtěžkané medem a celé je snědli. S voskem, pilem, larvami, zkrátka se vším. Tekutý med nám stékal po bradě.

Přestože jsme jeli celý den, neočekávali jsme, že narazíme na samotného pásovce velkého. Komeli si byl totiž jistý, že ze své nory vylézá pouze v noci. Doufali jsme však, že bychom mohli objevit nějaké stopy jeho přítomnosti. Našli jsme několik dalších děr, všechny však vznikly ve stejnou dobu jako ty první a ani v jedné se nenacházelo doupě. V noci jsme se spoléhali na to, že psi zvětří každé zvíře, které vyleze ven. Odhalili pásovce štětinatého, několik pásovců třípásích a jeden večer chytili a sežrali lišku. Avšak nikdo z nás neobjevil čerstvé stopy Tatu Karety. Drželi jsme se stezky, která nás nakonec dovedla na otevřenou pláň. Komeli si byl jistý, že Tatu Kareta málo kdy, pokud vůbec někdy, opouští ochranu křovin a nemělo tím pádem smysl pokračovat. Zasmušile jsme se vrátili do Paso Rocha. Charles se Sandym nás přišli přivítat. Posadili jsme se k ohni, abychom jim pověděli, co jsme dělali a viděli v Monte, když do tábora nakráčel řezník. V ruce držel velké chlupaté sový mládě s velikýma žlutýma očima, extravagantně dlouhými řasami a obrovskýma nohama. Řezník se na nás trochu rozpačitě usmál, jako kdyby se trochu styděl, že by měl mít něco společného s tak dětinskou věcí. Neměl v povaze náklonost nebo ohleduplnost k tak bezvýznamným stvořením, jako jsou ptáčata. Nedovolil si však se zvířátkem zacházet příliš hrubě, neboť zjevně doufal, že by nám ho mohl prodat. Položil sovičku na zem a přisedl si k nám. Ptáče se napřímilo, zaklapalo zobákem a tiše si pro sebe zatrilkovalo. Tvářil jsem se, že jsem si ho nevšiml. Dobrý večer, pozdravil nás řezník obřadně. Odpověděli jsme mu stejně zdvořile. Trhl hlavou k mláděti. Hodně dobré, řekl, hodně vzácné. Nevěřícně jsem se zasmál. Tohle je ňakurutu, vír velký, ti nejsou vzácní. Řezník se zatvářil uraženě. Moc vzácný pták, mnohem vzácnější než Tatu Kareta, chtěl jsem si ho nechat. Čekal, že projevím zklamání. Zadíval jsem se do ohně. Ale jestli ho chcete, nechám vám ho. A za co byste ho prodal? Přesně na ten okamžik řezník čekal. Když však nastal, zdálo se, že mu je skoro hanba vyslovit to, co jsem věděl, že má na jazyku. Dloubl klackem do ohně. Tvůj nůž, zamumlal. Brzy jsme měli Chaco na dobro opustit a já jsem si mohl v Asuncionu snadno pořídit nový. Podal jsem ho řezníkovi a vzal si sovičku, abych ji nakrmil. Ptáče bylo nakonec naším posledním přírůstkem v Paso Rocha. Druhý den ráno jsme museli odjet, protože za 5 dní pro nás na Estancia El Cita mělo přiletět letadlo, aby nás vzalo zpátky do Asuncionu. Po příjezdu na Estancia El Cita se počasí po 2 horkých, suchých týdnech opět změnilo. Z mraků, které se na nebi kupily od Charlotově rudého úsvitu, se spustil prudký déšť, který během několika hodin podmáčil přistávací dráhu u domu. Faustino se téhož večera spojil s asuncionským letištěm a letadlo, které nás mělo další den vyzvednout, zrušil. Trvalo téměř týden, než jim mohl znovu zavolat a oznámit jim, že přistávací dráha vyschla natolik, aby na ní mohlo letadlo bezpečně přistát. Jakmile stroj konečně přiletěl, opatrně jsme do něj naložili pásovce, kajmana, nosály, sovičku a všechna zbývající zvířata. Když jsme se shromáždili na přistávací dráze, abychom se rozloučili, objevil se odněkud Spika se 3 papouštími mláďaty. Ke své nezměrné spokojenosti uzavřel poslední obchod. Faustino nám předal obrovský syrový hovězí bok a požádal nás, abychom jej doručili jeho příbuzným v Asuncionu. Nešťastníci, vysvětloval, nikdy se k ním nedostane dobré čakské hovězí. El Cita, jako vždy s doutníkem v ústech, sehnala děti, aby se podívali, jak odlétáme.
Komely mi při loučení srdečně potřásl rukou. Budu dál hledat starého bracha Karetu, ujistil mě. A jestli ho najdu, než opustíte Paraguay, přijedu do Asuncionu a osobně vám ho doručím. Letadlo se s řevem probralo k životu a my jsme zabouchli dveře. O 2 hodiny později jsme bezpečně přistáli v Asuncionu.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Při poslechu Českého rozhlasu stanice D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Dnes uvedeme nahrávky skladeb Giacoma Pucciniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Nikolaje Rimského-Korsakova, Antonia Solera, Petra Iliče Čajkovského, Jana Dismase Selenky, Leoše Janáčka, Nikola Paganiniho, Zdeníka Lukáše a Giuseppa Verdiho. Naši čtyřhodinovou hudební sestavu uvede Capriccio Sinfonico Giacoma Pucciniho v době komponování absolventa Milánské konzervatoře. Připomene nám jeho pozdější slavnou operu Bohéma. Dílo natočil Rundfunk Symphony Orchestra Berlin, dirigentem byl Riccardo Chailly.

Capriccio Sinfonico z tvůrčí dílny Giacomo Pucciniho přednesl Rundfunk Symphony Orchestr Berlín. Dirigoval Ricardo Chailly. Koncert pro tři klavíry a orchestr číslo 7 F-dur z Kechlova seznamu číslo 242 napsal Wolfgang Amadeus Mozart v roce 1776. Tomu bylo 20 let. Zazní v podání mistrů klavírní interpretace Andráše Schiffa, Daniela Barnboyma a George Scholtyho. Dále účinkuje anglický komorní orchestr, řídí George Scholty.

Nahrávka z roku 1989 nám připomněla klavírní umění Andráše Schiffa, Daniela Barenboima a George Scholtyho v trojkoncertu číslo 7 F-dur Kechel 242 Wolfganga Amadea Mozarta. Spoluúčinkoval anglický komorní orchestr, dirigentem byl George Scholty. Strhující španělské kapričo Nikolaje Rimského-Korsakova je autorovou vzpomínkou na Španělsko, které poznal ještě jako námořní důstojník, plavící se na lodích po moři. Jéteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

Španělské kapričo Nikolaje Rimského-Korsakova z roku 1887 zahráli Göteborští symfonikové. Dirigentem byl Neeme Järvi.

Antonio Soler byl španělský duchovní, současně skladatel a varhaník, který žil v 18. století. Složil více než 200 sonát, mše, hymny, žalmy, moteta, komorní hudbu i koncerty. Pocházel z Katalánska, kde se v 6 letech stal v proslulém benediktinském klášteře Montserrat členem chlapeckého sboru. Uznání si získal později v madridském klášteře El Escorial. Povolali ho také jako učitele hudby na dvůr španělské královské rodiny a známé byly jeho hudebně teoretické spisy. Několik Solerových jednovětých sonát pro čembalo přednese Zuzana Růžičková.

Čembalistka Zuzana Růžičková byla interpretkou sonát Antonia Solera v tóninách e-mol, g-dur, c-dur, a-mol, f-dur a des-dur. Teď to zajiskří tóny populárního italského kapriča Petra Iliče Čajkovského. Izraelský filharmonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

Izraelský filharmonický orchestr s dirigentem Leonardem Bernsteinem zahrál italské kapričo Petra Iliče Čajkovského, jednu z nejpozitivnějších skladeb autora, který se v ní dal inspirovat svým pobytem v Itálii, římskými pouličními zpěváky a italskými lidovými popěvky. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Barokní skladatel Jan Dismas Zelenka je dodnes známý svými duchovními skladbami, ale psal i světskou tvorbu, mimo jiné se dochovala pozoruhodná kapriča. Nabízíme vám k poslechu kapričo pro dva lovecké rohy, dva hoboje, dvoje housle a continuo v tónině A-dur. Hrají virtuozi saxonie s uměleckým vedoucím Ludwigem Gittlerem.

Capriccio Adur Jana Dismase Zelenky, působícího úspěšně v Drážďanech, jsme vyslechli v provedení Virtuosi Saxonie s uměleckým vedoucím Ludwigem Güttlerem. Na konci 20. let minulého století napsal Leoš Janáček Capriccio pro klavír na levou ruku a